0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Je tu pátek a na vlnách Českého rozhlasu posloucháte další díl mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. I dnes na vás čeká pořádná nálož krásné domácí a zahraniční hudby a pochopitelně i moje vzpomínky. Miluji Londýn, ve kterém jsem byl 8krát nebo 9krát. Jezdíval jsem tam s textařem a muzikálovým libretistou Michaelem Prostějovským, který je mým velkým, doslova životním kamarádem. Navštěvovali jsme v londýnském West Endu muzikály, za týden jsme jich viděli klidně 10. Jeden odpoledne a další večer. Přiznávám, že když jsme z Londýna odjížděli, byl jsem už z muzikálu zmaten a nevěděl kolikrát, kolik na Big Benu bije. Ale stálo to za to. Do Londýna zahaleného mlhou vás pozvu prostřednictvím písničky A Foggy Day in London Town, kterou vám zaspívají Frank Sinatra a country bard Willie Nelson. Tady je.

Dneska budu vzpomínat na to, co jsem v Londýně zažil v roce 2011. Byl jsem tam tenkrát s německou fotografkou Ingrid Kernbach, která bývala předsedkyní jednoho z německých fanklubů Karla Gotta. Důvodu k návštěvě Londýna jsme měli hned několik. Viděli jsme americký muzikál Čaroděj ze země Oz v produkci samotného Andrewa Lloyda Webbera a v divadle Palladium koncert skutečné legendy amerického zpěváka Tonyho Bennetta. Frank Sinatra o Tony Bennettovi vždy mluvil jako o svém jediném možném nástupci. Panu Bennettovi bylo v roce 2011 85 let a jeho koncert nás nadchnul a okouzil. Zaspíval během něho pochopitelně i svůj největší hit I Left My Heart in San Francisco, který si teď poslechneme.

V roce 2011 jsem netušil, že koncert Tonyho Bennetta jednou zažiji i v pražském kongresovém centru. Vstupenky na jeho koncert jsem tenkrát jako dárek koupil i mým přátelům a spolupracovníkům Jitce Zelenkové a Karlu Gottovi. Bennettův koncert jsme si v roce 2014 užili na 100%. A to jsme ani v nejmenším nevěděli, že muzikanti Tonyho Bennetta doprovodí jednou Jana Smigmátora během jeho prvního koncertu v New Yorkské Carnegie Hall a že se Tony Bennett jednou spojí s americkou zpěvačkou Lady Gaga a že spolu s ní zpřístupní velký americký zpěvník i té nejmladší posluchačské generaci. V roce 2015 Lady Gaga a Tony Bennett získali za jejich první album Cheek to Cheek v kategorii nejlepší tradiční popové album prestižní cenu Grammy. My si teď poslechneme z jejich druhého alba Love for Sale píseň Night and Day, kterou u nás proslavila pod názvem Noc a den Eva Pilarová. Tony Bennett své druhé a poslední album vydal v roce 2021, dva roky před svou smrtí. Do muzikantského nebe odešel ve věku 96 let.

Hlavním důvodem naší návštěvy Londýna v roce 2011 byly ovšem oslavy 25 let uvádění muzikálu Phantom Opery, které se konaly v Royal Albert Hall. Jeden lístek však stál okolo 250 britských liber, což bylo nad mé finanční možnosti. A tak jsem si řekl jako mnohokrát předtím i potom, že líná huba holé neštěstí. A napsal jsem Davidovi Robinsonovi z managementu nejslavnějšího muzikálového skladatele všech dob, Andrewa Lloyda Webbera, se kterým jsem si často psal, a zdvořile se ho otázal, zda by mi nemohl poobstarat novinářský lístek. O Davida mi za dva dny přišla odpověď s tím, že lístek na odpolední představení Fantoma opery si budu moci vyzvednout v pokladně Royal Albert Hall. Když jsem si 2. října roku 2011 pro lístek přišel a otevřel obálku s ním, našel jsem v ní i pozvánku na číši vína s tvůrci Fantoma opery. Štěstí při mě ten den stálo. V hledišti Royal Albert Hall jsem krátce před představením zcela náhodou potkal Davida Robinsona, který mi lístek zařídil. Poděkoval se mu a zeptal se ho, jak jsem si to všechno zasloužil. Jeho odpověď mi doslova vyrazila dech. Řekl mi, že je to poděkování managementu Andrew Lloyd Webbera za mou propagaci jeho muzikálů v České a Slovenské republice. Co mě na setkání po představení čekalo, se dozvíte po neskutečném přídavku muzikálu, kterého se ujala nejprodávanější sopranistka všech dob Sarah Brightman spolu se 4 slavnými představiteli Fantoma opery Coleman Wilkinsonem, Johnem Owenem Johnsonem, Anthony Warlowem a Petrem Jobekem. Takhle jste titulní píseň Fantoma opery určitě ještě nikdy neslyšeli.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Věřím, že se vám tahle verze titulní melodie muzikálu Phantom opery líbila. Po jeho koncertním provedení jsem šel do jednoho ze salonků Royal Albert Hall, kde na asi 50 novinářů z celého světa čekalo setkání s tvůrci Fantoma opery. Splnil se mi tam sen. Stál jsem v tváří tvář autorovi muzikálu Jesus Christ Superstar, Evita, Kočky a Phantom opery, Andrewovi Lloydovi Webrovi a taky nejslavnějšímu producentovi muzikálu na světě, Cameronovi McIntoshovi. S oběma jsem prohodil několik zdvořilostních frází a podal si s nimi ruce. Klepal jsem se jak drahý pes a měl jsem úplně vyschlo v krku. Není možné, abych vám během našich každotýdenních setkání nepustil alespoň jednu písničku Karla Gotta. Dneska vás čeká doslova kultovní hit. Škoda, že se Karel úspěchu téhle písně nedožil. V roce 1984 se rozhodl obohatit svůj zpěvník o tehdejší velký hit Eltona Johna I'm Still Standing a nechal si k němu napsat Michalem Bukovičem český text, který Michal nazval Mám styl Čendy. Láďa Štajdl byl tenkrát zásadně proti tomu, aby Karel tuhletu písničku zpíval s tím, že je Karel kantilénní zpěvák a ne zpěvák hitu Eltona Johna. Karel si ale prosadil svou. Písničku na svých koncertech zpíval asi rok a pak se zdálo, že Čenda zmizí v propadlišti dějin. Až do roku 2014, kdy jsme s Karlem chystali na turné nový koncertní program. Pořád jsem tehdy od Karla slyšel. Honzo, máme samé pomalé věci, samé balady a kantilény. Chybí nám rychlé písničky. Vzpomněl jsem si na Čendu a Karlovi ji připomněl. Zajásal. To je ono. A Karel pak s písní Mám styl Čendy boural sportovní haly. Když ji zpíval v O2 aréně, v první řadě seděl Láďa Štajdl a nevěřícně kroutil hlavou, jaký úspěch s ním nenáviděnou písní má. Karel chtěl Čendu i nahrát, ale v zahraničí se mi nepodařilo zajistit autorizaci českého textu. Tudíž Karel mohl tuhletu písničku zpívat jen na koncertech, ale v televizi se nemohla vysílat. Během turné 2014 jsem se Karla jednou zeptal, zda si Čendu nemohu nahrát během koncertu přímo ze zvukařského pultu. Karel odpověděl, klidně můžeš, ale nevím, k čemu ti to bude. Po Karlově smrti se díky několika youtuberům z písničky Mám styl Čendy stal doslova kultovní hit. A je úplně jedno, že si mnozí dělají z textu téhle písně legraci. Podstatné je, že Karel Gott i díky této písni žije dál. No už vás nebudu dlouho napínat, protože Karel vám právě teď písničku Mám styl Čendy zaspívá.

Karel Gott dospíval písničku, kterou si našel v repertoáru britského zpěváka a skladatele Eltona Johna. A my u tohoto úžasného zpěváka chvíli zůstaneme. V roce 1973 vyšla na albu Eltona Johna Goodbye Yellow Brick Road píseň Candle in the Wind, kterou Elton John původně věnoval památce světového sex symbolu herečce Marilyn Monroe. Tuto píseň otevírá verš Goodbye Norma Jean, kterým se Elton John odvolává na původní jméno Marilyn Monroe. V roce 1997 po tragické smrti princezny Diany nahrál Elton John novou verzi této písně s podtitulem Sbohem anglická růže, kterou Guinnessova kniha rekordů zmiňuje nejen jako nejprodávanější, ale i nejrychleji prodávaný singl všech dob. Na přání synů princezny Diany, Williama a Harryho, zaspíval Elton John novou verzi této písně na Dianině pohřbu v londýnském Westminsterském opatství a zavázal se s ohledem na památku princezny Diany, že ji v téhle verzi už nikdy zpívat nebude. Uvádí ji pouze s původním textem o Marilyn Monroe. Na koncertě Eltona Johna jsem několikrát byl a vždycky to byl neopakovatelný zážitek. Jednou se mu i aplaudoval z první řady v O2 aréně, vedle mě tenkrát seděla Leona Machálková, ale to jsme se ještě neznali. Elton John tenkrát pochopitelně zpíval i písničku Candle in the Wind, kterou si teď poslechneme. Takhle ji Elton John zpíval v roce 1986 během svého australského turné za doprovodu Melbourneského symfonického orchestru.

0: Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Honza Adam. Když jsme před dvěma lety chystali s Honzou Fialou dvojce CD Helena Vondráčková Evergreen 60 let na scéně, ukázalo se, že je to tak nákladný projekt, že bez pořádné finanční injekce ho nelze realizovat. A tak jsem se začal obracet na movité přátele a kamarády, zda by nám s tímhle projektem nemohli pomoci. Ozval se jediný. Jmenuje se Milan Křesina, je to známý kladenský podnikatel a velký kamarád hokejisty Jaromíra Jágra. S Milanem Křesinou nás spojil obdiv ke Karlu Gottovi. Milan ho jednu dobu vozil svým autem, protože Karlův řidič Olda Havránek měl v té době bouračku a dost se pohmoždil. A Karel jezdil i k Milanově mamince do Kladna na Svíčkovou, kterou jí tehdy pochválil a vysekl jí pochvalu. Tak dobrou Svíčkovou jsem naposledy jedl od své maminky. Když jsem Milana Křesinu požádal o pomoc, netušil jsem, že byl v 80. letech známým zpěvákem a že ho v pořadu Sejdeme se na výsluní jako zpívajícího automechanika z Kladna uvedla Helena Vondráčková. Helenu jsme s Milanem Křesinou loni navštívili v Řice, kde mu Helena osobně poděkovala za pomoc při realizaci jejího dvojce CD Evergreeny. Milan Křesina studoval zpěv u profesora Josefa Rybičky a zpíval s armádním orchestrem Rudly Koudelky. Byl v angažmá v hudebním divadle Karlín, zpíval v muzikálech, kde si ho všiml při zkoušce muzikálu Zvonokosy hudební skladatel Jindřich Brabec a nabídl mu natočit ve studiu A Karlín single. A tím všechno začalo, ale skončilo po sametové revoluci. Milan mi vyprávěl, že byl najednou bez práce a nechtěl jezdit po klubech. A tak jsem se ze dne na den vrátil k řemeslu a už jsem u toho zůstal. Přesně cituju Milana Křesinu. S Milanem nás spojuje i láska k Elvisovi Preslimu a k orchestru Jamesa Lasta. Milan Křesina vám teď zaspívá písničku Ďábel v krvi.
1: Pohledem mě miluješ, slovy mě však bičuješ.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Musím se přiznat, že mě v naší a zahraniční populární hudbě už jen málo co zasáhne, osloví, dojme. Přesto se to letos povedlo mladému českému zpěvákovi Janovi Bendígovi. Když naspíval písničku Když jsem já byl tenkrát kluk, doslova se mi srolovaly ponožky. Poté, co Honza Bendík zveřejnil svůj videoklip k písni Karla Gotta, Když jsem já byl tenkrát kluk, se na sociálních sítích začaly objevovat komentáře a výtky. Karel Gott říkal, že na interpretaci této písně je potřeba určitý věk. Musel jsem na to reagovat a zveřejnil jsem následující stanovisko. Ano, Karel v posledních 15 letech svého života často říkal, že aby člověk mohl tuto píseň s nádherným textem Zdeňka Borovce věrohodně zpívat, musí mít určité životní zkušenosti a nadhled. Trošku zapomněl na to, že sám tuhletu písničku naspíval v roce 1971, kdy mu bylo 31. A Honzovi Bendíkovi bylo 32 letos. Honza Bendík vzdal svou interpretací písně Když jsem já byl tenkrát kluk největší hold Karlu Gottovi a Zdeňkovi Borovcovi, jaký mohl vzdát.

Tak jak se vám písnička Když jsem já byl tenkrát kluk v podání Jana Bendíka líbila? Mně moc. Jan Bendík se v roce 2009 zúčastnil první řady pěvecké soutěže Československá Superstar, v níž postoupil do 7. finálového kola a obsadil tak celkově 4. místo. Karlu Gottovi se Honza Bendík od samotného začátku moc líbil a několikrát mi řekl: Honzo, z tohodle kluka jednou něco bude. Jak se ukázalo a ukazuje, Karel Gott měl opět pravdu. Honza krásně naspíval písničky z repertoáru Hanky Zagorové, Černý páv a Gwendolina, nahrál duety s Lucí Bílou, Evou Farnou, Heidi Janků a s Michalem Davidem. Písničku Černá perla mu pak na tělo napsal český slavík Václav Neubarta se svou manželkou Eliškou. Honza Bendík o téhle písnice říká: není to jen obyčejná písnička, tohle je můj životní příběh. Honza si skutečně jde z paneláku za svým snem a tak už 17. října letošního roku bude podruhé koncertovat v pražské hale O2 Univerzum. Diváci se mohou těšit na jeho největší hity, originální výpravnou scénu, hvězdné hudební hosty a mnoho skvělých momentů i překvapení. A písničku Černá perla Honza Bendík na tomhle koncertě určitě zaspívá. Na to vemte jet.

Na koncertě kanadského zpěváka a skladatele Michaela Bublého jsem byl v pražské O2 aréně dvakrát a pokaždé to byla bomba. Michaela Bublého pro svět populární hudby objevil v roce 2000 slavný kanadský producent David Foster na svatbě dcery bývalého kanadského premiéra Briana Mulroneyho. Lepšího producenta, než je David Foster, si nemohl Michael Bublé přát, protože Foster má za sebou spolupráci s Madonou, Whitney Houston, Celine Dion, Barbrou Streisand a Andreou Bocellim a na co sáhne, mění ve zlato. David Foster dal Michaela Bublého na rok do učení ke slavnému kanadskému zpěvákovi a skladateli Paulu Ankovi a to určitě pomohlo k tomu, že se zakrátko Michael Bublé celosvětově prosadil. Michaelovi Bublému bude zakrátko 51 let a prodal přes 75 milionů desek. Frank Sinatra a Tony Bennett v něm mají skvělého pokračovatele. Přesvědčte se o tom sami.

Koncert Michaela Bublého v pražské O2 aréně roku 2014 je pro mě nezapomenutelný i z toho důvodu, že jsem na něj šel v té nejlepší společnosti. V jedné řadě jsem usedl s Hankou Zagorovou, Štefanem Margitou, Jitkou Zelenkovou, Karlem Gottem a jeho řidičem Oldou Havránkem, s mamkou a s mým přítelem Lukášem. Na koncertě jsme řádili jak malé děti a mnohokrát jsme i slzeli dojetím. A tak jsme dospěli do finále. Nevím jak vám, ale mě hodinka s vámi krásně utekla. Rozloučíme se pro dnešek písničkou Michaela Bublého It's a Beautiful Day a já bych v souladu s ní nám všem přál, aby všechny naše dny byly nádherné. Nejen ten dnešní. Přeji vám, abyste byli zdraví a šťastní, abyste milovali a byli milováni. A abyste kráčeli jen za štěstím. Za týden se s vámi těším na slyšenou. Váš Honza Adam.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Josef Dvořák. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Ahoj, Pavle, a je tady Josef Dvořák šťastný, protože já jsem se teď dozvěděl, přátelé, jednu věc, že zítra má být blbě, má pršet a my hrajeme s pidlou v zádech někde na Mlejně u Plzně. Copak, já to hraju v dlouhým hábitu, mně bude ještě jakž tak dobře, ale strachoval jsem se, že promokneme. A to už jsem tady dostal zprávu v rozhlase. Přátelé, diváci, klidně přijďte, ono totiž před začátkem představení přestane pršet.
1: On to ví, prý. Není nad naše dovádění, kde se všichni vysmíšky změní.

0: Nádherná láska Pavla Nováka hudebně odstartovala dnešní Humoriádu, kde je hostem Josef Dvořák a ten nám poví, jak se má, co dělá.
1: No, ale já se mám skvěle úplně. Ne, opravdu, čoče, já se mám úplně skvěle a nerad bych, aby se mi to něčím pokazilo teda.
0: Přesto jsi trošku postěžoval, že všechno nějak rychle roste.
1: Šíleně.
0: Takže musíš sekat, řezat.
1: V jednom kuse. Já bohužel teda teď na sobotu a neděli, nebo v pátek jedeme do Brna, se bude odevírat nějak v rámci náštěvníků, jako připomínka na náštěvníky, se bude odevírat most. Je pojmenovaný most podle Adama Bernaua. Mm-hmm. Ten má přiletět z Nového Zélandu a my si spolu čas od času telefonujeme a on se mě ptal, jestli, a slibujeme si, že se navštívíme. Já tam nepojedu, to je strašně daleko. Ale když on bude tady, jo, tak už se informoval, přijedeš, tak jsem říkal, jasně, samozřejmě. Takže se těším, ale já bych zase v sobotu měl být na chalupě a sekat trávu.
0: Takže expedice Adam 84 s tebou a s Adamem Bernauem bude pokračovat? Částečně. Jo.
1: Částečně, ano. Budeme se držet za ruku a budeme se držet za ruku a držet palec tomu, kdo to bude odevírat ten most, aby to nepopletl.
0: No a hlavně nenastupujte do žádného vozidla, které vypadá jako Lada Niva. To bylo to vaše přemisťovadlo,
1: no,
0: že jo?
1: No, to tam
0: aby se něco nestalo,
1: taky.
0: Aby někdo nezmáčk čudlík a nebyli jste zase někde úplně jinde v minulosti, v budoucnosti, co já vím. Ale každopádně krásná akce, nevěděli jsme o ní, díky tobě víme.
1: Jo.
0: A teď se dozvíme, koho nám vybereš.
1: No ale to já mám samý milý povinnosti. Pavlíku, jo. Kamarádi, přátelé, poslouchejte. Pan Jiří Sovák, chalupáři. Mám něco dodávat?
0: Nemusíš, režie František Filip, ale ano. To všichni vědí.
2: Ne, stydne hlava, to mi zakázal, já musím jít pořád nějakou pokrývku. Co to tak zdůraznit, já jsem úplně klidný, co na mě koukáte, jako bych byl nějaký cvok, nějaký dědek prostě potrhlej. Že mám tu rádiovku na hlavě, to se nezlobte, ale to je prostě, to mi doporučili, ponáš mi stydne hlava. A jak nemám pokrývku na hlavě, tak mám šílený bolesti. Tomu říkáš teplá večeře? To je pohřívaná večeře. Taková teplá večeře. To jste to sami, já už jsem sytej. Pomoc mám mě nějak, sakra.
3: Počkejte,
2: neuklidněte se, nebuďte tak nervózní, sakra.
4: Klid.
2: Tak to je na postě, pane císař. Já jsem v invalidním důchodu.
4: Klid.
2: Tady to mám černý na bílým, já se nesmím rozčilovat, já nesmím prožívat žádný konfliktní situace.
4: Ale pane Huma, jaká pak konfliktní situace, no, spadly skory, protože byli snilí, no.
2: Klid. Já se nebudu rozčilovat, já jsem. Prášek, já si mohu prášek, kruty, udarejte. Já nejsem se vrach! To je můj dům, moje pastel, a vy jste mě číhal z mýho záchoda. Ale já se s váma zlobit nebudu, já mám jedny nervy a jedno zdraví. Tady mám na to papír, v baráku mám na to papír, ano, Evžen Huml pacient potřebuje klid. A ten klid tady bude, nebo to rozsekám všecko na tříčky.
4: Všechny geniální myšlenky jsou jednoduchý.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik chalupář Jiří Sovák, jsme zase na chalupě, Pepo. No. Už jsme probrali, co ti dělá starosti a teď co ti tam dělá největší radosti.
1: No největší radost mi dělá to, jak kolem chalupy proudějí ty nekoneční davy lidí.
0: Průvody smávátky, zdravíme Pepu.
1: No. Hele, my jsme to kupovali, to už jsem mnohokrát řekl, jako samotu. To byl důvod, proč já jsem přistoupil na to, aby jsme měli chalupu, ale jedině na samotě. A ten majitel, když nám ji prodával, my jsme to kupovali nějak dávno zpátky a bylo blátivo, pršelo a já jsem, já už nevím, na co bych se vás tak zeptal, seděli jsme u stolu a uzavírali jsme ten obchod a na co bych se tak zeptal, jsou tady lidi, okolo chodí lidi a on se mě podíval, říká, vy někoho vidíte? Říká, nevidím nikoho. To byla taková hloupá otázka. Tak to byla asi podle mě poslední chvíle, kdy tam lidi nechodili. Ne, že by začali kvůli mnám. Takhle domýšlivej nejsem. No jo, ale on je to český ráj, člověče. To jsou davy lidí. Asi s kolika lidma já se seznámím, s kolika se vyfotím, kolika se podepíšu.
0: Jsi součást krás českého ráje.
1: No, dokonce můj bývalej tchán, ten chtěl, abych tam ve Vodnickém vylez na vrbu a dělal každou celou hodinu dětem vystoupení.
0: Co ti za to nabídnul?
1: Co?
0: Co ti za to nabídnu?
1: Nic,
0: za takový jenom, výkon?
1: Nic, jenom, že lidi budou spokojení. Já
0: je takhle. Aha.
1: Myslíš to dobře, člověče, já si sem jezdím odpočinout, takže každou hodinu vylezu na vrbu.
0: Jo?
1: No, ne.
0: A, tak ne, jo nebo ne? Tak
1: rozmluvil
0: ne.
1: Jsem mu to.
0: Jo, dobře, takže neuvidíte Pepu na vrbě, ale možná ho zahlédnete v zahradě s kosou.
1: Jo, to určitě, to určitě. A já už jsem se naučil, hele, já už před lidma, ze začátku jsem prchal, ale pak jsem pochopil.
0: Pak jsi na ně zvyk.
1: Zvyk jsem si, nemá to smysl. A teď můžeš někomu udělat radost třeba, fakt.
0: Pochopil jsi to úplně správně.
1: Ano.
0: Já myslím, že posluchači a návštěvníci českého ráje už vědí, kam zamíří. Teď se naplno inspiroval, takže ať jste všichni spokojení. Tak s kým budeme spokojeni dál v naší humoriádě?
1: Nejsem já blbý.
0: S Jiřím Sovákem nebo Petrem Martinákem, známým to bavičem a imitátorem. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A, Humor mezera B na číslo 90 011 04 je posílejte nebo zavolejte na 731 800 900.

0: pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Humoriáda právě teď probíhá. Josef Zvořák, Pavel Kučera ve studiu. Vy možná na našem telefonu právě teď přidáváte své hlasy. Jiří Sovák nebo Petr Martinák. Dobrý den.
3: Dobrý den, Karel Bojkovic. Zdravím vás, Pavle, i pana Dvořáka.
4: Dobrý den.
3: A já bych si přál Bčko.
2: Máme zapsáno. Díky moc.
3: Děkuji.
2: Hezký den. Naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Haló.
2: Haló.
5: Tady Pepa z Kopřivnice.
2: Mm-hmm.
5: Zdravím vás, pánové. Hlavně Pepička.
4: Díky.
5: No a Pepička řadím já osobně mezi tři krále. Je to Vlasta Burian, Ladík Menšík a Pepíček Dvořák.
4: Já to opakovat nemůžu, vy to opakujte.
2: To je tedy svatá trojice skoro.
5: Tak jo. Marie Formáčková nedávno v nedělní pořadu hovořila o Pepičkovi, že je dokonalej a že je pořád lepší. Já bych to podepsal 10x.
4: Musím Maruš se poděkovat.
2: Pepa, děkuje.
4: Díky.
5: Jinak jsem pro Ačko, jo?
2: Děkujeme pěkně. Mějte se hezky, Pepo. Naslyšenou. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Tady je Jirka Ščerčan. Já vás zdravím do studia oba dva, i Pepíka Dvořáka, i vás.
4: Dobrý den.
6: Dobrý den. Hodně zdraví vám přeju.
4: Díky.
6: Jste nějakej smutnej, že to je ten váš vlastně.
4: Ne. Já vám nechci skákat do řeči, pro Bůh.
6: Ale klidně, já už jsem starý dědek a mě to nevadí.
2: Tak, Jirko.
4: Tak já jsem mladý dědek, já budu čekat jenom, co řeknete.
2: Tak paní dědkové.
6: Já bych řekl Ačko.
2: Ačko, no super.
6: Jo.
2: Už víme, co jsme potřebovali.
6: Jo, hodně zdraví vám oběma přeju. Jo?
2: No a podobně, děkujeme pěkně.
6: Děkuju a hodně zdraví ještě jednou, nashledanou.
2: Tak, dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne. Tady David Prostějová, zdravím pana Kuřátka.
4: Díky.
7: A chtěl bych pana Sováka.
2: Děkujeme za váš hlas, zdravíme do Prostějova.
4: Sovča vyhrává.
2: Naslyšenou, zatím se to tak dá možná i říct, ale nechci prozradit výsledek. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne.
2: Mm-hmm.
4: Dobrý den.
8: Zemní, zdraví Pavlíčka a Pepíčka, jak jste se krásně představili.
4: Jo.
8: A Pepiček vybral dobře, tak bych chtěl pana Sováka.
2: Máme to tam a děkujeme.
8: Nazdar, kluci.
2: Naslyšenou, kluku jeden. Ahoj. Ušatý. Tak Jiří Sovák může pokračovat a podívejme se na to. Už to tu bylo zmíněno v telefonátech. Téma je dědkové.
4: No to je dobrý.
9: Oni některý dědkové jsou choulostivější na svůj zemníček než mladí kluci. A já to nemám rád, když někdo v 60. dělá ze sebe 30. A nebo ve 30. 60. Jsou taky takový případy, ale už nejhůř dopadnou a nejhorší jsou ty, co si to šetří na potom. Špekulanti, víte? Ty, co jako říkají napřed kariéra, pozor, a potom ženský. Tak opatrně. Opatrně. Ona je láska něco jako kalamář s ingoustem. Po čase vyskne, ať píšete nebo ne. My tam máme partu takových špekulantů na Letný, tam chodějí, babi jim říkají nevybrkovaný dědkové. To je nějaký přirovnání ze Šumavy, tam se rodí takovýhle přirovnávky, jo. Oni po mně říkají, že jsem hypochondr. A to není pravda. Já jsem upřímný dědek. Žil jsem naplno mládí, teď žiju naplno stáří. Jak mě něco píchne, hned to hlásím. Žádný hrdinství já nepěstuju. Ale tyhle dědkové, co tam chodí v tom parku, ty, tam chodí mezi těma holkama z kuchařské školy, modrý krky jako krocaní, vytřeštěný furt, jako kdy to začne. Kdy to začne? A vůbec se nenapadne, že už to bylo. Abych to vysvětlil, oni tam děvčátka chodí přes most, tam mají školu za mostem, kuchařskou a zkracujou si to po schodech přes park do Davis. Tam chodí a dětkové to vědí, tak tam chodí, tam se popelej a ukazují tam svoje peří prostě, no, mezi holkama. Já tam taky občas zajdu. A já tam chodím spíš kvůli těm dětkům, až to je tutovka. Nedávno jsem tam byl, ani kvůli dětkům, ani kvůli holkám, bylo po dešti, tak jsem se šel nadejchat čerstvého vzduchu, až to je v Praze vždycky 2 hodiny vzduch po dešti. Pak se to zase ty plyny zavřou. No a nikdo tam nebyl, akorát jeden nevybrkovaný dědek si to tam hasil po cestičce, cestičky tam takový asfaltový s loužem a vody, kaluže vody tam byly veliké. Co čert nechce, pač nikdo tam nešel, tak dědek šel uvolněně, téměř po 4 si to hasil. A přesto najednou střevíčky zacupitala dívenka jako malovaná. Dědek okamžitě vystartoval do pozice, teďka před ním louže z pravý strany holka, pan Ježišmarja, jak tohle dopadne. On vám ten dědek tu louži neobešel. On jí přeskočil s nasazením života. Ovšem zapích se tam hubou do keře. Vysel tam ze stráně. Já ho tahal nahoru, teď to vypadalo, jako když zápasíme, páč, já už taky nejsem žádný velký frajer. A domlouval jsem, ale tam jsem pochopil, že je možný ještě těsně před smrtí za sebe udělat blbce.
0: Humoriáda.

0: na viděnou, nám zpívali Krištof, tak těšíme se i s nimi naslyšenou a v tuto chvíli se rádi uslyšíme s někým z vás, kdo bude soutěžit v naší humoriádnické červnové hře. Hrajeme o knihu z edice Humoriády plus ještě šance každý týden v pátek získat v losování digitální rádio. 731 800 900 je náš telefon a počkáme si, kdo pak se nám tam umístí. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak stlumíme rádio, prosím, to je první věc.
1: Ano.
0: Druhá věc, kdo a odkud volá?
1: Jenda Orlické hory.
0: Dobře.
1: Já vás zdravím, pana Dvořáka.
2: Díky.
0: To je dobře, si ho předcházíte. Otázka se týká samozřejmě jeho, vždy je to o našem hostu konkrétním, který sedí ve studiu. Takže já se ptám, Josef Dvořák uváděl velkou hudebně soutěžní revue Československé televize s názvem za A. Dva z jednoho města, za B. Dva z jednoho těsta.
1: Dva z jednoho města.
0: No jo, to je jasný. Tak knížka je vaše.
1: No.
0: Tím pádem ještě prozraďte, kterou jste si vybral. Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny
1: Jiřího. No samozřejmě Kulišárny.
0: Jo, nemusím to říkat všechno.
2: Správně, no, správně.
0: To je muž na správném místě, ten pan posluchač.
1: Jo, jako,
0: no.
1: Když je tam pan Dvořák, tak no. Určitě.
0: Tak jo, tak my vám gratulujeme v tuto chvíli a držíme palce v pátek v losování.
1: Jméno.
0: Jméno.
1: Lednice.
0: Ještě jedno.
1: Věk. FL.
0: Jo, takhle.
1: Nejsem dítě.
2: To je kytice, no.
0: Pán cituje z umění našeho hosta. Výborně, tak jo. Tak vy jste fanoušek tělem i duší toho Pepi, vy tu knížku musíte mít prostě.
2: A vy jste viděl nějaký pořad dva z jednoho města?
0: No,
2: to ne.
1: Chtěl jsem říct, když to dávali tamhle někde v tom, to bylo ze Sichrova, z Hradce Králové, to bylo.
2: Na Sichrově jsem zrovna nebyl teda, to byl jediný, který jsem neuváděl, ale když to bylo na Spartě, bylo to v Plzni, v Budějcích, v Ústí.
0: Pardubicích, České Budějovice, Karlovy Vary, Bratislava, Zlín, Trnava, Praha, Liberec, Kladno, Žilina, Brno.
2: Ano.
1: Sváťa Kuřátko, tak to vždycky vyhořely trafačky a protože všichni zapli něco, tak to šlo do háje normálně ty trafela.
0: No, to se blikalo žárovkami, jak se má pokračovat.
1: Oni to stejně podle toho, to na to nemělo vůbec vliv, protože to ani nešlo tak ani udělat.
0: Ale tak optický pocit a dojem byl, čeho je více.
1: A měli ty lidi radost, tak to tak mysleli.
2: No, byla to hra, hrálo se, jo.
0: Tak jo. Tak jen do, ať to všechno nepropovídáme, ten dnešní celý
1: určitě,
0: pořad.
1: Ať mi to tam pan Dvořák podepíše, napíše mi tam Jendovi.
2: Jasná zpráva, nějak to dáme dohromady
0: tak
2: tohle.
0: Tak ještě jednou gratulujeme, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Ano, naschle.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: Tak a my se teď od pořadu a z doby let 83 až 86 od dvou z jednoho města přesuneme do současné humoriády. Yeah. Tady nemusíte blikat žárovkami, tady stačí hlasování SMS-kou nebo telefonátem. No a aby bylo o čem hlasovat, tak rozehrajeme další kolo. Koho vybereš?
2: No, koho vyberu? Já ho mám tady napsanýho, já jsem šťastný, že jste ho sem napsali. Teď jsme měli před chviličkou pana Sováka a kdo myslíte, že je teď? Pan Horníček.
0: Z kabaretu U dobré pohody.
2: No.
0: Tak to bude pohoda.
2: Je, minko.
0: Prohlídka Prahy.
2: Dva písaři, vzpomínáte?
4: A taky si všimněte, jsou sochy v Praze, které jsou spojeny třeba s určitými nápisy. Já jsem objevil tady takovou sochu, tady není to socha, je to takový spíš relief, bych řekl. Pod kvetoucím kaštanem to všechno je vytesaný. Takový obézní člověk vyvalil sud zrovna, či to je mládek nebo stárek, nevím. Vyvalil sud a pod ním nádherný nápis dieta žaludeční žlučníková diabetická. Jo? Co říkám, s tím sudem je to nádherná reklama. A na tom též sousoší v okousek dál je paní, která nese tři korbele, talíř buchet a zase dieta srdeční výživná. A mezi tím krásný nápis dietní jídelna. Nádherná reklama. Člověk to vidí, dostane chuť, jde dovnitř a tam dostane plátek se zeleninou. Jo? Taky to je umístěno, bych řekl, nesprávně. Já bych to dal třeba do Mariánských lázní, jako léčebný ústav Svoboda, třeba by vítal své pacienty, nebo v Karlových Varech ústav Thomayer, zase, že byl vyzdoben pán ze sudem a paní z buchtem, a pak vejte dovnitř, bum, redukční dieta. Žádný takovýhle ty sudy a buchty. Tak to je taky zase takový příklad krásného sousoší, které bych řekl, znamená něco jiného, než v podstatě by mělo. Ale to jsou sochy takové jenom ozdobné, pak jsou sochy přímo konající. Sochy konají různé úkony na domech, například drží balkony. Zná to po Praze řadu případů, kdy socha drží balkon, třeba Klam Galasův palác, obři takový, a vždycky jsou to takový svalnatí chlapy. Ten sochař ví, co je asi síly zapotřebí k tomu udržet balkon. Tak vždycky vyteše svalnatýho chlapa. Přitom je to blbost mezi náma, protože kdyby vytesal štílýho člověka, třeba mě, jak ten balkon drží na ukazováčku, jak se taky nic nestane. To je jenom taková představa, že to musí být svalovec. A tahle důslednost, řekl bych realistická, už je neposedne v případě žen. Všimněte si ženy, které nesou balkon. To jsou usměvavý štíhlý bytosti, takhle stojí paní, usmívá se a na hlavě má balkon. A ona vypadá, jako kdyby tam měla závojíček nebo kytku do vlasu. Nic. Ta ženská neví, co to obnáší nést balkon. Jenom jednou jsem viděl změnu výrazu takový sochy, kdy na ten balkon vyšla jiná paní, daleko silnější než ta dole. A ta, co tam držela, tak jenom tak zaťala zuby, ale jinak se nic nestane. A tak jsem chodil po Praze, já nevím, možná 2 nebo 3 roky a fotil jsem tyhle sochy, bavil mě to si s nima povídat a ty hovory jsem zapisoval, oni odpovídali. A chtěl bych to ne jako průvodce, já vám taky neříkám, kde to je. Já vám jenom říkám toto, zkuste jednou jdouce Prahou zvednout oči a objevíte další, novou Prahu. Prahu těchto bytostí, které tam, jak říkám, sedí, klečí, něco prožívají a které si zasluhují tu vaši pozornost, objevíte nové město. Já vám přeju na této objevné pouti šťastnou cestu.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Miroslav Horníček. Poprvé bude dál, to už je otázka na naše posluchače a posluchačky a posluchačata u rádia. Pište SMS-kou Humor Mezera A, Humor Mezera B je SMS-ka pro Ivana Mládka v tuto chvíli na 90 011 04. Tam jsou SMS schromažďovány a spočteny v zápětí po písni a po našem dalším vstupu 731 800 900 je náš telefon. Pepa Dvořák se těší.

0: se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: A kdo bude mít v našem vysílání teď zelenou, bude to v humoriádě dál vystupující z našeho archivu Miroslav Horníček nebo Ivan Mládek. Josef Dvořák i Pavel Kučera se těší na vaše hlasy. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Věra od Budějc a chtěla jsem se zeptat Pepička, kdy jestli budou toho pidlu v zádech, který ho toužím vidět, hrát někde tady v okolí těch Budějc.
3: Je, Minko, na to já vám nejsem schopný odpovědět, protože veškerou produkci řídí moje žena. Já do mě strčí jenom, ukáže rukou směr a já jedu.
1: Jestli máte někoho s internetem nebo vy vládnete, tak koukněte na Josefovi stránky, určitě najdete hravě tam všechny termíny potom.
3: A vy jste z Budějic?
1: Od Budějic, říkala.
3: Od Budějic,
2: ano. No. Dobře, takže děkuju a ano. Já to zkusím a volím znovu pana Horníčka.
1: Děkujeme pěkně.
3: Děkujeme.
1: A mějte se a držíme tak palce, ať najdete taky představení. Zábavné, viděl jsem taky, chválím a jdeme dál.
3: No a 40 let na světě.
1: Dokonce, Pepa, s představením. Tak, to máme velkou ozvěnu, takže hodně slumíme rádio. Tak ne. To je jak na náměstí nebo na návsi u kolotočů, tak to nebudeme poslouchat. Dobrý den. Haló?
4: Dobrý den. Zdravím Pavla, zdravím i pana Vozáka.
3: Mm-hmm. Milej, dobrý den.
4: A já bych prosil Bečko pana Mládka.
1: A kdo pak volá?
4: Volá Jarda, volá z auta, volá od Pálavy.
1: Dobře. Tak se mějte, dobře dojďte, nashledanou. Tak jo, poslechneme si dalšího, odkud je a kdo? Dobrý den.
5: Miroslav Karviné.
1: Výborně.
5: Dobrý den, pane Dvořáku, dobrý den i vám, Pavle.
3: Dobrý den.

0: Děkujeme.
1: Hledajte, rád bych, ale ono je to delší vyprávění a my se nemůžeme teď zaseknout na jednom vyprávění.
0: No, mě by to taky zajímalo, já jsem to jako dítě obojí zažil.
1: Jo, to by, no, tebe to zajímá
0: já
1: taky.
0: Já jsem bylo dítě tehdy.
1: To znamená, tvůj pohled znamená teď, že to můžu vyprávět.
0: Můžeš něco, aspoň ať posluchačka je uspokojená.
1: Hledajte, tak já vám řeknu jednu věc, teda maličkou. Tam tenkrát, jestli si vzpomínáte, vystupovalo jedno sluně. Mm-hmm. Tenkrát nám ho koupili na filmování, to sluně se jmenovalo Šanty a říká se, že slon má obrovskou paměť. Tak ta Šanty, to byla slonice, má obrovskou paměť. Představ si, že já jsem měl monolog, držel jsem jí za špagát, který ona měla kolem krku a vždycky, když jsem ten monolog končil, tak ona mi svojí nohou šlápla na moji nohu, než se ozvalo stop. Vždycky, já nevím, co jí to napadlo.
0: No, taková režisérka.
1: Taková režisérka.
0: No, asistentka režie.
1: Pozor, tak jsme to jeli ještě jednou a ona to zopakovala. No a nic, já jsem vysadil svoji dceru, která tam byla, kterou jsem tam měl sebou na slonici, vyfotil jí. Ale představte si, přátelé, že po mnoha letech, my jsme byli v zoologické zahradě a šli jsme se podívat na slony, tam byl velikánský výběh a všichni ty sloni byli na druhé straně toho výběhu. A nevím, co mě to napadlo, jsem zavolal Šanty a z té schrumáže těch slonů jeden začal couvat, vycouval, otočil se, přišel k nám, my jsme stáli nad ním, tam je to takhle udělaný a já jsem na ní volal Šanty a ona mávala chobotem a dívám, opravdu. Ale mě ještě teď naskakuje husí kůže, no. Mají krásně, obrovskou paměť. Slovo.
0: Krásně. Tak to je Šanty, která hrála Bimba.
1: Ano.
0: Panu Tau,
1: ano,
0: abychom
1: ano,
0: věděli.
1: Ano.
0: A to bylo v Zoo Praha nebo ve dvoře?
1: V Zoo Praha.
0: Tak jo, tak už to víme všechno o sluněti.
1: No.
0: Tak můžeme pokračovat v tuto chvíli s Miroslavem Horníčkem, jak nám zvídavá posluchačka rozhodla tento souboj.
1: A to se máme, děkujeme.
2: Já jsem vás upozornit, že tady na okrajích jeviště jsou nachystány pro případ potřeby papíry. To je... Ne, to je na písemné dotazy, které je možno o přestávce napsat a položit, protože já teď zjišťuju, že jak zajímavé, jak některé slova nabývají váhy v určité konstelaci, že jo? Já vždycky, když řeknu slovo papíry, tak se ozve smích. Ne, dokonce potřeba. Ty předkové neuměli nic udělat, opravdu. A je to zajímavé, mě to napřed jsem ani nevěřil, že je to tak vážný tenhle problém s tím papírem, protože my jsme tam spíš měli trápení vybrat si barvu. Mezi těmi 8 barvama, tak si vybrat, kterou barvu chceme pro barvu té, které koupelny, ale nedávno jsem zjistil, že je to problém, protože jsem poprvé v životě vešel koupit tento sortiment, tedy kupovat a... Říkám té dámě za pultem, že chci toaletní papír a ona říká, nemáme. A pak se na mě podívala a buď mě poznala nebo co, protože najednou se prudce naklonila přes ten pult a zašeptala mi, počkejte okamžik. Tak jsem počkala, ona za chvilku, když lidi opustili krám, přišla a nesla zabalený 4 svazky, že jo, který mě opatrně předala jako špionážní materiál. Takže jsem první, kdo vyfasoval toaletní papír na obličej.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak máme dokončenou sérii s Miroslavem Horníčkem, takže můžeme do závěrečného souboje. Kam vracíme ty, co vás ještě nestihli pobavit v dnešní humoriádě? Je to Petr Martinák, tentokrát se utká s Ivanem Mládkem. Tak co vy na to? Hlasujte Humor mezera A nebo B na 90 01 04. Telefon 731 800 900. Koho by si dal Pepa ve finále?
1: Smím napovídat, já mám rád Ivana Mládka.
0: No jasně, čekal jsem to, byla by to pohádka o Sněhurce, no uvidíme, co si posluchači zvolí. Petr Martinák je taky šikovný, určitě by nám

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak, my už známe výsledek hlasování s Josefem Dvořákem. Pepa je zklamán trošku, no, že ten Ivan Mládek nebude.
2: Já jsem byl odehnaný od toho, abych se do toho nehrabal a nepočítal to znova. Řekni to, jak to bylo.
1: No, ale já jsem to objektivně všechno tady přijal. Všechny SMS i během písničky hlasující po telefonu. A výsledek je, že Petr Martinák s Mojmírem Maďaričem v našem archivu mají vtipy a my je teď nabídneme.
2: A já se těším.
1: Tak jo, tak jdem se smát.
3: Pilot malého dopravního letadla sedí takhle v tom kokpitu a koukne za sebe a teď si všiml, jak všichni parašutisti najednou z ničeho nic začali nasazovat na záda padáky a vyskakovat ze dveří ven. A ten pilot říká tomu svému navigátorovi: prosím tě, Karle, řekni mi jak opatrně, že jsme ještě nevzlítli.
4: Letí letadlo, které je plné začínajících parašutistů. Nad nimi stojí instruktor se svým zástupcem a huláká na ně. Tak co je, chlapi, co je, sakra, mám vám pomoct, skáčeme. Co je? Nikomu se nechce, všichni se klepou, tak veme toho prvního, vykopného z toho letadla, se mu to docela zalíbí, veme druhého, bum, třetího, prostě takhle vykope všechny ven. Až je letadlo prázdný a říká svému zástupcovi: tak a teď říct pilotovi, že už můžeme konečně přistát. A on říká: to, šéfe, nepůjde. Pilota jste vykop jako posledního.
3: Policajt se takhle ráno probudí, vystoupí na balkon, prohlíží si nádhernou modrou oblohu a teď vidí, jak na té obloze se blíží k tomu paneláku obrovský pták a drží nějakýho chlapa. A říká to tomu kamarádovi, říká: člověče, představ si to, ráno takhle vstanu, že jo, najednou na balkoně koukám takhle z okna, modrá obloha, najednou obrovský pták drží chlapa. Takový divný jméno měl ten pták, jak on se Rogalo se nějak jmenoval. No to bylo něco neuvěřitelně nebezpečného. A ten kolega mu říká: no a co jsi udělal, jak jsi vůbec zareagoval? No člověče, vypálil jsem na něj celý zásobník, než toho chlapa pustil.
4: Baví se takhle tři muži o svých manželkách, která z nich je nejhloupější. Jeden říká: chlapi, já mám tak hloupou manželku. Představte si, ona neumí plavat a přitom si koupila celé potápěčské vybavení. Ten druhý říká: to nic není, chlapi. Moje stará je tak blbá, že normálně ona, jenom když se dívá z prvního patra z balkónu, tak má závrať a přitom si koupila Rogalo. A ten třetí říká: to vůbec nic není, chlapi. Moje stará je tak blbá, že představte si, ona jede teďka na 14 dnů do lázní, jo. Koupila si 50 prezervativů a já s ní nejedu.
1: Tak to byla tečka ze dnešní humoriádou, co se týká scének. Hudební tečku udělá Martin Maxa písní Je to prostý. Čili je to prosté, je třeba se rozloučit, Josefe, Pepo, Dvořáku.
2: Ne.
1: Bylo to krásné, děkujeme.
2: No, ale prostě já se neumím loučit. Pro mě je to vždycky, pro mě je to trauma. Já ti děkuju, Pavlíku, za tohle odpoledne. A chci
1: říct, já bych tě
2: nerad
1: traumatizoval, tak ale
2: ne, to ne,
1: děkujeme, nashledanou.
2: Mějte se moc krásně. Ujišťuji vás, že se na vás těšíme.
1: No, tak aspoň to máme potvrzeno. Loučí se i Pavel Kučera. Krásný den, krásné léto.
2: Já taky.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: V regionu se mírně snížila nezaměstnanost. Olomoučtí zastupitelé zvýší daň z nemovitosti pro dva problémové domy. Soud rehabilitoval bývalého arcibiskupa Matochu. Oblačno až zataženo, déšť, přehánky, teploty až 27 stupňů Celsia a slabý, později mírný vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Nezaměstnanost v Olomouckém kraji v květnu klesla o desetinu na 5,1%. Úřady práce v regionu zaznamenaly na konci května 21 035 lidí bez práce, o 370 méně než v dubnu. Nezaměstnaných výrazně ubylo hlavně na Jesenicku. Pokračuje mluvčí úřadu práce František Bikár.
2: Jesenicko znovu potvrdilo svou pověst regionu s největším sezónním kolísáním nezaměstnanosti v Olomouckém kraji. Počet nezaměstnaných se zde meziměsíčně snížil o 4,7%, což je čtvrtý největší procentuální pokles nezaměstnanosti ze všech okresů v České republice.
0: Samospráva Olomouce zvýší daň z nemovitosti pro opuštěnou vilu v Blanické ulici a dům ve čtvrti Černovír. V budovách přespávají podle zástupců města bezdomovci a narkomani. Vyšším zdaněním chtějí zastupitelé přimět majitele nemovitostí k nápravě. Začne platit od příštího roku, více náměstek primátorky Otakar Bačák z Hnutí Společně.
3: Podotýkám, že zejména v tom druhém případě tam vidíme, že ten vlastník té nemovitosti činí už nějaká opatření, takže pokud uvidíme posun k odstranění těch závad, tak zápětí na to jsme připraveni i opět snížit ten koeficient.
0: Olomoucký magistrát ve čtvrtek omezí provoz kvůli cvičení krizového řízení Blackout 2026, které prověří připravenost města, záchranných složek a dalších institucí na dlouhodobý výpadek dodávek elektřiny. Kvůli přepojování budov magistrátu na náhradní zdroje elektrické energie magistrát ve čtvrtek zruší úřední den a omezí kontakt s veřejností, uvedl tajemník Marek Černý. Okresní soud v Olomouci rehabilitoval bývalého arcibiskupa olomouckého a metropolitu moravského Josefa Karla Matochu. V letech 1950 až 1961 ho komunistická státní bezpečnost nezákonně internovala v rezidenci arcibiskupství. Důvodem byly jeho údajné protisocialistické a protikomunistické postoje. Rozhodnutí soudu je pravomocné.
4: Rozhodnutí soudu potvrzuje, že arcibiskup Matocha byl obětí nezákonného zbavení osobní svobody, přestože nebyl nikdy formálně odsouzen. Jeho nucený pobyt v arcibiskupském paláci v Olomouci pod neustálým dohledem státní bezpečnosti byl uznán za formu vězení. Důkazy o tom předložil obhájce Lubomír Miller.
5: To bylo v podstatě zločinné ze strany státní moci, když ho 11 let internovali. Neposkytli mu potřebnou lékařskou péči.
4: Podněty k rehabilitaci Matochy podalo Muzeum českého a slovenského exilu a emigrace 20. století. To už je dříve iniciovalo a dotáhlo k úspěšnému konci třeba rehabilitaci kardinála Josefa Berana nebo kněze Josefa Toufara. Z Olomouce Lenka Kratochvílová, Český rozhlas. Sport.
0: Prostějovský tenista Jakub Menšík se po semifinálové účasti na Roland Garros posunul v žebříčku na 17. místo. Jakub Menšík vystoupal o 10 příček a je domácí dvojkou. Nejlepší pozici z Čechů aktuálně drží Jiří Lehečka na 12. místě. Mezi ženami, kterým dál vevodí Arina Sabalenková, je českou jedničkou 10. Karolína Muchová z Olomouce a následuje 13. Linda Nosková z Přerova. Alexander Zverev si díky zisku premiérového Grandslamové trofeje v Paříži upevnil třetí místo a snížil dosud propastný odstup od vedoucí dvojice Jannik Sinner, Carlos Alcaraz. Pozici světové jedničky ve čtyřhře na pařížské Antuce potvrdila Kateřina Siniaková 11. grandslamovým triumfem v ženském deblu v kariéře.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte na střední Moravě oblačno, postupně zataženo, přehánky, déšť, místy bouřky, teploty 23 až 27 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 18 stupňů, slabý proměnlivý vítr, bude se měnit na mírný západní, v bouřkách zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Dopravní značení upravují cestáři na silnici první třídy číslo 47 na Přerovsku, pracují na úseku mezi Bezměrovem a Popůvkami v pravém pruhu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Do úterního rána se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc a Vítkem Šoukalem. Je 9. června a svátek má dnes Stanislava. Vše nejlepší. Jaké máte počasí, co vás dnes čeká? Těším se na vaše vzkazy na SMS čísle 723 70 33 51 a také na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Za chvíli vzpomínky na léta minulá v kalendáriu, no a čekají nás další písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Valdemar Matuška. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 3 minuty bude 5:45. Dobré ráno, pojďme právě teď zaspomínat na léta minulá.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Dobrý den, je úterý 9. června, svátek mají ženy upevňující slávu Stanislavy. A tady je Petr Jungmann. Továrna ČKD ve Vysočanech, které se říká Kolbenka, slaví dnes 130 let od svého založení. Jejím zakladatelem byl právě 9. června 1896 český průmyslník a vynálezce Emil Kolben. Ten zakoupil prázdný pozemek nedaleko vlakového nádraží. Původní továrnu tvořila v počátcích jen malá dřevěná strojní dílna s 25 zaměstnanci a jedna administrativní budova. V dobách největšího rozmachu byla ČKD světově uznávaným závodem. Fotbalové mistrovství světa v Německu bylo zahájeno před 20 lety v roce 2006. Naši po porážce od Ghany a Itálie nepostoupili ani ze základní skupiny.
3: Tak to musíme vzít. Postupujícím 6 vyřazeným.
2: Světovými šampiony se v Německu staly Italové. Před 5 lety zemřela Popelka.
4: Šaty s vlečkou, stříbrem vyšívané.
2: Libuše Šafránková.
4: Ale princezna to není, jasný pane.
2: Bylo jí 68. Marty McFly z trilogie Návrat do budoucnosti má dneska 65.
5: Doktore, já jsem z budoucnosti. Dostal jsem se sem pomocí stroje času, který jste vynalezl.
2: Kanadský herec Michael J. Fox, který se už léta pere s Parkinsonovou nemocí. Před 45 lety se v Jeruzalémě narodila jako Natalie Herschlag, jedna z nejkrásnějších hereček Hollywoodu, nositelka Oscara za film Černá labuť, Natalie Portman. A já přeju pěkný den.
6: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je tady úterý 9. června, jsou 2 minuty po 17:15 a svátek má Stanislava.
1: Počasí.
0: Pranostika říká červen studený, sedlák krčí rameny. No dnes přijdou mraky a během dne i přehánky a bouřky a teplota do 27 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Bára z Olomouce hlásí 18 stupňů Celsia a nechudíte dnes do práce. Tak držím palce, ať to překonáte. Prostějov 18 stupňů, velká oblačnost, napsala Míša. Přerov 17 stupňů Celsia, oblačno, sluníčko mírně vykukuje, hlásí Marek.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude operní pěvkyně Kateřina Kněžíková.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: V roce 1972 byla skupina T-Rex, skladatele, kytaristy a zpěváka Marka Bolena na vrcholu. Měla nejprodávanější britské album, singly na vrcholu hitparád a nová v pořadí už 7. deska The Slider v tom úspěšně pokračovala. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 8 minut bude 17:30. Dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li právě teď. Jako policisté, bankéři nebo vojáci se mnohdy představují kyberpodvodníci, aby z lidí vylákali citlivé informace a peníze. Nárůst těchto trestných činů registrují taky kriminalisté z Jesenicka. Jen v květnu tamní obyvatelé přišli kvůli kyberpodvodům o zhruba 1 200 000 korun.
1: Před 2 měsíci nebo 3 zpátky si mě přidal na Instagramu muž, s kterým jsme vlastně navázali takový jako hodně kamarádský vztah.
2: Popisuje Jana, jedna z podvedených. Muž, který ji kontaktoval, se vydával za amerického vojáka.
1: Postupně to teda přerostlo i něco víc. Ta konverzace byla úplně normální a až ke konci po mně začalo udít prostě nějaké částky. Dohromady to dělalo asi 300 tisíc.
2: Říká Jana. Podle mluvčí krajských policistů Terezy Neubauerové kyberkriminalita na Jesenicku roste.
3: Útoku přibývá. Za prvních 5 měsíců máme o 13 případů více než v loňském roce.
2: Rostoucí počet kybernetických útoků neevidují pouze policisté na Jesenicku. Podle mluvčího policejního prezidia České republiky Jakuba Minčálka jde o celorepublikový trend.
4: Trestná činnost v kyberprostoru tvoří již 12,5% celkové kriminality. Z této oblasti dochází v meziročním srovnání k nárůstu o 14,5%.
2: Oběťmi kybernetických podvodů se stávají lidé napříč celou společností. Jak upozorňuje Neubauerová, podvodníci při svých útocích využívají řadu různých taktik.
3: Tady na Jesenicku jsme v květnu teda zaznamenali téměř všechny způsoby těch podvodů. Nejčastějším je určitě podvod falešný bankéř a falešný policista. Ten podvodník manipuluje s tím člověkem, aby se dostal k jeho penězům.
2: Mezi další časté podvodné scénáře patří tzv. Falešný voják, pokračuje Neubauerová.
3: Tito podvodníci hrají hodně na city své oběti a samozřejmě po nějaké době, kdy si získají vlastně tuto oběť, tak mají nějaký problém, většinou finanční samozřejmě, kdy chtějí poslat nějaké peníze, aby tento problém vyřešili.
2: Obětí této taktiky se stala i paní Jana.
1: Aby se sem ke mně dostal. A hlavně i jakože něco tam našel hodnotného, tak aby to mohl prostě sem poslat a přivést. To bylo hodně bolestivé, o ty peníze člověku ani tak nějak extrémně jde, jako spíš o to, že si někdo zahraval s vašimi city extrémně.
2: Podvodníci také často pracují s pocitem naléhavosti. Upozorňuje mluvčí Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost Jakub Neštivera.
5: Společným znakem těchto útoků je především snaha vyvolat v oběti pocit naléhavosti a přimět jí k rychlému rozhodnutí. Právě v takových situacích je nejdůležitější zachovat klid.
2: Zatímco loni v květnu přišli obyvatelé Jesenicka kvůli podvodníkům zhruba o 1 000 000 korun, letos byla škoda ještě vyšší, říká Neubauerová.
3: V letošním roce během toho jednoho jediného měsíce přišli o 200 tisíc ještě více, takže je to 1 200 000 korun.
2: Policisté proto lidem doporučují, aby byli při komunikaci na internetu obezřetní a jakékoliv podezřelé požadavky si vždy ověřili. Z Jesenicka Sabina Millerová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Jiří Kořínek.
2: Bylo 17:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Olomoucký magistrát ve čtvrtek omezí provoz kvůli cvičení krizového řízení Blackout 2026, které prověří připravenost města, záchranných složek a dalších institucí na dlouhodobý výpadek dodávek elektřiny. Magistrát ve čtvrtek zruší úřední den a omezí kontakt s veřejností, uvedl tajemník Marek Černý. Olomoučtí radní vybrali návrh na vybudování parkovacího domu Lipenská na křižovatce v Hodolanech. V současné řeší parkovací plochu v ulici Roháče z Dubé. Ta by se měla projektovat v příštím roce. Uvedl mluvčí radnice Jan Horejš. Vedení Šternberské radnice zjišťuje, jak se ve městě žije rodinám s dětmi. Na webu města můžou zájemci do 26. června vyplnit anketu. Odpovědi radnici pomůžou s plánováním služeb, volnočasových aktivit pro rodiny nebo úpravami veřejného prostoru. Soud rehabilitoval bývalého olomouckého arcibiskupa Josefa Karla Matochu. Od roku 1950 až do své smrti byl nezákonně držen v rezidenci v olomouckého arcibiskupství. Pod stálým dohledem státní bezpečnosti prožil posledních 11 let svého života. Podnět k rehabilitaci podalo Muzeum českého a slovenského exilu a emigrace 20. století. Ze sporty. Hokejisty extraligového Kladna posílí švédský obránce Filip Westerlund, který naposledy působil ve finském týmu Kalpa Kuopio. Středočeši o jeho příchodu informovali na svém webu. Olomouc na sociálních sítích oznámila příchod slovenského útočníka Matuše Spodníjaka, který odehrál minulou sezónu v dresu Michalovců. Počasí na střední Moravě, dnes bude oblačno, postupně zataženo, čekejte přeháňky, déšť, místy i bouřky. Teploty 23 až 27 stupňů Celsia, v jeseníkách okolo 18 stupňů, slabý proměnlivý vítr bude se měnit na mírný západní a v bouřkách zesílí.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Dopravní značení upravují dělníci na silnici první třídy číslo 47 v Bělotíně na Přerovsku, pracují v centru v pravém pruhu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Už za chvíli připomenu pořad okolo češtiny. 17:30 přeje dobré ráno, Vítek Šoukal.
0: Český rozhlas Olomouc,

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 8 minut po půl šesté, dobré ráno. Už o 9:45 nás čeká pořad okolo češtiny. V dalším díle jazykového okénka se Ondřej Bláha podívá na otázku, která možná napadla i vás. Proč vlastně nemá švadlena svůj mužský protějšek? Existuje švadlen, nebo je to jen jazyková fantazie? Kdybyste pořad o 9:45 nestihli, nezoufejte, najdete ho v audio archivu celodenního vysílání na našich stránkách olomouc.rozhlas.cz a v podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 9. června, úterý, svátek má dnes Stanislava, vše nejlepší, za 4 minuty bude 6:15.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, když v červnu severní větry vějí, tu se bouřky opozdějí. No dnes přijdou mraky a během dne i přehánky a bouřky a teplota do 27 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, tak to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Hranice 15 stupňů, oblačno až polojasno, napsala Věra, která snídá rohlík s medem. Dobrou chuť. Dub 17 stupňů Celsia, tolik naměřil Honza. Maruška v Libině má na teploměru 16 stupňů a je oblačno.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
2: Dvoustý koncert série Živě Českého rozhlasu Olomouc bude v rámci Moravského divadelního léta a bude velký. Ve středu 17. června od 17 hodin zahrají v letním kině Alibaba, Malina Brothers a jako Zlatý hřeb Robert Křesťan a Druhá tráva. Bude se křtít deska a oslavíme nedožité 70. Sandyho Noska. Vstupenky za 200 korun kupujte na pokladně divadla na Horním náměstí nebo na stránkách www.moravskedivadlo.cz. Co zbyde, bude v letňáku. Přijďte za 200 na dvoustý koncert 17. od 17.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 6:45. Dobré ráno. Dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát?
1: Do Alex a host zavítá operní pěvkyně Kateřina Kněžíková. Hostuje na světových operních scénách a nezapomíná ani na české publikum. Co jí v nejbližší době čeká? Jak bude trávit léto? Jak pečuje ohlas? A už jí někdy vypověděl službu? A jak zvládá kloubit kariéru s rodinnými povinnostmi? Dozvíte se po 13. hodině v Alex a host.
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 10 minut bude 6 hodin. Dělníci opravují u Přerova část loni otevřené dálnice. Podrobnosti o tom už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Šest hodin.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Dělníci opravují u Přerova část loni otevřené dálnice. Protipovodňová opatření představilo v Troubkách povodí Moravy. Zájemci si dnes můžou prohlédnout archiv Olomoucké univerzity Palackého. Oblačno až zataženo, déšť, přehánky, teploty do 26 stupňů Celsia, slabý, později mírný vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám, u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Dopravní komplikace čekají dnes a ve středu řidiče na novém úseku dálnice D1 u Přerova. Dělníci tam musí odstranit nerovnosti vznikly při běžném provozu. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
4: Kontrolní činností jsme zjistili technický nedostatek na hlavní trase dálnice D1, který vznikl v průběhu běžného provozu. Zhotovitel vadu odstraní na vlastní náklady, a to během 2 dnů. Částečná uzavírka ve formě zúžení D1 pouze ve směru do Ostravy bude platit v úterý a ve středu vždy od 7 ráno do 22. večer. Dálnice zůstane průjezdná bez potřeby objízdných tras.
3: Nový úsek dálnice D1 u Přerova je v provozu od loňského prosince. Zastupitelstvo Olomouce po dlouhé diskuzi schválilo soubor změn územního plánu, které se týkají i ploch v sousedství ulic Kašparova a Velnerova, kde developerská skupina Redstone plánuje výstavbu vila domů s desítkami bytů. Někteří obyvatelé z okolí s novou výstavbou nesouhlasí. Proti schválené změně územního plánu mají výhrady a nevyloučili žalobu. Vodohospodáři představili obyvatelům Troubek na Přerovsku konečnou podobu protipovodňových opatření, která by je měla ochránit až před stoletou vodou. Čekají na ně od roku 1997, kdy řeka Bečva v obci zničila více než polovinu domů a způsobila smrt 9 lidí.
5: Jsme vypracovali povodňový model, máme model proudění podzemních vod a na základě toho bylo optimalizované to technické řešení.
6: Tomáš Bilaška, investiční ředitel povodí Moravy, mi na tabletu ukazuje soustavu železobetonových zídek a zemních hrází. Postavit jich chce kolem obce a dlouhá bude 5,5 kilometru. Na projektu spolupracoval i nezávislý starosta Martin Frgal.
7: Je to asi jediný možný projekt, který je životaschopný.
6: Náklady na stavbu jsou stanovené na 850 milionů korun. Povodí Moravy chce žádost o stavební povolení podat letos v červnu. Zahájení stavby pak předpokládá v roce 2028. Stroubek, Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
3: Univerzita Palackého v Olomouci se dnes připojuje k Mezinárodnímu dni archivů. Její zástupci připravili pro zájemce od 9. do 17. hodiny komentované prohlídky depozitářů školního archivu nebo přednášky.
8: Akce je současně připomínkou obnovení Olomouckého vysokého učení po druhé světové válce. Návštěvníci moderní budovy univerzitního archivu si připomenou i osobnosti 2 rektorů obnovitelů, Josefa Ludvíka Fischera a Josefa Jařaba. Součástí programu jsou přednášky historiků nebo projekce archivních filmových záběrů. Další informace jsou na webu univerzity. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
2: Sport.
3: Čeští hokejisté nakonec odehrají příští rok základní skupinu mistrovství světa v Düsseldorfu. Původně to mělo být v Mannheimu, ale Mezinárodní hokejová federace po dohodě s německými organizátory města prohodila. Na soupeřích se nic nezměnilo, Češi narazí na Kanadu, Spojené státy, Slovensko, Dánsko, Norsko, Kazachstán a Maďarsko.
2: Počasí.
3: Dnes čekejte na střední Moravě oblačno, postupně zataženo, přehánky, déšť, místy bouřky, teploty 22 až 26 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 18 stupňů a slabý během dne mírný jihozápadní vítr bude se měnit na severozápadní, v bouřkách zesílí.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Kusy roztrhané pneumatiky leží na vozovce dálnice D1 z Přerova do Brna před 250,5 kilometrem za exitem Kojetín.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Hezké úterý přeje Vítek Šoukal. Od víkendu daleko do dalšího ještě dál, ale i tak věřím, že nás čeká příjemný den. Já dnes budu doma rozmísťovat větráky na osvěžení vzduchu. Jestli je to předčasný úkon a bude ochlazení nebo ne, septám se v této hodině meteorologů. Za chvíli také otevřeme 100 let staré noviny a tentokrát se vypravíme za Masarykovou leteckou ligou do Olomouce. No a čekají nás také další písničky, které nestárnou. Právě teď bude znít skupina Buty a jejich František. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 3 minuty bude 6:45, dobré ráno. Velkou pozornost mezi lidmi zbudila před 100 lety výstava místní skupiny MLL v Olomouci. Že nevíte, co se pod zkratkou skrývá? No, objasní nám to Dita Vojnarová, která o akci četla v novinách z června 1926.
1: Stalo se před 100 lety.
2: MLL je Masarykova letecká liga, která byla slavnostně založena 7. dubna 1926 z iniciativy České sportovní společnosti. Hlavním posláním ligy bylo šířit letecké povědomí mezi veřejností a získávat finanční prostředky pro rozvoj československého letectví, což činila i prostřednictvím zmíněné červnové výstavy. Nabízela pohled na jedinečnou sbírku pomůcek vojenského letectví, jež nikdy nebyla dosud veřejně přístupná v takovém rozsahu. Veřejnost mohla vidět, jak jsou letadla seřízena, jak vypadají jejich nejdůležitější části – motory, svíčky, magnety, spalovače, válce, nosníky, trubky a měřící přístroje z kolekce ojnic hvězdicových, řadových a vidlicových motorů, ventilů, váčkových hřídelů, ventilových pák, čerpadel olejových, vzduchových, benzinových a vodních pístů, zalomených hřídelů a tak dále.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 9. června, svátek má Stanislava, vše nejlepší a je minuta po 7:15.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, červen mokrý a studený bývají jižně vždy zkaženy. No dnes přijdou mraky a během dne i přeháňky, teplota do 26 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. Břeťa napsal, Štíty, slabá oblačnost od 9 do 12 stupňů, vítr od 5 do 25 km za hodinu a sucho pokračuje. V Javorníku máme polojasno bez větří 22 stupňů tepla, napsal František. Brodek u Přerova 17 stupňů oblačno, to hlásí Hanka.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Jak to vypadá, když v Sazovicích zavládne tradiční hanácký právo? Jaké písničky a tance oživí letošní folklorní festival v Přerově? A kterým dvěma souborům z úrodné roviny budeme letos gratulovat? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle se tentokrát zaměří na to, co se právě děje nebo bude dít na Hané. Nalaďte se s námi na vlnu festivalového či hodového veselí a pojďte společně s námi hudebně oslavit významné akce v regionu i výročí hanácké mozaiky z Litovle či folklorního souboru Cholinka v úterý po 19. hodině s Honzou Žurkem.
3: Dnešní společnost potřebuje hodně povzbudit, jak na to, jak aktivizovat lidi v každém věku, kde brát naději i tam, kde se zdá, že žádná není. Na tyto otázky hledá a snad i nabízí odpovědi národní koordinátor rozvoje cyklistické dopravy České republiky, cyklista a běžec tělem i duší, dětmi vnímán jako čert první kategorie s hodností vraníka Jaroslav Martínek z Chomoutova. Bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc ve středu v 10 dopoledne.

0: životy fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 9 minut bude 6:30. Dobré ráno. Pozor, dnes nás čeká výluka vysílače Jeseník Praděd. Rozhlasové vysílání z Pradědu bude vypnuto v čase od 10 do 15 hodin. V tento čas Český rozhlas Olomouc tak nenaladíte na frekvenci 106,8 MHz, tudíž žádné údery do vašeho přijímače ani kroucení anténou nebude za to moci. Rozhlasové vysílání z Pradědu bude vypnuto v čase od 10 do 15 hodin z důvodu údržby anténního systému, to, abyste nás stále dobře slyšeli. Co v tu dobu dělat? Využít můžete naše další frekvence, které za chvíli uslyšíte, anebo si nás pusťte na internetu, připomínám naše stránky olomouc.rozhlas.cz.
2: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Jiří Kořínek.
2: Bylo půl sedmé.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Nezaměstnanost v Olomouckém kraji v květnu klesla o desetinu na 5,1%. Úřady práce v regionu zaznamenaly na konci května 21 035 lidí bez práce. To je o 370 méně než v dubnu. Nezaměstnaných výrazně ubylo hlavně na Jesenicku, uvedl mluvčí úřadu práce František Bikár. Hygienici v pondělí odebírali vzorky vody z Plumlovské nádrže na Prostějovsku a taky z jezera Poděbrady na Olomoucku. Měřením určí její kvalitu ke koupání. Vyplývá to z monitorovacího kalendáře na webu krajské hygienické stanice. Akcelerační zóny vyvolaly tisíce připomínek. Na ministerstvo pro místní rozvoj jich dorazilo přes 8 tisíc a další stále přibývají i po vypršení lhůty. Jde o území, kde stát počítá se zrychleným povolováním výstavby větrných a solárních elektráren i bez některých dosavadních posudků. Připomínky se týkají hlavně dopadů na krajinu, životní prostředí i možných zdravotních rizik. Práce mladých výtvarníků ze základní školy i domu dětí a mládeže Krasohled v Zábřehu jsou k vidění na nové výstavě v minigalerii zábřežského kina Retro, uvedla mluvčí radnice Lucie Mahdalová. Ze sportu o velké překvapení se postarala v úvodním kole turné v nizozemském Hertogenboschi 17-letá slovenská tenistka Mia Pohánková. Až 280. hráčka světového žebříčku porazila druhou nasazenou dánku Kláru Tausonovou 2x6-4. Počasí na střední Moravě dnes bude oblačno, postupně zataženo, čekejte přehánky, déšť, místy bouřky. Teploty 22 až 26 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 18 stupňů a slabý během dne mírný jihozápadní vítr. Bude se měnit na severozápadní a v bouřkách zesílí.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Porouchané nákladní auto budete mít na dálnici D35 na obchvatu Olomouce. Stojí na 272,5 kilometru mezi exity Nemilany Holice.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Vodohospodáři představili obyvatelům Troubek konečnou podobu protipovodňových opatření. Podrobnosti o tom už za chvíli. Dobré ráno přeje 2:30 ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Vítek Šoukal.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.

0: cený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 4 minuty bude 6:45. Dobré ráno. Vodohospodáři představili obyvatelům Troubek na Přerovsku konečnou podobu protipovodňových opatření, která by je měla ochránit až před stoletou vodou. Obyvatelé na ně čekají už od roku 1997, kdy řeka Bečva v obci zničila více než polovinu domů a způsobila smrt 9 lidí. Projektanti Povodí Moravy proto chtějí kolem obce vybudovat soustavu hrází a zídek. Náklady mají dosáhnout až 850 milionů korun. Stavět by se mohlo začít v roce 2028.
2: Jsme vypracovali povodňový model, máme model proudění podzemních vod a na základě toho bylo optimalizované to technické řešení.
3: Tomáš Bilaška, investiční ředitel Povodí Moravy, mi na tabletu ukazuje soustavu železobetonových zídek a zemních hrází. Postavit je chce kolem obce a dlouhá bude 5,5 kilometru.
2: Máme tady i mobilní hrazení, které bude nasazováno právě při těch povodňových událostech v délce asi 90 metrů.
3: Součástí té investice jsou i vztlakové studny.
2: Protože se nacházíme na štěrkovém podloží, kdy v průběhu povodně vznikají poměrně tlaky a narůstá nám hladina podzemní vody, tak aby nám nedošlo k takzvanému prolomení toho izolátoru té zeminy, tak budeme budovat zhruba 21 protivztlakových studen.
3: Na projektu spolupracoval i nezávislý starosta Martin Frgal.
4: Z pohledu vlastně těch možností, které nám dlouhodobě byly představovány, to znamená od Povodí Moravy, od správce dotačního titulu a vodoprávního úřadu, je to asi jediný možný projekt, který je životaschopný.
3: Je nejvyšší čas, shodují se obyvatelé Troubek. Dům Miloše Vidrmana voda zaplavila 2x.
5: Tak něco určitě je nutné udělat, ale jestli zrovna takto, nedovedu to tak posoudit.
3: Paní Hana v Troubkách žije od narození.
6: Vzalo nám to dům.
3: Takže jste stavili nový?
6: Částečně.
3: Příští rok to bude 30 let, kdy vlastně voda tady smetla Troubky.
6: Nejvyšší čas. Už je pozdě.
3: Obci se zatím smluvně podařilo zajistit 2/3 potřebných pozemků, potvrzuje Klára Němčáková, majetková referentka obce.
7: Chybí nám vlastně dořešit nějakých 25%, což je nějakých 57 pozemků. Teď bych řekla, že to tak jako víceméně tak nějak stojí, protože jsou to už lidi, s kterými už se hůř domluvá, kteří už se toho právě moc zdat nechtějí, takže tam už potom právě jsme se bavili s Povodím Moravy, tam už se to pak bude řešit tím vyvlastňováním.
3: Náklady na stavbu jsou stanovené na 850 milionů korun. Starosta Frgal věří, že většinu zaplatí stát.
4: Obecní rozpočet máme nějakých 50 milionů, pokud to bude 10%, jednoduše spočítatelný 85 milionů. My si s tím samozřejmě budeme muset nějakým způsobem poradit.
3: Povodí Moravy chce žádost o stavební povolení podat letos v červnu. Zahájení stavby pak předpokládá v roce 2028. Z Troubek Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Probouzíme se do úterního rána, je 6:45.
1: Počasí.
0: Hezký den přejí do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě na telefonu Petr Drobek. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jaké počasí na nás dnes čeká? Jak bude?
2: Tak zpočátku ještě bude polojasno nebo oblačno, ale od západu přibývá oblačnost. Dneska nás ovlivní studená fronta, zejména v těch odpoledních a večerních hodinách. Takže přibývání oblačnosti a postupně se přidají i přeháňky nebo občasný déšť a místy se mohou vyskytnout i bouřky. Teploty vystoupí na 22 až 26 stupňů, na horách na 16 až 20 a vítr bude ráno slabý, ale postupně se rozfouká během dne mírný jeho západní s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu a bude se měnit na severozápadní, v bouřkách taky přechodně zesílí.
0: A jak bude v noci a zítra během dne?
2: V noci bude oblačno nebo spíš zataženo, velká oblačnost a na většině území se vyskytne občasný déšť. Teploty klesnou k ránu na 14 až 10 stupňů a povane slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. No a zítra bude výrazně chladněji než dnes, maximální teploty jen 13 až 17 stupňů a zataženo nebo oblačno a s občasným deštěm, případně s přeháňkami. Vítr bude slabý a postupně mírný severní až severovýchodní s rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu.
0: Děkuji za informace, přeji příjemné ráno, hezký den a naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Na telefonu byl Petr Drobek z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
3: U žlučníků, ale samozřejmě hodně u štítné žlázy, u cukrovky, u stále častějších střevních zánětů nebo při poruchách příjmu potravy hraje pochopitelně zásadní roli výživa a také nutriční terapeut. Na obecnější nastavení klinické výživy při diagnózách i konkrétnější typy do jídelníčku se můžete ptát nutriční terapeutky Kristýny Bechníkové v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těší se na vás Oskar Hes.
5: Rád bych si koupil cukrovou vás.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 7 hodin. Dobré ráno, je tady pravidelná ranní rozcvička a Petr Peč.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Ke cvičení budeme potřebovat židli. Opřeme se dlaněmi o židli. Lokty propnuté, hlava v prodloužení strupem, kolena propnutá. S výdechem zanožíme pravou nohou vzad, kolena stále propnutá. Trup i nohy držíme zpevněné. Totéž provedeme levou nohou. Celý cvik opakujeme 20krát. Hezký den s pohybem.
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.
3: Medicine man

Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Za 4 minuty bude 7 hodin. Olomoučtí zastupitelé schválili změny územního plánu nedaleko centra města. Podrobnosti o tom uslyšíte už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Olomoučtí zastupitelé schválili změny územního plánu nedaleko centra města. Mnozí lidé z dotčené lokality s tím nesouhlasí. Prostějov rozhodl o využití peněz z takzvaného participativního rozpočtu. Změny ve financování veřejnoprávních médií dnes projedná vládní koalice. Na schůzku míří i ředitelé Českého rozhlasu a České televize. Oblačno až zataženo, déšť, přehánky, teploty do 26 stupňů Celsia, slabý, později mírný vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Zastupitelstvo Olomouce schválilo soubor změn územního plánu týkajících se ploch v sousedství ulic Kašparova a Wellnerova. Developerská skupina tam plánuje výstavbu domů se desítkami bytů. Někteří obyvatelé s novou rezidenční výstavbou nesouhlasí. Proti schválené změně územního plánu mají výhrady a nevyloučili žalobu.
2: Dnes ráno jsem slyšel krákat bažanta na zahradě. Před pár měsíci jsem měl co dělat, abych nepřijel zajíce. Toto všechno zničíte. Pracuji v advokaci 34 roku, jako advokát skoro 30. Udělám všechno pro to, abych váš záměr zmařil.
3: Říká jeden z místních Radek Chochola. Zpracovatel návrhu územní změny Pavel Grases pro Olomouc a Piráti upozornil, že už teď jsou pozemky vedené jako smíšená obytná plocha vhodná pro bytové a rodinné domy.
4: To základní využití ploch v naší změně nemění oproti využití ploch ve stávajícím platném územním plánu. My ani nemůžeme změnit tu stávající plochu bydlení v existujícím územním plánu na plochu rekreace.
3: Dnes schválená změna podle něj obsahuje jen drobné úpravy hranice. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
1: Magistrát ve čtvrtek omezí provoz kvůli cvičení krizového řízení Blackout 2026, které prověří připravenost města, záchranných složek a dalších institucí na dlouhodobý výpadek dodávek elektřiny. Kvůli přepojování budov magistrátu na náhradní zdroje elektrické energie magistrát ve čtvrtek zruší úřední den a omezí kontakt s veřejností, uvedl tajemník Marek Černý. Prostějovští radní schválili projekty, které samospráva podpoří z takzvaného participativního rozpočtu. Mezi úspěšné návrhy patří rozšíření disk golfového hřiště v Kolářových sadech a venkovních dřevěných hracích prvků pro děti v biokoridoru Hloučela, nové veřejné ohniště a modernizace dětského hřiště v místní části Krasice.
5: Do hlasování postoupilo 11 projektů z 16 podaných návrhů. Hlasovat lidé mohli elektronicky nebo prostřednictvím hlasovacího lístku. V letošním ročníku participativního rozpočtu mohli lidé udělit dva kladné a jeden záporný hlas. Celkem projektům přidělili 1060 kladných a 172 záporných hlasů. Hlasovalo 535 obyvatel města. Z Prostějova Barbora Taševská, Český rozhlas.
1: Koaliční lídři projednají změny ve financování veřejnoprávních médií. Na úřadě vlády o nich budou jednat i s oběma řediteli médií. Českou televizí i Český rozhlas by podle kabinetu měl od nového roku financovat státní rozpočet. Ještě předtím by měla začít platit poslanecká novela, která televizní a rozhlasové poplatky odpouští části seniorů nebo některým firmám. Podle generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala by už ale taková změna rozhlas připravila o 250 až 300 milionů korun.
6: My se nevymezujeme vůči tomu samotnému osvobození seniorů, to znamená, kterým je 75 plus a žijí samostatně v nějaké domácnosti, protože samozřejmě je to vlastně pochopitelné do jisté míry, ale chybí tady kompenzace toho výpadku. A kdyby byl tento výpadek kompenzován ze strany státu, tak možná i ten návrh může být i třeba k diskusi, ale ta kompenzace tam není.
1: Česká televize by pak mohla přijít ročně o více než miliardu. Obě média se změnami dlouhodobě nesouhlasí. Chtějí zachovat současný systém financování prostřednictvím televizních a rozhlasových poplatků. Sport. Slovenský hokejový útočník Matúš Spodniak se stal novou posilou extraligové Olomouce. 28letý odchovanec Košic se loni po 11letém působení v Severní Americe vrátil na Slovensko a odehrál sezónu v dresu Michalovců. O jeho příchodu na Hanou informoval klub na sociálních sítích. Počasí. Dnes čekejte na střední Moravě oblačno, postupně zataženo, přehánky, déšť, místy i bouřky. Teploty 22 až 26 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 18 stupňů, slabý, během dne mírný jihozápadní vítr, bude se měnit na severozápadní a v bouřkách zesílí.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Blíže nepopsaná nehoda se stala na silnici první třídy číslo 43 na Šumpersku v obci Bukovice na cestě do Štítů. Pokud tam míříte, věnujte řízení zvýšenou pozornost.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, Vítek Šoukal přeje příjemné ráno. Už se vám někdy stalo, že koukáte z okna na protější dům a vidíte, jak vám sousedka mává, tak ji také zamáváte a pak zjistíte, že umývá okna. I takové mám zážitky. Doufám, že v tom nejsem sám. Za chvíli připomenu naši dnešní velkou radioporadnu a hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Karel Zich, Paráda. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 3 minuty bude 7:45. Dobré ráno. Dnes mezi 10. a 12. hodinou nás čeká další velká radioporadna. Hlavními tématy budou nová pravidla pro podporu energeticky úsporných opatření. Uslyšíte, jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám. Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat. Pro své dotazy můžete využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Ve studiu opět usednou odborníci, kteří budou 2 hodiny odpovídat na vaše dotazy. Petr Waldman, ředitel Státního fondu životního prostředí České republiky, a Michal Čejka, odborný poradce z Centra pasivního domu. Nezapomeňte, velká radioporadna začíná dnes po zprávách v 10 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc a

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je tady úterý 9. června, je čtvrt na 8 a svátek má Stanislava.
1: Počasí.
0: Pranostika říká červen, studený, sedlák, krčí rameny, no dnes přijdou mraky a během dne i přehánky a bouřky a teplota do 26 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51 a také píšete na náš Facebook, děkuji. Dnešní ráno je příjemné, teplota 19 stupňů, oblačno, vítr pofukuje do 3 metrů, vlhkost vzduchu 75%, vypadá to, že by mohlo být dešťově, píše Honza z Písečné. V Mohelnici máme dnes po ránu 14 stupňů, částečně zataženo a zatím klidno, zdraví Naďa. Zdena z Holubic píše, u nás je 16 stupňů, sluníčko svítí, chystám se grilovat kuřecí křídla s kolínkama a česneku. Krásné úterý přeje Zdena.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.
2: Do vysílání Českého rozhlasu Olomouc se vrací starý známý, detektiv ve výslužbě Viktor Palec.
3: Paní doktorko, kdybych náhodou, čistě teoreticky, udělal nějaký průser, obhajovala byste mě? Pokud byste přece jen šlápl vedle a potřeboval mě, můžete se mnou počítat.
2: Pomůže s vyšetřováním vraždy mladého muže v horské osadě Javoří? Poslouchejte v premiéře osmidílné Četby na pokračování z detektivního příběhu Jarmily Pospíšilové Palec ve stínu v podání Olgy Kaštické a v režii Michala Bureše v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v červnu a červenci každou neděli od 18 hodin.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 10 minut bude 7:30. Dobré ráno. Pobyt v zahraničí může člověka dočasně na měsíc nebo i půl roku vyřadit z dárcovství krve. Preventivní opatření má zamezit šíření infekčních onemocnění. Ze stejného důvodu si dárci musí dát povinnou pauzu od odběru i po odstranění přisátého klíštěte z pokožky. Zdravotníci tak každoročně vyzývají dárce, aby si odběry naplánovali pokud možno před odjezdem na dovolenou.
1: Nechte ruku takhle volně, vám to hodně zatáhnu a jenom pěstí mi zacvičte, jo? Můžete povolit. Budete chtět balónek? Nepotřebujete.
2: Zdravotníci na transfuzním oddělení Olomoucké fakultní nemocnice za měsíc běžně evidují asi 1200 odběrů. V létě bývají počty nižší, říká zdejší primářka Dana Galušková.
3: Když jsou prázdniny, tak je to o 15-20% méně.
2: Dárci totiž jezdí na dovolené. Po návratu z některých zemí navíc musí z preventivních důvodů s darováním krve na čas počkat.
3: Když se někdo vrátí z nějaké exotické země, Afrika nebo některé asijské státy, bývá tam měsíc, ale u některých třeba i půl roku.
2: Lidé by si tak podle primářky měli odběry ideálně naplánovat ještě před dovolenou. Krátce před odletem do zahraničí na olomoucké transfuzní oddělení přišla třeba i paní Naďa. Pravidelná dárkyně má za sebou už více než 30 odběrů.
4: Naplánovala jsem si to, aby jsem mohla jít na odběr a za týden na dovolenou a pak zase dlouho nemůžu, takže si to takhle plánuju vždycky.
2: Provoz v nemocnici se nezastavuje ani o prázdninách. Krev je tak podle primářky Galuškové potřeba celoročně.
3: V létě nám přibývají úrazy, traumata a samozřejmě třeba onkologičtí pacienti potřebují léčbu, která souvisí i s hemoterapií, s aplikací transfuzních přípravků. Operační výkony jedou pořád dál, takže ta potřeba krve je pořád vysoká i v létě.
2: Hlásit se tak můžou i noví dárci krve. Zájemci by měli mít mezi 18 a 65 lety a dobrý zdravotní stav. Z Olomouce Josef Čermák, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi. Když oknem...

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy pro nás má Jiří Kořínek.
2: Bylo 7:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Olomoucký magistrát ve čtvrtek omezí provoz kvůli cvičení krizového řízení, které prověří připravenost města, záchranných složek a dalších institucí na výpadek elektřiny. Magistrát ve čtvrtek ruší úřední den, omezí kontakt s veřejností, uvedl tajemník Marek Černý. Na ministerstvo pro místní rozvoj dorazilo přes 8 000 připomínek k takzvaným akceleračním zónám. Stát jich plánuje vytvořit necelou stovku po celé republice. Mělo by v nich být možné rychleji povolovat stavbu větrných a solárních elektráren. Investor by například nemusel zpracovávat posudek vlivu na životní prostředí. Šternberg zjišťuje, jak se ve městě žije rodinám s dětmi. Na webu radnice můžou zájemci do 26. června vyplnit anketu. Odpovědi pomůžou s plánováním služeb, volnočasových aktivit pro rodiny nebo úpravami veřejného prostoru. Koaliční politici se dnes setkají s generálními řediteli Českého rozhlasu a České televize, aby projednali změny ve financování veřejnoprávních médií. Vláda počítá s tím, že by od příštího roku dostávala tato média peníze přímo ze státního rozpočtu místo současných koncesionářských poplatků. Obě instituce se změnami nesouhlasí a varují před výrazným výpadkem příjmů. Ze sportu. Karolína Plíšková zahájila úspěšně travnatou část sezony. V prvním kole turnaje Queen's Clubu zdolala Američanku McCartney Kestlerovou 6-7, 6-3, 6-4. Počasí na střední Moravě. Dnes bude oblačno, postupně zataženo, čekejte přehánky, déšť, místy bouřky, teploty 22 až 26 stupňů Celsia, v Jeseníka okolo 18 a slabý během dne mírný jihozápadní vítr bude se měnit na severozápadní a v bouřkách přechodně zesílí.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Osobní auto se nabouralo s traktorem s vlečkou na Prostějovsku na silnici ze Smržic do Kostelce na Hané. Na místě jsou záchranáři, hasiči a policisté, projíždějte tam opatrně. Osobní auto bouralo do příkopu na Šumpersku v obci Bukovice na cestě do Štítů. Místo havárie je s opatrností průjezdné.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Zvyšuje se kyberkriminalita i na Jesenicku. Podrobnosti už za chvíli. Vítek Šoukal přeje dobré ráno, 2:08. Zase

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je 9 minut po půl osmé, dobré ráno. Jako policisté, bankéři nebo vojáci se mnohdy představují kyberpodvodníci, aby z lidí vylákali citlivé informace a peníze. Nárůst těchto trestných činů registrují taky kriminalisté z Jesenicka. Jen v květnu tamní obyvatelé přišli kvůli kyberpodvodům o zhruba 1 200 000 korun.
1: Před 2 měsíci nebo 3 zpátky si mě přidal na Instagramu muž, s kterým jsme vlastně navázali takový jako hodně kamarádský vztah.
2: Popisuje Jana, jedna z podvedených. Muž, který kontaktoval, se vydával za amerického vojáka.
1: Postupně to teda přerostlo i v něco víc. Ta konverzace byla úplně normální a až ke konci po mně začalo udít prostě nějaké částky. Dohromady to dělalo asi 300 tisíc.
2: Říká Jana. Podle mluvčí krajských policistů Terezy Neubauerové kyberkriminalita na Jesenicku roste.
3: Útoku přibývá. Za prvních 5 měsíců máme o 13 případů více než v loňském roce.
2: Rostoucí počet kybernetických útoků neevidují pouze policisté na Jesenicku. Podle mluvčího policejního prezidia České republiky Jakuba Minčálka jde o celorepublikový trend.
4: Trestná činnost v kyberprostoru tvoří již 12,5% celkové kriminality. Z této oblasti dochází v meziročním srovnání k nárůstu o 14,5%.
2: Oběťmi kybernetických podvodů se stávají lidé napříč celou společností. Jak upozorňuje Neubauerová, podvodníci při svých útocích využívají řadu různých taktik.
3: Tady na Jesenicku jsme v květnu teda zaznamenali téměř všechny způsoby těch podvodů. Nejčastějším je určitě podvod falešný bankéř a falešný policista. Ten podvodník manipuluje s tím člověkem, aby se dostal k jeho penězům.
2: Mezi další časté podvodné scénáře patří takzvaný falešný voják, pokračuje Neubauerová.
3: Tito podvodníci hrají hodně na city své oběti a samozřejmě po nějaké době, když si získají vlastně tuto oběť, tak mají nějaký problém, většinou finanční samozřejmě, když chtějí poslat nějaké peníze, aby tento problém vyřešili.
2: Obětí této taktiky se stala i paní Jana.
1: Aby se sem ke mně dostal. A hlavně i jakože něco tam našel hodnotného, tak aby to mohl prostě sem poslat a přivést. To bylo hodně bolestivé, o ty peníze člověku ani tak nějak extrémně jde, jako spíš o to, že si někdo zahraval s vašimi city extrémně.
2: Podvodníci také často pracují s pocitem naléhavosti. Upozorňuje mluvčí Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost Jakub Neštivera.
5: Společným znakem těchto útoků je především snaha vyvolat v oběti pocit naléhavosti a přimět k rychlému rozhodnutí. Právě v takových situacích je nejdůležitější zachovat klid.
2: Zatímco loni v květnu přišli obyvatelé Jesenicka kvůli podvodníkům zhruba o 1 000 000 korun, letos byla škoda ještě vyšší, říká Neubauerová.
3: V letošním roce během toho jednoho jediného měsíce přišli o 200 tisíc ještě více, takže je to 1 200 000 korun.
2: Policisté proto lidem doporučují, aby byli při komunikaci na internetu obezřetní a jakékoliv podezřelé požadavky si vždy ověřili. Z Jesenicka Sabina Millerová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: počasí, to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji za vzkazy. V Žárové je polojasno, klidno a na teploměru už 18 stupňů, napsal Tonda. Rapotín 18 stupňů Celsia, dusno, píše Eva, která se chystá zalévat na zahrádce. Přerov 19 stupňů, zdraví Petra.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
2: V roce 1972 byla skupina T-Rex, skladatele, kytaristy a zpěváka Marka Bolena na vrcholu. Měla nejprodávanější britské album, singly na vrcholu hitparád a nová v pořadí už 7. deska The Slider v tom úspěšně pokračovala. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc se

0: i vás, proč vlastně nemá švadlena svůj mužský protějšek? Existuje švadlen, nebo je to jen jazyková fantazie? Kdybyste pořád o 15 minut nestihli, nezoufejte, najdete ho v audioarchivu celodenního vysílání na našich stránkách olomouc.rozhlas.cz a v podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, za 9 minut bude 8 hodin. Dobré ráno, už o 9:45 nás čeká pořad Okolo češtiny. V dalším díle jazykového okénka se Ondřej Bláha podívá na otázku, která možná napadla.

Porsche. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 6 minut bude 8 hodin. V Olomouckém kraji se mírně snížila nezaměstnanost. Více o tom uslyšíte už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: dopoledne, Skalí, dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
1: To ono je to pravda.
2: Jarní slevy uhlí z Uhloterii platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Osm hodin.
3: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
4: V Olomouckém kraji se mírně snížila nezaměstnanost. Prezident Petr Pavel se setká s ministrem zemědělství Šebestiánem. Tenista Jiří Lehečka tento týden vstupuje do turnaje v německém Stuttgartu. Oblačno až zataženo, déšť, přehánky, teploty do 26 stupňů Celsia, slabý, později mírný vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Nezaměstnanost v Olomouckém kraji v květnu klesla o desetinu na 5,1%. Úřady práce zaznamenaly 21 035 lidí bez práce, o 370 méně než v dubnu. Nezaměstnaných výrazně ubylo hlavně na Jesenicku. Pokračuje mluvčí úřadu práce František Bikár.
5: Jesenicko znovu potvrdilo svou pověst regionu s největším sezónním kolísáním nezaměstnanosti v Olomouckém kraji. Počet nezaměstnaných se zde meziměsíčně snížil o 4,7%, což je čtvrtý největší procentuální pokles nezaměstnanosti ze všech okresů v České republice.
4: Prezident České republiky Petr Pavel přijme dnes na Hradě ministra zemědělství Martina Šebestiána za SPD. Jednat mají o evropských zemědělských dotacích, změnách předkupního práva k zemědělské půdě a taky o dopadech sucha. Schůzka má začít ve 14 hodin, informovala o tom prezidentská kancelář. Olomoučtí radní vybrali návrh na vybudování parkovacího domu Lipenská na křižovatce v Hodolanech. Řešili i parkovací plochu v ulici Roháče z Dubé. Projektovat by se měla příští rok. Více mluvčí radnice Jan Horejš.
6: Parkovací dům v Hodolanech má být u největší olomoucké křižovatky ulic Lipenská a Hodolanská. Součástí má být i vysázené stromořadí a popínavá zeleň. S dalším parkovacím domem město uvažuje v ulici Poupětova a vyřešit by měl dlouhodobý problém s parkováním v této části města.
4: V Česku začne od července platit zákaz zubního amalgámu. Zubaři ho budou moci použít už jen výjimečně v odůvodněných případech. Například při ošetřování pacientů s alergií. Amalgám obsahuje mimo jiné i rtuť. Pokračuje Renata Povolná z tiskového oddělení Ministerstva zdravotnictví.
7: Důvody jsou především zdravotní a ekologické. Nebezpečí nespočívá primárně v samotné amalgámové zubní výplni. Zákaz jeho použití je motivován snahou omezit škodlivý účinek rtuti, tedy amalgámu, v průběhu celého životního cyklu rtuti. To znamená od její těžby až po likvidaci odpadů s jejím obsahem.
3: Sport.
4: Tenista prostějovského klubu Jiří Lehečka v pozici světové dvanáctky vstoupí tento týden do turnaje v německém Stuttgartu. Tím pro něj začíná část sezóny na travnatém povrchu, který je dlouhodobě jeho nejoblíbenějším. Ve druhé polovině sezóny by chtěl své dosavadní výsledky i pořadí v žebříčku ještě vylepšit.
8: Do té druhé části té sezóny, která začíná vlastně teď, tak jdu velice motivovaný a rozhodně se budu snažit dělat k tomu maximum, jak už mimo ten kurt, tak na kurtě, k tomu, aby se mi ta druhá část sezóny povedla dobře, uhrál bych nějaký body a abych zlepšil rozhodně svoji bilanci na Grand Slamech a zároveň si udržel tu slušnou výkonnost na turnajích Masters 1000.
3: Počasí.
4: Dnes čekejte na střední Moravě oblačno, postupně zataženo, přehánky, déšť, místy bouřky. Teploty 22 až 26 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 18 stupňů. Slabý během dne mírný jihozápadní vítr bude se měnit na severozápadní, v bouřkách zesílí.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Z Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Osobní auto srazilo chodce v Bludově na Šumpersku. Nehoda se stala v ulici Nová dědina. Na místě zasahují záchranáři, příčinu nehody vyšetřují policisté. Odstraňování následků nehody osobního auta s traktorem s vlečkou pokračuje na Prostějovsku na silnici ze Smržic do Kostelce na Hané. Osobní auto bouralo do příkopu na Šumpersku v obci Bukovice na cestě do Štítů. Místo je průjezdné.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Ranním společníkem je vám Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal. Včera mi vletěla do auta vosa. Protáhla se během jízdy na půl centimetr otevřeným okýnkem, zastavil jsem a ani když jsem otevřel všechny dveře, nebyl jsem jí schopen z auta vyhnat. Tak jestli vás dnes čeká také jízda autem, přeji, ať je příjemnější. Máte rádi křížovky? Historii jejich vzniku nám už za chvíli přiblíží Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. A hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Karel Gott. Dobré ráno.

0: Do úterního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 4 minuty bude 8:45. Dobré ráno. Máte rádi křížovky? Historii jejich vzniku nám právě teď přiblíží Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že křížovka fascinuje lidstvo už od antiky? Její novodobá historie je ale opředena několika legendami. Jedna z nich vypráví o vězni Viktoru Orvilovi, který si z nudy čmáral písmena na čtvercovou podlahu cely v Kapském městě. Oficiální verze však za vynálezce považuje novináře Artura Vina, který v prosinci 1913 v New Yorku vytvořil mřížku ve tvaru kosočtverce, zvanou World Cross. Existuje však i česká stopa. Učitelka Mlada Antošová z Modřan publikovala svou první křížovku ve tvaru čepice, nazvanou Čapka z písmen, již v roce 1899. Luštění se stalo vášní pro miliony lidí, včetně osobností jako Jan Werich, Emma Destinová či Miroslav Horníček. Své o tom věděl i Karel Čapek, který v jednom z dopisů přiznával divý zápas s tajenkou, jenž ho zničil na duchu i na těle. Zatímco běžní luštitelé nad políčky tráví hodiny, tvůrci jako Roger F. Squires zasvětili křížovkám celý život. Do Guinnessovy knihy rekordů se zapsal neuvěřitelnými 77 tisíci uveřejněnými úlohami. Křížovka tak zůstává nadčasovým soubojem s vlastní slovní zásobou, který baví svět už dlouhá léta.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
3: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 9. června, svátek má Stanislava, vše nejlepší a je 8:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, červen mokrý a studený bývají jižně vždy zkaženy. No dnes přijdou mraky a během dne i přehánky a bouřky a teplota do 26 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Úsov 20 stupňů Celsia, dnes budu zalamovat květy na česneku, vzkaz od Vladimíra. Litovel 19 stupňů, polojasno, běžím do obchodu, píše Hanka, a Velké Losiny 18 stupňů, tolik naměřila Petra.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude operní pěvkyně Kateřina Kněžíková.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Marek Hlavica vydal s kapelou Marek and the Celadons skvělou desku Výročí a říká, že prakticky hotových je dalších 5, jen najít vydavatele. Tu první s úspěchem představil v našem velkém studiu. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Marek and the Celadons.
4: Kdyby snad mě nechtěl vážně, kdyby...

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 10 minut bude 8:30, dobré ráno. Vodohospodáři představili obyvatelům Troubek na Přerovsku konečnou podobu protipovodňových opatření, která by je měly ochránit až před stoletou vodou. Obyvatelé na ně čekají už od roku 1997, kdy řeka Bečva v obci zničila více než polovinu domů a způsobila smrt 9 lidí. Projektanti Povodí Moravy proto chtějí kolem obce vybudovat soustavu hrází a zídek. Náklady mají dosáhnout až 850 milionů korun. Stavět by se pak mohlo začít v roce 2028.
1: Jsme vypracovali povodňový model, máme model proudění podzemních vod a na základě toho bylo optimalizované to technické řešení.
2: Tomáš Bilaška, investiční ředitel Povodí Moravy, mi na tabletu ukazuje soustavu železobetonových zídek a zemních hrází. Postavit je chce kolem obce a dlouhá bude 5,5 kilometru.
1: Máme tady i mobilní hrazení, které bude nasazováno právě při těch povodňových událostech v délce asi 90 metrů.
2: Součástí té investice jsou i vztlakové studny.
1: Protože se nacházíme na štěrkovém podloží, kdy v průběhu povodně vznikají poměrně tlaky a narůstá nám hladina podzemní vody, tak aby nám nedošlo k takzvanému prolomení toho izolátoru té zeminy, tak budeme budovat zhruba 21 protivztlakových studen.
2: Na projektu spolupracoval i nezávislý starosta Martin Frgal.
3: Z pohledu vlastně těch možností, které nám dlouhodobě byly představovány, to znamená od Povodí Moravy, od správce dotačního titulu a vodoprávního úřadu, je to asi jediný možný projekt, který je životaschopný.
2: Je nejvyšší čas, shodují se obyvatelé Troubek. Dům Miloše Vidrmana voda zaplavila dvakrát.
4: Tak něco určitě je nutné udělat, ale jestli zrovna takto, říkám, nedovedu to tak posoudit.
2: Paní Hana v Troubkách žije od narození.
5: Vzalo nám to dům.
2: Takže jste stavili nový?
5: Částečně.
2: Příští rok to bude 30 let, kdy vlastně voda tady smetla Troubky.
5: Nejvyšší čas. Už je pozdě.
2: Obci se zatím smluvně podařilo zajistit 2/3 potřebných pozemků, potvrzuje Klára Němčáková, majetková referentka obce.
6: Chybí nám vlastně dořešit nějakých 25%, což je nějakých 57 pozemků. Teď bych řekla, že to tak jako víceméně tak nějak stojí, protože jsou to už lidi, s kterými už se hůř domluvá, kteří už se toho právě moc zdat nechtějí, takže tam už potom právě jsme se bavili s Povodím Moravy, tam už se to pak bude řešit tím vyvlastňováním.
2: Náklady na stavbu jsou stanovené na 850 milionů korun. Starosta Frgal věří, že většinu zaplatí stát.
3: Obecní rozpočet máme nějakých 50 milionů, pokud to bude 10%, jednoduše spočítat ten 85 milionů. My si s tím samozřejmě budeme muset nějakým způsobem poradit.
2: Povodí Moravy chce žádost o stavební povolení podat letos v červnu. Zahájení stavby pak předpokládá v roce 2028. Z Troubek Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Proč se v Česku tak daří internetovým podvodníkům s láskou? Nový publicistický pořad Rozpleteno, lov na osamělá srdce. ČT2. Strhující příběh fotbalové hvězdy. O splněném snu slavného českého fotbalisty v dokumentu Jan Koller, příběh obyčejného kluka. A ČT Art. Portrét geniálního a neskrotného malíře v premiérovém dokumentárním cyklu Picasso. Úterní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Krátké zprávy pro nás má Jiří Kořínek.
3: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Nezaměstnanost v Olomouckém kraji v květnu klesla o desetinu na 5,1%. Úřady práce v regionu zaznamenaly na konci května 21 035 lidí bez práce. To je o 370 méně než v dubnu. Hygienici v pondělí odebírali vzorky vody z Plumlovské nádrže na Prostějovsku, taky z jezera Poděbrady na Olomoucku. Měřením určí její kvalitu ke koupání. Akcelerační zóny vyvolaly tisíce připomínek. Na ministerstvo pro místní rozvoj jich dorazilo přes 8 tisíc a další stále přibývají. I po vypršení lhůty. Jde o území, kde stát počítá se zrychleným povolováním výstavby větrných a solárních elektráren i bez některých dosavadních posudků.

0: výrobků. Připomínky se týkají hlavně dopadů na krajinu, životní prostředí i možných zdravotních rizik. Práce mladých výtvarníků ze základní školy i Domu dětí a mládeže Krasohled v Zábřehu jsou k vidění na nové výstavě v minigalerii zábřežského kina Retro, uvedla mluvčí radnice Lucie Mahdalová. Ze sportu. Čeští hokejisté odehrají příští rok základní skupinu mistrovství světa v Düsseldorfu, původně to mělo být v Mannheimu. Mezinárodní hokejová federace po dohodě s německými organizátory města prohodila. Na soupeřích se nic nemění, Češi narazí na Kanadu, Spojené státy, Slovensko, Dánsko, Norsko, Kazachstán a Maďarsko. Počasí na střední Moravě. Dnes bude oblačno, postupně zataženo, čekejte přeháňky, déšť, místy bouřky. Teploty 22 až 26 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 18 stupňů a slabý během dne mírný jihozápadní vítr. Bude se měnit na severozápadní, v bouřkách zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Kvůli hašení požáru domu je dočasně neprůjezdná Jánského ulice v Olomouci. Vyšetřování příčiny srážky osobního auta s chodcem pokračuje na Šumpersku v Bludově v ulici Nová dědina. Odstraňování následků havárie traktoru s vlečkou a osobního auta pokračuje na Prostějovsku na cestě ze Smržice do Kostelce na Hané. Následky nehody, při které osobní auto skončilo v příkopu, odstraňují na silnici z Bukovic do Štítu na Šumpersku.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: 8000 připomínek k akceleračním zónám přišlo na Ministerstvo pro místní rozvoj. Za chvíli probereme výstavbu větrných elektráren. Vítek Šoukal přeje dobré ráno, 2 minuty po 8:30 ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl deváté. Dobré ráno. 8000 připomínek k akceleračním zónám poslali lidé na Ministerstvo pro místní rozvoj. V 80 oblastech po celém Česku mají umožnit jednodušší výstavbu větrných a solárních elektráren. Pravidla pro jejich vymezování platí necelý rok. O vymezení akceleračních zón se ale vedou vést stále ostřejší spory. Střetávají se v nich energetické cíle státu s obavami části obcí a místních obyvatel.
1: Udělala jsem to z vlastního osobního přesvědčení, protože tady nechci větrné elektrárny ze svých zdravotních důvodů. Pro mě to nemá žádný kladný benefity. A poslala jsem na krajský úřad a poslala jsem na Ministerstvo místního rozvoje.
2: Libuše Živná prodává zdravou výživu na Plzeňsku v malém obchůdku. Právě v něm sbírala podpisy na petici proti výstavbě větrného parku na jižním Plzeňsku a shromažďovala připomínky k akceleračním zónám.
1: Mně leží na srdci Hadovka, les nad Řenčema, a tam, aby stálo 10 větrníků, čtvrt kilometru vysokých, mně přijde absolutní nesmysl, protože ten les by vlastně padnul celý.
2: Svoje připomínky poslal i Josef Mašek, nezávislý starosta obce Vlčtejn. Na jehož katastru by mohly stát dvě větrné elektrárny vysoké 250 metrů. Přitom starosta proti jejich výstavbě není. Nelíbí se mu ale přístup vládních úřadů.
3: To nám taky vadí, že vlastně stát něco připravoval a nikomu nic neřekl, s nikým nic nekonzultoval, takže ty obce vlastně byly postaveny před hotovou věc.
2: Uzávěrka pro připomínky byla 1. června. Lidé je na Ministerstvo pro místní rozvoj ale posílají dál. Podle jeho mluvčí Veroniky Lukášové přišly různé námitky.
4: Spektrum připomínek je pestré, od nesouhlasu s rozvojem zdrojů obnovitelné energie obecně, přes zásahy do krajinného rázu, nesouhlas s blízkostí navrhované akcelerační oblasti do bydliště daného občana, až po obavy ze zdravotních rizik vyvolaných případnou výstavbou zdrojů v akcelerační oblasti.
2: Připomínky podle mluvčí Lukášové ministerstvo zpracuje a odešle příslušným úřadům a samosprávám k vyřízení.
4: V průběhu července pak tento návrh případně upravíme na základě obdržených vyjádření.
2: O vymezení akceleračních zón v různých oblastech rozhodne s konečnou platností vláda. Lubomír Smatana, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc a probouzíme se do úterního rána. Za 2 minuty bude 8:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, hřímá-li v červnu, zvede se obilí. No dnes přijdou mraky a během dne i přehánky a bouřky a teplota do 26 stupňů Celsia. Jaké je u vás počasí? Psali jste také dnes ráno v SMS-kách a na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji. Bělkovice 18 stupňů, oblačno až polojasno, napsala Eva. Hranice 20 stupňů. Dnes se chystáme s manželem vytrhávat plevel na zahrádce a stříhat plot stují, píše Věra. A Sobotín 18 stupňů Celsia. Bude se sekat tráva, to píše Jirka.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: U žlučníků, ale samozřejmě hodně, u štítné žlázy, u cukrovky, u stále častějších střevních zánětů nebo při poruchách příjmu potravy hraje pochopitelně zásadní roli výživa a také nutriční terapeut. Na obecnější nastavení klinické výživy při diagnózách i konkrétnější typy do jídelníčku se můžete ptát nutriční terapeutky Kristýny Bechníkové v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, přejeme dobré ráno, dobrou chuť, pokud právě teď snídáte a jste-li na cestách, dobře dojeďte. Pozor, dnes nás čeká výluka vysílače Jeseník Praděd. Rozhlasové vysílání z Pradědu bude vypnuto v čase od 10 do 15 hodin. V tento čas Český rozhlas Olomouc tak nenaladíte na frekvenci 106,8 MHz. Tudíž žádné údery do vašeho přijímače ani kroucení anténou nebude za to moci. Rozhlasové vysílání z Pradědu bude vypnuto v čase od 10 do 15 hodin z důvodu údržby anténního systému, to abyste nás stále dobře slyšeli. Co v tu dobu dělat, tak využít můžete naše další frekvence, které za chvíli uslyšíte, anebo si nás pusťte na internetu. Připomínám naše stránky olomouc.rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 7 minut bude 9 hodin. Dělníci opravují u Přerova část loni otevřené dálnice. Více o tom uslyšíte už ve zprávách. V celou Vítek Šoukal s těší naslyšenou zítra ráno. Za chvíli s vámi bude kolega Tomáš Kedzior. Přeji příjemné, usměvavé, pohodové úterý.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Devět hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Dělníci opravují u Přerova část loni otevřené dálnice. Ve Velké Bystřici začne v létě fungovat služba Senior Taxi. Zájemci si dnes můžou prohlédnout archiv Olomoucké univerzity Palackého. Oblačno až zataženo, déšť, přehánky, teploty až 26 stupňů Celsia a slabý, později mírný vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám, u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Dopravní komplikace čekají dnes a ve středu řidiče na novém úseku dálnice D1 u Přerova. Dělníci musí odstranit nerovnosti, vznikly při běžném provozu. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
2: Kontrolní činností jsme zjistili technický nedostatek na hlavní trase dálnice D1, který vznikl v průběhu běžného provozu. Zhotovitel vadu odstraní na vlastní náklady, a to během 2 dnů. Částečná uzavírka ve formě zúžení D1 pouze ve směru do Ostravy bude platit v úterý a ve středu vždy od 7 ráno do 22. večer. Dálnice zůstane průjezdná bez potřeby objízdných tras.
1: Vedení Velké Bystřice na Olomoucku zahájí v létě zkušební provoz služby Senior Taxi. V první fázi budou využívat občané z města, v budoucnu by mohla být k dispozici také obyvatelům okolních obcí. Pokračuje nezávislý starosta Marek Pazdera.
3: Jako pilotní program to rozvíjíme tak, že to chceme nabídnout důchodcům a lidem se zdravotním postižením, tak aby vlastně mohli zajíždět do Olomouce k lékaři tady v rámci Velké Bystřice.
1: Zastupitelstvo Olomouce po dlouhé diskuzi schválilo soubor změn územního plánu, které se týkají i ploch v sousedství ulic Kašparova a Velnerova, kde developerská skupina Redstone plánuje výstavbu vila domů se desítkami bytů. Někteří obyvatelé z okolí s novou výstavbou nesouhlasí. Proti schválené změně územního plánu mají výhrady a nevyloučili žalobu. Univerzita Palackého v Olomouci se dnes připojuje k Mezinárodnímu dni archivu. Její zástupci připravili pro zájemce až do 17. hodiny komentované prohlídky depozitářů školního archivu nebo přednášky.
4: Akce je současně připomínkou obnovení Olomouckého vysokého učení po druhé světové válce. Návštěvníci moderní budovy univerzitního archivu si připomenou i osobnosti dvou rektorů obnovitelů, Josefa Ludvíka Fischera a Josefa Jařaba. Součástí programu jsou přednášky historiků nebo projekce archivních filmových záběrů. Další informace jsou na webu univerzity. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: Sport.
1: Čeští fotbalisté se ve Spojených státech připravují na start mistrovství světa. Zítra ráno tamního času odletí do mexické Guadalajary, kde o den později vstoupí do šampionátu zápasem s Jižní Koreou. Výkop bude v pátek ve 4 ráno našeho času. Na první turnaj se reprezentačním A týmem chystá brankář Lukáš Horníček. V předstihu se dozvěděl, že bude za Matějem Kovářem gólmanskou dvojkou.
5: Určitě to je dobrý, protože aspoň víme, na čem jsme, ale i tak samozřejmě chci předvíst to, co ve mně je, to, co jako mě zdobí, chci jako ukázat trénům a třeba jim dát brouka do hlavy, tady nejenom přemýšleli, ale jako samozřejmě jako jednička a snažím se dělat co nejlepší servis, aby byl připravený na první zápas.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte na střední Moravě oblačno, postupně zataženo, přehánky, déšť, místy bouřky, teploty 22 až 26 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 18 stupňů, slabý během dne mírný jihozápadní vítr, bude se měnit na severozápadní a v bouřkách zesílí.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: V koloně kvůli dopravnímu omezení se zdržíte na dálnici D1 u Přerova na 280. kilometru ve směru na Ostravu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Oni několika měsících máme v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc velkou radioporadnu, která spojí všechny regionální stanice, všechny ty naší. Budeme mluvit o podpoře v programu Nová zelená úsporám. Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace a jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry, jak bude možné o podporu žádat. O tom všem budeme mluvit s vámi a s odborníky ve studiu ve velké radioporadně na vlnách Českého rozhlasu Olomouc dnes mezi 10. a 12. hodinou, takže opravdu 2 hodiny. No a co chystáme teď mezi 9. a 10. třeba i rubriku Okolo češtiny, anebo návštěvu Rapotína a situaci v protipovodňových opatřeních, co tam chystají. S vámi je Tomáš Kedzior, dobré dopoledne.

0: Posloucháte Dopoledne Českého rozhlasu Olomouc. Až nečekaně dobře dopadly při předloňských katastrofálních povodních obce na toku řeky Desné, a to včetně Rapotína. Ten kvůli své poloze na soutoku tří řek patří k nejohroženějším vsím v povodí. Přesto chce obec dále investovat do protipovodňových opatření. Jaké úpravy čekají Rapotín i řeku, prozradí starosta obce Bohuslav Hudec z hnutí ANO.
1: Díky bohu se podařilo v rámci první etapy přírodě blízkých protipovodňových opatření ochránit životy, zdraví a majetek obyvatel nejen Rapotína, ale samozřejmě i sousedních obcí Vikýřovic, Petrova. V některých částech došlo k přelití, ano, ale bavme se i o tom, jaká povodeň nás postihla. Ty průtočné profily, které byly v září roku 2024, byly v mnohem podobné s rokem 1997 a samotná protipovodňová opatření jsou stavěna na Q50, nikoliv na Q100. Samozřejmě mostovky byly na Q100, tam se ukázalo, že ty obstály. Co se týče opatření Q50, tak ty budeme moci do budoucna zlepšit výstavbou zaprvé dalších protipovodňových opatření a v neposlední řadě na to navazujících poldrů, které věřím, že povodí Moravy v čase postaví.
2: Protipovodňová opatření jsou kombinací jak technických opatření, to znamená takových těch klasických ohrazování a podobně, ale jsou to i třeba rozšíření toku, někde vlastně řeknu zdrsnění toku. Vím, tady třeba na soutoku vznikl takový docela zajímavý jakoby vlastně prostor, který v současné době je i docela třeba pro děcka, vím, že se tam chodí hrávat, a na druhou stranu, když pak je ta povodeň, tak vlastně je tam dost prostoru na to, aby se ty řeky mohly setkat. Čili půjdete dál touhle cestou, že vlastně půjdete tady touto vlastně kapacitněním toho koryta, přírodě blízkým opatřením. Teď se vlastně dokončuje, tuším, most ve Vikýřovicích u Jirzáka, u hospody, takže takhle by to mělo být.
1: Přesně tak, pokračujeme. Hovořil jste o takzvaných povodňových parcích. V rámci první etapy máme vybudovaných 5 povodňových parků a oni ulehčí při té povodni tomu korytu řeky tím, že se část toho hlavního proudu dostane do toho povodňového parku, který jímá tu vodu, která do něj natéká, tím pádem zmenšuje ten průtočný profil toho hlavního proudu. Ad 1 a 2, co se týče druhé etapy přírodě blízkých protipovodňových opatření, tak ta se již realizuje. Měla by být dokončena koncem roku 2027.
2: Mluvil jste o poldrech, ty by měly vzniknout nad Rapotínem, měly by pojmout jak řeku Mertu, tak i řeku Desnou. V současné době tuším, že jsou navrženy 2, vy jste původně uvažovali o 3, jak tam to vidíte časově?
1: Ano, máte pravdu, původně se počítalo se 3 poldry, v tuto chvíli jsou na stole 2. Časově to bude po dokončení druhé etapy přírodě blízkých protipovodňových opatření v roce 2027. Bychom rádi jako obec Rapotín, jako generální investor společně s partnerem Petrov nad Desnou, po případě povodí Moravy, zahájili 3. etapu přírodě blízkých protipovodňových opatření, která by měla proti proudu řeky Desné od soutoku Merty s Desnou jít až po čističku odpadních vod ve Velkých Losinách. V tuto chvíli připravujeme podklad pro projektanta a následně po zrealizování té 3. etapy přírodě blízkých protipovodňových opatření, řekněme v horizontu 5-6 let, by měla začít výstavba těch poldrů. Generálním investorem již nebude obec Rapotín, ale věřím, že to bude povodí Moravy.
2: Asi to vyplyne z toho projektu, lze to říct přesně, ale máte třeba aspoň odhad, kolik by ty poldry mohly zadržet té vody?
1: Nebudu se tady pouštět na tenký led, samozřejmě to je otázka spíše na hydroanalytiky, kteří by vám sdělili přesná a konkrétní čísla, ale samozřejmě protipovodňová opatření měly by být komplexními, proto ty poldry doplní tu protipovodňovou ochranu po toku níže a samozřejmě i v kombinaci s vybudovanými dlouhými stráněmi bychom byli to schopni tu ochranu protipovodňovou pokrýt natolik, aby ty povodně hrozící nebyly tak ničivé.
2: Z Rapotína jde kop za Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Jak to vypadá, když v Sazovicích zavládne tradiční hanácký právo? Jaké písničky a tance oživí letošní folklorní festival v Přerově? A kterým dvěma souborům z úrodné roviny budeme letos gratulovat? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle se tentokrát zaměří na to, co se právě děje nebo bude dít na Hané. Nalaďte se s námi na vlnu festivalového či hodového veselí a pojďte společně s námi hudebně oslavit významné akce v regionu i výročí hanácké mozaiky z Litovle či folklorního souboru Cholinka. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

dopoledne Českého rozhlasu Olomouc. Vzdělávání dětí se speciálními potřebami, inkluze a škola pro všechny. To jsou témata, která už několik let rezonují českým školstvím. Jedni v inkluzi vidí šanci na spravedlivou společnost, druzí zase přetížené pedagogy a nedostatek asistentů. Jak to dnes vypadá v praxi, dozvíte se za chvíli.

0: Plošná inkluze byla do českého školství ukotvena v roce 2016. Jaká je realita společného vzdělávání dnes a jak to zvládají ti, kterých se to dotýká nejvíce? Učitelka prvního stupně na olomoucké základní škole Svatopulková Klára Beneš nám přiblíží, s jakým typem znevýhodnění dětí se nejčastěji ve škole pedagogové setkávají.
1: Nejčastěji jde o specifické poruchy učení, kdy mají různé dyslexie, dysortografie. Teď se nově i často objevuje dyskalkulie, také jsou to děti s poruchou ADHD a poruchou pozornosti.
2: Když se řekne inkluze v praxi, co je pro vás ta největší každodenní výzva?
1: Pro učitele je to určitě diferenciace výuky, jako připravit každý den hodinu tak, aby se děla na míru každému žákovi dle jeho znevýhodnění nebo naopak jeho nadání, tak je jako velmi náročné.
2: Můžete si vzpomenout na konkrétní moment, kdy jste si pomyslela, že inkluze funguje a má smysl?
1: Tak je to každodenní pokrok jednotlivého žáka, který se jako díky naší podpoře nebo podpoře asistenta může v běžném kolektivu dětí posouvat svým tempem, může zažívat úspěch v různých oblastech. Je to práce s odlišnostmi v rámci té třídy, že ten kolektiv vidí, že každý může zažívat úspěch v jiných oblastech a být úspěšný v něčem jiném.
2: Říká učitelka prvního stupně Klára Beneš. Dopolední přestávky na základní škole Svatoplukova si užívá i 8letá Helenka. Co tě na vaší třídě baví?
3: Asi to, že jako je tam hodně zábavy a paní učitelka se snaží, aby jsme si to nejvíc užili a není to taková normální škola, že by se jen tak přepisovalo z tabule určitě.
2: O to, aby základní škola Svatopluková byla přístupná co nejširšímu spektru dětí, se dlouhodobě snaží ředitel Jiří Vymětal. Je těžké si i po 10 letech plošné inkluze udržet motivaci a vést školu otevřeně?
4: Motivace je vlastně to, na čem to školství každý den stavíme. Vždycky ta motivace jsou pro mě lidi kolem mě. Ať jsou to ti nejbližší, ale v práci samozřejmě jsou to ti kolegové, protože kvalitní škola rovná se kvalitní tým. A samozřejmě se to točí i v té třídě. Vrací nám to děti zpátky tu chuť, tu vášeň a i rodiče.
2: Co děláte ve chvílích, kdy systém selhává nebo když se dlouhodobě nedaří nějaké konkrétní dítě do výuky zařadit?
4: Děláme proto maximum, hledáme oporu nejen v pedagozích, často učíme v tandemu pro tu individualizaci a diferenciaci, ať každý dítě dostane podporu, ať je třeba mimořádně nadané, nebo dítě, které potřebuje neustále ubezpečovat, že je na dobré cestě, tak dáváme podporu skrze asistenty pedagoga, skrze speciální pedagogy, tak skrze sociálního pedagoga, který řeší to zázemí domácí a hledá pro dítě doučování, případně finanční podporu, tak aby nevypadlo z toho kolektivu. Dál tady máme paní psycholožku, metodiky prevence. Je to, myslím si, tak dobře propracovaný systém v naší škole, že nelze téměř, abychom nad někým zlomili hůl. Někdy se ale nepodaří to dítě dovést tam, kam si přejeme, protože prostě nedostáváme podporu z rodiny.
2: Co by se v současném českém školství podle vás mohlo změnit, aby byla inkluze úspěšnější?
4: Já si nedokážu představit nějaký razantní změny. Samozřejmě, že my teď hledáme správný typ výchovně vzdělávacího procesu, aby byl co nejefektivnější, abychom ty děti dokázali opravdu připravit na reálný život. Nejen kognitivně, nejen znalostmi. Současná doba, poslední roky nám ukazují, že strašně musíme posilovat i v nějaké oblasti rezilience. Já jsem zastánce toho, čím víc lidí, dospělých se podílí na výchovně vzdělávacím procesu, tím je to pro ty děti lepší. Pro mě inkluze znamená, že dáváme podmínky každému typu dítěte, aby mohlo dosahovat svého maxima, mohlo zažívat úspěch i nějaký nekomfort, to znamená touhu po dalším a dalším poznání a aby ty děti, které mají nějaké omezení nebo handicapy, tak aby nad nima nikdo nezlomil hůl, aby se nestratili, každý i oni budou potřební pro svět a pro okolí.
2: Z Olomouce Ela Kajínková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
1: Dnešní společnost potřebuje hodně povzbudit, jak na to, jak aktivizovat lidi v každém věku, kde brát naději i tam, kde se zdá, že žádná není. Na tyto otázky hledá a snad i nabízí odpovědi národní koordinátor rozvoje cyklistické dopravy České republiky, cyklista a běžec tělem i duší, dětmi vnímán jako čert první kategorie s hodností vraníka Jaroslav Martínek z Chomoutova. Bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc ve středu v 10 dopoledne.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc dneska připravuje velkou radioporadnu po 10. hodině o programu Nová zelená úsporám. Je to samozřejmě velký projekt a ta velká radioporadna je tady společná pro všechny regionální stanice Českého rozhlasu a je to pouze několikrát za rok. Ale každý týden pro vás bohemista Ondřej Bláha chystá rubriku Okolo češtiny. Nejnovější díl za chvíli.

0: úterní dopoledne Českého rozhlasu Olomouc. Bohemista Ondřej Bláha se ve své rubrice dneska podívá na to, jestli švadlena nemá svůj mužský protějšek. Co myslíte, existuje švadlen, nebo je to jen jazyková fantazie?
1: Okolo češtiny. Jazykovým labyrintem vás provází Český

0: člověk skutečně dělá, je důležitější než to, co jen říká. A činy jsou vždycky víc než jen slova. Ale teď jsme v jazykovém okénku a tak se podíváme na ta slova, na jeden jazykový, konkrétně rodový problém. A to je slovo švadlena. Je to slovo ženského rodu a otázka zní, jak by měl vypadat mužský protějšek švadleny. Měl by to snad být nějaký švadlen? Odpověď je, že nic takového neexistuje a ani neexistovalo. Pokud ovšem pomineme vzácný výskyt slova švadlen v jednom fejetonu od Rudolfa Křesťana. Ve starší češtině existovalo také jen ženské pojmenování. Bylo to slovo švadlí s dlouhým i na konci, jako má dnes třeba slovo paní. To, že je švadlena jen ženského rodu, samozřejmě souvisí s tím, že tuto práci, typicky domácí, historicky vykonávaly jen ženy. Ale třeba řemeslo ševcovské, tedy to, co dělá švec, zase bylo oborem, ve kterém se projevovali typicky muži. Celý ten problém ulehčuje fakt, že švadlena dnes není oficiálním názvem žádného učebního oboru. V katalogu povolání vidím obor šití oděvů a dále obor krejčí. V čem je mezi těmito obory rozdíl, je asi zřejmé. Rozdíl je v rozsahu požadovaných dovedností. Zatímco krejčová nebo krejčí, kteří můžou být dámští nebo pánští, jsou kvalifikovaní pro návrh, střih a šití celých oděvů na míru, absolventky a absolventi oboru šití oděvů nic nenavrhují, jen šijí nebo upravují podle hotového zadání. Je mimochodem doloženo nejen slovo šička, ale i jeho protějšek v mužském rodu. To je takzvaný šič. Termínem šič můžeme nazvat muže, který šije. A ještě k tomu ševci. V dokumentu Národní soustava kvalifikací, který určuje, jaké profese vůbec existují nebo připadají v úvahu, žádná profese, která by se jmenovala švec, není. Vidím tu jen tříletý obor výrobce obuvy. A tady by se přechylovalo celkem lehce. Když je výrobce, tak může být i výrobkyně. Ta ženská podoba je uvedena už ve slovníku spisovného jazyka českého, který byl vydáván v 60. letech 20. století. Ze studia Českého rozhlasu v Olomouci se s vámi loučí Ondřej Bláha. Brzy jazyk
1: nazývati. Okolo češtiny. Jazykovým labyrintem vás provází Český rozhlas Olomouc.

0: Bojte všichni dovnitř, pozvěte si všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vydáme, zlata chcete, tak to máme.
1: Velkou radioporadnu otvíráme hned po 10. hodině. Ta témata jsou jasná, ale ještě je tu jedna důležitá věc, a to plánovaná výluka vysílače Českého rozhlasu Olomouc na Pradědu na frekvenci 106,8 FM. Ta by měla být mezi 10. a 15. hodinou. Proto si Český rozhlas Olomouc nalaďte buď to na frekvenci 92,8, 101,6 nebo 88,7 FM.

0: Brzy.
1: Radioservis představuje
2: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
3: 10 hodin.
4: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
5: V Olomouci v Janského ulici hořel panelový byt. Protipovodňová opatření představilo v Troubkách povodí Moravy. Velká Bystřice nakoupí elektromobily. Oblačno až zataženo, déšť, přehánky, teploty až 26 stupňů Celsia, slabý později mírný vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Při požáru bytu v panelovém domě v Janské ulici v Olomouci vznikla škoda za zhruba 3 miliony korun. Oheň zasáhl i další tři byty a společné prostory. Hasiči ho likvidovali zhruba od 9. hodiny. Z domu evakuovali 14 lidí, jednoho člověka předali záchranářům. Podle mluvčí hasičů Lucie Balážové požár způsobilo vznícení baterie elektrokola.
6: Došlo k zakouření celého jednoho schodu, takže jsme museli ve vyváděcích maskách dostat bezpečně ven 14 osob. Z toho jedna byla zraněná, tu jsme předali záchranářům, kteří se jí postarali. Škoda bude předběžně odhadnuta na 3 miliony korun. Příčinou tedy bylo zahoření baterie, která se nabíjela v tu chvíli.
5: Vodohospodáři představili obyvatelům Troubek na Přerovsku podobu protipovodňových opatření. Měla by je ochránit až před stoletou vodou. Čekají na ně od roku 1997, kdy řeka Bečva v obci zničila více než polovinu domů a způsobila smrt 9 lidí.
7: Jsme vypracovali povodňový model, máme model proudění podzemních vod a na základě toho bylo optimalizované to technické řešení.
8: Tomáš Bilaška, investiční ředitel povodí Moravy, mi na tabletu ukazuje soustavu železobetonových zídek a zemních hrází. Postavit je chce kolem obce a dlouhá bude 5,5 kilometru. Na projektu spolupracoval i nezávislý starosta Martin Frgal.
9: Je to asi jediný možný projekt, který je životaschopný.
8: Náklady na stavbu jsou stanovené na 850 milionů korun. Povodí Moravy chce žádost o stavební povolení podat letos v červnu. Zahájení stavby pak předpokládá v roce 2028. Stroubek, Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
5: Prostějovští radní schválili projekty, které samospráva podpoří z takzvaného participativního rozpočtu. Mezi úspěšné návrhy patří rozšíření diskgolfového hřiště v Kolářových sadech a venkovních dřevěných hracích prvků pro děti v biokoridoru Hloučela, veřejné ohniště a modernizace hřiště v místní části Krasice.
10: Do hlasování postoupilo 11 projektů z 16 podaných návrhů. Hlasovat lidé mohli elektronicky nebo prostřednictvím hlasovacího lístku. V letošním ročníku participativního rozpočtu mohli lidé udělit 2 kladné a 1 záporný hlas. Celkem projektům přidělili 1060 kladných a 172 záporných hlasů. Hlasovalo 535 obyvatel města. Z Prostějova Barbora Taševská, Český rozhlas.
5: Nakoupit elektromobily se rozhodla samospráva Velké Bystřice na Olomoucku. První auto elektrickou dodávku už dostali pracovníci technických služeb.
11: Sport.
5: Basketbalisté Nymburka prohráli ve finále nejvyšší české ligy v Pardubicích 100-101. Přišli o dvouzápasové vedení, stav je 2-2 na utkání.
11: Počasí.
5: Dnes čekejte na střední Moravě oblačno, teploty 22 až 26 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 18 a slabý během dne mírný jihozápadní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
5: V koloně kvůli dopravnímu omezení se zdržíte na dálnici D1 u Přerova na 280. kilometru ve směru na Ostravu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
12: Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry? Jaká úsporná opatření bude stát podporovat a jak bude možné o podporu žádat? O tom všem budeme mluvit v dnešní Velké radioporadně.
4: Velká radioporadna s Tomášem Pancířem a jeho hosty.
12: Ve studiu už vítám hosty dnešní radioporadny, ředitele Státního fondu životního prostředí Petra Waldmana. Dobrý den.
0: Pěkné dopoledne.
12: A také odborného poradce Centra pasivního domu a šance pro budovy Michala Čejku. Dobrý den.
3: Dobrý den.
12: Samozřejmě, tak jak jste zvyklí u velké radioporadny ptát se, můžete i vy. Už teď můžete psát prostřednictvím formuláře na webu www.radioporadna.cz nebo e-mailem na radioporadna@rozhlas.cz. Za chvíli začneme.

0: radioporadna s Tomášem Pancířem a jeho hosty.
1: Na konci května představil ministr životního prostředí spolu s ředitelem Státního fondu životního prostředí nové nastavení programu Nová zelená úsporám. My jsme o tom původním programu v radioporadně mluvili několikrát. Pane řediteli, pojďme na začátek té dnešní připomenout ty nejzásadnější změny. Tak co je jinak?
2: Program Nová zelená úsporám se v zásadě rozděluje na dva podprogramy. První podprogram Nová zelená úsporám Light. Mnozí posluchači určitě ho znají z těch uplynulých let. To je podprogram, který zůstává jako přímá dotace pro takzvaně zranitelné domácnosti, kteří mají nárok z tohoto programu získat podporu ve výši až 400 tisíc korun formou dotace a ještě k tomu mohou čerpat bezúročný úvěr maximálně však do výši té dotace. To znamená, to je podpora pro takzvaně zranitelné domácnosti na zateplení, výměnu oken, instalaci obnovitelného zdroje energie. A vedle toho je nový typ podpory, nová forma podpory, a to podpora formou bezúročného úvěru, která je pro všechny ostatní domácnosti. A bavíme se primárně o vlastnících rodinného domu anebo o vlastnících bytového domu, přičemž to vlastnictví bytového domu musí být pouze formou buď sdružení vlastníků jednotek anebo bytových družstev.
1: Když to vezmeme postupně, říkal jste, zranitelné domácnosti dál budou mít nárok na dotace. Co to jsou zranitelné domácnosti? Kdo všechno se do toho vejde?
2: Tak tady jsme si trochu pohráli s tou definicí takzvaně zranitelné domácnosti. Navázali jsme na tu předchozí etapu, ale samozřejmě jsme museli respektovat to, že se změnila legislativa přístupu státu ke zranitelným domácnostem. To znamená, v tuto chvíli mezi zranitelné domácnosti počítáme ty domácnosti, které mají nárok na takzvanou superdávku. Dále jsou to domácnosti, které spadají do třetího příjmového decilu, to znamená, buď je to superdávka, anebo jejich čisté příjmy jsou do třetího příjmového decilu. A v případě seniorů, případně invalidů, jsou to domácnosti, které spadají do pátého příjmového decilu. To, co je důležité, je tam majetkový test, to znamená, všichni členové té rozhodné domácnosti mohou vlastnit pouze tu nemovitost k bydlení, kterou renovují, a k tomu pouze jednu další nemovitost k bydlení. A ještě je důležitý parametr, ten dům, kde bude probíhat ta renovace nebo instalace obnovitelného zdroje energie, musí být v parametrech horších než E. To znamená, soustředíme se skutečně na ty domy, které je potřeba renovovat za účelem energetických úspor.
1: Když jste mluvil o tom majetkovém testu, u superdávky je ještě ta podmínka, kolik smí ta domácnost mít na účtu, aby měla nárok na superdávky. Na superdávku, to se vztahuje teď nově i na tenhle ten dotační program?
2: To by se vztahovalo pouze u té domácnosti, která prokazuje tu svoji zranitelnost tou superdávkou, ale u ostatních domácností nám postačí v podstatě ten příjmový decil a to vlastnictví, to je maximálně 1+1 nemovitosti.
1: Pro ostatní tu budou bezúročné úvěry. V jaké výši, na jak dlouho? To si může každý vybrat?
2: Může si to každý vybrat, nicméně je tady několik důležitých skutečností. První důležitá skutečnost, pokud se bavíme o dílčích opatřeních, ať už u rodinného domu nebo u bytového domu, tak podmínkou pro podání žádosti je mít zpracovaný takzvaný renovační pas, který identifikuje ta vhodná opatření. V případě komplexních opatření je podmínkou vstupu pro podání žádost u rodinného i u bytového domu průkaz energetické náročnosti, tak jak tomu bylo doposud. Ta výše úvěru je v podstatě odvislá od toho, jaké opatření se rozhodne domácnost vlastník rodinného domu nebo bytového domu realizovat, přičemž u rodinného domu je ta výše úvěru limitována maximálně, co se týká splatnosti, 500 000 korun se splatností do 10 let bez úročného úvěru a bez poplatkového úvěru, a v případě té komplexní renovace je možné načerpat u bankovní instituce až 2 000 000 korun se splatností 15 let. Máme tam ještě jednu výjimku pro domácnosti, které spadají do takzvaného čtvrtého příjmového decilu, to znamená, řadíme je také mezi zranitelné domácnosti, tak tam ta splatnost toho úvěru může být až 25 let. U bytových domů je to rozdělení pouze na úvěr, který je do 10 let, případně do 15 let, a tam se vlastně výše toho celkového úvěru, protože ty bytové domy mohou mít 5 bytů nebo mohou mít 50 bytů.
1: Tam se to počítá podle počtu.
2: Tam se to počítá podle počtu jednotek, přičemž limit například u komplexní renovace toho bytového domu je maximálně 750 tisíc korun na ten byt. V přepočtu samozřejmě na celkový počet bytů v tom bytovém domě.
1: V takovém panelovém domě to může být velká částka.
2: A ještě je tam Pardon, ještě je tam jedna důležitá skutečnost. I u bytového domu myslíme na zranitelné domácnosti, to znamená, tam ten žadatel, ať už je to bytové družstvo anebo sdružení vlastníků jednotek, může zároveň načerpat v podstatě přímou dotaci ve výši až 120 000 korun, která je určena pro tu zranitelnou domácnost obývající byt v tom daném bytovém domě, a povinností toho žadatele, toho příjemce toho úvěru a příjemce této dotace je, že tato dotace až 120 000 korun musí být použita na snížení splátek té domácnosti jako příspěvek do fondu oprav.
1: Tím už odpovídáte částečně na něco, na jeden z dotazů, který nám přišel v předstihu. My se k tomu určitě ještě vrátíme. K těm úvěrům už je jasné, které banky nebo kolik peněžních ústavů je začne nabízet?
2: My jsme přesvědčeni o tom z těch dosavadních jednání a s tou spoluprací s Českou bankovní asociací, že se připojí naprostá většina bank. Vyzkoušeli jsme si spolupráci s bankovním sektorem v podobě stavebních spořitelen už u programu Odpravdům po babičce, kde poskytovali zvýhodněné úvěry, a věříme, že všechny stavební spořitelny, respektive banky, které byly zapojeni v tom podprogramu Odpravdům po babičce, se zapojí do poskytování i bez úročních úvěrů.
1: Ten přístup bank bude muset být jednotný, nebo to bude na každé bance, jak si nastaví detaily, jak bude posuzovat ty žadatele o úvěr, komu to dá, komu to nedá?
2: Tady bych to rozdělil mezi dvě věci. Jedna věc, vlastně podmínky těch stropů úvěru na různá opatření, celková výše úvěru na byt v tom bytovém domě, jak jsem uváděl, to jsou jednotné podmínky, které musí splnit všechny banky, ale pak samozřejmě banky budou mít individuální přístup a dává jim to jejich legislativa, jejich povinnosti vůči České národní bance, jakým způsobem posuzují úvěrovou způsobilost. Ale to, co je důležité, ten bezúročný úvěr otevírá opravdu cestu i celé řadě domácností, pro které právě ten komerční úrok byly tou bariérou, že by právě na ten úvěr nemuseli dosáhnout, protože jim se ta úvěrová způsobilost v podstatě výrazně více otevře díky tomu, že ty úvěry jsou bezúročné.
1: Říká ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Waldmann. Tolik na úvod připomenutí těch zásadních změn. My se samozřejmě k detailům budeme vracet a za chvíli budeme víc ve velké radioporadně mluvit také o už zmíněných renovačních pasech.
0: Velká radioporadna. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Waldmann a odborný poradce Centra pasivního domu a šance pro budovy Michal Čejka. To jsou hosté dnešní velké radioporadny. Mluvíme o programu Nová zelená úsporám. Pan ředitel Waldmann před chvílí mluvil o novince, o renovačním pasu, který je v rámci tohoto programu nově zaveden, a to od dubna. Co to je renovační pas? Jak to vypadá, pane Čejko?
1: Obecně to má být dlouhodobý plán rekonstrukce nemovitosti, to znamená, většina lidí renovuje, já tomu říkám, pohledem přes pod k sousedovi a zopakuje to, co udělal soused, ať už je to dobře nebo ne, a chybí jim ten dlouhodobý výhled. A ten renovační pas by měl skrze odborníka dát každému vlastníkovi rodinného domu pohled na to, co lze technicky, ekonomicky zrealizovat na tom rodinném domku, vytvořit jakýsi renovační plán, řekněme do roku 2050, na dalších 25 let, tak, aby se ten dům dostal, řekněme, do energetické třídy A nebo B, a měl by to rozdělit na několik etap, tak, jak je ten stavebník nebo vlastník té nemovitosti schopný ty jednotlivé prvky zrealizovat. A měl by mu současně poskytnout důležité informace, které ho zajímají, což často bývá výše investičních nákladů, změna provozních nákladů, to znamená energetická úspora, a kde případně na tu renovaci nebo na tu její dílčí část peníze vzít, což je výše dotace, anebo tedy práce s tím bezúročným úvěrem.
0: Jak obsáhlý ten materiál je a jsou tam nějaké povinné součásti, když to tak řeknu?
1: Má předepsanou, aspoň ten na Státním fondu životního prostředí má předepsanou podobu, dělá se v jednotném kalkulačním nástroji a dělají ho pro školení energetičtí poradci s tím, že každý průkaz musí být autorizován buď energetickým specialistou anebo stavebním inženýrem ČKA anebo ČKAIT. Takže má jasně předepsanou v podstatě metodiku pro zpracování, je tam právě ten cílový stav, kdy každý specialista musí skutečně navrhnout komplexní renovaci, to, co je na daném objektu technicky možné. Nemusí navrhovat to, co na tom daném objektu technicky možné nebo realizovatelné není. Takže zjednodušeně, bude-li mít fasáda andělíčky s prdýlkama, tak to samozřejmě do polystyrenového sarkofágu dávat nebudeme, to se zateplovat nebude, ale pokud nic nebrání realizaci zateplovacího systému, tak by ho specialista navrhnout měl. Neměl by vlastně zůstat u jedné jediné technologie, kterou třeba prodává, ale je potřeba skutečně navrhnout celou škálu opatření, která je proklientská a tomu majiteli přinese úsporu provozních nákladů.
0: Prakticky jak dlouho trvá zpracování takového pasu?
1: Nemělo by to být už z principu náročné, nejedná se o průkaz energetické náročnosti, nejedná se o deklarativní nástroj, kde je potřeba vychytat každý metr čtvereční na tom objektu. Je to spíše koncepční nástroj, to znamená, cílem je minimalizace času a jeho součástí je i kvalifikované poradenství. To znamená, velkou část času při zpracování toho renovačního pasu by měla být strávena s klientem právě individuálním poradenstvím a vysvětlením mu všech těch záležitostí. Takže můj odhad je někde kolem 4 hodin, že by včetně té konzultace mohlo trvat zpracování toho renovačního pasu.
0: Už dopředu nám přišly hned 3 podobné dotazy, shodou okolností všechny z Moravy, když to shrnu. Musím mít renovační pas, abych mohl požádat o dotaci?
2: Ano, pakliže realizuje dílčí opatření, nikoli v komplexní renovaci toho domu, kde je požadován průkaz, tak musím mít renovační pas.
0: To znamená, u té komplexní rekonstrukce ho nepotřebuji.
2: Tam potřebujeme průkaz energetické náročnosti.
0: Další otázka, která se tady samozřejmě objevila, kdo renovační pasy vytváří, tady předpokládám, že nemůžeme vyjmenovávat, protože to je spousta subjektů. Kolik jich aktuálně je, pane řediteli?
2: Aktuálně jsou jich stovky, ono je potřeba říci, že v podstatě na ten renovační pas je hlavně důležitá ta verifikace toho energetického auditora, případně projektanta, stavebního inženýra, ale samozřejmě spolupráce s tím vznikem a s tím vytvořením toho renovačního pasu může probíhat i u více osob. Je možné v tuto chvíli na webu novazelenauspora.cz si dohledat podle místa bydliště, místa realizace, v podstatě jakýkoliv druh poradenství, včetně poradenství se zpracováním renovačních pasů a ty zranitelné domácnosti, o kterých jsem hovořil v tom předchozím vstupu, tak ty mají zpracování renovačního pasu zdarma.
0: Tak a to už odpovídáte na to, co samozřejmě také musí zaznít, kolik stojí renovační pas?
1: Renovační pas může stát různou částku, řekněme podle rozsahu toho zpracování, ale vždycky má jednotnou částku dotovanou. To znamená pro běžnou domácnost, jsou to, jestli se nepletu, 3000 korun a pro sociálně slabé je to 5000 korun. S tím, že by měla být uhrazena vlastně jakoby plně, ale samozřejmě může být renovační pas, který bude mít nějaký další služby součástí, může být zpracovaný podrobněji, může tam být nějaká asistence při přípravě žádosti a podobné záležitosti, ale to už jsou tržní podmínky, takže tam by ta cena mohla být vyšší a teoreticky by nemusela pokrýt plnou tu částku, která je dotovaná.
0: Jestli chce dodat Petr Waldmann?
2: Já bych chtěl dodat, že opravdu to není nějaký dokument, který jsme si vypracovali jen, abychom stížili administrativu k dotačním prostředkům. My samozřejmě i v úzké spolupráci s Šancí pro budovy s Centrum pasivního domu jsme se velmi bavili o tom, jak vlastně fungoval program doposud, který nebyl na renovačních pasech postaven a v zásadě tím renovačním pasem řešíme dvě věci, ke kterým docházelo v tom uplynulém období. První věc je, že se skutečně minimalizují ta opatření nevhodná, která ve své podstatě dokáží potom zamknout ten dům pro ty další úpravy, respektive oni ho samozřejmě nezamknou trvale, ale jakékoliv další renovační zásahy třeba do té fasády potom zbytečně nesou celou řadu více nákladů. Takže to byl vlastně ten první důležitý bod. A druhým stávali jsme se opravdu čas od času, nebo naši klienti zejména v programu NZU Light, jak si těmi, kteří podléhali často agresivním kampaním různých dodavatelských firem, které jim nabízely za korunu to nejlepší řešení pro tu danou nemovitost a pokud jim vůbec někdy ta opatření něco té domácnosti přineslo, tak to byl ještě ten dobrý případ. To znamená i vlastně obrana toho, aby domácnosti, zejména v té lajce, ty zranitelné domácnosti nepodléhaly často to té agresivní marketingové kampaně některých firem. Tady je prostě renovační pas, ten vám musí potvrdit ten specialista, který je k tomu proškolený a pouze tato opatření, která jsou v tom renovačním pasu, budeme financovat.
0: Posloucháte velkou radioporadnu dnes na téma nová zelená úsporám, když to tak řeknu, to znamená o změnách v tomto programu. Našimi hosty zůstávají ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Waldmann, také odborný poradce Centra pasivního domu a Šance pro budovy Michal Čejka. Samozřejmě ptát se můžete i vy na webu radioporadna.cz, e-mailem radioporadna@rozhlas.cz a také můžete telefonovat sem k nám do studia, číslo je 731 800 900.
3: Velká radioporadna. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Velká radioporadna s Tomášem Pancířem a jeho hosty.
1: V půl jedenácté posloucháte Velkou radioporadnu dnes na téma Nová zelená úsporám. Měli bychom mít na telefonu někoho z našich posluchačů, kdo se dovolal na číslo 731 800 900. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás i vaše hosty a chtěla jsem poprosit. Mám takový dotaz, prosím vás. Je možné získat na základě Nová zelená úsporám nějakou dotaci na opravený, abychom mohli opravit dům po babičce? A další můj dotaz je ten, jestli společenství vlastníků, které by si chtělo pořídit venkovní žaluzie, jestli lze získat nějakou dotaci tady z těchto nových prostě příspěvků, které poskytujete. Moc vám děkuji.
1: My také děkujeme za dotaz. Ta první část, předpokládám, je na Petra Waldmana. Oprav dům po babičce skončil.
3: Program Oprav dům po babičce skončil, ale nicméně pořád je možné žádat na renovaci domu, ať už je po babičce nebo po dědečkovi, a ta renovace může být hrazena buď přímou dotací, pokud ta domácnost splňuje ten typově tu takzvaně zranitelnou domácnost, to znamená, když to zopakuji, superdávka, třetí příjmový decil, v případě seniorů až pátý příjmový decil, a je možné žádat v případě této NZU Light až 250 tisíc na zateplení, výměnu oken a k tomu ještě až 150 tisíc na výměnu zdroje vytápění, instalaci obnovitelného zdroje energie a ještě k tomu je možné načerpat bezúročný úvěr ve výši té poskytnuté dotace. Pakliže se nejedná o nízkopříjmovou domácnost, je možné využít bezúročný úvěr se splatností 5, 10, 15 nebo 25 let.
1: U toho programu opravdu po babičce byla možnost i těch dalších úvěrů, které poskytovaly stavební spořitelny. Tomu je konec?
3: Tomu je konec. Teď je to děleno v podstatě na NZU Light dotace a k tomu možnost čerpat bezúročný úvěr anebo čistě bezúročný úvěr. A ještě k tomu SVJčku, k tomu zastínění, ano, SVJčko, pokud bude žádat na komplexní rodovací součásti, toho mohou být i stínící prvky.
1: Jestli doplní právě k žaluzím venkovním Michal Čejka?
4: Tam je důležité, že na ně nelze žádat jako sami o sobě, to znamená,
1: musí být součástí
4: té renovace, protože sami o sobě nejsou úplně energeticky úsporným opatřením, je potřeba zajistit efektivitu programu a tady je to tedy spojeno s nějakým dalším opatřením, ať už třeba je to výměna oken, anebo zateplení fasády, tak v rámci toho se to dá hezky integrovat tak, aby i ten barák moc hezky vypadal a byl skutečně funkční.
1: A to už by mohlo být součástí toho renovačního pasu.
4: Je to tak, pak jsou to způsobilé výdaje a v renovačním pase by se k tomu určitě expert měl vyjádřit.
1: Další posluchač nebo posluchačka se dovolal sem k nám do studia. Dobrý den, tady je Český rozhlas.
5: Dobrý den.
1: Můžete se ptát?
5: Já jsem se chtěla zeptat, já jsem samoživitelka, jsem na rodinném baráčku a potřebovala bych se zeptat, jestli by bylo možné mi pomoct nějak, protože mi teče do chalup střechu.
3: Určitě bych doporučil, pokud jste samoživitelka, zřejmě budete naplňovat definici nízkopříjmové domácnosti, to znamená podívat se na web novazelenauspora.cz, zkontaktovat poradce podle vašeho místa bydliště, on by vás měl navštívit, měli byste si s ním vykomunikovat v podstatě to, co vás trápí. Rozhodně v programu nepodporujeme čistě jenom opravu střechy z důvodu zatékání. Na druhou stranu, pokud je tam prostor udělat nějakou energetickou úsporu i třeba zateplením střechy, tak samozřejmě to můžete vyřešit i při tomto opatření.
5: A to by měla kde, jako v Ostravě, nebo kde? Já jsem tady na Otfridku Místku, nevím, kde bych se měla obrátit.
3: My máme pobočky po celé České republice, Státní fond životního prostředí i v Ostravě má krajské pracoviště a zároveň naši poradci působí po celé republice, to znamená, když se podíváte na internet, Nová zelená...
5: Já nemám internet vůbec, já mám starý telefon ještě.
3: Pokud nemáte internet, doporučuji navštívit paní starostku nebo pana starostu ve vaší obci, kteří by vám měli umožnit v podstatě se kontaktovat s tím daným poradcem.
5: Dobře. Děkuji vám za
1: tak,
5: informace.
1: My děkujeme za dotaz. Ještě Michal Čejka chce doplnit.
4: Případně se zeptat sociálního pracovníka nebo člověka, se kterým jste v kontaktu kvůli třeba tíživé situaci a ti by taky měli být schopni vás navést až přesně do toho místa, kde vám někdo pomůže.
1: Teď jsme možná udělali radost starostům jednotlivých měst a obcí, pokud se naši posluchači začnou obracet, ale zaznělo to v rádiu, tak starostové určitě nemohou odmítnout. Další dotaz nám právě teď přišel z internetu. Dobrý den, přítel pobírá superdávku, tudíž by mohl mít nárok na dotaci 250 tisíc, k tomu bezúročný úvěr do výše těch 250 tisíc nebo i více, tam je otazník.
3: V případě kombinace dotace a úvěru je to vždy, že ten bezúročný úvěr k té dotaci může být maximálně do výše té dotace. Ta dotace se poskytuje buď až 250 tisíc na renovaci, to znamená výměna oken, zateplení, anebo až 150 tisíc na výměnu zdroje, instalaci obnovitelné zdroje energie. Celková dotace v té lajce může být maximálně 400 tisíc korun, ale samozřejmě záleží na tom, jaké opatření si ten daný žadatel bude volit.
1: Je tu ještě dovětek. Pokud máme už zpracovaný projekt, který nám už stát proplatil, je nutný takzvaný renovační pas, otazník, a ten nám případně zpracuje původní firma, která už nám dělala projekt na dům. Je tu ještě dovětek, jedná se o komplexní rekonstrukci rodinného domu.
3: Pokud se jedná o komplexní rekonstrukci rodinného domu, s velkou pravděpodobností k té dokumentaci bude zpracován i průkaz, protože to byl požadavek i toho předchozího programu, takže tam není nutné mít zpracovaný renovační pas.
1: Posloucháte Velkou radioporadnu a máme dalšího posluchače, jestli dobře chápu gestikulaci z režie. Dobrý den, tady je Velká radioporadna, kdo se k nám dovolal?
6: Kovář, prosím vás, já bych se chtěl zeptat, vlastníme firmu SROčko, která je tak zároveň stavební firmou a chceme postavit, protože máme pozemky na svých pozemcích, 8 domečků rodinných. Samozřejmě to budeme soustředovat pro důchodce a nějaké invalidní, aby to bylo bezbariérové a samozřejmě co nejmodernější. Máme šanci na nějakou dotaci dosáhnout?
1: Petr Waldman se tvářil skepticky během toho dotazu. Potvrdí to teď?
3: Potvrdím, v případě programu Nová zelená úsporám nikoliv. Tam dotace na novostavby už poskytovány nejsou, ale doporučil bych vám sledovat web Ministerstva pro místní rozvoj, protože pokud se rozhodnete investovat v podstatě na nějakou cílovou skupinu obyvatel, může se stát, že budete plnit parametry podpory státu ve formě takzvaného dostupného bydlení nebo nájemního bydlení, takže možná soustředit tu pozornost, pokud chcete nějakou podporu ze strany státu, tam směrem k Ministerstvu pro místní rozvoj.
1: Tak díky za další dotaz, díky za odpověď. Našimi hosty zůstávají ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Waldman, odborný poradce Michal Čejka. Za chvíli budeme v odpovídání na vaše dotazy pokračovat.
0: Velká radioporadna. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: radioporadna s Tomášem Pancířem a jeho hosty.
1: Podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám, to je téma dnešní velké radioporadny a když se dívám do mailu, tak je vidět, že vás tohle téma zajímá, takže přicházejí další dotazy, jsme tomu rádi. Dál můžete psát na www.radioporadna.cz, tam je takový formulář, který vyplníte, také mailem na radioporadna@rozhlas.cz a také můžete volat sem k nám do studia, číslo je 731 800 900 a telefon nám opět bliká. Dobrý den, kdo se k nám dovolal? Tak vypadá to, že ten, kdo se dovolal, tak nevydržel a vypadl. V tom případě se podíváme na dotazy z formuláře pan Adam z Bučovic. Dobrý den, měl bych na NZU Light dotaz. Již jednou jsem Light čerpal na výměnu oken a dveří a fotovoltaický ohřev teplé vody. Na zateplení jsem chtěl žádat o dotaci na opravdům po babičce, ale už jsem to nestihl. Můj dotaz zní, jestli můžu znovu žádat o NZU Light, jsme nízkopříjmová rodina. Díky, Adam.
2: Až po skončení doby udržitelnosti. Ta NZU Light je vzácná tím, že skutečně tam poskytujeme dotaci a má řešit nejoperativnější věci týkající se toho domu, to znamená, nejde úplně kombinovat tu předchozí NZU Light s tou novou NZU Light, ale je možné po skončení doby udržitelnosti v podstatě využít opakovaně NZU Light, případně jít do podpory formou bezúročného úvěru.
1: Což je kolik, ta udržitelnost?
2: Ta udržitelnost je 5 let.
1: Takže po 5 letech pan Martin z Brna. Dobrý den, chci se zeptat, zda Státní fond životního prostředí bude umožňovat zájemcům o fotovoltaiku vybrat si možnost, kdyby místo dotování úroku vyplatil stát postupně tyto peníze lidem. Jsme domácnost, která si nemůže další úvěr vzít.
2: Tuto variantu jsme zvažovali, byla to jedna z těch, která byly předmětem jednání, ale nakonec bylo rozhodnuto, já si myslím, že správně, že přecházíme skutečně čistě na bezúročné financování a kombinace přímé dotace pouze pro takzvané nízkopříjmové domácnosti. Pokud se podívám na ty doby splatnosti a na cenu fotovoltaiky, myslím si, že pro středně příjmovou domácnost i domácnost s nižšími příjmy, by opravdu ten úvěr se splatností 10 let neměl být příliš velkou bariérou na to, abych si dokázal pořídit fotovoltaiku, kde se vejdu bez problémů do 500 000 investice.
1: Tak teď už bychom měli mít někoho z tázajících se na telefonu. Dobrý den, tady je Český rozhlas, velká radioporadna. Můžete se ptát?
3: Já bych se chtěl zeptat, když mám starý dům, který minulý rok měl šanci na opravdu po babičce dotaci a já bych ho chtěl zbourat a postavit na stejném místě novej. Jestli dostanu nějakou dotaci?
4: Dobrý den. Ano, v takovém případě dotaci získat můžete. Ona to není novostavba, i když v principu ano, ale je to novostavba v intravilánu na místě původního objektu. Nicméně jsou tam přísnější podmínky než pro běžné renovace, takže neměl by to být problém, pokud dům dobře zateplíte, pokud bude mít součinitel pro stopu tepla na úrovni klasifikace B. Pokud instalujete vzduchotechniku s rekuperací tepla a pokud splníte energetickou třídu celého toho průkazu na úrovni klasifikační třídy A, pak by to neměl být problém. Je to kvalitní novostavba.
1: Ještě Petr Waldman doplní.
2: Jenom doplním, nedostanete dotaci, ale budete moci čerpat ten bezúročný úvěr.
3: Ano, jo, rozumím, děkuju.
1: Tak díky za dotaz, díky za odpověď. Paní Petra Sklatov, zdravím naše rádio. Chtěla bych se zeptat, jaké jsou možnosti podpory na rekonstrukci. Jsme domácnost, 2 důchodci, z toho 1 ZTP dům, ale z 1/4 patří dceři.
2: To, že z 1/4 patří dceři, vůbec není na překážku toho, abyste využili program NZU Light, pokud splňujete definici zranitelné domácnosti, což v případě seniorů je až do toho 5. příjmového decilu a v kombinaci se ZTP si domnívám, že by to neměl být problém. Doporučuji určitě obrátit se na naše poradce. identifikovat si ta nejvhodnější opatření, zvážit využití toho poradenství ve formě zpracování renovačního pasu a domluvit se určitě s dcerou, protože ona jako spoluvlastník nemovitosti k tomu potom bude muset dát souhlas.
1: Michal Čejka doplní.
4: A v rámci zpracování toho renovačního pasu byste se s tím poradcem měli pobavit o tom, co skutečně na tom objektu budete chtít udělat a hlavně jaké máte finanční prostředky. Jestli jste omezeni v těch disponibilních investičních prostředcích, tak byste se měli v té první etapě soustředit na levnější opatření. Může to být zateplení stropu, výměna části oken a podobná opatření. Případně pokud máte třeba dožívající zdroj energie, tak zkusit se zaměřit, jestli tedy se vám do toho vejde i nový zdroj. Pokud ovšem nemáte problém s finančními prostředky a chtěli byste dům skutečně kompletně zrenovovat, pak se vám otvírá celá škála možností, včetně zateplení stěn a instalace obnovitelného zdroje, ať už je to tepelné čerpadlo nebo fotovoltaika.
1: Tak další posluchač nebo posluchačka se dovolal nebo dovolala sem k nám do studia. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Vinklarová. Já bych se prosím chtěla zeptat na ty příjmy. Já jsem důchodkyně sama a kolik teda budu muset mít příjem, abych mohla dosáhnout na tu dotaci. A jak se to vypočítává, nebo ještě bych se chtěla zeptat, jak se to pak zjišťuje, nebo jo, jaké máme teda ty příjmy. Takže

0: lepšího poradce a on už si s tím dokáže poradit.
1: Tak možná prakticky má posluchač nebo posluchačka přinést výpis z účtu, nebo pokud pracuje pracovní smlouvu se mzdou nebo mzdový výměr, nebo jak se tohle to prokazuje?
0: Jsou tam standardní vlastně dokladování výše příjmu, ať už to je v podstatě stanovená výše starobního důchodu, nebo je to v případě, že by ten posluchač ještě pracoval na nějakou dohodu o pracovní činnosti, dohodu o provedení práce, nebo měl další zaměstnanecký poměr, tak samozřejmě ty výpisy toho, kolik vlastně jakoby vydělává, je to vždycky čistý měsíční příjem.
1: Vy jste tady vlastně už podruhé mluvil o různých decilech, což takhle v rádiu nemusí znít úplně srozumitelně. Kde jednoduše najít, co to znamená prakticky, to znamená, jaké příjmy musí mít, abych se vešel do té které kategorie?
0: Úplně nejjednodušší je podívat se na web novazelenauspora.cz k závazným pokynům Nová zelená úspora nebo k renovačním pasům. Tam všude máme připravenou kalkulačku pro to, aby se domácnost dokázala identifikovat, do jakého příjmového decilu spadá.
1: Říká ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Waldmann. Ten stejně jako odborný poradce Centra pasivního domu a Šance pro budovy Michal Čejka zůstávají v našem studiu až do 12. hodiny, takže stále ještě máte hodně času pro to, abyste posílali své dotazy nebo abyste volali sem k nám do studia na číslo 731 800 900.
2: Velká radioporadna. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: radioporadna.
1: 6 minut před 11 hodinou pokračuje Velká radioporadna. Dnes se věnujeme programu Nová zelená úsporám. Další dotaz z našeho formuláře na webu radioporadna.cz. Paní Zdeňka z Lysé nad Labem. Koncem roku 2025 jsem podala žádost o NZU. Nestihlo se, jsem již důchodce, šlo o výměnu oken a zateplení půdy. Výměna oken proběhne v červnu 2026 a dotazy. Lze o NZU žádat zpětně? To je první dotaz.
2: Ano, zpětně. Způsobilost je 12 měsíců od podání nové žádosti.
1: Druhý dotaz s tím souvisící, zateplení fasády nelze, protože jde o památkově chráněné. Jak se řeší, když zateplení je v rozporu s památkáři?
2: To by byl samozřejmě problém, protože ty pokuty od památkářů nejsou úplně symbolické, takže to bych nedoporučoval. Na druhou stranu i památky je možné zateplovat, jen je potřeba projednat ten záměr s příslušnými místy s památkovou péčí a dají se najít i celkem hezké efektivní řešení a my v případě památek tam máme malinko větší koeficient, to znamená i ta výše dotace je vyšší právě s ohledem na to, že ty konstrukce jsou složitější a dražší.
1: I ta výše bezúročného úvěru je potom vyšší?
2: I ta výše bezúročného úvěru je potom vyšší.
1: To se složitě počítá podle situace?
2: Když to zjednoduším, je to kolem 10% navýšení.
1: Michal Čejka chce doplnit nějaké zkušenosti s památkovými nebo památkově chráněnými objekty?
3: Architektonicky cenné, historické anebo památkově chráněné objekty lze dělat velmi citlivě tu energetickou sanaci. Vždycky je potřeba k tomu bavit se i s orgánem ochrany památkové péče, vzít si k tomu architekta a udělat ten dům tak, abyste z něho neměla radost jenom vy, co se týká účtu, ale i to okolí, až bude chodit okolo a bude si říkat, to je opravdu krásný dům. On potom naroste i na hodnotě, protože bude nejenom hezký, ale i energeticky úsporný.
1: Další dotaz, pan Jan z Prahy. Mohu dostat dotaci na byt po tatínkovi, který je v dezolátním stavu? Je to byt v bytovém domě, kde je SVJ, ale asi čtvrtinu bytů vlastní městská část Praha 5. Mohu se dostat k nějaké dotaci?
2: Je potřeba to řešit komplexně za celý bytový dům, to znamená SVJčku musí být tím žadatelem.
1: A tam musí být shoda podle příslušných předpisů. Předpokládám, že čtvrtinu městské části asi úplně obejít nepůjde.
2: Je tomu tak, ale na druhou stranu ani ta městská část, pokud vlastní čtvrtinu bytů, by neměla být na překážku toho, že by jako nechtěli renovovat bytový dům za účelem úspor energie a úspor nákladu na provozu.
1: Paní Barbora z Kolína, dobrý den, zajímalo by mě, zda uvažujete nad variantou dát peníze místo bankám přímo lidem, třeba nějak postupně, nemusí to být klasická dotace, úvěr si totiž vzít nechci, takže pro mě NZU v této podobě není zajímavá. Předem děkuji za odpověď.
2: No, my v tom novém nastavení, když tam stranou NZU Light, která je postavena na dotacích, byť v možnosti s kombinací s úvěrem, ale to čisté bezúročné financování je právě za účelem financování renovací u domácností, které nemají naspořené finanční prostředky. Tady to úplně není o tom, jestli chci nebo nechci si vzít úvěr, ale o tom, že stát dostává do systému energetických úspor další, tentokrát soukromé peníze a díky tomu umožňuje podpořit daleko více projektů, než kdyby pracoval pouze s těmi omezenými dotačními prostředky. To znamená, není to o tom, jestli chci nebo nechci, ale v případě domácnosti by se měla rozhodovat, jestli se mi to vyplatí nebo nevyplatí, ať už na nákladech na energie, anebo i na zhodnocení ceny své nemovitosti.
1: Doplní Michal Čejka.
3: Renovace se vyplatí tak jako tak, je to za mě nejlepší důchodové pojištění a pokud máte finanční prostředky, tak dává smysl pro vás to zrealizovat a nechat ty vzácný státní prostředky pro lidi, kteří nemají takové možnosti jako vy, nemají na účtu tolik peněz a jim skutečně ten bezúroční úvěr pomůže. Ono možná trošku zní strašidelně to slovo úvěr, můžem tomu říkat klidně bezúročná půjčka, je to stejné jako kdybyste si pořizovala auto na leasing, ta firma vám řekla, ale my po vás nechcem nic navíc, jenom nám tu částku zaplatíte ve 180 splátkách měsíčně, To je velmi za mě zajímavé, není to jako klasický úvěr, nemusíte ručit nemovitostí, pokud to nevyžaduje to financování, a je to opravdu o tom, že si tu částku rozložíte na následujících 10-15 let a splácíte ji po kousku. Tady ku podivu se toho lidi většinou nebojí, ať už jde o spotřební zboží nebo o auto, ale jakmile se řekne úvěr u rekonstrukce, tak už jsou ty lidi opatrní, ale nemyslím si, že to je na místě. Pokud máte vlastní prostředky, realizujte to z vlastních, je to nejlepší.
1: A rozumím, na druhé straně, ať už tomu budeme říkat půjčka nebo úvěr, pořád ten člověk bude dlužníkem, a rozumím tomu, že jsou lidé, kteří nechtějí zkrátka dlužit, nebo je jim neúplně příjemně, pokud nějaký dluh mají, takže to předpokládám, že to je za tím dotazem, který přišel. Já možná ještě navážu, protože už v předstihu přišel nepodepsaný dotaz. Pokud se ukáže, že ty úvěry nikdo nechce, změníte to? Pane řediteli, je nějaká šance, že by se to změnilo?
2: Já bych úplně nespoléhal na to, že by úvěry nikdo nechtěl. Naopak ta zpětná vazba z trhu je, že úvěry, bezúročné úvěry, bezúročné půjčky jsou velmi zajímavým finančním produktem. Je potřeba si uvědomit, že tím, že udělám komplexní renovaci nebo i povedenou dílčí renovaci, tak budu výrazně spořit náklady na energie. To znamená, ta návratnost i ve splácení té jistiny je v podstatě garantovaná tím, že bydlím a platím účty za energie a ty účty platím výrazně nižší.
1: Tak doplnění ještě Michala Čejky.
3: Občas je i případ, nebo nemusí to být občas, ale když se skutečně dobře povede navrhnout tu renovaci, kvalifikovaně, odborně a efektivně, tak se ukazuje, že splátka té jistiny odpovídá měsíční úspoře za energie. To znamená, když to hodně zjednoduším, tak si zrenovujete barák v podstatě za nulový rozdíl. Nemění se vám místo, abyste ty peníze dávali na energie, distributorovi energie, tak jste si ho zrenovovali a dáte je na splátku té renovace a za 15 let máte krásný, funkční, splacený, vlastně zrenovovaný dům, ve kterém se vám bude skvěle žít.
1: Další posluchač nebo posluchačka se dovolali k nám do studia na číslo 731 800 900. Dobrý den, vítejte ve vysílání.
0: Dobrý den, já jsem se chtěla zeptat, jestli se dá čerpat z NZU také na celoročně obyvatelnou zděnou chatu, to je první dotaz. A druhý dotaz je, pokud už na tu chatu mám hypotéku, dá mě někdo úvěr další bezúroční? Budu poslouchat, děkuji.
1: My děkujeme za dotaz, Petr Waldmann se ujímá odpovědi.
2: Je tam stejná podmínka užívání domů, které jsou skolaudovány k rekreačním účelům, nicméně slouží k trvalému bydlení, takže odpověď je ano. Pokud máte na dům nabranou hypotéku, podotýkám, že je možnost využít i NZU Lite, to znamená tu přímou dotaci, pokud chcete, kde v podstatě to zatížení vaše díky přímé dotaci nebude velké, pokud se rozhodnete nevyužít té dotaci ještě bezúroční úvěr, pakliže byste se rozhodla jít do komplexní renovace, to znamená dělat širší opatření, tak díky té dlouhé době splatnosti není úplně vyloučeno, že by si banka dokázala poradit jak v kombinaci hypotéka, tak ten bezúroční úvěr, ale určitě bych doporučil probrat v prvé řadě s odborníkem ta vhodná opatření formou toho takzvaného renovačního pasu.
1: Doplnění Michala Čejky?
3: Dojděte se nejdříve zeptat na banku, jaké vůbec máte možnosti, co vám ta banka v rámci toho úvěru nebo té hypotéky, kterou už máte, dovolí, a jestli je tam vůbec ta šance, až následně vlastně si pozvěte toho odborníka a dořešte ten renovační pás a tu žádost o dotaci.
1: Michal Čejka říká, dojděte se zeptat na banku, pane řediteli, je už nějaká banka, která by to měla jasné, která by věděla ty podmínky, kam už teď je možné se přijít zeptat?
2: Já se domnívám, že byť banky budou startovat poskytování úvěrů někdy po letních prázdninách, to znamená se začátkem podzimu, tak přesto tahle ta odpověď na tu otázku je poměrně jednoznačná, to znamená, je to v zásadě o úvěrovatelnosti té dané domácnosti, to znamená...
1: Že už teď do jakékoliv banky má smysl se zajít.
2: Do jakékoliv banky, ideálně do té banky, kde má paní vlastně načerpanou hypotéku, tam položit ten dotaz a myslím si, že by si s tím měli dokázat poradit.
1: Další posluchač nebo posluchačka se dovolali k nám do studia. Dobrý den.
4: Dobrý den, prosím vás pěkně, chtěla jsem se zeptat. S manželem jsme oba v invalidním důchodu, už jsme jednu žádali o, na zateplení a na okna o dotaci a chtěli jsme se zeptat, jestli je možný žádat ještě jednou na výměnu tepelného jako natopení. Máme krbový kamna a chceme je vyměnit za jiný zdroj tepla. Peletovací kamna a tak podobně, jestli je to možné.
2: Pokud jste využili ten program z předchozího období NZU Light, to znamená tu zvýhodněnou dotaci pro seniory, tak budete ano. moci žádat až po těch 5 letech po skončení doby udržitelnosti.
4: Dobře, děkuji vám.
1: Tak díky za další dotaz, díky za další odpovědi. Velká radioporadna bude pokračovat až do 12 hodin.
5: Velká radioporadna. Své dotazy posílejte přes web radioporadna.cz nebo volejte přímo do studia 731 800 900. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Radioporadna s Tomášem Pancířem a jeho hosty.
1: Nová zelená úsporám, to je téma dnešní velké radioporadny. Další dotaz z internetu, pan Jan z Pardubic. Dobrý den, minulý rok se těsně nestihla dotace, v prosinci se FVE dokončila, tedy fotovoltaická elektrárna. Jde zpětně ještě nějak dotace dostat, aby to pomohlo? Musel jsem si půjčit od rodiny, děkuji.
2: Zpětně dotace lze dostat pouze v tom případě, že naplňujete charakter té zranitelné domácnosti, to znamená, vejdete se do té NZU Light, jinak můžete čerpat ten bezúročný úvěr a způsobilost výdajů je 12 měsíců od zpětně od podání nové žádosti.
1: Takže to je konkrétní odpověď na další dotaz. Uvažujeme o bezúročné půjčce na komplexní renovaci. Tam jsou podmínky jaké, kdy se může žádat o půjčku, kdo rozhoduje o výši půjčky a o délce splácení?
2: Tak v případě bezúročných úvěrů už budete moci od 25. června podat žádost o posouzení vašeho projektu na Státní fond životního prostředí, standardně na webu novazelenauspora.cz. Tam máte napsané a uvedené všechny parametry, co budete potřebovat. Pokud se jedná o komplexní renovaci, bude to projektová dokumentace a průkaz energetické náročnosti. Státní fond životního prostředí vám posoudí v podstatě ten projekt a sdělí vám tu maximální výši toho bezúročného úvěru, který můžete načerpat u té banky, kterou si vyberete, která vstoupí ve spolupráci s námi a předpokládáme, že během podzimu by měly banky postupně spouštět bezúročné financování vašich projektů.
1: I dál máte k dispozici také naše telefonní číslo 731 800 900. Teď toho využil další posluchač nebo posluchačka. Dobrý den, vítejte ve vysílání.
3: Dobrý den, tady Kučerová z Pardubicka. Mám velký dotaz, co mám dělat. Loni jsme si nechali vyměnit okna i zateplit strop pod půdou, nebo a zpracování jsem zadala jednomu poradci, nebudu ho jmenovat. V červnu dostal, loňského roku v červnu dostal veškeré podklady, včetně fotodokumentace. A ještě teda k tomu druhá věc. Já jsem ZTP v invalidním důchodu 3. stupně a můj otec je ve starobním důchodu, nikdo jiný tady nebydlí a jsem teda poloviční majitelka domu. A prostě ten poradce mě tvrdil, že to podal, pak jsem zjistila, že asi ne, potom mi nezvedal, pomalu 4 měsíce mi nezvedal telefon, ignoroval mě. A prostě prošla ta lhůta a teďka nevíme, co s tím.
2: No tady bude určitě nutné podívat se na smlouvu, pokud jste měla uzavřenou s poradcem smlouvu, kde měl nějaké povinnosti, měl nějaké závazky směrem k vám a asi vám nezbyde nic jiného, než to řešit nějakou občanskou právní cestou, protože...
1: To znamená zažalovat.
2: Ano, minimálně předžalobní výzva, že v zásadě náklady, které vám vznikly a které mohly být i díky tomu, že on vám poskytoval nějaké informace, uváděl vás v omyl s tím, že vám říkal, že podal žádost o podporu, to znamená, budete to muset řešit touto cestou.
3: No a teďka ještě můžu jednu otázku.
1: Můžete.
3: Když máme tu dokumentaci za loňský rok, všechno, mohla bych čerpat v nějakém jiném programu? Nějakou dotaci?
2: Čerpat byste mohla, jen upozorňuji na tu způsobilost výdajů, která je nastavena 12.
3: Bohužel, jako my se tam nevejdeme, jo. Já máme ty důchody tak akorát, že se tam prostě nevejdeme do toho.
1: Do těch zranitelných domácností.
3: Do té superdávky se nevejdeme.
2: Nemusíte se vejít do superdávky. Pakliže jste seniori, to znamená, pobíráte starobní důchod, jestli jsem tomu dobře rozuměl.
1: Tatínek, myslím, starobní
3: jeden
1: důchod.
3: Jeden invalidní a jeden starobní.
2: Tak tam je to nastaveno opravdu na 5. příjmovém decilu, to znamená, pokud je to dvoučlenná domácnost, tak je to v tuto chvíli čistý příjem ve výši do 46 tisíc korun. To znamená, pokud máte čistý příjem do 46 tisíc korun, nepřekročíte ho, tak naplňujete v podstatě parametry programu NZU Light a můžete žádat o dotaci.
3: Ano, děkuju moc.
1: Také děkujeme za dotazy. Já možná navážu na ten dotaz, pane řediteli, setkáváte se s tím, že poradci fungují tak, jak teď bylo popsáno, a pokud někdo má takovou zkušenost, má se na vás obrátit, může to třeba vést k tomu, že toho člověka nebo tu firmu vyškrtnete?
2: Jeden z těch důvodů, proč jsme přistoupili k tomu redesignu poradenství, byly právě i některé tyto případy, byť podotýkám, jedná se opravdu o výjimečné případy. Drtivá většina poradců fungovala i v tom uplynulém období velmi dobře. Ta zpětná vazba i od těch klientů byla velmi pozitivní. Na druhou stranu i s tím, že se setkáváme čas od času s těmito případy, které popisovala posluchačka, tak jsme zpřísnili kritéria a máme daleko širší etický kodex a máme daleko větší možnosti, jakým způsobem, pakliže by se prokázalo to, co zmiňovala posluchačka, jak rychle s poradcem ukončit spolupráci.
1: Doplnění ještě našeho druhého hosta radioporadny, to znamená Michala Čejky.
4: A výběr poradce je hrozně důležitý, protože je to pro vás parťák a ta důvěryhodná osoba, která s vámi má spolupracovat a má na něj být spoleh. Buďte velmi obezřetní, pokud by ten poradce byl spojený třeba s konkrétní firmou nebo prodejem nějakého konkrétního zařízení, protože v tu chvíli je tam obrovské riziko toho, že on nedělá službu pro vás, ale pouze se vám snaží prodat nějaké svoje zařízení a skovat to za tu službu. Ten poradce by měl být skutečně nezávislý, můžete si ověřit někde reference, většinou na tom internetu bývají, a je to skutečně pro vás ten nejbližší parťák, kterému byste měli důvěřovat. Takže opatrně s výběrem a mějte ten vykřičník a buďte opatrní, pokud je to firma, která se vám snaží prodat nějaké zařízení a nabídne vám vlastního poradce, tak tam bych byl velmi, velmi opatrný, protože to nemusí směrovat skutečně k nezávislému poradenství.
1: A ve velké radioporadně vítáme dalšího posluchače nebo posluchačku. Dobrý den, kdo se k nám dovolal?
5: Dobrý den, tady Kuřím. My jsme darovali před 2 rokama, darovali jsme 3 dětům byt, 3-pokojový. Ti 2 jsou teda už v důchodě, ten jeden ještě ne. Já mám tady břemeno, ale nemají tady bydliště. Mají nárok na nějakou dotaci?
2: Ano, je tam nárok na dotaci, protože my to vlastnictví bytu bereme i v úvahu, pakliže se jedná o nějakou přímou příbuzenskou linii, protože ten případ, o kterém hovoříte, je častý, že rodiče postupně přepisují majetky na své potomky, ale zároveň ten dům obývají, to znamená, my se budeme vždycky dívat na tu domácnost, která tam rozhodně v tom domě žije, a tu budeme posuzovat.
1: A ještě,
5: já tady mám břemeno, bude se jako na mě se nebude brát nějaké opět.
2: Ne, to vůbec nevadí, pro nás je klíčové ta domácnost, která trvale ten dům užívá, a to vlastnictví, pokud ho vlastní někdo v té přímé příbuzenské linii, není na překážku poskytnutí dotace.
1: Tak,
5: děkuji.
1: Díky za dotaz, díky za odpověď, a v tomhle bloku ještě jedna otázka, paní Blanka. Dobrý den, kolik se platí za pomoc poradce uvedeného na stránkách Zelená úsporám?
2: To záleží, jaké služby ten poradce poskytuje, protože to poradenství je trochu širší. Poradenství spočívá i v tom, že se pořádají i v těch nejmenších obcích semináře, které jsou samozřejmě zdarma pro zájemce o to dozvědět se o možnostech realizovat energetické úspory. Za renovační pás, jak tady zaznělo už v úvodu dnešního pořadu, tak mají domácnosti takzvaně zranitelné tento renovační pás zpracovaný zdarma, a my jim vlastně za ten renovační pas platíme buď 3 nebo 5 000 korun.
1: Tolik tedy další blok otázek a odpovědí. Velká radioporadna ale nekončí. Až do 12 hodin se dál můžete ptát na webu radioporadna.cz nebo můžete dál volat na naše telefonní číslo 731 800 900.
0: Velká radioporadna. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: 10 minut zbývá do 11:30, posloucháte dál velkou radioporadu. Dnes na téma program Nová zelená úsporám. Máme dalšího volajícího. Dobrý den, vítejte ve vysílání. Tak nemám? Máme, ano, tak to je dobře, už jsme si mysleli, že jste se ztratila. Tak to je dobře, že ne, ptejte se.
1: Jsme starobní důchodci a z vlastních finančních prostředků jsme si před asi 3 lety vyměnili okna z dvojskla. Chtěla jsem se zeptat, jestli je možné za dotace vyměnit dvojskla za trojskla.
2: Tak, já bych tady určitě doporučil vlastně to, co jsme tady prezentovali na začátku, renovační pas. Pro vás by v tuto chvíli mělo být opravdu tím kritériem a volbou nechat si zpracovat renovační pas, který vám doporučí, co s tím daným domem je vhodné dělat. Nikoli k tomu přistupovat, že stát teď pro zranitelné domácnosti dává na něco dotace, takže zrovna si říkáte, že vyměníte okna, ale je potřeba se podívat na ten dům jako celek. Takže obraťte se na poradce a předávám asi slovo Michalu Čejkovi.
3: A jestli už ty okna máte vyměněny a jsou před 3 roky vyměněny, tak vám přechod na trojskla příliš nepomůže. Ty okna i s těmi dvojskly už nejsou špatný. A věnujte se jiným částem toho domu. Můžete zateplit strop k půdě nebo střechu, můžete zateplit některou ze stěn nebo celé ty stěny, strop k suterénu, můžete vyměnit zdroj energie, můžete zateplit rozvody teplé vody, můžete si instalovat obnovitelný zdroj, který vám bude ohřívat teplou vodu anebo vyrábět elektrickou energii. Ale rozhodně se vám nevyplatí, pokud ty okna jsou v pořádku a fungují, dají se otvírat, nevypadávají vám z toho okenního otvoru, tak se vám nevyplatí je vybourávat a dávat tam trojskla. Nepřinese vám to kýžené úspory, zbytečně si vyplýtváte finanční prostředky. Zkuste najít jiné opatření, které vám skutečně přinese reálné úspory a k tomu právě využijte toho poradce, který projde ten dům a navrhne vám to nejlepší, co by tam šlo udělat.
1: Tak, děkuji vám za vaši odpověď.
0: My děkujeme vám za to, že jste zavolala a zeptala se. Další dotaz internetu paní Jarmila z Brněnska. Dobrý den, před 3 lety jsme měnili v rodinném domě okna v rámci dotace. Teď bychom rádi pokračovali v zateplení domů, fasády a také s novým topením. Teď máme plynové, s manželem jsme již řadu let důchodci. Společně měsíčně máme 48 780 korun. Vejdeme se do výše dotace. Pan ředitel Waldman už se dívá do excelové tabulky, tak vejde se tato rodina do limitu?
2: Pokud se jedná o čistý měsíční příjem, tak tady jste malinko nad ten deklarovaný 5. příjmový decil, ten je na částce 46 tisíc korun. Navíc jsem pochopil, že jste využili program NZU Light před 3 lety, to znamená další nárok na Lightku byste teoreticky měli až v podobě udržitelnosti, to znamená ještě 2 roky nikoliv, ale za zvážení stojí určitě použít a využít i ten bezúročný úvěr, protože to, že je někdo v důchodovém věku, neznamená, že si nemůže vzít nějaký krátkodobý bezúročný úvěr na nějakou další realizaci opatření, dílčích opatření v tom domě. A zase je dobré začít u toho renovačního pasu.
0: To už odpovídáte možná i na dotaz pana Miroslava z Lelekovic. Dobrý den, může dostat úvěr senior 75+?
2: Co se týká poskytnutí úvěru seniorům, jsem přesvědčen o tom i v těch diskuzích s bankovními institucemi, že ten věk není úplně vylučujícím kritériem, protože je možné poskytnout ať už zajištěný nebo nezajištěný úvěr, je možné tam mít spoluvlastnící nemovitosti, to znamená, je možné zapojit už v podstatě do té budoucí renovace potomky, pokud se rozhodnu s tím domem nakládat, takže na to není úplně jednoduchá odpověď a je možné se samozřejmě dotázat té bankovní instituce. Ty úvěry nemusí být nutně v řádech vyšších jednotek milionů. Bavíme se opravdu o tom, že ty bezúročné úvěry na ta dílčí opatření mohou být i v řádech 100 000.
0: Měli bychom mít dalšího volajícího. Dobrý den, tady je velká radioporadna.
4: Prosím vás, já jsem se chci zeptat na to, že máme jako vzaný úvěr a někteří lidé, kteří si to mohli dovolit, tak to splacejí, ale jsem v důchodu. A teď se to zateplilo, asi je tomu tak necelého 5 roku. A teď každému se dá určitá částka, kterou musí splácet. To znamená, že já musím splácet, jsem v důchodu a teď jsem slyšel, že je možnost si vzat bezplatnou půjčku, takže bych chtěl to splatit jako.
2: Pochopil jsem, že zřejmě bydlíte v bytovém domě.
4: Je to bytový dom o 9 nájemníků.
2: A využil ten bytový dům dotaci z programu Nová zelená úsporám nebo nevyužil?
4: No, ano, on využil, ale určitou částku dostali jenom, jo. Já nevím, jestli 800 tisíc, nevím, kolik zateplení stalo kolem přes 3 miliony nebo víc.
2: Jasně, rozumím, ale bytový dům, ten žadatel asi jste SVčko, jestli tomu dobře rozumím, Sdružení vlastníků jednotek, tak jste měli možnost, nebo to SVčko mělo možnost požádat kromě tehdejší dotace ve výši, dejme tomu 30%, ještě dotaci pro domácnosti, které obývají seniori, tehdy to takhle bylo nastaveno a tu dotaci vlastně to SVčko mělo povinnost použít na to, aby se vám razantně nezvýšil příspěvek do fondu oprav. Jestli ho využilo to SVčko, tuto možnost a požádalo si za vás, nebo s vaším souhlasem samozřejmě, o dotaci to v tuhle chvíli nedokážu říci, ale ta možnost tady byla.
0: To znamená minimálně se zeptat na SVJčku, jestli toho využili a jestli je to dobře rozpočítané, to by asi za pokus stálo. Ještě Michal Čejka doplní.
3: Já jsem zaslechl, že to možná už to zateplení bylo zrealizované před 10 lety.
4: Ne před 10 lety, teď loni.
3: Dobře, tak pak ano, pak je to tak, jak říká pan ředitel.
0: To znamená kontaktovat SVJčko. Každopádně k té základní otázce nárok na bezúročný úvěr z tohodle bohužel neplyne.
2: Je to tak.
0: Tak byť jsme vás zklamali, asi tak děkujeme za dotaz. Další otázka přišla internetem. Dobrý den, chceme se zeptat, jestli bychom mohli požádat o dotaci na výměnu oken u chaty. Jsme s manželem v důchodu, většinu roku bydlíme na chatě, trvalé bydliště, ale máme v bytě ve městě. Děkuji za odpověď, Jarmila z Pardubic.
2: Tady určitě musíte v tom rekreačním domě trvalé bydlet celoročně, nikoliv jenom část roku, takže nikoliv, bohužel.
0: Další dotaz, pan René z Vyškova. Dobrý den, rád bych se zeptal hosta v dnešní radioporadně na možnosti financování a dotací pro bytové domy. Plánujeme v našem SVJ rekonstrukci a zateplení střechy panelového domu. Chtěl bych se zeptat, jaké jsou aktuální podmínky programu Nová zelená úsporám pro bytové domy, zajímají mě tyto věci. Jaká je přibližná výše dotace na zateplení střechy a zda lze v jedné žádosti kombinovat zateplení a také instalaci solárních panelů nebo zelenou střechu? Já to možná budu dávkovat.
2: Dotace pro bytové domy přímo pro sdružení vlastníků nebo bytová družstva není poskytovaná žádná, s výjimkou přímé dotace jako pomoc domácnostem, které obývají byty a patří mezi zranitelné domácnosti. To znamená, poskytována podpora pro renovaci bytových domů bude v kombinaci bezúročného úvěru a zároveň přímé dotace pro konkrétní byty v tom daném bytovém domě. Kombinace zateplení a využití obnovitelných zdrojů energie, případně zelené střechy, je ideální kombinace, zejména pokud se bavíme o komplexní renovaci toho bytového domu.
0: Tak tím jste odpověděl už na další část, jak funguje podpora pro seniory a sociálně slabší rodiny v bytovém domě, tam tedy je možnost získat tu dotaci.
2: Ta částka je až 120 tisíc korun podle plochy bytu na jeden byt. Podmínkou je, aby skutečně sloužila tato přímá dotace snížením splátek jako příspěvek do fondu oprav té konkrétní domácnosti.
0: A poslední podotázka, jak v praxi fungují nové bezúročné úvěry od státu, kdo o ně může za dům požádat, když máme externího správce? Statutární orgán SVJ.
2: Je to standardně statutární orgán SVJ. Jak to bude v praxi fungovat? Teď doporučuji určitě si nastudovat příslušné závazné pokyny, které jsou zveřejněny na webu Nová zelená úsporám CZ a už 25. června můžete u nás podat žádost o posouzení projektu pro budoucí poskytnutí bezúročného úvěru.
0: Michal Čejka.
3: Abyste splnili ty podmínky pro to komplexní zateplení, tak pravděpodobně už budete muset mít zateplené vnější stěny. Pak ta střecha vlastně k tomu, která se dodělá, tak vám pravděpodobně umožní dostat se do klasifikační třídy C, jak na obálce, tak i ve výsledku na tom průkaze. Pokud je nemáte zateplené, tak je vysoce pravděpodobné, že nesplníte všechny ty podmínky pro to komplexní zateplení, budete žádat pouze v oblasti dílčí a tam pak tedy není ten příspěvek na ty sociálně slabé domácnosti, o kterém tady pan ředitel mluvil.
0: Takže díky za tohle upřesnění. Další posluchač nebo posluchačka se k nám dovolali. Dobrý den, vítejte ve vysílání. Slyšíme se? Jste ve vysílání Českého rozhlasu, můžete se ptát k Nové zelené úsporám, tak tento dotaz neuslyšíme, ale máme další dotaz z internetu. Pan Jaroslav ze Skutče, dobrý den, předně děkuji za toto téma radioporadny. Plánují výstavbu nového rodinného domu na pozemku, kde v současnosti stojí rodinný dům, starý rodinný dům. Dočetl jsem se, že s touto možností tento nový program počítá, obdobně jako tomu bylo dříve, ale mám dva dotazy, které bych prosil zodpovědět. Za prvé, měl bych na bezúročný úvěr v rámci tohoto programu nárok v případě, že nový dům bude postaven na pozemcích, které jsou pod společným oplocením se starým rodinným domem, ale přímo do pozemku starého domu bude zasahovat pouze menší částí a zbylá část domu by se nacházela na jiném pozemku?
2: To jsou přesně případy, které doporučujeme konzultovat u nás na Státním fondu životního prostředí. To znamená, obraťte se s tímto atypickým případem na příslušné krajské pracoviště Státního fondu životního prostředí. Jsou tam nějaké limity, jaký zásah může být mimo ten původní objekt, který se z důvodu ekonomických bude bourat a bude si místo toho stavět v podstatě ten nový.
0: Tak díky. Další volající. Dobrý den, vítejte ve vysílání.
5: Dobrý den, tady Dobešová Alena, Rokytní Uhronova. Prosím, pěkně, chtěla jsem se zeptat, v roce 2018 1.11. jsem uvedla do chodu tepelný čerpadlo, ale ta firma, co mě to instalovala, tak neudělala fotodokumentaci a já po několika žádostech jsem na tu dotaci nic nedostala. A tak se chci zeptat, jestli je možno
2: zpětně
5: něco udělat.
2: Tady předpokládám rok 2018, už je poměrně dlouhá doba naspátek. Tady předpokládám a asi jako není možné už udělat vůbec nic. Zřejmě jste nesplnila, že ty základní podmínky, které vám poskytovatel dotace, ať už to byl kraj v rámci kotlíkových dotací, nebo třeba státní fond v rámci programu Nová zelená úsporám, nesplnila a ta dotace nebyla z tohoto důvodu poskytnuta. Pokud to firma zavinila, jak uvádíte, tak je nezbytně nutné řešit to občanskoprávní cestou vůči té firmě.
0: Tak díky za dotaz, díky za odpověď. Tolik další blok dnešní velké radioporadny, ta ale stále nekončí. Ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Waldmann a také odborný poradce Centra pasivního domu a šance pro budovy Michal Čejka budou našimi hosty až do 12 hodin.
6: Velká radioporadna. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Velká radioporadna s Tomášem Pancířem a jeho hosty.
1: Do dnešní velké radioporadny se dovolal další posluchač nebo posluchačka. Dobré dopoledne.
2: Dobrý den, tady posluchačka Vlasta a chtěla bych se zeptat. Je mně 75 let, bydlím sama v rodinném domku. V loni mě teda zemřel manžel, takže ten rodinný domek, půlku domku mám já a půlku mají dva synové. A chtěla bych vyměnit, mám topím plynem, elektrokotel z roku 93 a chtěla bych to vyměnit za tepelné čerpadlo, jestli bych měla nárok na nějakou dotaci.
3: Nárok byste podle všeho měla, protože zřejmě budete splňovat kategorii NZU Light, té zranitelné domácnosti, pokud nemáte jako jedna osoba větší příjem, čistý peněžní příjem než 31 tisíc korun.
2: No to ne, to nemám.
3: To nemáte, výborně. To, že spoluvlastní dům vaši synové vůbec nevadí, protože vy ho dále spoluvlastníte a obýváte. Synové samozřejmě budou muset tomu dát souhlas. A zase bych tady velmi zvážil vhodnost těch opatření, jestli se soustředit jenom na zdroj, nebo trošku si pohrát s tou takzvaně obálkou budovy, protože to je velmi důležité pak, když přecházím zrovna na tepelné čerpadlo, který má svá specifika.
1: Doplní určitě. Aha. Michal Čejka.
4: A tepelné čerpadlo je úžasný zdroj, který vám dokáže ušetřit, řekněme, 50 až 70% energie. Ale to, co musíte pochopit, je, že ono využívá mnohem dražší energii, což je energie elektrická. Takže zatímco u plynu platíte momentálně za 1 kWh spotřebovanou nebo tu, kterou si vytopíte, řekněme 2 koruny až 2 koruny 50, tak u elektrické energie to může být klidně 6 korun, 6 korun 50. A tady je potřeba si uvědomit, že tepelné čerpadlo při současném poměru ceny zemního plynu a elektřiny nepředstavuje zásadní úsporu provozních nákladů. A to znamená, jestli skutečně směřujete k tomu, že chcete ušetřit provozní náklady, tak bych možná zvážil v rámci diskuze s tím poradcem opatření na obálce budovy, na tom tepelně izolačním kožíšku, což vede k naprosto přímé úspoře jakéhokoliv paliva, které tam máte. A většinou se to tepelné čerpadlo realizuje až ve chvíli, kdy ten tepelně izolační kožíšek už je na nějaký slušnější úrovni, můžete si dát menší tepelné čerpadlo, je to automatický zdroj budoucnosti, a v tu chvíli vlastně ten domeček bude fungovat. Ale buďte opatrná s tím, pokud máte energeticky náročný dům, neslibujte si úplně, že ty provozní náklady půjdou nějak extrémně dolů, pokud netopíte čistě tou elektrickou energií, ale topíte převážně tím zemním plynem. Tam je potom to riziko.
2: Je to malý rodinný domek 3+1, mám to zčásti zateplený, 3 zdi jsou zateplený, jedna teda není. Skla mám dvouskla okna a ještě jsem si teďka ale vzpomněla, že v roce 24 jsme dostali ještě s manželem dotaci na ohřev vody.
3: No tady budete... Ano. Tady budete muset počkat po skončení doby udržitelnosti, protože tady pokračovat v programu Nová zelená úsporám Light nebudete moci.
1: To znamená do roku 29.
3: Tak.
1: Tak díky za dotaz, díky za odpovědi, včetně té praktické stránky, co může způsobit, že očekávání směrem k tepelným čerpadlům mohou být přehnaná, pokud jde o snížení nákladu. Vy jste měli už před radioporadnou v minulých dnech možnost volat své dotazy také na náš záznamník. Teď tady jeden takový dotaz máme.
5: Vnuk dostal od rodičů dům z 50. let. Je mu 21 roku a začíná podnikat jako OSVČ. Chce opravovat dům. Má nárok na dotaci nebo jen na půjčku?
3: Nárok na dotaci zřejmě mít nebude, protože v případě mladého člověka by se musel vejít buď do superdávky, což předpokládám, že asi nebude, pokud začíná pracovat, to znamená, pak je tam ten druhý parametr, je třetí příjmový decil. Pokud je sám v tom zděděném domě, tak by musel mít příjem maximálně 25 tisíc čistého, pak by měl nárok na dotaci. v té lajce, ale já bych tady doporučil opravdu zvážit komplexní renovaci toho domu a využít bezúročný úvěr, kde by, pokud by spadal do čtvrtého příjmového decilu, tak může mít splatnost až 25 let a skutečně plánuje-li založit potom později rodinu, tak se podívat na ten dům komplexně. Ta lajtka je potřeba si zdůraznit, že ta lajtka slouží opravdu na nějaké ty základní opatření, které přinesou ten okamžitý efekt, ale z hlediska užívání toho domu dlouhodobého je tady určitě vhodnější podívat se třeba na tu komplexní renovaci s tím bezúročným úvěrem.
1: Já připomenu, když tady opět zazněl čtvrtý decil, ty konkrétní částky najdete na webu Nové zelené úsporám, ty konkrétní cifry, kolik můžete mít příjem, tak abyste se do této kategorie vešli, tak to je jenom doplnění a předpokládám, že možná k tomu, co říkal teď Petr Waldman, bude ještě něco chtít doplnit Michal Čejka?
4: Pro takhle mladého člověka, zvlášť pokud plánuje tu rodinu, tak je určitě komplexní renovace to, kam by měl cílit, protože on ten dům bude pravděpodobně užívat následujících 20-30 let. Většina těch opatření přesahuje v životnosti tuhletu linii a když už se to jednou dělá, tak se to má dělat pořádně, protože nejdražší na jakékoliv rekonstrukci je vůbec to, že se pro ní rozhodnu, to znamená práce a materiál. To, jestli tam přidám nějakou izolaci navíc, jestli tu technologii obnovím, už je otázka na konkrétního poradce, na to, v jakém stavu ta budova je, ale přesně pro takovéhleho člověka je určen renovační pas, to znamená výhled, horizont 25 let, říci, co všechno na tom objektu je možné zrenovovat, za jakou investiční částku, s jakou úsporou, s jakou výší dotace a on už se pak sám rozhodne podle svých příjmů a podle možností toho úvěru, který může čerpat až do 2 milionů, co vlastně zrealizuje v rámci té první etapy toho programu a co odloží třeba za 5, za 10 let. Je to bezúročná půjčka, kterou z hlediska bonity u banky může i se zárukou vlastně té nemovitosti, ale tady je přesně to krásný, že on si rozloží v principu tu splátku na dalších 15 let a může mu to skutečně vyjít tak, že bude šul nul, to znamená to, co ušetří na energiích, tak dá na tu splátku té jistiny a řekněme po těch 15 letech má zrekonstruovaný dům a čistý stůl.
1: Odborný poradce Centra pasivního domu a šance pro budovy Michal Čejka, ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Waldman. Zůstávají ještě čtvrt hodiny hosty dnešní velké radioporadny. Za chvíli se dostaneme k dalším dotazům.
0: Velká radioporadna. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Velká radioporadna s Tomášem Pancířem a jeho hosty.
1: 3:45 do finále dostává dnešní velká radioporadna. Měli bychom mít dalšího posluchače nebo posluchačku na telefonu. Dobrý den.
2: Ano, je to tak. Dobrý den. Posluchačka z Podkrkonoší, prosím vás. Jsme s manželem oba starobní důchodci, bydlíme v rodinném domě a máme v něm trvalé bydliště přibližně 2-3 roky, teď přesně nevím, a darovali jsme před 2 lety dům dceři a nemáme nic.

0: mi jste říkal, já totiž jsem neslyšela celý tenhle pořad, a že jste ze Státního fondu životního prostředí.
1: Ano, ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Waldmann je to.
0: Takže tam si můžu napsat ten dotaz.
2: Můžete si tam napsat dotaz, ale rychlejší bude, pokud máte přístup k internetu, nebo určitě vaše děti mají přístup k internetu, tak je malinko zaměstnejte, ať se podívají na webové stránky novazelenauspora.cz a pomohou vám s tím, abyste našli vhodného poradce, který vám dokáže poradit, jak nakládat s tím domem a jak využít státní podporu.
0: Jo, tady u nás v okolí. Omlouvám se, jestli už jste tenhle dotaz měli, protože jsem ho slyšela, ten váš pořad už jenom půl hodinku předchozí. Tak děkuju vám moc krát.
1: Děkujeme za to, že jste zavolala. Jinak nejenom pro vás, ale i pro ostatní, pokud byste si ten pořad chtěli poslechnout znovu od začátku, tak máte šanci na webových stránkách Českého rozhlasu jednotlivých stanic. Máme archiv vysílání, to znamená, že i tam velkou radioporadnu najdete a můžete se vrátit k některým dotazům. Kolik otázek, které k nám přicházejí, se týká úvěrů a toho, kdo bude mít nárok, nebude mít nárok, možná za všechny. Paní Světlana Solomouce, dobrý den, mohu uspět s žádostí o bezúročnou půjčku v rámci dotačního programu, pokud jsem svobodná OSVČ, v době žádosti bych měla jít na mateřskou, jakými způsoby mohu přispět ke zvýšení své bonity? To by asi byly dotazy spíš na představitele bank, ale dívám se na Petra Waldmanna, předpokládám, že jednáte s bankami, můžete slíbit, že budou nejvstřícnější?
2: Já si myslím, že pořád platí dva typy úvěrování, to znamená zajištěný, nezajištěný úvěr. V případě toho zajištěného úvěru by opravdu ty požadavky na tu ekonomickou schopnost žadatele splácet úvěr měly být vzaty v úvahu a je potřeba pořád si říci, že ty úvěry mohou být v různých částkách. Nebavíme se o úvěru vždycky 2 miliony korun. Možná ještě zdůrazním, i ty úvěry v rámci programu NZU bezúroční úvěr mohou být realizovány postupně, to znamená, tam nemusím dělat jenom to komplexní opatření a dostat ten největší úvěr, ale mohu se právě podle renovačního pasu rozhodnout s tím, že budu ty opatření dělat postupně a postupně přicházet za tou bankou pro poskytnutí dalšího úvěru, třeba i v okamžiku, co zase odroste dítě a vrátím se do zaměstnání a ta moje schopnost splácet vyšší úvěr se tím pádem zvýší.
1: Máme dalšího volajícího, dobrý den.
3: Dobrý den, já se omlouvám, ještě jednou Vinklárová. Já jsem se chtěla zeptat, prosím vás, jak to bude se řešit při úmrtí toho majitele, toho té nemovitosti, když žádal třeba i ten bezúročný úvěr, po případě prostě jak se to bude řešit při úmrtí, jestli ti dědici to nějak budou muset doplatit, nebo budou mít taky závazky k tomu k té nemovitosti, když třeba už nebudou jí chtít. Takže jak to je ještě vázané na prostě při té smrti, protože se bavíme o tom, že to hodně bude čerpat třeba ti důchodci. Děkuji za odpověď.
2: Je to něco, co standardně v těch našich programech, díky tomu, že naši klienti jsou právě domácnosti, zažíváme, k životu to patří. To znamená, tady samozřejmě jakékoliv závazky jako spadají potom do dědického řízení, jakékoliv podmínky poskytnuté dotace spadají do dědického řízení a s notářskou komorou jsme v kontaktu a notářům vlastně poskytujeme vždy potvrzení, jestli má někdo vůči státnímu fondu, vůči státu nějaké závazky, které se týkají dotace či nikoliv, ale v rámci dědického řízení se tomu určitě nevyhnete.
1: Doplnění od Michala Čejky.
4: Já bych doplnil ještě k těm předchozím dotazům dvě důležité věci. Pokud darujete nemovitost dětem, tak je naprosto relevantní s těmi dětmi se bavit o tom, aby vám finančně pomohli s opravou střechy, výměnou oken, zvláště pokud se jim zhodnocuje nemovitost formou právě nějaké dotace a realizace těch opatření. Je naprosto relevantní, že vám ty děti pomohou, protože jste je udělali, když to zjednoduším, bohatými tím, že jste jim vložili do rukou vlastní nemovitost, na které jste jistě dřeli. A druhá věc, která se týkala těch samoživitelů, není to dotace, za kterou se musíme hnát. Je to věc, která vám vždycky musí udělat jako pohodlný život ve smyslu toho, abyste finančně vyšli. To znamená, pokud půjdete na mateřskou, vždycky musíte ekonomicky to plánovat tak, aby ten úvěr byla bez problémů schopná splácet, ať se stane cokoliv za další 3-4 roky. Nedává smysl hnát se do nějaký komplexní renovace, vzít si půjčku za co nejvíc, když s tím budete mít následně problém to splácet. Takže první věc je, chovejte se racionálně, plánujte, dělejte taková opatření, která vás nezrujnují, nepřivedou vás do finanční tíže,

0: a můžete do toho započítat tu případnou úsporu těch provozních nákladů, která vám trošku vylepší ten stav, který máte.
1: A v dnešní velké radioporadně stihneme ještě jeden telefonát. Dobrý den, kdo se k nám dovolal?
2: Dobrý den, posluchač Novotný, Vysoké Mýto. Mám jeden dotaz. Před 10 lety jsem udělal kompletní zateplení domu. V loňském roce máme nabídku na SVE, kterou původně jsme chtěli realizovat letos. Jaké jsou možnosti nebo na co se máme podívat, aby jsme mohli si vyhodnotit instalaci SVE? Je to samozřejmě firemní instalace, nebo odbornou firmou instalace.
3: Jo, díky. Záleží na tom, jakou fotovoltaiku plánujete a do jaké kategorie domácností spadáte. V té kategorii programu NZU Light pro domácnosti zranitelné je možnost čerpat dotaci přímo tentokrát na fotovoltaiku, případně je možné podat žádost na fotovoltaiku tentokrát o bezúročný úvěr v tom klasickém programu NZU bezúročný úvěr. Takže možnosti jsou obě.
1: A ještě jeden dotaz internetu, pan František z Blanska. Jak dlouho od poskytnutí úvěru musím dokončit projekt?
3: V případě poskytnutí úvěru je tam lhůta 36 měsíců od schválení projektu formou toho rozhodnutí. U NZU Light je to 24 měsíců, tam je přímá dotace, tam je ta doba kratší.
1: Tak bohužel i dnes nám zůstane řada dotazů, na které se nedostane, ale uvidíme, možná bude příležitost se vrátit ve velké radioporadně k nové zelené úsporám i v dalších měsících. Na závěr jako shrnutí pojďme připomenout to, co jsme nestihli zodpovědět, nebo pokud někoho napadne něco nového, kde tedy je možné najít další informace, pane řediteli?
3: Všechny informace, které jsme tady dnes probírali, je možné nalézt na webu novazelenauspora.cz, kde je možné podle místa bydliště najít si svého poradce. Pro domácnosti zranitelné je to poradenství poskytované zdarma. Je možné si ověřovat informace i u krajských pracovišť Státního fondu životního prostředí, které jsou v každém krajském městě, a kontakty, včetně telefonů a e-mailů, jsou taktéž na webu Státního fondu životního prostředí.
1: Taková byla tedy dnešní velká radioporadna. Díky za účast a za odpovědi řediteli Státního fondu životního prostředí Petru Waldmanovi. Nashledanou.
3: Děkuji moc a těším se někdy na viděnou.
1: A také odbornému poradci Centra pasivního domu a šance pro budovy Michalu Čejkovi. Díky, nashledanou.
4: Děkuji, nashle.
1: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
5: Velká radioporadna.

0: Je 12 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Dělníci opravují u Přerova část loni otevřené dálnice. V Olomouci se můžete zúčastnit debaty o dostupnosti bydlení ve městě. Šumperská nemocnice zve na den otevřených dveří. Odpoledne bude zamračeno s přehánkami, teploty do 27 stupňů. Pěkné úterý u zpráv Českého rozhlasu Olomouc. Přeje Honza Faltýnek. Dopravní komplikace dnes a ve středu čekají řidiče na novém úseku dálnice D1 u Přerova. Dělníci tam musí odstranit nerovnosti, které vznikly při běžném provozu, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
2: Kontrolní činností jsme zjistili technický nedostatek na hlavní trase dálnice D1, který vznikl v průběhu běžného provozu. Zhotovitel vadu odstraní na vlastní náklady, a to během 2 dnů. Částečná uzavírka ve formě zúžení D1 pouze ve směru do Ostravy bude platit v úterý a ve středu vždy od 7 ráno do 22. večer. Dálnice zůstane průjezdná bez potřeby objízdných tras.
0: Nový úsek dálnice D1 u Přerova je v provozu od loňského prosince. Ve velkém sále olomouckého magistrátu v Hinajsově ulici v 16 hodin začne debata o dostupnosti bydlení ve městě. Zástupci radnice na ní představí bytovou politiku samosprávy v následujících letech. Koncepce se zaměřuje hlavně na podporu bydlení pro seniory, mladé domácnosti, lidi v bytové nouzi, samoživitele nebo pracovníky v klíčových profesích.
3: Součástí návrhu jsou podle informací na webu města taky opatření zaměřená na rozšiřování městského bytového fondu, spolupráci se soukromými investory nebo prevenci ztráty bydlení. Opatření představí mimo jiných vedoucí odboru sociálních věcí magistrátu Michal Majer. Prostor bude pro diskuzi s občany, připomínky a podněty z projednání se promítnou do finalizace dokumentu. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: Šumperská nemocnice zve od 14 hodin na den otevřených dveří. Zájemci si budou moct prohlédnout například pracoviště magnetické rezonance nebo porodnické oddělení. Pro děti budou připravené sportovní aktivity. Zdravotníci taky návštěvníkům nabídnou bezplatná vyšetření, říká mluvčí nemocnice Hana Hanke.
4: Například odběr krve na karcinom prostaty, mamologické vyšetření nebo vyšetření kožních znamének. Odborníci také poradí, jak rozpoznat příznaky cévní mozkové příhody, jak si správně dezinfikovat ruce, nebo jak na správné poskytnutí první pomoci.
1: Sport.
0: Tenistka Karolína Plíšková vstoupila do travnaté sezóny úspěšně. V prvním kole turnaje v londýnském Queen's Clubu zdolala Američanku Kesslerovou 2-1 na sety. V tom dalším čeká zítra českou reprezentantku světová devítka Kanaďanka Mboková.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude na střední Moravě oblačno až zataženo a postupně se přidají přehánky, déšť a místy i bouřky. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách kolem 18 a povane mírný jižní až jihozápadní vítr, který se bude měnit na severozápadní a v bouřkách přechodně zesílí. Zítra se ochladí na 13 až 17 stupňů, v Jeseníkách na 7 až 11 a čekáme velkou oblačnost a občasný déšť nebo přehánky. Foukat má slabý, postupně mírný severní až severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Pozor na dálnici D1 na 307. kilometru u Hrabůvky na Přerovsku ve směru na Brno. V odstavném pruhu zůstala šipka údržby.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Pokud možno klidné poledne v úterý 9. června vám přeje Český rozhlas Olomouc, tak doufejme, že to dnešní počasí nám nepřinese žádné bouřky, krupobytí a podobně, které by třeba mohlo poničit úrodu a nadělat nějakou větší škodu. Například, jak se to v tento den stalo roku 2004. Na tento den smutně vzpomíná město Litovel, protože právě 9. června 2004 byla Litovel poničena tornádem stupně F3. Mnozí, kteří v Litovli bydlíte nebo jste v té době bydleli, určitě vzpomínáte. My samozřejmě dnes nejen vzpomínáme na tyto události, ale také si díváme dopředu na všechno, co bude, a o tom vás budeme i dál informovat v aktuálních zpravodajských relacích Českého rozhlasu Olomouc. A také informujeme a rádi o tom, že dnes slaví svátek Stáňa Stanislava. Moc vám blahopřejeme, milé dámy, a blahopřejeme i vám, kteří dnes máte svůj den narozeninový. Patří mimochodem mezi vás také herec Jan Hrušínský, mladší, ročník 1955. Slaví také pirát z Karibiku Johnny Depp, to je ročník 1963. A nebo krásná dáma herečka Natálie Portman, a ta je hodně, hodně mladunká. Blahopřejeme vám všem, kteří dnes slavíte cokoliv. Všechno jen to nejlepší a hlavně mnoho zdraví přeje od mikrofonu Zora Ješková a už dávám k dispozici telefon v tuhle chvíli do písniček na přání číslo 221 555 444. Tak pojďte svým blízkým udělat radost hezkou písničkou. Těšíme se na vás.
6: Ticho je obluda, šlape mi po peřině, beru si pantofle a jdu v nich do kuchyně.

0: zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: Tady je Český rozhlas Olomouc. Musím přiznat, že dnes je nás tady, tedy myšleno s vámi posluchači, méně než obvykle, a to proto, že vysílač Praděd, tedy frekvence 106,8 FM, dnes má výluku. My jsme to už včera hlásili našim posluchačům a výluka by měla trvat až do 15. hodiny, tedy i počas hřebíku našeho vědomostního kvízu ve 14, ale dá se předpokládat, že to snad spustí o něco co dříve. V každém případě, pokud teď jste v kontaktu s někým, kdo si stěžuje, že neslyší písničky na přání, tak mu doporučte jiné frekvence. Můžete nás poslouchat také na 92,8, 101,6 a nebo 88,7 FM a nebo přes internet naše webovky olomouc.rozhlas.cz. Zkuste naladit a pustit si přes internet naše vysílání a nebo samozřejmě značka Ideál je digitální rádio, tam to prostě máte jistotu. Já připomínám, že telefon k nám do studia je 221 555 444. Můžete ale svým milým posílat i SMSky na 723 70 33 51. A teď už zdravíme pana Roberta z Olomouce, je s námi jako první. Dobrý den.
2: Dobrý den. Bylo by to pro vás do rádia, vyhrál jsem takovou hezkou šuplikovku.
1: Ano.
2: Pro paní Darušku, noční linky, nedovolal jsem se ani do hřebíku, ale nevadí to, protože byly hodně těžké otázky, tak bych se asi stejně sekl, takže by mě to bylo platné. No. Je mě líto těch, co teda nevyhráli, tak je to pro všechny šuplikáře. Pro... Počkejte, teď přemýšlím. Vlastička Krnov,
1: pak ano.
2: Daruška, Jarda Řezbář, potom Zásněžka Zoubic,
1: ano.
2: Pohádková babička paní Uchytilová.
1: Ano, paní Liduška z Jeseníku.
2: No. Mm-hmm. A pak by to bylo ještě na bazén do Mohelnice pro tetu Dášu by to bylo. A ještě by to bylo pro včelaře Olin a pro tu paní z Brna Ludmilu. No a pro všechny, co jim nikdo nezahraje, moc děkuji za písničku. A držte mě palce, abych se dovolila chytat tři dobré otázky. No,
1: dobře.
2: To musí mě tak člověk, jak se říká, řeknu to slušně, ze zadnice kliku.
1: Dobře.
2: Tak, jo, takže tak mě držte palce. No, když to nevím, no, tak to zkusím příště. Co jiný,
1: ze zadnice kliku, hezky jste to pojmenoval, pane Roberte.
2: Jo. Tak. tak. Moc děkuji za písničku.
1: Děkujeme.
2: Jsem nejlepší rozhlas na světě. Moc vám děkuji.
1: Děkujeme moc za zavolání. Srdečně zdravíme a vy jste vybral. Pan Robert vybral své oblíbené fešáky. Michala Tučného písničku Dávej vinu dál kam. No tak si ji poslechneme, připomeneme rádi tohoto, tuto ikonu české country Michala Tučného, ale pojďme se podívat také ještě na další vzkazy, které nám třeba posíláte SMS-kově na 723 70 33 51. Dobrý den, prosím, dnes slaví narozeniny a také svátek paní Stanislava Vicheová ze Sobotína. Milé paní Stanislavě, do Sobotína přejeme hlavně hodně zdraví a štěstí a jen to nejlepší přeje rodina Dudkovičová.

zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Vraťte nám tu však vandráku múzu, má roztrhanou blúzu.
1: Dnešní společnost potřebuje hodně povzbudit, jak na to, jak aktivizovat lidi v každém věku, kde brát naději i tam, kde se zdá, že žádná není. Na tyto otázky hledá a snad i nabízí odpovědi národní koordinátor rozvoje cyklistické dopravy České republiky, cyklista a běžec tělem i duší, dětmi vnímán jako čert první kategorie s hodností vraníka Jaroslav Martínek z Chomoutova. Bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc ve středu v 10 dopoledne.
2: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Český rozhlas Olomouc za písničky na přání zdraví Lipník nad Bečvou. Paní Zdenička a pan Václav jsou teď s námi. Dobrý den, vítejte.
4: Dobrý den. My bychom chtěli nechat zahrát do domova důchodců do Pavlovic Staňovi Hůřinovskému. On dělal dlouho roky na počtě s manželem. Tak on má svátek dneska, tak mu přejeme hlavně hodně zdravíčka, co potřebuje na ty nohy. No, to přejou Zetkovi.
1: Určitě, tak zdravíme pana Staňu Mořinovského, hodně zdravíčka také vám a držte se nám tam v Lipníku nad Bečvou, paní Zdeničko, i s panem Václavem.
4: Ano, držíme.
1: Pozdravujeme. Vy máte oblíbeného Jaromíra Majera, tak
4: ano,
1: jednu,
4: můžete,
1: jednu takovou o přátelství a bude i pro vás. Naschledanou.
4: Naschledanou, děkujeme.
1: Tak moc zdravíme. Tady je Český rozhlas Olomouc a děkujeme. Chceme pozdravit také pana Jiřího z Libiny. Pane Jiří, děkujeme za pozdravy a za to krásné téma do hřebíků, takže předávám a písničku, pane Jiří, do Libiny posíláme také vám.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Písnička, která právě dozněla, tak ta byla v podání Jaromíra Majera. Máš přítele a troufnu si říct, že to byla už docela hezká šuplíkovka, co říkáte. Možná ji pamatujete někdy z hodně dávných časů a dlouho jsme si ji také nehráli, zdali vůbec někdy i tady v písničkách na přání Českého rozhlasu Olomouc. Tak takové malé připomenutí. A já myslím, že další šuplíkovku si připomeneme právě teď s panem Petrem z Přerova. Vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače a dnes má svátek moje bývalá kolegyně paní Stanislava Bártová z Přerova. Takže bych jí přál všechno nejlepší než tomu svátku. No a pozdravuju ty svoje přátelé po rozhlasových vlnách. Paní Irenu Dohulína, paní Milenu Dobroumová, paní Hanu Domorovského Berouna, paní Elišku Dováclavová a manžele Zetkovi z Lipníku nad Bečovou. Děkuju za výběr písničky. Jo, teď přišla moje neteřinka Adélka, tak tu písničku budu hrát i pro ní.
1: Jak jste říkal, Adélka?
2: Prosím?
1: Adélka?
2: Ano, ne, neteř.
1: Neteř Adélka.
2: Jestli... Ano.
3: Já taky moc zdravím.
1: Ano, krása, pozdravujeme vás, Adélko. Přejeme krásný den a písnička je i pro vás. Pan Petr vybral Karla Kopeckého, dáme si Schody do nebe, tak zase zavzpomínáme na staré dobré hity. Moc vás pozdravujeme oba dva do Přerova, užijte hezké odpoledne. Naschledanou.
2: Děkuju za výběr, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
1: Ano, ano, tam se přece nedělá, v tom nebi zpívá Karel Kopecký. No, třeba máte i vy takové malé nebe na zemi v tuhle chvíli a prožíváte svoji odpolední pohodu po obědě a s pěknými písničkami, které vybíráte a můžete vybírat i dál vy tady v Českém rozhlasu Olomouc v písničkách na přání a na telefonu 221 555 444. Teď máme našeho mistra řezba Jardu Beneše z Loštic. Vítej, hezký den.
2: Vítám všichni. No, mistr nejsem, jsem furt učeň tvého mistra, který mě řídí z hůry.
1: Ano, ty říkáš, že mistr je tam nahoře, ten nejvyšší.
2: Ten mě to dal do pazoru asi. Takže takhle, to vždycky říkala i Vojkůvka. Já to mám v pazorech od mistra.
1: No, rádi na něj vzpomínáme, ano.
2: Taky na něho. Takže já bych vážení dneska jako k dobrému obědu a tak jsem si vzpomněl na pár lidí, no tak Ludmile Křesinové z Mohelnice, Ludmilce Alence z Jeseníku, pohádkové babičce, Jiřímu z Litovle, Jiřímu z Jeseníku, zasloužilému dlouholetému veliteli hasiču panu Švédovi z Horních Studínek, Marušce Procházkové z Kolšova, no a Robertovi z Olomouce, to jsem asi říkal, ne, Robertovi
1: neříkal.
2: No jo, mám popřeju, aby vyhrál. A ještě jsem si teda vzpomněl, ten se mně hrozně líbí, ten pán, co má ty papoušky.
1: Pán Laďa Stovačova.
2: Je to vidět, že to je dobrý člověk, když má rád zvířata a ptáčky.
1: Je to přesně tak, stojí ho to většinu důchodu, protože není to levné to uživit, ale dělá mu to radost a už se dostal přes 100, tak zdravíme všechny kanárky nebo andulky, či co to je, pana Laďu Stovačova.
2: To je krásné, když je to tam krásné. Je tak slyšet vždycky, já na to čekám, až budou zase slyšet, tak doufám, že nám pan Laďa to zaspustí, dám ten koncert těch ptáčků. Jo, hodně zdraví. A aby on je asi osamělý a mu přeju, ať se teda nějak tak drží, no. Ano, a ještě manželům Divišovým zprostil bych taky, jo, pozdravil je. Tak to je všechno a přátelé, mějte se krásně a nezapomeňte.
1: Děkujeme.
2: Na náma je místo, které to řídí.
1: Tak, je to tak. Tak moc pozdravujeme Jardu do řezbářského ateliéru, ať se práce dobře daří a posíláme klíč. Ahoj a naslyšenou.
2: Ahoj.

0: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.
1: Jak to vypadá, když v Sazovicích zavládne tradiční hanácký právo? Jaké písničky a tance oživí letošní folklorní festival v Přerově? A kterým dvěma souborům z úrodné roviny budeme letos gratulovat? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle se tentokrát zaměří na to, co se právě děje nebo bude dít na Hané. Nalaďte se s námi na vlnu festivalového či hodového veselí a pojďte společně s námi hudebně oslavit významné akce v regionu i výročí hanácké mozaiky z Litovle či folklorního souboru Cholinka v úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: V Českém rozhlase Olomouci pustíme další písničku, která bude taková opravdu už trošku zase šuplíkovka. Pan Jiří z Litovle vybíral. Máte tady spoustu pozdravů, pane Jiří. Dobrý den, vítejte.
3: Já vás srdečně zdravím, paní Zorinko, dobrý den.
2: Dobrý den, spousta restů se tady na vás sypala v průběhu týdne.
3: Zdravím moje milé, milované, drahé posluchačky. Já nestíhám, já to uznávám. Já jsem měl hektický týden minulý, hektičtější víkend a já jsem odpadl v neděli prostě úplně vyčerpáním, vysílením. Nestíhám. Je to na mě nějak moc, mám asi velký nároky, nebo nevím. Nic, nebudu toho kecávat. Já zdravím samozřejmě všechny posluchače Česka z vás moc. Restu mám hodně, já to budu odbourávat. Hudební pozdrav posílám s přáním hezky prožitého úterní odpoledne a večera. Dalších dnů, které budou po úterku následovat. Krásného víkendu. Ve štěstí, ve zdraví, v lásce, v božím požehnání, hlavně v radosti a ve spokojenosti. Posílám to paní Mileně Dobrovnova, Hance Domorovského Berouna, Elišce do Václavova, Jirušce do Bílovic, moji milované Marušce do Prostějova, která, jestli mám dobrý anály, informace o nové divinka zlatá měla narozeně, já jsem to asi zazděl, já se omlouvám. Paní Moroško, pokud posloucháte, já se velice omlouvám, přeji vám dodatečně všechno nejlepší, hlavně zdraví, štěstí, lásku a rodinnou pohodu. A ještě bych to poslal Jardovi do Benešovi, které před chvíličkou mě taky nechal zrát. Moskva, děkuji.
2: Já jsem zapomněla na jednu věc. No, Jarda Beneš, náš řezbař Loštický, bude v neděli slavit narozeniny.
3: No, vidíte.
2: Takže jejda. Dokud nás poslouchá, tak ještě už teď Jardo Beneši blahopřejeme.
3: Ano. Já se připojuji velice srdečně, A taky přeji všechno nejlepší se zdraví, štěstí a hlavně mnoho osobních a profesních úspěchů. A nesmím zapomenout ještě na Laďu Stavačova. O tom končím, už jsem to přepiskl, uznávám to.
2: Ale nevadí, nic se neděje.
3: A všem vám přeji, přátelé. A děkuji za vaše SMS zprávy a hudební pozdravy. Vracím to i když se spožděním, ale bohužel u mě to asi už lepší nebude. No, mějte se hezky, děkuji vám všem a děkuji za toleranci a trpělivost.
2: Pozdravujeme všechny, opatrujte se, nashledanou.
3: Taky, děkuji vám pěkně.
2: Pan Jiří z Litovle vybral nám Jiřího Helekala, co jsem dělal, jak jsem žil. Taky určitě pamatujete na tuhle písničku, tak pojďme si pustit.

Milá Majko, přejeme ti hodně zdravíčka a spokojenosti k tvým dnešním narozeninám. Ať se ti dobře daří, ať jsi stále tak fit a ráda, stále jezdíš na kole i pracuješ na zahrádce. Ať se ti daří, přeje Katka s Petrem. Blahopřejeme moc.

0: Tak tohle byl také ještě Jiří Štědroň. Někdy se to tak semele, že nám prostě není v tom konkrétním dni anebo v delší době právě do smíchu. A máme tak říkajíc den blbec a jsme z toho smutní. No a možná, že v takové situaci potěší pěkná písnička nebo když si na nás někdo vzpomene. A tak my v tuhle chvíli zdravíme paní Milušku z Krnova, která se k nám dovolala. A paní Miluška takový smolný den, smutný den dnes měla. Víte, paní Miluško, pozdravujeme vás
1: ano,
0: moc.
1: Mám.
0: Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuju.
0: Tak vám přejeme, ať se to všechno spraví, ať je lépe a cítíte se aspoň trošku dobře. A vy jste tu písničku chtěla pro sebe na jednom polštáři pod jednou dekou, tak posíláme. A pošlete ji také ještě někomu, co myslíte?
1: Jo, posílám ji všem lidem, kterým je dneska smutno.
0: Mm-hmm.
1: Nebo kteří jsou nešťastní zrovna.
0: Jo, kterým se zkrátka...
1: Aby se spravila jim nálada a uvědomili si...

0: jde ten život dál a musí jít dál. A že jedno bude líp.
1: Tak to říkáte moc a moc moudře. A my za ta vaše slova děkujeme, protože určitě teď mnohé potěšila a třeba povzbudila, kteří teď se třeba něčím trápí, tak vědí, že v tom nejsou sami, že ta trápení mají i další. Tak moc myslíme i na vás, ať vás písnička potěší, povzbudí, ať je lépe a zase se nám ozvěte, budeme se těšit. Držíme palce, nashledanou.
0: Děkuju, nashledanou, doufám, že poté jako se mi to trošku spraví a že mě bude líp.
1: Určitě, určitě bude.
0: Strašně bolí žebra.
1: Jo. A byla jste u doktora?
0: Jo, mě nabralo auto, srazilo mě auto na přechodu. A to už je jako půl roku jsem byla po nemocnici.
1: Takže samozřejmě držíme palce, ať se to všechno spraví, ať je lépe a zase se nám ozvěte. Naschledanou.
0: Naschledanou a moc krát vám děkuji.
1: Paní Miluška z Krnova, držíme palce samozřejmě všem, kteří patří k těm marudům, kterým se něco smutného teď děje, tak ať to zase všechno přebolí, ono se to vždycky všechno časem převlní. Zároveň vás už v tuhle chvíli zveme k novým zprávám Českého rozhlasu Olomouc, budou tady za 3,5 minuty ve 13 hodin a pak už vás čeká také povídání Alex Minářové s hostem, bude to operní pěvkyně Kateřina Kněžíková.
2: Toulal jsem se světem sem a tam, zarostlý a nikým nečekán, doufal jsem, že se to změní. Přecházel jsem trny kamení, poznal

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
4: 13 hodin.
5: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Požár bytu na ulici Jánského v Olomouci způsobil škodu za téměř 3 miliony korun. Vláda v pondělí projedná návrh na zrušení koncesionářských poplatků. V muzeu v Jeseníku dnes začne výstava zaměřená na stará řemesla. Zítra čekáme velkou oblačnost a teploty do 17 stupňů. U odpoledních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Při požáru bytu v panelovém domě v Jánského ulici v Olomouci vznikla škoda za zhruba 3 miliony korun. Oheň zasáhl také další 3 byty a společné prostory. Hasiči ho likvidovali zhruba od 9 hodin dopoledne. Z domu evakuovali 14 lidí. Podle mluvčí hasičů Olomouckého kraje Lucie Balážové požár způsobilo vznícení baterie elektrokola.
6: Došlo k zakouření celého jednoho vchodu, takže jsme museli ve vyváděcích maskách dostat bezpečně ven 14 osob. Z toho jedna byla zraněná, tu jsme předali záchranářům, kteří se jí postarali. Škoda bude předběžně odhadnuta na 3 miliony korun. Příčinou tedy bylo zahoření baterie, která se nabíjela v tu chvíli.
4: Vládní koalice dnes nepředložila žádnou částku, kterou by měli Český rozhlas a Česká televize dostávat z rozpočtu po zrušení poplatků. Po jednání se zástupci kabinetu to řekli ředitelé obou médií. Podle premiéra Andreje Babiše z ANO kabinet bude o vyšší částky diskutovat na začátku příštího týdne. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy má zároveň v pondělí předložit vládě zákon, který televizní a rozhlasové poplatky zruší. Klempíř po dnešním jednání řekl, že veřejnoprávní média by ani po změně systému neměla finančně utrpět. Tradiční způsoby obživy v jesenických horách mapuje nová výstava ve vlastivědném muzeu v Jeseníku. Návštěvníkům představuje například práci dřevorubců, včelařů nebo sběračů lesních plodů. Vernisáž expozice začíná v 18 hodin. A co zájemci uvidí, popisuje její autor Matěj Matela.
7: Ve výstavě je množství sbírkových předmětů, převážně ze sbírek vlastivědného muzea Jesenicka, od starých pil po různé hoblíky, ale návštěvníci tam budou mít k dispozici i řadu interaktivních prvků, ať už v podobě herní části, kde si budou moct vyzkoušet, jak se dělaly svíčky z vosku například, tak také QR kódy, kde se dozví doplňující informace.
4: Sport. České fotbalistky zápasem ve Walesu zakončí kvalifikaci o postup na mistrovství světa. V Cardiffu bude od 19 hodin ve hře první místo ve skupině B1. Obě dosud neporažené reprezentace mají shodně 11 bodů. Češkám stačí k udržení první příčky ve skupině díky lepšímu skóre i remíza. Vítězky skupiny budou mít lepší pozici při losu baráže a zároveň postoupí do elitní skupiny Ligy národů.
5: Počasí.
4: Zítra čekejte na střední Moravě velkou oblačnost a občasný déšť nebo přeháňky. Teploty 13 až 17 stupňů, v Jeseníkách kolem 9 a foukat má slabý, postupně mírný severní až severovýchodní vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Zpomalte na D35 se Zařimicemi ve směru na Olomouc. Na kilometru 243 stojí u krajnice porouchané nákladní auto. Přejeme šťastnou cestu.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
0: Patří k našim předním sopranistkám, 20 let je členkou Národního divadla, hostuje na světových scénách a je laureátkou řady ocenění. Operní pěvkyně Kateřina Kněžíková je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
8: Dobrý den.
5: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijala operní pěvkyně, ostatně jsme ji teď mohli před malinkou chvílí slyšet pět, ale teď ji uslyšíme mluvit. Kateřina Kněžíková, ještě jednou vítejte u nás. Už jste si dneska broukla? Už jste se rozespívala?
1: Ještě jsem si dneska nebroukla, myslím si, že dneska mám den volna, tak to ani, myslím, nenastane. Já se snažím, když mám volno, vůbec skoro nemluvit, když nemusím, šetřím hlasivky, co se dá, protože když ten den je plný mluvení a zkoušení v divadle nebo představení, tak ty hlasivky jsou prostě docela dost namáhané. Tak se snažím využít toho, že nemusím některý den vůbec nic.
0: Vůbec nic, ale tady s dovolením poprosím, přeci jenom bude potřeba váš hlas a bude potřeba ho trochu namáhat. Když máte unavené hlasivky, jak se to projevuje u vás a co děláte?
1: Tak unavené hlasivky se projevují, myslím, každého stejně, akorát ti, kteří nejsou hlasoví profesionálové, si toho úplně nevšimnou. Chraptíme, nemáme ten hlas tak volný v těle. A já mám ráda, když si najdu čas na kryokomoru, jezdím do Modřan, tam jsou úžasní lidé, kteří vždycky všecky přivítají a pomůžou jim. Tak ty 4 minuty, já tomu říkám razák, v tom razáku jsou blahodárné, takže já si myslím, že to je jedna z možností a ideálně dobře se vyspat, to je taky skvělá záležitost, a nemluvit.
0: A nemluvit, no ale pokud mám správné informace, tak vy máte 2 menší děti, ne úplně malé, ale menší, právě, že už tam nastupuje ta výchova a občas i zvýšený hlas, nebo ne?
1: No samozřejmě to taky. Já když jsem teda, mám takovou metodu, že když jsem unavená, oni to poznají, já teda, oni jsou tak hrozně hodné, že poznají, když jsem unavená nebo když potřebuju mlčet, ale když už to nejde, tak tleskám. Tak já, nebo si vezmu píšťalku, to jsem taky jednou udělala. Je to takové trošku spartianské, ale já když opravdu potřebuju před představením si odpočinout, tak jsou holky zlaté a nechají mě vyspat. Já si nemůžu stěžovat, teď už mají 8 a 12, tak to není tak strašné. Když si to bylo hodně o vysvětlování, o tom permanentním mluvení, ale to se taky dá, všechno se dá.
0: Všechno se dá, takže pečují o maminku?
1: Pečují, jo, to určitě.
0: Půjdou ve vašich šlépějích?
1: Já doufám, že ne. U té starší, u Adélky, se to docela očekává, ta má takové umělecké sklony, ale ta mladší bytí hudba baví a sama k tomu přistupuje hezky a s takovou vášní sobě samou, že si vezme flétnu nebo si něco pinká na klavír, tak s železnou pravidelností usíná na všech koncertech jakýchkoliv decibelů, takže to je její takový jev, ale ona tu hudbu má ráda jako konzument, teda do té doby, než usne. Ale Adélka, ta starší, je prostě, má tu uměleckou duši.
0: Ale asi jste i s tím tak trochu počítali, nebo s tím počítáte, protože přeci jenom ty geny, jak maminka, tak tatínek, operní pěvci světového formátu, tak jste na to připravená? Povedete dceru tomu?
1: No, když si to samozřejmě bude moc přát a budu vidět nějaký jako progres, tak samozřejmě, že ji podpořím, ale ani jeden z nás dvou jako rodiče, my nemáme rodiče umělecky založené, nejsme z hudebních rodin a podívejte se, kam jsme se dostali. Takže myslím si, že spoustu, člověk má spoustu talentů, je důležitý je podchytit, myslím, v ten správný čas a motivovat je a rozvíjet to. A tak se tak nějak u nás u obou stalo a když to třeba nebudeme tolik rozvíjet a tolik podporovat, tak třeba se stane, že Adélka bude mít, jak můj tatínek vždycky říká, krásné normální povolání.
0: Kateřina Kněžíková je naším hostem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Povídám si s operní pěvkyní Kateřinou Kněžíkovou, která absolvovala Pražskou konzervatoř a také hudební a taneční fakultu AMU, Akademie muzických umění v Praze. Vy jste zmiňovala v tom minulém vstupu, že vaši rodiče nebyli hudebně nadaní, že to vy jste prorazila tento směr. Jak jste, řekněme, se prosazovala doma, aby umožnili ta poznámka o tatínkovi, že... že vnučka bude mít normální školu, tak asi to nemuselo být úplně jednoduché.
1: No, na jednu stranu já jsem měla rodiče, kteří mě podporovali, protože já jsem od asi 5 let hrála na klavír, takže u nás ta hudba byla vždycky všudy přítomná, ale vždycky jenom jako prostě věc pro zábavu. Nikdy jsme nepřemýšleli, že bych se mohla tím živit, že by to mohlo být moje povolání. A pamatuju si právě jednu cestu s tatínkem, když mě odvážel z klavíru domů, říká, nechceš si vybrat nějaké normální povolání, že ani sám on nevěděl, co si pod tím vším má představit, a myslím si, že já jsem taky nedohledla tak daleko, jak bych třeba teďka z perspektivy rodiče mohla dohlédnout. A maminka vždycky byla taková podporující v tom slova smyslu, že mi nekladla žádné, co kdyby to nevyšlo, nebo zkrátka to byl tak neuchopitelné moje rozhodnutí pro veškerou rodinu. Že byste to hezky teda nazvala, že jsem prorazila. Já tomu říkám jinak, já jsem ta černá ovce, která dělá úplně něco jiného než všichni ostatní. A to, tato vaše perspektiva se mi líbí víc.
0: Tak je to svým způsobem, že jste vlastně průkopníkem toho oboru, nebo vůbec asi uměleckého oboru ve vaší rodině?
1: Asi ano. Ale já bych řekla, že opravdu jsem k tomu vždycky inklinovala, byla jsem vždycky extrovertní dítě, takové velmi živé, pořád jsem se do něčeho strojila, brala jsem mamince ty boty na podpatku, pořád jsem se natřásala, pouštěla jsem si tady pana Žbírku doma a paní Rotrovou a různé vlastně další popové zpěváky a pořád jsem jako tancovala. Takže jsem k tomu vlastně projevu před lidma měla vždycky blízko. Tak se nějak sešly okolnosti, že se to potom projevilo, takže jsem si to vybrala jako své povolání, ale nikdy by mě to, ještě když jsem se hlásila na střední školu, tak by mě nenapadlo, že bych mohla být operní pěvkyní, protože jsem se hlásila úplně někam jinam a chtěla jsem dělat úplně něco jiného.
0: A co jste chtěla dělat?
1: Já jsem chtěla dělat laborantku farmacie, protože moje sestra je magistra farmacie, má lékárnu a moje naivní utkvělá dětská představa byla, že budu stále se svojí sestrou a budu prostě jenom s ní dělat to, co mně přišlo v jejich očích jako skvělé, nebo i v tatínkových očích, protože my máme takovou, jako moje babička byla taky magistra farmacie, takže tak jsem se chtěla takhle otisknout podobně a stalo se úplně pravý opak.
0: Stalo se pravý opak, ale pop nebo popový zpěv vás minul, mm-hmm, a šla jste rovnou studovat, ano, operní zpěv, nebo ano, jak to bylo tě rozhodnutí?
1: Já jsem vždycky, vlastně byla jsem učena na základní umělecké škole takovým tím klasickým způsobem a nikdy mě nenapadlo, že bych mohla zkusit popový zpěv. Moje paní učitelka mi třeba dávala zpívat nějaké muzikálové písně, ale pořád to byl klasický muzikál. Takovou nějakou přirozenou formou jsem to konzumovala, ty hodiny zpěvu, až potom jsem viděla to, čemu já se jako v malé míře učím, tak jsem viděla potom na tom představení svém prvním a to mě úplně jako uchvátilo. A tam nastal ten přerod, že jsem prostě druhý den přišla a řekla, viděla jsem prodanou nevěstu a já jednou teda budu Mařenka, tak moje paní učitelka málem dostala infarkt. Ale od té doby jsme vlastně pracovali velmi systematicky, aby mě poprvé na konzervatoř nevzali v 16 nebo 17, tak nějak v tom, myslím, po prvním ročníku na Gimplu, tak potom už jsem se, já vždycky, když se mi něco nepovede, tak podřadím a jedu ještě rychleji, tak to je můj projev doposavat, že mě jenom tak něco nebrzdí.
0: A to se vám vyplácí?
1: Mně se to vyplácí nějak, to, že jsou nějaké překážky, mě vlastně jako nezastrašuje a snažím se je teď už s věkem, s takou grácí překračovat. V mladším věku jsem, prostě to byl turbo diesel, jela jsem nevidět vpravo, vlevo.
0: Kateřina Kněžíková je naším hostem. Osobnosti Česka.
2: Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijala operní pěvkyně sopranistka Kateřina Kněžíková, která je už rovných 20 let členkou Národního divadla. Slavíte takové kulaté výročí?
1: No já si totiž nikdy nemůžu vzpomenout, když jsem tam začala jako v angažmá, protože já jsem předtím už měla, myslím, sezonu až dvě v Národním divadle jako host. A myslím
0: jsi
1: si,
0: stálá
1: že...
0: členka.
1: Ano, teď jsem stálou členkou 20 let a to je teda už nějaký číslo.
0: To ano, to jste tam pomalu nastupovala v dětském věku.
1: No to...
0: Pomalu. Pomalu. Vybavíte si ty začátky?
1: Jako by to bylo včera, na některé inscenace si strašně ráda vzpomínám. Mám pocit, že veškerá práce, která ke mně přišla, já jsem ji nevnímala jako práci, ale jako zábavu. Takže to byla taková jedna velká jízda a radostná, musím říct. I když jsem se cítila takzvaně neohroženě, protože jsem měla opravdu, myslím, 20 asi 3 nebo 4 let, když jsem nastupovala do Národního divadla, tak člověk je vybaven takovou neohrožeností, což je velmi potřeba, protože myslím, že člověk, když by vnímal v tom věku to, co se všechno může stát a jak těžké povolání, obzvláště psychicky to je, tak by asi do toho molochu nikdy nevlezl, ale ta taková ta neohroženost, no, nebo neinformovanost člověka možná ještě více popouzela k lepším a lepším výkonům. Strašně ráda jsem chodila do divadla. Já pořád chodím ráda do práce. Trošku s těmi dětmi je to jiné, ale já to vlastně neberu jako práci. Ještě jsem stále nedošla do toho, že by to měla být jako taková ta práce. Jsem pyšná na to, když si vezmu ten klavírní výtah pod paži a jdu do divadla. Spousta lidí mi teda říká, že jsem hrozná konzerva, protože bych měla si koupit tablet a mít to jednodušší a šetřit svá záda. Ale nějak mě ta vůně té knihy pořád baví.
0: Pořád vás baví, pořád to není pro vás práce, to je velké štěstí, velká radost v životě, když profese je zároveň koníčkem. A vy jste říkala, byla jsem vybavena nějakou neohrožeností, ale také silným hlasem, zvlášť v Národním divadle.
1: Já si myslím, že jsem díky těm rolím, které jsem tam dostávala v tom začátku, což nebyly úplně veliké role, ale bylo dost malých, tak jsem se prospívala, musím říct, do toho stavu, ve kterém jsem teď. Asi z mého subjektivního pohledu bych neřekla, že by ten hlas byl nějak velký, ale rozhodně byl nosný a zkrátka jsem dokázala utáhnout ten prostor Národního divadla nebo Stavovského divadla, kde jsem zpívala asi nejvíc, protože jsem začínala v operách klasicistních, čili Mozart nejčastěji nebo baroko a díky tomu typu oper jsem se, myslím, vyspívala do toho Janáčka, Dvořáka, Smetany, Pučínyho, co teď vlastně je mým denním chlebem.
0: A je nějaká operní postava, kterou byste chtěla stvárnit a ještě jste nedostala tu příležitost?
1: Já bych strašně chtěla stvárnit postavu Taťány v Evženu Oneginovi a tu příležitost bohužel nedostanu. Byť se taková příležitost naskýtá v Národním divadle, ale můj pan šéf se zkrátka rozhodl obsadit někoho jiného, což mě opravdu moc mrzí, protože si myslím, že přesně ten typ postavy je takzvaný šitý na míru tomu mému hlasu. Ten slovanský repertoár mi dělá velice dobře, ale jak já říkám, když se některé dveře zavírají, další se otvírají, a asi už si říkám, že se nebudu trápit něčím, co není v mé moci.
0: Co není ve vaší moci a třeba to přinese něco právě jiného, třeba možná ještě lepšího.
1: Třeba.
0: Je něco takového?
1: Já nevím.
0: Nebo už se vám takhle, už se vám otevřely nějaké dveře?
1: Určitě. Já jsem strašně šťastná, že jsem dozrála do toho janáčkovského repertoáru, protože ty hrdinky Janáčkovy jsou absolutně úžasné. Já mám štěstí, že můžu zpívat Janufu, Káťu Kabanovou, Lišku Bystroušku. To mě činí obrovskou radost a potěšení a taková Rusalka, to je přeci za odměnu. Takže já nemám na co si stěžovat. A těch úkolů krásných mám dost, mám nádherný koncertní příležitosti, takže tak, jak to je, tak je to správně.
0: Kateřina Kněžíková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: skladba, jeden bůh a dva interpreti, náš dnešní host Kateřina Kněžíková a Štefan Margita. Čí to byl nápad ostatně si spolu dát duet?
1: Ostatně jako vždy Štefánka, pana Margity, protože on vždycky přijde s něčím netušeným a já se mu bojím říct, že na to nemám, protože je tam ta hranice toho operního crossoverového světa a já si vždycky myslím, že na to zkrátka nejsem dobrá interpretka, ale on mi dá svůj čas, vždycky mě tak nějak poponouká, hezky to zabalí do hezkého balení ten dáreček a já potom vždycky řeknu samozřejmě Štefánku, budu hrozně ráda, když tam u toho budu moc být s tebou, protože já hrozně ráda se Štefanem trávím čas, nejenom na jevišti mimo něj, je s ním obrovská legrace, je to ryzí člověk, velký srdce, takže já ho mám hrozně moc ráda.
0: Umíte vlastně říkat ne Štefanovi Margitovi, tedy neumíte
1: ne,
0: říct ne, to jsem
1: ne,
0: pochopila.
1: Ale umím, čím jsem starší, tím víc to umím a nečítím mi to vlastně to moje rozhodnutí problém. Když jsem řekla ne, tak jsem ještě zaváhala, ale teď už opravdu jsou věci, u kterých je potřeba říct ne a nějak si vymezit ten svůj prostor a čas.
0: Jak to vlastně vypadá, když studujete skladbu, třeba tu, kterou jsme teď právě slyšeli?
1: No, je otázka, jak ta skladba je dlouhá, náročná. Samozřejmě, když máme skladbu nebo operní roli, tak to jde, to jsou diametrálně odlišné záležitosti. Tuto skladbu jsme natáčeli na CDčko, myslím, Xmas. No, teď už to nebudu počítat, to bych nespočítala hrozně moc dávno, ale když potom přijdu k operní roli, tak to jde do několika měsíců. Já nejsem ten člověk, který by se připravoval během 14 dnů na roli. To já neumím. Čeká mě vlastně, když se naučím roli, tak čeká nás všechny to zkušební období, které je těch 6 týdnů a potom je teprve premiéra, ale já než dojdu do toho stavu, že odložím ty noty a jdu na ansámblovou nebo aranžovací zkoušku, režijní zkoušku, tak už to prostě umím. A neobtěžuje mě to, že furt musím myslet na nějaký text nebo kde jsem co zapomněla interpretačně. Takže já se snažím naučit co nejlépe tu roli dřív, než se to začne zkoušet a mít na ní názor.
0: No, musím se zeptat, jestli třeba i roli probíráte s Adamem Plachetkou, vaším mužem, rovněž operním pěvcem.
1: No, my máme takové pravidlo, když se někdo nezeptá, tak se nikdo nedoptává. Takže já, kdybych se ho nezeptala, tak on mi neřekne a naopak. Máme takové nějaké nepsané pravidlo, ale my se hrozně rádi bavíme na téma hudba obecně, takže nám nečiní problém se zeptat na, jestli třeba, co si myslíš, že je vhodná tahle role, nebo tamta pro mě, nebo ten horizont, protože to je taky strašně těžké se pohybovat v tom horizontu, protože ten náš časové, myslím, ten náš nástroj každým rokem je jiný, obzvlášť mezi 40. a 50. rokem u dam, u žen s vyšším hlasem, to je tam opravdu velký rozdíl mezi ženským a mužským. Takže se tak jako ptáme, ale že by to byl hlavní můj poradní hlas, to rozhodně ne. Já mám svého kouče, který se mnou probírá potom už ty konkrétní věci hudebního ražení, chodím za ním, takže to není, Adam zkrátka není ten první a poslední člověk, to určitě ne.
0: Tak to zní hrozně, ale víme,
1: já si
0: že
1: myslím,
0: to je
1: že to
0: ve vztahu
1: je i tak naopak, ono to tak, to je prostě jako práce, jako studium, takže každý má i jiný způsob, jak se učí, tak v tom je spousta takových jako záludností, na které je potřeba mít i další ucho.
0: Vy jste zmiňovala to, že se mění ten váš nástroj pracovní, tedy hlas. V jednom rozhovoru jste říkala, že se vám změnil po porodu dcery a jednou tedy po 40. Jak se to potom projeví ve vašich rolích nebo v tom, co zpíváte?
1: Tak když to vezmu v tom kontextu těch 20 let, tak já jsem začínala na komických rolích, takového jako hlasově lehčího typu, které se pohybovaly vysoko, byly vlastně, ty notičky byly rychlé, byly tam jako koloratury, takový prostě typická komická role. Teď jsem více charakterní, Už tak jako neběhám, tedy myslím hlasově. Člověk má trošku barevnější ten hlas, více usazený v těle, možná i nižší. To si můžeme jenom jaksi se podívat na to, jak mluvíme třeba, když nám je 20 nebo když nám je třeba 60, že ten hlas zkrátka jako takzvaně jde dolů. Tak to jsou všechno věci, které, když je člověk zpěvák, tak s tím musí počítat a ten repertoár je tomu uspůsobený. Takže člověk, který třeba sopranistka, která začne liricko-koloraturním sopránem jako já, tak postupem doby třeba jde do lirického nebo dokonce dramatického, mladodramatického. Takže ono se to opravdu jako mění, vyvíjí a člověk by to měl respektovat a netlačit se někam, kde prostě co mu nepřísluší.
0: Kateřina Kněžíková je naším hostem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host, je s námi operní pěvkyně, sopranistka Kateřina Kněžíková. Mluvili jsme o změně hlasu. Říkal jste, že změna je přirozená, změna hlasu, změna barvy hlasu je přirozená věc pro zpěváka. Nicméně ještě se vás to dlouho týkat nebude, ale máte připravenou variantu, že ten hlas jednou nebude fungovat tak, jak funguje nyní?
1: Samozřejmě, že mám připravenou. Já už docela i realizuju. Ne v tom slova smyslu, že bych nebyla schopná zpívat, ale mě hrozně baví učit. Takže já už teďka jsem se jala, já si myslím, že teďka to už je takových dobrých 8 let, možná 10, co předávám nějaké zkušenosti. Já tomu úplně neříkám, že učím, protože ta skvadra těch lidí, kteří ke mně docházejí, jsou vlastně buď mi kolegové nebo lidi, kteří třeba mají po škole, tak to nejsou úplně neznalí oboru. Tak mě to hrozně baví. Myslím si, že to bude ten můj, ta moje další cesta, kterou třeba po 50 nebo v 55. Uvidíme, jak to půjde. No, to člověk nikdy nemůže vědět, kdy ho ten život překvapí.
0: Takže zadní vrátka máte připravená, ano. Ale že byste přišla třeba k činohře jako Soňa Červená, tak nic takového nemáte v plánu.
1: Ne, to nemám. Já se nejradši se upozadím a budu sledovat, jak někdo jiný se trápí. Zkrátka, jak někdo jiný, někomu jinému se daří aplikovat to, co třeba já mu radím a dělá mu to radost.
0: A jeviště a potlesk by vám nechyběl?
1: Já už se teďka přiznám, musím říct, že když koukám na nějaký koncert nebo představení svých kolegů, tak jsem ráda, že tam třeba nejsem a hrozně moc si to užívám. Už jsem tak málo, nevím, v takovém asi věku, že mě to jako netrápí, že u toho nemusím být u všeho, a tak je to asi taky dobře.
0: Má to tak i váš manžel? Myslím, tak že uvažuje, ano. Že jednoho dne prostě...
1: Já nevím, jestli on teda bude učit. Ale dokážu si ho představit v nějaké jako agentuře, manažerské pozici s jeho zkušenostma, hlavně s jeho povahou. On je velký realista na rozdíl ode mě. Já bych nemohla v životě vést žádnou instituci, to by byl rozklad v přímém přenosu za pár týdnů. Takže nebo aspoň nemám ještě ty zkušenosti, neumím se v té pozici vůbec vidět. Já radši ještě budu zpívat nějakou dobu a potom to žezlo předám mladším. Už teď máme úplně úžasnou generaci mladších zpěváků.
0: Takže máme talenty.
1: Ano, samozřejmě.
0: Operní svět nezůstane osamocen.
1: Ne, ne, ne.
0: Je někdo konkrétní, kdo se rýsuje?
1: No, se už vyrýsoval. Těch vyrýsovaných, teď to zní hrozně pejorativně, je celá řádka z těch žen. Můžu jmenovat Jarmilu Vantuchovou, Tamaru Morozovou, to jsou už vlastně ostřílené pěvkyně v Národním divadle, Daniel Matoušek, to je skvělý mladý tenorista, Raman Hasimau, další tenorista, a to je celá generace 30+, a Matouškovi teda ještě ani 30 není a už debutoval v Královské opeře v Londýně. To je takový přírodní ukaz, bych řekla, na jeho věk. Asi něco podobného, jako když já jsem byla v jeho věku a měla jsem přesně takovou krásnou kariéru plnou hezkých úkolů, tak on to taky tak má. Myslím si, že ještě už je daleko přede mnou, co se týče toho srovnání. Takže spousta úžasných vlastně pěvců, kteří tu operní scénu už teď táhnou a je to tak správně.
0: Kateřina Kněžíková je s námi ve vysílání.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Kateřina Knižíková, operní pěvkyně, sopranistka, která je také maminkou dvou dětí, dvou dcer, z nichž zřejmě jedna tady půjde ve vašich šlépějích. Vy jste dříve někde uvedla, že dělat něco pravidelně v současné době je pro vás sci-fi, ale kdybyste přeci jenom mohla dělat něco pravidelně, tak co by to bylo?
1: To je krásná otázka. Fakt, že jo. Já si totiž s tou svojí nepravidelností vůbec neumím samu sebe představit, že něco dělám pravidelně. Já bych chtěla zařadit do svého života pravidelně sport, lépe řečeno sport, protože vlastně to na to vůbec nemám čas. Mně se hrozně líbila doba, kdy jsme s mým mužem ještě bezdětní chodili hrát badminton s přáteli, to bylo vždycky krásné se s nimi vidět. A bylo to vlastně každý týden, ta pravidelnost tam byla.

0: Třeba bude.
1: Ano, já miluju zahradu, na tý se budu učit nové role, až si teda odpočinu. Čekají mě krásné vystoupení v další sezóně. V Litni, na to se úplně ohromně těším, tam v zámeckém areálu. Bude prodaná nevěsta jako koncertní oslava 15. výročí, tak na to se hrozně moc těším. A potom už přijde nová sezona s dalšíma výzvama, tak důležité bude, aby si člověk odpočinul a načerpal nové síly, protože jsem měla dvě sezony v kuse a to zkrátka není úplně ideální.
0: Tak, ale... Přitom zmiňujete práci, myslím, koncerty.
1: Ano.
0: Tak máte tam někde, řekněme, rezervovaný čas vyloženě pro dovolenou ano. bez zpěvu?
1: Celý červenec je rezervován proto, abych si užila nejenom svého volna, ale i rodiny. Budeme ve Znojmě. Pojedeme na Sardinii, budeme mít prostě společný čas a potom ten srpen už je takový připravující se na nejenom operní a koncertní role, jedu taky do Kroměříže na masterclass, kde jsem už asi taky desátou sezónu. Tak je to pořád, jak se říká, busy, pořád se něco děje, ale je důležité, aby člověk tam našel a já už si i můj muž, oba si dáváme ten volný čas do diářů a neměníme to, nebo úplně s krajní nelibostí.
0: Tak, ale na dovolenou jedou dva operní pěvci. Projevuje se to tam nějak na té dovolené? Nebo vůbec?
1: Není
0: o vás slyšet, takzvaně.
1: Je o nás slyšet, když mluvíme, to stačí. Ono, máme trošku posazenější hlasy a naše děti teda taky nejsou úplně tiché vody, protože jak obě dvě rády říkají, my za to nemůžeme, že jste nám nadělili tak velký hlas, když je okřikuju, aby byli sticha. Takže to je jejich kontra.
0: Ano, je potřeba ho využít. Já moc děkuju, že jste tu dnes s námi byla a hezké léto. Kateřina Kněžíková.
1: Já moc děkuju za pozvání, hezký.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Olomouc v sobotu hostí tradiční půlmaraton. Už dnes se v Olomouci můžete zúčastnit debaty o dostupnosti bydlení ve městě. Na ostravské Zlaté tretře by mohl padnout světový rekord Jarmily Kratochvílové na 800 metrů. Zítra nás čeká velká oblačnost a teploty do 17 stupňů. Hezké úterý u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Zhruba 12 tisíc běžců se zúčastní v sobotu v Olomouci tradičního půlmaratonu. Kromě sportovců z Česka se postaví na start taky Slováci, Poláci, Němci, Britové, Francouzi nebo Američané. Ze známých osobností je na startovní listině například dvojnásobný mistr v ledním hokeji Václav Varaďa. Podle primátorky Miroslavy Ferancové z Hnutí ANO závod poběží taky zástupci partnerských měst Olomouce.
2: K nám přijede 20 běžců z 11 partnerských měst, takže to je velká výprava. Naši běžci zase na oplátku jezdí na podobné běhy do těchto měst, do Francie, do Antony nebo do Krakova. Je to taková trošku sportovní diplomacie a doufáme, že ti, kteří přijedou z partnerských měst, si to tady užijí. Užijí si ten sportovní zážitek, ale užijí si Olomouc jako takovou.
0: Závod i tentokrát omezí v Olomouci dopravu. Zákaz zastavení bude na všech trasách platit už od půlnoci zpátku na sobotu. Olomoučtí kriminalisté navrhli obžalovat 61-letého muže, který podle nich dvakrát najel autem na svého bratra a poté ho zbil golfovou holí. Incident se stal loni v červnu v blízkosti Šumperského soudu, kde měli sourozenci řešit majetkový spor. Napadený skončil s vážnými zraněními v nemocnici. Za dva trestné činy hrozí útočníkovi až výjimečný trest, řekl krajský policejní mluvčí Libor Hejtman. Obviněný muž byl v minulosti odsouzen za vraždu manželky, ženu tehdy zastřelil. Ve velkém sále Olomouckého magistrátu v Hynajsově ulici dnes v 16 hodin začne debata o dostupnosti bydlení ve městě. Zástupci radnice na ní představí bytovou politiku samosprávy v následujících letech. Koncepce se zaměřuje hlavně na podporu bydlení pro seniory, mladé domácnosti, lidi v bytové nouzi, samoživitele či pracovníky v klíčových profesích.
3: Součástí návrhu jsou podle informací na webu města taky opatření zaměřená na rozšiřování městského bytového fondu, spolupráci se soukromými investory nebo prevenci ztráty bydlení. Opatření představí mimo jiných vedoucí odboru sociálních věcí magistrátu Michal Majer. Prostor bude pro diskuzi s občany, připomínky a podněty z projednání se promítnou do finalizace dokumentu. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: Sport. Na ostravské Zlaté tretře by mohl padnout letitý rekord Jarmily Kratochvílové na 800 metrů. Na mítinku totiž podle pořadatelů za týden poběží švýcarská běžkyně Audrey Verová. Ta se v neděli ve Stockholmu k rekordu přiblížila na 0,7 sekundy. V ostravském startovním poli osmistovky doplní nizozemskou hvězdu Femke Bolovou, která se disciplíně začala věnovat po řadě úspěchů hlavně na 400 metrů překážek.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme v Olomouckém kraji velkou oblačnost a občasný déšť nebo přehánky. Teploty 13 až 17 stupňů, v Jeseníkách kolem 9. Foukat má slabý, postupně mírný, severní až severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Pozor, na cestě ze své Sedlic na Velkou Bystřici u odbočky na Přáslavice srazila se tam dvě osobní auta. Opatrně i v Komenského ulici v Olomouci, tam bourala hned tři osobní vozidla. A neprojedete teď Olomouckou ulicí v Lutině, došlo tam k požáru domu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Ano, už se nám to blíží, jak jste slyšeli ve zprávách, Olomoucké ulice v sobotu zapení tisíce běžců i diváků. Chystá se olomoucký půl maraton a také řada dalších doprovodných běhů. No a zároveň tím také dojde k dočasným dopravním omezením pro řidiče i autobusovou dopravu. To je téma, kterému se postupně budeme věnovat v průběhu celého tohoto týdne ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc, abyste byli informováni o tom, kudy tady v Olomouci projedete, kudy naopak je dobré vůbec nejezdit ani se nesnažit. Tak nás poslouchejte. My za malou chvíli oslovíme také známého a slavného, dá se říci, michelinského šéfkuchaře, který je také z Olomouce. A vy už určitě tušíte, že hovořím o Romanu Paulusovi, který je taktéž jako profesionál účastník našeho pochoutkového roku. A tentokrát vám nabídne jeden speciální recept. Bude to omáčka dortová s vaječným svítkem. Takže pokud byste si chtěli tento recept poznamenat, tak už teď připravte tušky a papíry, abyste měli vše potřebné po ruce. Za Romanem Paulusem do jeho vyhlášené kuchyně se dnes vypravíme. No a vydáme se také do vědomostního kvízu Hřebíky, a to už za chvíli na telefonu 221 555 444 s novými cenami, o nich si povíme za chvíli. Dobrý poslech i dál přeje Zora Jižková.

0: hřebík na hlavičku.
1: A ještě jeden.
0: A ještě.
1: A výhra je vaše.
0: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
1: hřebíky.
0: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Krásné odpoledne přejeme a ještě jednou vítáme při poslechu. Tady jsou hřebíky Českého rozhlasu Olomouc na telefonu 221 555 444. Jaké ceny tady dnes pro vás máme připraveny? Kniha, která nás zavede do života jednoho známého slavného herce, Stanley Tucci, herec známý z filmů Ďábel nosí Prádu nebo třeba Konkláve, napsal své memoáry a jsou velmi vtipné, zajímavé, dokonce nabízí i celou řadu zajímavých kuchařských receptů. Takže to je kniha Chuť mého života, může být vaše. Pozor, blíží se nám 200. koncert Českého rozhlasu Olomouc živě 17.6. příští středu od 17. hodiny v letním kině v Olomouci vystoupí Alibaba, Malina Brothers, Robert Křesťan a druhá tráva, provázet bude Jirka Matějů. No a vy můžete získat čestnou vstupenku na právě tento koncert. Máme tady i blok s propiskou besipu, porcelánový hrnek Českého rozhlasu, flešku anebo spoustu CDček s hudbou i mluveným slovem. Mimo jiné i CD Vůle žít Richarda Pachmana. Pojďme vstoupit do hry. Kdo je dnes s námi jako první? Dobrý den.
3: Dobrý den, Libor Stařič.
2: Libore, vítejte. Pozor na 10-vteřinový časový limit pro odpovědi. 10 otázek už je připraveno, tak pojďme na to.
3: Šestku.
2: Začneme otázkou číslo 6 a vrátíme se v této otázce do roku 1306. Zavraždění krále Václava III. V Olomouci. Rok 1306, to je známé výročí. Ale ptám se, jak se jmenovala Václavova matka. Matkou Václava III. Byla za A. Guta Habsburská, nebo za B. Kunhuta Uherská, nebo za C. Eliška Rejčka. Co myslíte?
3: Je. Tak to si typnu Ačko.
2: Typujete Ačko. Vraždy svého syna se sama nedožila, ale byla to Guta Habsburská. Výborně.
3: Tak sedmičku.
2: Otázka číslo 7 se ptá, ve kterém roce se stala Barack Obama poprvé americkým prezidentem. Barack Obama poprvé americkým prezidentem a bylo to v roce za A 2009 nebo za B 2015 nebo za C 2020.
3: Myslím, že by to mohlo být 2009.
2: Byl prezidentem Spojených států amerických ve dvou volebních obdobích po sobě až do roku 2017 a poprvé tedy nastoupil do tohoto úřadu roku 2009. Výborně. A do třetice?
3: No tak osmičku.
2: Tak v tuhle chvíli se podíváme do Konice. Znáte město Konice? Byl jste tam?
3: Slyšel jsem ten název a nevím, jestli jsem tam byl.
2: Proskějovsko, Drahanská vrchovina, Konice, krásná krajina. No a právě Konicí protéká jedna řeka. A ta řeka se jmenuje za A. Romže, za B. Oskava, za C. Bystřice.
3: Tak to si myslím, že by to mohla být Ačko.
2: Typujete Romži a víte, že typujete správně. Ano, je to přesně tak. Byť řada odpovědí, jak jste sám říkal, byla ve sféře typů, ale byly to typy perfektní, strefy do černého, takže moc za moc blahopřejeme. Pane Libore, předáme vás do režie, vyberte si dárek. Nashledanou.
3: Super.
2: Podařilo se, děkujeme za přání. No a my teď míříme za dalším hráčem na telefonu hřebíku Českého rozhlasu Olomouc. Už máme koho. Dobrý den.
4: Haló.
2: Ano, dobrý den, slyšíme vás.
4: Dobrý den, tady jsem Olomouc.
2: Ještě jednou prosím křesní jméno.
4: Jirka.
2: Jirka, dobrý den, pane Jirko. Tak vítejte. pojďme, kterou otázkou byste chtěl začít?
4: Nevím, která se nabízí od spodu.
2: Dobře, tak je tady 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10.
4: Jedna.
2: Takže jednička. Podíváme se na skok do Švýcarska. Jakým jazykem mluví nejvíce rodilých obyvatel Švýcarska? Wow. Takže ve Švýcarsku nejvíce obyvatel mluví německy. Nebo za B francouzštinou, anebo za C italsky, co myslíte?
4: Řekl bych německy.
2: Ano, asi 2/3 Švýcarů. Není co řešit, výborně. Pojďme dál.
4: Dvojka.
2: Čím se zabývá věda, která se jmenuje adiktologie? Adiktologie. Zabývá se za A léčbou a výzkumem závislostí, za B původem slov, za C drahými kameny. Adiktologie.
4: Je to za A. V současné době se hodně o ní mluví.
2: Je to přesně tak. Tak ještě jeden velký potles. Ano.
4: Děkuji.
2: A do třetice.
4: Trojka je volná.
2: Trojka je volená, my se teď podíváme do světa živočichů. Když se řekne kolibřík, tak toho si vybaví asi každý, že je to krásný ptáček. Ale pak je ještě jedno zvířátko a to se jmenuje kobřík. Je to podobné, ale pozor, kobřík. A co to ten kobřík, kobřík, kobra, kobřík, co to je? Buď to může být za A opička, nebo za B žába, anebo je to had. Kobřík.
4: To jsem v životě neslyšel. Ještě jednou, prosím.
2: Opice, žába, had.
4: Opice.
2: Kobra, kobřík, říkáte opice. Tak kobřík
4: ne.
2: By mohla být malá kobra třeba. Kobřík je had.
5: Jau,
2: jau, jau. Mají ho v zoo na Svatém kopečku. Zajděte se podívat. Velká
4: ale.
2: Škoda.
4: Tak jo,
2: tak jo, děkujeme. Škoda, škoda. Pan Jirka byl krůček od výhry. Na Kobříkovi to nevyšlo, ale nevadí. Zítra je také den pro soutěž a vstupujeme teď do hry hřebíků Českého rozhlasu olomouckým. Dobrý den.
6: Dobrý den, Štefan Bruntálsko.
2: Vítejte, pane Štefane, 4, 5, 9, 10.
6: Tak od nejmenší čtverku.
2: Podíváme se na hlavní město Uzbekistánu. Jak se jmenuje hlavní město Uzbekistánu? Za A Kobe, za B Dušanbe, nebo za C Taškent?
6: No, jestli si pamatuju dobře, tak nezměnilo se to tak Taškent.
2: A nezměnilo. To je to přesně tak. Ano. Tak teď zkusíme další otázku, kterou?
6: Pětku.
2: Pětku. Kdo to byl Harry Potter? Byl to za A postava Harryho Pottera. Byl to kouzelník, nebo za B pirát, nebo za C zahradník?
6: Absolutně netuším. Zkusím C.
2: Neznáte Harryho Pottera? Pán
6: ne.
2: Prstenů, úžasné knihy a samozřejmě, které byly i sfilmovány o Harrym Potterovi. Harry Potter byl kouzelník.
5: Jauwais.
2: Škoda, škoda, škoda. Pane Štefane, nevadí. Těšíme se na vás příště a zdravíme moc do Bruntálu. Mějte se krásně. Naschledanou.
6: Naschledanou.
2: Děkujeme za hru. Tak, pokud dobře počítám, tak v tuhle chvíli nám zbývají pouhé dvě soutěžní otázky a ty nám přestupují do dalšího kola. Děkujeme za hru, blahopřejeme výherci, kterého tady dnes máme. No a s vámi ostatními se budeme těšit opět zítra v hřebících Českého rozhlasu Olomouc.

0: V roce 1972 byla skupina T-Rex, skladatele, kytaristy a zpěváka Marka Bolena na vrcholu. Měla nejprodávanější britské album, singly na vrcholu hitparád a nová v pořadí už sedmá deska The Slider v tom úspěšně pokračovala. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc se skupinou T-Rex.
1: Víte, co posloucháte? Je mnoho rádií, ale jenom jeden rozhlas.
2: Až vás budou příště oslovovat v anketách, tak prosím, musíte říct, poslouchám Český rozhlas Olomouc, ne Rádio Olomouc, protože oni nám to, když řeknete rádio, nepřipíšou.
3: To si musím napsat, abych to nezapomněl.
2: Jo.
1: Pomozte nám chránit naši značku. Jsme Český rozhlas Olomouc. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas Olomouc, my v tuhle chvíli už vítáme zpět také naše posluchače, kteří nás poslouchají na frekvenci 106,8 FM, tedy z vysílače Pradět, který byl dnes vlastně už od rána podroben údržby, a to znamená, že na této frekvenci jste nás nemohli slyšet, ale znovu připomínám, když se stane něco takového a vysílač Pradět je odpojen, tak je dobré zkusit přeladit pro příště na jiné frekvence, třeba 92,8, 101,6 anebo 88,7 FM. No a nebo samozřejmě taková jistota je poslouchat nás buď po internetu, naše stránky olomouc.rozhlas.cz vám nabízejí internetový poslech Českého rozhlasu Olomouc, ať jste kdekoliv. A další takovou opravdu jistotou je digitální rádio.
1: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
0: No a v tuhle chvíli už se s námi i vy, kteří nás posloucháte z vysílače Pradět, můžete zapojit do pochoutkového roku. V neděli vám Patrik Rozehnal v jubilejním ročníku připomněl druhý nejlepší recept podle poroty roku 2021. Šlo o dortovou omáčku od Marie Hostinské z Rychnova nad Kněžnou. Omáčka dostala název podle tvaru vaječného svítku, který se dnes také naučíte dělat s Michelin šéfkuchařem Romanem Paulusem z Olomouce. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku. Tak pojďme se za Romanem Paulusem vypravit do kuchyně.
2: Já jsem se tak jako díval na ten recept a říkal jsem si, že bych možná udělal nějakou změnu. Místo vody použiju vývar.
3: Tak se do toho pustíme. Řekni nám na začátku, co je potřeba za suroviny a kolik kterých váhově množstvím.
2: Tak my na tu omáčku potřebujeme 50 gramů másla, 2 lžíce hladké mouky, tady je tedy litr vody, v našem případě to bude vývar.
3: Jaký?
2: Já jsem si připravil takový lehký zeleninový vývar, abych to zase tolik neměnil. A 1/4 litru smetany na šlehání, trochu soli, trochu cukru, no a ocet a kopr na dochucení samozřejmě. Na ten svítek jsou to potom 3 vejce, 3 vrchovaté lžíce dětské krupičky, lžička soli, olej na opékání a potom voda na podlití, jak už jsme si říkali.
1: Pochoutkový rok.
2: Takže si rozpustíme máslo, přidáme mouku, dáme trošku provařit. Dle mých zkušeností tak 2 minutky mírným plamenem. Jakmile máme jíšku hotovou, tak odstavím, nechám ji vychladnout, ale ohřeju si ten vývar. A přidám menší část toho vývaru, vezmu si do ruky metličku a rozmíchám. Začne mi to housnout, vznikne taková hustá kaše, přidám zase trochu vývaru, ano, a zase rozmíchám. A takhle, jak rozmíchávám víceméně pořád tu hustou kaši, tak se mi podaří tu omáčku udělat hladkou a netvoří se hrudky. Zkušenosti říkají, že když pracujeme s moukou na zahuštění, tak bychom vždycky měli aspoň takových 15 až 20 minut provářet, aby jsme se zbavili toho pachu, té pachutě mouční, kterou tam nechceme mít. Přidám i trochu nějakého koření, tady v tom případě to bude tady trochu soli, přidám i trochu cukru, sladkokyselá chuť bude to, co chceme do té omáčky dostat, no a necháme provářet. A tu dobu, kdy provážíme, tak si můžeme využít na přípravu svítku. My si do misky vyklepneme 3 vejce, přidáme trochu soli a 3 lžíce krupičky. Promícháme a necháme takových 10 minut nabobtnat. Po těch 10 minutách já do pánvičky dám olej.
3: Docela dost.
2: A do pánve těsto na svítek.
3: Normálně to tam nalijeme do středu, ono se to rozlije do stran.
2: Ano, a měla by to být zhruba tak asi 1 cm široká vrstva. A přidám taky pokličku, aby se mi to peklo i ze zhora vlastně, abych si tam vytvořil takový mikroklima.
3: Jak dlouho to bude pod pokličkou?
2: 2 minuty a potom bychom ten svítek měli otočit.
3: Na to si beru první řadu. To jsem zvědav, jak to děláš?
2: To nevím, já jsem to ještě nikdy nedělal. Otočíme palačinku, výborně, a znova přiklopíme.
3: Zase 2 minuty.
2: A zase 2 minuty, ano. A teďko přijde ta fáze, která musím říct, že pro mě asi nejpřekvapivější, protože já odklopím ten svítek, je opečen z obou stran a já to teďko podliju vodou. Ano. Že ten svítek úplně plave, přiklopím pokličkou, odstavím a necháme nabobtnat.
3: Jak se dokončí omáčka? Je provařená?
2: Omáčku dokončíme smetanou, dobře promícháme, necháme provařit ještě jednou s tou smetanou. Musí přijít samozřejmě i ocet, no a nakrájíme čerstvý kopr.
4: Máš ji radši sladší nebo kyselější?
3: Já spíš na té váze víc do kyselosti.
4: Jo, takže jsem mohl dát ještě možná trošku octa.
3: Ale já jsem spokojený. A ten svítek, to je taková kombinace, jako když uděláte piškot s míchanými vajíčky nebo tak něco. Výborně se to k tomu hodí.
2: Je to vlastně, jak by se dneska i moderně řeklo, je to jídlo plné proteinu.
0: Ano, ano. Roman Paulus z Olomouce vaří zdravě. Opravdu, to je o něm známé. Pokud se podíváte na naše webovky olomouc.rozhlas.cz, tak tam uvidíte i fotografii usměvavého Romana Pauluse. No a samozřejmě se můžete podívat i na to, jak se dělá taková michelinská koprovka v podání šéfkuchaře Romana Pauluse. Najdete samozřejmě na našich stránkách také původní recept na dortovou omáčku podle Marie Hostinské z Rychnova nad Kněžnou. V neděli si připomeneme další recept, a to ten, který v roce 2021 vyhrál hlavní cenu. Bude to nadívaná kachna s karamelizovaným zelím, kterou nám upeče šéfkuchař Jaroslav Sapík.
1: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Do vysílání Českého rozhlasu Olomouc se vrací starý známý, detektiv ve výslužbě Viktor Palec.
1: Paní doktorko, kdybych náhodou, čistě teoreticky, udělal nějaký průser, obhajovala byste mě? Pokud byste přece jen šlápl vedle a potřeboval mě, můžete se mnou počítat.
0: Pomůže s vyšetřováním vraždy mladého muže v horské osadě Javoří? Poslouchejte v premiéře osmidílné Četby na pokračování z detektivního příběhu Jarmily Pospíšilové Palec ve stínu v podání Olgy Kaštické a v režii Michala Bureše v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v červnu a červenci každou neděli od 18 hodin.
2: Dvoustý koncert série živě Českého rozhlasu Olomouc bude v rámci Moravského divadelního léta a bude velký. Ve středu 17. června od 17 hodin zahrají v letním kině Alibaba, Malina Brothers a jako zlatý hřeb Robert Křesťan a druhá tráva. Bude se křtít deska a oslavíme nedožité 70. Sandyho Noska. Vstupenky za 200 korun kupujte na pokladně divadla na Horním náměstí nebo na stránkách www.moravskedivadlo.cz. Co zbyde, bude v letňáku. Přijďte za 200 na dvoustý koncert 17. od 17.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas Olomouc a před námi další díl jazykového okénka okolo češtiny. Ondřej Bláha se podívá na otázku, která možná napadla i vás. Proč vlastně nemá švadlena svůj mužský protějšek? Existuje švadlen nebo je to jen jazyková fantazie?
1: Okolo češtiny. Jazykovým labyrintem vás provází Český rozhlas Olomouc.
2: V posledních letech se hodně mluví o mužském a ženském rodu v jazyce. Hlavně o tom, jak s ním zacházet a jak by se mělo které slovo přechylovat nebo nepřechylovat. Student, studentka, studující, host a hostka, chirurg, chirurška nebo chirurgině a tak dále. Jako češtinář mám přirozeně radost, že je takový zájem o to, jak mluvíme a píšeme. Ale zároveň je potřeba mít vždycky na paměti, že ačkoliv má jazyk určitě velkou moc, tak tu hlavní roli hrajeme vždycky my lidé, i kdybychom mlčeli. To, co člověk skutečně dělá, je důležitější než to, co jen říká. A činy jsou vždycky víc než jen slova. Ale teď jsme v jazykovém okénku a tak se podíváme na ta slova, na jeden jazykový, konkrétně rodový problém. A to je slovo švadlena. Je to slovo ženského rodu a otázka zní, jak by měl vypadat mužský protějšek švadleny. Měl by to snad být nějaký švadlen? Odpověď je, že nic takového neexistuje a ani neexistovalo. Pokud ovšem pomineme vzácný výskyt slova švadlen v jednom fejetonu od Rudolfa Křesťana. Ve starší češtině existovalo také jen ženské pojmenování. Bylo to slovo švadlí s dlouhým i na konci, jako má dnes třeba slovo paní. To, že je švadlena jen ženského rodu, samozřejmě souvisí s tím, že tuto práci, typicky domácí, historicky vykonávaly jen ženy. Ale třeba řemeslo ševcovské, tedy to, co dělá švec, zase bylo oborem, ve kterém se projevovali typicky muži. Celý ten problém ulehčuje fakt, že švadlena dnes není oficiálním názvem žádného učebního oboru. V katalogu povolání vidím obor šití oděvů a dále obor krejčí. V čem je mezi těmito obory rozdíl, je asi zřejmé. Rozdíl je v rozsahu požadovaných dovedností. Zatímco krejčová nebo krejčí, kteří můžou být dámští nebo pánští, jsou kvalifikovaní pro návrh, střih a šití celých oděvů na míru, absolventky a absolventi oboru šití oděvů nic nenavrhují, jen šijí nebo upravují podle hotového zadání. Je mimochodem doloženo nejen slovo šička, ale i jeho protějšek v mužském rodu. To je takzvaný šič. Termínem šič můžeme nazvat muže, který šije. A ještě k tomu ševci. V dokumentu Národní soustava kvalifikací, který určuje, jaké profese vůbec existují nebo připadají v úvahu, žádná profese, která by se jmenovala švec, není. Vidím tu jen tříletý obor výrobce obuvy. A tady by se přechylovalo celkem lehce. Když je výrobce, tak může být i výrobkyně. Ta ženská podoba je uvedena už ve slovníku spisovného jazyka českého, který byl vydáván v 60. letech 20. století. Ze studia Českého rozhlasu v Olomouci se s vámi loučí Ondřej Bláha.
1: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Tady je Český rozhlas Olomouc. Míříte o víkendu do Litovle, tak pozor, v sobotu vás tam čekají Hanácké Benátky. Krásná hudební akce, která ale nabízí třeba i divadlo, spoustu dobrého jídla a pití. No a co se hudby týče, tak v Litovli vystoupí Šalman a spol, Ivan Hlas Trio nebo Petra Janů. A o Litovle

0: Je 15 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Litovel začne v létě opravovat Svatojánský most. Na konci června odstartuje příjem žádostí v programu Nová zelená úsporám. V šumperské nemocnici právě probíhá den otevřených dveří. Zítra nás čeká velká oblačnost a teploty do 17 stupňů. Jsou tady zprávy Českého rozhlasu Olomouc a vítá vás u nich Honza Faltýnek. Radnice v Litovli plánuje v červenci začít s dlouho připravovanou opravou Svatojánského mostu. Do jeho rekonstrukce totiž několik let zatéká. Obnova nejstaršího funkčního kamenného mostu na Moravě zabere zhruba 4 měsíce a vyžádá si jeho uzavření pro automobilovou dopravu, řekl to starosta Litovle Viktor Kohout. Program Nová zelená úsporám na úsporná energetická opatření mění podmínky. Žádosti o dotace nebo bezúročné úvěry bude možné podávat od 25. června. Na přímé dotace dosáhnou pouze takzvané zranitelné domácnosti. Kdo mezi ně patří, přiblížil v naší velké radioporadně ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Waldmann.
2: Mezi zranitelné domácnosti počítáme ty domácnosti, které mají nárok na takzvanou superdávku. Dále jsou to domácnosti, které spadají do 3. příjmového docilu, a v případě seniorů, případně invalidů, jsou to domácnosti, které spadají do 5. příjmového docilu.
0: Například pro jednotlivce je hranice čistého měsíčního příjmu ve 3. decilu zhruba 25 400 korun, v 5. decilu pak 31 000 korun. Domácnosti s vyššími příjmy budou moct žádat při splnění všech podmínek o bezúročné úvěry. Podrobnější informace nabízí web novazelenauspornam.cz. Celou velkou radioporadnu si můžete poslechnout na webu radioporadna.cz. V šumperské nemocnici začal ve 14 hodin den otevřených dveří. Zájemci si můžou prohlédnout například pracoviště magnetické rezonance nebo porodnické oddělení. Pro děti jsou připravené sportovní aktivity. Zdravotníci taky návštěvníkům nabízí bezplatné vyšetření, říká mluvčí nemocnice Hana Hanke.
3: Například odběr krve na karcinom prostaty, mamologické vyšetření nebo vyšetření kožních znamének. Odborníci také poradí, jak rozpoznat příznaky cévní mozkové příhody, jak si správně dezinfikovat ruce, nebo jak na správné poskytnutí první pomoci. Sport.
0: 8-násobný vítěz zlatého kejky David Pastrňák z Bostonu je ve finálové desítce ankety o nejlepšího českého hokejistu minulé sezóny. Do závěrečného kola postoupilo 9 hráčů působících v NHL a hvězda extraligových Pardubic Roman Červenka. Finálovou desítku a umístění na dalších pozicích zveřejnili zástupci Českého svazu ledního hokeje v tiskové zprávě. Počasí. Na střední Moravě zítra čekejte velkou oblačnost a občasný déšť nebo přehánky. Teploty 13 až 17 stupňů, v Jeseníkách kolem 9 stupňů Celsia a foukat má slabý, postupně mírný severní až severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Nohu z plynu na dálnici D1 za exitem 298 Lipník nad Bečvou ve směru na Ostravu. Stojí tam porouchané nákladní auto a neprůjezdní pravý pruh je na dálnici D35 za Řimicemi na 243. kilometru ve směru na Olomouc. I tam brzdí dopravu nepojízdné nákladní vozidlo.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Ano, jak jste slyšeli, v zelené vlně na silnicích raději nohu z plynu, a jak dobře dojedete tam, kam potřebujete, na železnici, tam se naopak doprava zrychluje. Tak například v tuhle chvíli se chystá stavba vysokorychlostní tratě mezi Ostravou a Katovicemi. Tahle vzdálenost mezi oběma městy by měla v budoucnu být zvládnutelná za 40 minut. Tak my se na to vše podíváme a můžeme slíbit, že v této hodině zavítáme třeba třeba také do Velkého újezdu, kde se rozhodli kontrolovat spotřebu vody v domácnostech, jestli se náhodou někde neplýtvá, protože vody je zkrátka nedostatek. Tak i více o tom v této hodině odpoledne Českého rozhlasu Olomouc. Příjemný poslech i dál přeje Zora Ješková.

0: Tady je Český rozhlas Olomouc. Z Ostravy do Katovic. Za 40 minut ani ne. No, v Katovicích už stavějí, Ostrava se teprve chystá. Tak teď to vezmeme podrobně. Z Ostravy do Katovic rychlovlakem za méně než 40 minut, tak právě to je plánovaná trať, kterou už v metropoli Polského Slezska začali stavět. Česká strana stavbu připravuje. Bývalé průmyslové regiony si od rychlého propojení Evropy přes své území slibují příliv investic a lepší propojení obou pracovních trhů. Zároveň by navázala na vysokorychlostní úsek z Brodku u Přerova do Ostravy.
1: No nie, jak my už vybudujeme, to vy tež musíte. Po co nám tylko połowa?
2: Čemu by nám byla půlka, ptá se náměstek primátora Katovic Bogumil Sobula. Nedovede si představit, že by čeští partneři nepostavili trať pro rychlovlaky od polských hranic k Bohumínu. V Katovicích už s přestavbou železnice za téměř miliardu eur začaly.
1: Mluvíme o zkomunikování.
3: Mluvíme o propojení Evropy z jihu k Baltu přes obě naše města. Pro nás je to být nebo nebýt. A pro vás taky. Rozvoj se děje kolem významných dopravních tahů a 40 minut z Ostravy do Katovic, to je jak nic, musíme to mít.
1: Mezi Ostravou a Katovicami to je tak. Musíme to mít.
2: Vysvětluje náměstek primátora Katovic Bogumil Sobula. Ani ne 10 kilometrů od hraniční řeky Olše po Bohumín správa železnic projektuje. Nejdříve za 6 let chce podle investičního náměstka Jakuba Bazgiera začít přestavovat ostravské hlavní nádraží.
4: Mnohem dále jsme na tom úseku od Olomouce do Ostravy. To je ta první vysokorychlostní železnice, která by v České republice měla vzniknout. A tam věříme, že bychom někdy na konci této dekády šli do realizace. Tenhle úsek Vrclesko od Bohumína až po hranici s polskou stranou se predikuje někdy od roku 32.
2: Primátor Ostravy Jan Dohnal z ODS ale věří, že se vše vydaří.
5: Každá takováhle stavba sebou nějaké bolesti nese, nicméně jedná se opravdu o evropskou páteřní infrastrukturu a vystavěna bude. Za mě je to strašně důležité, má to vazbu na trh práce, na velikost vůči investorům přichozím ze zahraničí.
2: V Moravskoslezském kraji je příprava vysokorychlostní trati nejdál v Česku. Pro trať mezi Brodkem u Přerova a Ostravou už správa železnic finišuje s výkupem pozemků a od státu má schválené financování. Koleje pro vlak, který trasu mezi Ostravou a Katovicemi zvládne do 40 minut, se zatím zhmotňují jen v projektu dopravních inženýrů. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8

My vás za chvíli v Českém rozhlase Olomouc zavedeme do velkého újezdu. Vedení újezdu totiž zpřísňuje kontroly možného plýtvání vodou z obecních vodovodů. Nakoupilo kvůli tomu první dálkové vodoměry. Jak to všechno bude fungovat, dozvíte se za chvíli v Českém rozhlase Olomouc. Zůstaňte s námi, teď Krištof.

0: Českého rozhlasu Olomouc.
1: U žlučníků, ale samozřejmě hodně. U štítné žlázy, u cukrovky, u stále častějších střevních zánětů nebo při poruchách příjmu potravy hraje pochopitelně zásadní roli výživa a také nutriční terapeut. Na obecnější nastavení klinické výživy při diagnózách i konkrétnější typy do jídelníčku se můžete ptát nutriční terapeutky Kristýny Bechníkové v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
2: Marek Hlavica vydal s kapelou Marek and the Celadons skvělou desku výročí a říká, že prakticky hotových je dalších 5, jen najít vydavatele. Tu první s úspěchem představil v našem velkém studiu. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Marek and the Celadons.

smetí, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu, krásně se výjímá kapradí a mechu, popel a dým, kdo mi poví, co s tím.

0: Velmi milé mě to překvapilo, je to tady moc hezké a určitě sem přijdu zas.
1: Obdivuju tady ten personál, jako mají i s námi té trpělivost a opravdu nedovedu si představit bez rádia život.
2: Máme se tady dobře, tady krásně, máme den otevřených dveří a je to tady pohoda, děkujeme moc krát.
3: Dobrý den, jmenuji se Luďa, já jsem z Buničova a zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny posluchače.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: voda a její dostatek nebo naopak nedostatek. Tak to je velké téma, kterému se teď budeme věnovat také v odpoledni Českého rozhlasu Olomouc. Spotřebu vody z kohoutků totiž začaly hlídat v některých domácnostech ve velkém újezdu na Olomoucku. Nové dálkově odečitatelné vodoměry. Zástupci městy se díky nim můžou odhalit nejen skryté úniky vody z potrubí a také havárie, ale i možné plýtvání. A my si teď povíme o dalších podrobnostech s naším reportérem Josefem Čermákem. Vítej, dobrý den.
1: Dobrý den, na začátek bych uvedl, že lidé z velkého újezdu se dlouhodobě potýkají s nedostatkem vody. V městě si aktuálně až do konce července kvůli tomu platí veřejná vyhláška. Lidem zakazuje například napouštění bazénů, zalévání trávníků či mytí aut. Voda z kohoutku je tak momentálně určená pouze na nezbytné věci, jako je osobní hygiena, popřípadě na vaření. Za porušení tohoto opatření lidem hrozí pokuta až 50 tisíc korun, podnikatelům a firmám potom až do výše 100 tisíc korun. Připomenu, že omezení platilo ve velkém újezdu i loni. Stav vody je stále nedostatečný, před horkými víkendy proto do místního vodojemu musí zavážet cisterny. Toto řešení samozřejmě není dlouhodobé a navíc je velmi drahé.
0: Co v této situaci dělá vedení samosprávy?
1: Zastupitelstvo například schválilo kompletní pasportizaci vodovodu a kanalizace ve velkém újezdu. Digitální audit by měl odhalit slabá místa v síti. Navázat by pak měla příprava rozsáhlé obnovy infrastruktury. Vedení městy se taky oznámilo už zmíněné zpřísnění kontrol spotřeby. Pomocí s tím mají dálkově odečitatelné vodoměry, které ukazují spotřebu v reálném čase. Pokračuje nezávislý místostarosta Jaroslav Klička.
2: Slibujeme si od toho, že samozřejmě to bude mít takový efekt jako svým způsobem samoregulační, když vím, že se to někde sleduje, a samozřejmě v souvislosti s tím to může mít a mělo by mít i ten efekt takové pojistky, protože když někomu někde něco praskne, poteče mu voda na zahradě, odjel na dovolenou, neví to, tak je schopen ten systém zahlásit i tomu odběrateli, máte tady nadměrný odběr, něco se děje.
1: Ve velkém újezdu je asi 450 odběrných míst, prvních 50 dálkových vodoměrů funguje od minulého týdne, jeden přístroj vyjde na asi 2,5 tisíce korun. Náklady na pořízení odběratelé uhradí postupně v platbách za vodu, říká místostarosta Klička.
2: Testujeme to a rozšiřovat to plánujeme v podstatě možná v nějakém menším rozsahu, spíš menším ještě letos, podle toho, jak se nám to osvědčí, ale spíše v tom příštím roce.
0: Zásobováním pitnou vodou se v pondělí zabývali zastupitelé městyse. Ty jsi na jednání byl, co dalšího se tam kromě dálkových vodoměrů řešilo?
1: Tématem bylo i plánované rozšíření těžby v nedalekém kamenolomu Výkleky. Areál je zdrojem kameniva pro velké stavby v regionu. V nedávné době šlo třeba o stavbu posledního úseku dálnice D1 u Přerova či obchvatu nedaleké obce Kokory. Vedení obce se obává možného negativního vlivu rozšíření těžby v kamenolomu na zásoby vody. Argumentuje přitom svým odborným posudkem. Svůj posudek ovšem s opačným vyzněním má ale i provozovatel kamenolomu. Společnost Heidelberg Materials, pokračuje její mluvčí Klára Šestáková.
3: Součástí tohoto odborného posouzení byly i průzkumné vrty a čerpací zkoušky. Studie byla zpracována odborně způsobilou osobou v oboru hydrogeologie. Závěry posudku jednoznačně uvádějí, že navrhované rozšíření těžby nebude mít negativní vliv na zdroje hromadného zásobování pitnou vodou pro městy s velký újezd.
1: Závěrem doplním, že řízení o rozšíření těžby příslušný báňský úřad přerušil. Zástupci kamenolomu aktuálně vyhodnocují další postup.
0: Uslyšíme další podrobnosti v reportáži?
1: Ano, samozřejmě zítra ráno.
0: Od Josefa Čermáka. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: to vypadá, když v Sazovicích zavládne tradiční hanácký právo? Jaké písničky a tance oživí letošní folklorní festival v Přerově? A kterým dvěma souborům z úrodné roviny budeme letos gratulovat? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle se tentokrát zaměří na to, co se právě děje nebo bude dít na Hané. Naleďte se s námi na vlnu festivalového či hodového veselí a pojďte společně s námi hudebně oslavit významné akce v regionu i výročí hanácké mozeky z Litovle či folklorního souboru Cholinka v úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
1: Dnešní společnost potřebuje hodně povzbudit, jak na to, jak aktivizovat lidi v každém věku, kde brát naději i tam, kde se zdá, že žádná není. Na tyto otázky hledá a snad i nabízí odpovědi národní koordinátor rozvoje cyklistické dopravy České republiky, cyklista a běžec tělem i duší, dětmi vnímán jako čert první kategorie s hodností vraníka Jaroslav Martínek z Chomoutova. Bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc ve středu v 10. dopoledne.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Tady je Český rozhlas Olomouc. Než vás pozveme k dalšímu našemu vysílání, tak nabízím pár tipů, na které je potřeba se připravit. Ten první je z Proskejova. Ekocentrum Iris v Proskejově vás totiž zve na zítřek ráno, respektive dopoledne, na velice zajímavou vycházku. Je určena hlavně pro seniory, ale samozřejmě nejen. Je pod vedením Hynka Skořepy a povede přes zaniklou ves Maršín k chráněnému území Nebeský rybník až do Otinovsi. Musíte tam dojet autobusem, takže sraz do Bousína s přestupem v Drahanech je v Proskejově, stanoviště číslo 10 v 9 hodin a 20 minut. Tak to je pozvánka od Českého svazu ochránců přírody Ekocentrum Iris v Proskejově. Tradičně velice zajímavé typy nabízejí z Jeseníku. Dnes tam můžete od 17. hodiny zažít koncert žáků základní umělecké školy Jeseník. Vystupovat budou v zrcadlovém sále Prysnicových lázní a představí se klavíry, flétny, klarinety i lesní rohy. No a jedna zajímavá beseda karpatským obloukem od Dunaje k Dunaji, tedy z Rumunska až do Bratislavy. Je to beseda Jiřího Glonka, který si tuhle cestu dál pěšky v průběhu 3 měsíců. Co všechno na téhle cestě zažil? Dozvíte se v Jeseníku ve Vinskově kafi dnes od 19. hodiny. Tady u nás v Českém rozhlase Olomouc už za malou chvíli nabízíme další setkání s Martinem Písaříkem a rubrikou Co v učebnicích nebylo. Tentokrát si něco povíme o historii vzniku křížovek. Ještě ale předtím Valdemar Matuška.

0: 9. Luštění se stalo vášní pro miliony lidí, včetně osobností jako Jan Werich, Emma Destinová či Miroslav Horníček. Své o tom věděl i Karel Čapek, který v jednom z dopisů přiznával divý zápas s tajenkou, jenž ho zničil na duchu i na těle. Zatímco běžní luštitelé nad políčky tráví hodiny, tvůrci jako Roger F. Squires zasvětili křížovkám celý život. Do Guinnessovy knihy rekordů se zapsal neuvěřitelnými 77 tisíci uveřejněnými úlohami. Křížovka tak zůstává nadčasovým soubojem s vlastní slovní zásobou, který baví svět už dlouhá léta.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Lucka Vondráčková v odpoledni Českého rozhlasu Olomouc a před námi už jsou další zprávy v 16 hodin, pak Humoriáda dnes s Mirkem Hanušem a pak Den v kraji. Počkejte si na vše aktuální, co se dnes odehrálo. Dobrý poslech přeje Zora Ježková.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Do kasáren v Přáslavicích dorazilo dalších 8 tanků Leopard. Olomoucký soud otevřel případ údajné zpronevěry za nákup veteránů z Británie. Na Jesenicku přibývá kyberpodvodů. Zítra nás čeká velká oblačnost a teploty jen do 17 stupňů. Hezké úterní odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Česká armáda převzala další novou techniku. Dodávka 8 tanků Leopard 2A4 dnes ráno dorazila z Německa do kasáren v Přáslavicích na Olomoucku, kde působí mechanizovaný prapor. Nahrazují je zastaralé stroje T-72. Aktuálně prapor disponuje 36 novými tanky. Do konce června jich bude mít k dispozici celkem 42. Potvrzuje velitel Tomáš Suchý.
2: Finišujeme, vlastně blížíme se k celkovému početnímu stavu Leopardu. Samozřejmě to není jenom o tom, že nám fyzicky dojedou tanky, ale je to o tom, že musíme projít celým tím procesem, zejména přeškolení osádek. A je to ten krásný mezistupeň mezi přechodem z té východní na tu západní techniku.
0: Celkem 10 milionů korun na nákup dvou legendárních závodních vozů vylákal od sběratele veteránů Martin Pompa. Dnes kvůli tomu 45-letý muž stanul před Olomouckým krajským soudem. Podle obžaloby sběrateli přislíbil, že vozidla Chevron B16 doveze z Velké Británie. Podle žalobce ale nic nedodal a vylákané peníze už nevrátil. Pompa dnes u soudu tvrdil, že směnky podepisoval pod nátlakem, předával je prý pak jiné osobě. Případem se soud bude zabývat i ve středu. Kriminalisté z Jesenicka evidují nárůst počtu případů kyberpodvodů. Pachatelé se lidem často představují jako policisté a bankéři. Jen v květnu podvodníci připravili obyvatele regionu o 1 200 000 korun, říká mluvčí krajských policistů Tereza Neubauerová.
3: Bohužel se na Jesenicku kyberkriminalita vyvíjí stejně jako v celé České republice. Útoku přibývá. V loňském roce v květnu občané z Jesenicka přišli o 1 milion korun a v letošním roce během toho jednoho jediného měsíce přišli o 200 tisíc ještě více. Takže je to 1 200 000 korun.
1: Sport.
0: Čeští fotbalisté se připravují na start mistrovství světa. V pátek ve 4 hodiny ráno našeho času vstoupí v mexické Guadalajaře do šampionátu zápasem s Jižní Koreou. Na první turnaj se reprezentačním A týmem chystá brankář Lukáš Horníček, který se v předstihu dozvěděl, že bude za Matějem Kovářem gólmanskou dvojkou.
4: Určitě to je dobrý, protože aspoň víme, na čem jsme, ale i tak samozřejmě chci předvíst to, co ve mně je, to, co jako mě zdobí, chci jakoby ukázat trénům a třeba jim dát
5: brouka do hlavy,
4: tady jenom přemýšleli, ale jako samozřejmě jako jednička, snažím se udělat co nejlepší servis, aby byl připravený na první zápas.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě velkou oblačnost a občasný déšť nebo přehánky. Teploty 13 až 17 stupňů, v Jeseníkách kolem 9 a foukat má slabý, postupně mírný severní až severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Pozor stále na D1 za exitem 298 Lipník nad Bečvou ve směru na Ostravu. Stojí tam porouchané nákladní auto a neprůjezdný pravý pruh je na D35 za Řimicemi na 243. kilometru ve směru na Olomouc.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
6: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Miroslav Hanuš. Dobrý den, vítejte.
7: Dobrý den.
6: Stručně, jasně. Historky, scénky, písničky si tu užijem a můžete vyhrát naše knížky i z Digi Rádiem. Hodně štěstí, pěknou zábavu.
1: Humoriáda.

0: Helena Vondráčková nám to tady rozespívala. K nám dorazil Miroslav Hanuš, jako vždy, na svém skutříku.
1: Ano, to je moje milovaná písnička, to mě úplně nakoplo. Pan Kainar text k němu skládal. Tak hezký.
0: Ale tenhle text o tom Kainarovi skládal Zdeněk Borovec.
1: Tak, ano, ano. No,
0: abychom se to upřesnili. Tak, na skútru se jezdí dobře i ve větru a v dešti, jak jsem pochopil od pana Hanuše. Má to své výhody s tvorbou účesu?
1: No tak ano, ano. Já se v podstatě už roky nečešu, jo. Pač si myslím, že příroda se češe sama.
0: Ale mějte se a tak hygiena, to probíhá,
1: se,
0: jo?
1: Mějte se a otužuju se, takže si namočím hlavu. Pak si nasadím helmu, jo, a přijíždím vždycky s jiným výtvorem. Záleží, jak se mi ty vlasy přeložejí pod tou helmou. Přijíždím, sundám helmu a mám na hlavě ještě jako jinou helmu. To miluju maskérky v televizi takhle. No a nebo když je takhle, jakože jsou ty přepršky, jak já vyjedu za sucha, zmoknu, jedu a zase dojedu za sucha, protože prostě to cestou teple fouká, je to krásný. Teď jsem měl takový, vyděsil jsem pumpařku na pumpě.
0: Čím to?
1: Jedna jsem zastavil a chtěl jsem si koupit ještě limonádu a najednou křik, zase, ujel. A já jsem říkal, kdo ujel? Štyřka, někdo tam není. A byly dvě a ona říká, ne, tam je taková malá motorka, ty nevidíš přes to velký auto.
0: A to byla ta vaše?
1: No, stála ta moje motorčička na čtyřce, že jo. No. Jenomže
0: takže neujel, poctivě zaplatil.
1: No, zaplatil, ale paní mi říkala, že se jim to stává běžně. Mm-hmm. Že včera jim zrovna ujel, ale říkal, že to byl takový chudák, ten si to neuvědomil, zřejmě pak přijel, se omluvil. Aha. A poněvadž měl Lamborghini, jo, za 15 melounů.
0: A byl roztržitý.
1: A koupil benzín za 2,5 a odjel. A pak se vrátil a říkal, promiňte, já jsem asi nezaplatil. Říká, ne, já jsem ředitel veliký firmy, já s tím mám starosti. No a prostě jsem si to neuvědomil, jsem natočil a odjel, že? Mm-hmm. A paní, ale jako hodna své funkce, čerpadlářky, že? Tak říkala, prosím vás, když čerpám, to je jako každá jiná činnost, musíte se na to soustředit, jo? Prostě vypnu tu hlavu, vypnu tu firmu, načerpám, zaplatím a pak teprve pokračuju v řízení firmy a automobilu, jo?
0: Ale krásně mu to vysvětlilo.
1: Krásně, no, prosím vás.
0: A prezentace doslova.
1: Zodpovědná činnost. Jo. Vypnu hlavu a čerpám benzín.
0: Dobře.
1: Ten za to určitě nemohl, to si myslím, že. A navíc se vrátil zaplatit, jo, ale druhý den. Jako.
0: Dobře, tak zážitky z cest na motorce.
1: No, to pořád je něco.
0: Mm-hmm. Každopádně účes v pohodě, protože u recepčního i u produkce to prošlo, poznali vás, pustili do studia.
1: Prošel
0: můžeme
1: jsem,
0: začít.
1: Ano, na recepci dokonce jsem zřejmě působil velmi mladě, protože tam je takový pán starší, říká, pan Hanuš, vy jdete na humoriádu nebo jdete na konkurs? A on si dělal legraci, než jsem to pochopil, tady je konkurs do dětského pěveckého sboru Českého rozhlasu, tak mladě jsem působil dneska, když jsem sundal helmu.
0: Tak jo. A zaspíváte nám?
1: No, tak mohu bych vám zaspět, ale ono to rádio nesnese všechno, že?
0: Ano,
1: a teďka
0: tak.
1: Jsme pod drobnohledem, aby neřekli, že za ty poplatky tady nějaký povel prezentujete.
0: No, tak
1: já zůstanu jako mluvit. Já si dám tady humor, jo? Já si dám Honzu Přeučila.
0: Přesně, pojďme do našeho archivu, je tu nahrávka našeho kolegy Vladimíra Šťovíčka. Z pořadu Vzpomínky nám zůstanou s panem Přeučilem.
2: Protože je úžasné, jak jsou naši posluchači starostliví a nějakým způsobem vždy se snaží myslet i na náš zdravý životní styl. A mě pobavil jednou e-mail, který mi přišel právě také po tom 4hodinovém vysílání. Ono se to nezdá, ale ono to tam utíká ten čas poměrně rychle. A někdo se díval do studia přes webovou kameru a napsal: pane Šťovíčku, dneska jste nějak málo jedl.
3: ale to je roztomilý. Pane redaktore, to je roztomilý.
2: A zrovna do mě byste to neřekl, že jo?
3: To bych si nedovolil, že?
4: Ale ta kamera byla pod jiným úhlem trošku, že jo?
3: Ano.
4: On to někdo šoupnul.
3: Ano. No jo, ale tak je ohromná věc, když jsou různé přebrepty a brepty, že jo? Že i dneska se s tím dá pochopitelně pracovat. V divadle je to úplně jiné. Na divadle, když jsou přebrepty, to všichni dobře víme, tak to je lahůdka. A já se vám jednou přiznám, já jsem měl jednou fantastický přebret, kdy jsem teda se propotil od hlavy až k patě. Když jsem leta působil v divadle Na zábradlí, tak jsme hráli hru Tři sestry. A já jsem tam hrál postavu jednoho lékaře, který tam měl jedno latinské slovo. A tam na scéně byla Jana Prajzová, Jirka Bartoška, Pavel Zedníček, Olda Vlach, plejáda těchto vynikajících kolegů, vynikajících herců. A já jsem tam takhle seděl a říkal jsem, no a zítra uděláme Teďka mě vypadlo to slovo, protože jsem od toho ká měl říct latinské slovíčko. Tak zítra uděláme kuky... Zítra uděláme kundik... zítra to nějak uděláme. Propocené jak nikdy, byla pauza, dub chodbou a doproti mě Jirka Barťák, já říkám, Jirko, prosím vás, my si vykáme s Jirkou, i když jsme velcí přátelé, já se vám omlouvám, já jsem tam měl takovou malou spečeninku. On říkal, Honzo, jděte do háje spečeninku, tam dámské přirození lítalo po jeviště a vy říkáte spečeninka.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak začalo to tématem kamery v rozhlasových studiích nebo v rádiu obecně, pane Hanuši?
1: No, to, tady je taky kamera.
0: Nejedna.
1: Takhle a běží?
0: Ta, na kterou vy se díváte, myslím, neběží, ale běží ty další dvě z těch pěti.
1: Minule mě právě posadili takhle víc stranou, abych byl jako v záběru. Jo? Mm-hmm. Tak já jsem v tom záběru a přitom kamera neběží. No tak to jsem se
0: No ale to neznamená, že se nebudete snažit.
1: Zbytečně jsem se hezky učesal.
0: Se tvářit.
1: Jo, no. Ale od té doby, co vím, že jsou tady kamery, tak já jsem někdy zůstával takový poloslečený. Takový jsem se rozepnul, když jsem přijel, bylo horko nebo to. A pak mě tady někdo právě upozornil, že je tady kamera. Tak jsem se od té doby se v rádiu zapínám a necítím se už tak svobodně, protože tady nemá kamera co dělat. Ale tady svoboda spočívala v tom, že tady můžem sedět
0: se tvářit,
1: nahý, že jo, a hlásit seriózně a nikdo to jako neví. No a teďka, ale mohl bych být zase koneckonců třeba bez kalhot, jak jsou takový ty televizní, že jo, v čem to je? V něčem to je? S tebou mě baví svět? Nebo co, jak ona přiběhne na poslední
0: chvíli? A zapomene
1: chvíli.
0: Si tu sukni, vem si jenom halenku.
1: Nestihne to, že jo, jenom si veme ten spodek.
0: Aha, Jana Šulcová.
1: No, ale Jana Šulcová je to. No, ale to jsem zjistil, že v covidu, jak se pracovala doma, tak to bylo běžný, že jak ti lidé, co prodávají něco, obchodníci, že oni měli ten most, že, jak se to jmenuje, takový ten rozhovor po počítači a oni tam běžně seděli právě bez kalhot, pač ten záběr je jenom do pasu z toho počítače, tak tam vznikla doba jako bez kalhot.
0: Ale nesměli stát dřív, než skončil přenos od toho stolu.
1: No a když si jako... No a to jsem pak právě viděl někde na YouTube nebo celkový ty legrace. Právě ty, co si tu kameru nevypli, že jo, a vstali, že jo. Mm-hmm. Takže měli tu kravatu, že jo, a pak měli takový trapný jenom trenýrky nebo tanga, nebo no prostě jak měl kdo chuť, tak podle toho.
0: Já si pamatuju jeden také vtip na toto téma covidové, kdy holčička měla výuku online a maminka u zrcadla vzadu pobíhala ve spodním prádle, připravovala se na odchod do práce a holčička řekla, mami, a nevadí ti, že máme právě s paní učitelkou vyučování? No, tak asi tak o těch kamerách. Ale tady se můžete svléct, aspoň zvýšíme poslechovost, sledovanost, všechno.
1: Ne, my máme krásnou poslechovost. Nebudeme tímhle způsobem získávat. Ano, jako...
0: Ale zkusíme to s cenkami.
1: Kdyby nám to šlo dolů, tak se zlíknem.
0: Máte přednost. Tak my budeme získávat poslechovost scénkami našich posluchačů. Nabízíme v tuto chvíli Jana Přeučila v dalším vyprávění, anebo Miroslava Šimka. Zvolte si SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Dobré odpoledne všem, z dnešní humoriády přejí Miroslav Hanuš, náš dnešní host, od mikrofonu moderátorského Pavel Kučera, a vy na našem telefonu teď přidáte své hlasy pro pana Přeučila nebo pana Šimka z našeho archivu. Koho si vyberete? Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, já vás zdravím, pane Kučero i pane Hanuši.
4: Dobrý den.
3: A to, jak se říká ta Šulcová s těma...
2: To byla kotva u přívozu, ano, ale režie Marie Poledňáková, aha, proto se nám to asi propojilo.
4: Dobře, máte bod, že dáváte pozor.
3: Když se teďka bavili o tom, jak vám zmizelo to, jak jste s tou gumovací tuškou.
4: No, ten text.
3: A jak říkal, že se dal někdo do mrazáku a to. Já jsem to hned vyzkoušel, to bylo někdy v únoru. To asi minus 15.
4: No.
3: I do mrazáku jsem to dal, nefunguje to.
4: Ne,
2: špatný mrazák, nebo
3: led. Ne, neobjeví se nic a používám to tak, že něco si namaluju a pak když dělám ty kontury, ty už hotový, tak to udělám jako normální tou a tam to pak vyfénuju a ono to zmizí a je to super.
4: Jo, takhle to používáte, to jsme se bavili.
3: Jak jste říkal, tu tušku, tak to
4: tu tušku, je ano.
3: Ten Aleš Svoboda, tak ten by si to měl vzít sebou, i mu to tam psalo v tom... Na té stanici.
4: Jo, nahoře.
2: Tak teď nás určitě slyšel a už to ví. Tak jo, koho jste si vybral?
3: Dáme si Přeučila.
2: Máme zapsáno, mějte se hezky.
4: On to rozjel v ostře, tak uvidíme.
2: Naslyšenou, dobré odpoledne. Halo? Už jste s námi?
5: Halo, tady je Jirka Střepčan, dobrý den.
2: Zdravíme.
4: No, Jiří, dobrý den.
5: Dobrý den, já znám pana Haduše i vás, pane Pavle, a přeju vám hodně zdraví a chtěl bych to Bčko, to Bčko. Je Krampol.
2: Ne, Miloslav Šimek.
4: Ne, dejte Ačko, Šimek. Dejte Ačko, dejte Přeuči.
5: Tak Ačko dám. No,
2: děkuji. Nenechal se zvyklat, přidal Ačko.
4: To jste hodně, že jste zavolal, no shledal.
2: Dobře, díky, tak nemusíme hlasovat, vy všechno upovídáte, uplatíte možná. Dobré odpoledne. Halo.
6: Dobré odpoledne, pánové, zdravím vás, tady Petr z Hostína, umělníka.
4: Ano,
2: výborně,
4: dobrý den.
6: Zdravím vás, pane Uši, mám vás strašně moc rád, jako člověka si vás vážím, jako člověka s velkým humorem a v každém pořadu, kde jste, tak vás moc nadšeně poslouchám.
4: To jste hodnej, tak dejte Ačko, dejte Přeučila.
6: No, Ačko dáme a ještě se chtěl dostat, jestli ten papoušek a jestli pořád ještě umíte krásně tu kyselnu heru novou základ.
4: No, ano, ano, pořád, hned ráno to říkal, jo, kyselina hyaluronová, záruka krásného stáří.
6: Ano, tak.
4: Ano,
2: tak.
4: Platí to.
6: Tak dáme toho
2: Přeučila. Dobře, máme zapsáno. Děkujeme pěkně. Naslyšenou.
4: Dík.
2: Naschledanou. Tak, o režii Jiřího Krejčíka v divadle v Humoriádě na cestách povídal pan Přeučil Patrikovi Rozemalovi.
7: A já mám takovou krásnou vzpomínku související právě s tím jazykem na vynikajícího filmového režiséra Jiřího Krejčíka. Vzpomínáte si, přátelé, na film Božská Ema, malostránské povídky. Vyšší princip. To byly poklady svědomí, poklady filmového prostě umění. A Jiří Krejčík jednou v divadle na Zábradlí také režiroval Strindbergovou slečnu Julii. A my s mojí kolegyní jsme na tom jevišti velice artikulovali přesně, protože ta jevištní řeč musí mít svoji jaksi zákonitost. A on vždycky dá přeč, říká, stop, to není pravda, znova. A spíš chtěl, aby ten mluvní projev byl takový jako civilnější, který kamera má přiblížit a tak dále. A my zase, když jsme začali artikulovat, stop, nevěřím, není pravda, znova. Tak my, když jsme hovořili, tak byl ohromně spokojený, měl takhle ruku u ucha A říkal, dobrý, dobrý, dobrý. A jakmile jsme začali artikulovat, stop, nevěřím. A já jsem stále říkal, Jiří, pane režisére, jevištní řeč má jiné zákonitosti než filmová. Tam jsou určité jakési proporce jiné. A on říkal, ne, přirozeně takhle. Čili my jsme měsíc a půl zkoušeli. Po měsíci a půl byla generálka veřejná pro penzisty. Krejčík za mnou přišel a říkal, přeučele, na tom jevišti vás není slyšet. Já říkám, pane režisére, na měsíc a půl na tohle téma hovoří. Ne, uděláme to takto. Vy budete to představení hrát tak, jak máme naskoušený, a já budu vzadu v hledišti vás poslouchat. Když zjistím, že vás není slyšet, udělám několik signálů. Já říkám, jaký signál? První signál bude ten, že budu výrazně uličkou, pravou ruku dám na stěnu a levou si dám na čelo. A když mě tam takto uvidíte, přidáte do hlasu. Já jsem říkal, já vás v těch světlech, ne, znova říkám, výrazně jdu uličkou, když nás nebude slyšet, pravá ruka na stěnu, levá na čelo. Jak mi tam uvidíte, přidáte do hlasu. Já jsem šel za svojí kolegyní Hankou Svrčkovou, říkám, Hani, kdybych tam náhodou toho blázna viděl, tak já ti v jednom okamžiku lehce zmášknu ruku a tak dále a přidáme do hlasu. Hrajeme, najednou se podívám a skutečně tam někdo stojí. A režisér Krejčík. Musíme lépe artikulovat a přidat do hlasu. V jednom okamžiku jsem zmáčknul Helence ruku, přidali jsme do hlasu, odehráli jsme první půlku, pauza, proti nám v chodbě herecký běží Krejčík a křičí krávy! Zvali jste jak krávy! Já jsem říkal, pane režisére, tam to jsem nebyl já, to byl někdo jiný. To byl penzista, který špatně slyšel.

0: Tak to byla kapela Slza. V tuto chvíli už jsme tady s naší pravidelnou soutěží červnovou. Připomenu, ano, že můžete vyhrát jednu z knih dle vlastního výběru z naší edice Humoriády, plus ještě v pátek v losování digitální rádio. Za každý týden všechny výherce tam budeme mít a to bude šance. Miroslav Hanuš měl ale jiný návrh na výhru.
1: Tak a já než jsem šel, tak jsem šel.
0: Šel jsem sem.
1: Než jsem šel sem.
0: Až jsem došel.
1: Než jsem sem šel, tak
0: jsem
1: se potkal s manželkou a navrhoval jsem, že by mohla být soutěž Noc s Miroslavem Hanušem, jo. A moje dcery říkali, že to bych neměl navrhovat, protože doba je jako solidní a genderově je to jako nevyvážený, že třeba prostě
0: i s paní Hanušovou by
1: ženy by mohly, ne, že ženy by mohly mít víc zájem než muži a tím by to bylo jako nečestné, jo, a nesportovní, jak říkají to. A žena zase hlasovala proti taky, protože říkala, že takhle, my jsme zkoušeli takovou hru Skurvení havlisti, která se odehrává v sauně, tak tam jsme řešili s Tomášem Měcháčkem a Dádou Gondíkem, jestli to máme hrát nahý, protože v sauně se sedí nahý.
0: Většinou, ano.
1: No a já jsem navrhoval nahý, jo. Měcháček taky nahý a jenom Dáda Gondík chtěl hrát v oblečenej, no. Takže nás přehlasoval jednohlasně. Ale moje manželka říkala klidně, protože u nás dobrý. Jo, takhle vyhodnotila, že můžu vystupovat na hej, protože u nás dobrý. No a právě na to navázala, že právě u nás je to tak dobrý, že by ten zájem mohl být příliš veliký, jo. Uh-huh. A potom by poptávka převýšila nabídku, takže nakonec říkala, ať se dává ta kniha, anebo to rádio.
0: Že to tak bude, jo, lepší v rámci, no, všech možných vztahů.
1: No, sice jako přijdou o hezký zážitek lidi, ale
0: ale budou mít jiný hezký zážitek.
1: Rozhlas jim to vynahradí, jako.
0: Ano.
1: Jo, protože digitální to bude.
0: Tak řekli jsme už víc, než by se mělo říct, možná, tak zbývá pozvat do soutěže naše posluchače. Dobré odpoledne, kdo pak se dovolal?
2: Dobrý den, Milena.
0: Paní Milena,
1: dobrý
0: odkud?
1: Den, Mileno. Vidíte, vy jste třeba zrovna tu noc chtěla vyhrát, možná.
0: Ani ne.
1: Ona se...
0: Jste tam ještě?
2: Jsem, ano.
0: Výborně. Odkud ano. Voláte?
2: Z Prahy,
0: výborně. Prahy. Tak, otázka se týká pana Hanuše.
1: Jo.
0: Všeobecně celorepublikově se proslavil rolí v televizním seriálu Ulice. Zahrál si za A starostu Hložánka, za B majora Korejse.
2: Ale já to neposlouchám, tak já dám za A.
0: Neposloucháte rádio nebo seriál nesledujete?
2: Seriál
0: nesledujete. Ale stejně jste to trefila, takže gratulujeme. No, koho si vyberete?
1: Já ho taky nesleduju, ale hraju v něm.
2: Děkuju.
0: Počkejte, paní Mileno, kterou knihu si vyberete? Máme tady paní Švormovou, pana Krampola, paní Konvalinkovou, Josefa paní Dvořáka. A ještě jednou?
2: Švormovou.
0: Paní Švormovou, dobře, pošleme vám výhru. Ne, Švormovou. Pan Hanuš už nezlobí v této chvíli. My se rozloučíme s paní Milenou, gratulujeme a mějte se hezky a sledujte v pátek naše vysílání.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
0: Tak, soutěž proběhla, další bude zítra samozřejmě, každý den až do 26. června soutěžíme. No a teď je řada na Miroslavu Hanušovi, koho nám vybere dál.
1: No a tady tohle, já úplně se těším, to já si dobře pamatuju, ještě Tomáše Slámu, že ho zakladatele, myslím, že zakladatele, to Bogánu.
0: Myslím si, že ano.
1: Taky jsem u něj jednou byl velice sympatický člověk, který nás pak opustil. A tady vidím, že sám v nabídce, čili on sám bude zřejmě vtipně hovořit a proto volím Tomáše Slámu.
0: Ano, je to z Toboganu na ruby, tak je to pojato. O výtvarníkovi Jiřím Stejskalovi nám něco poví Tomáš Sláma.
4: Děkuji Zoltánu Liškovi, Tobogán na ruby začíná. Tohle je kouzelná kulička. ten mikrofon. A dokáže řadu lidí potěšit, některé vyděsit doslova, obzvláště když uděláte několik kroků do první řady, tak to vám můžu říct, že přesně už to mám vysledováno, uděláte dva kroky a najednou první řada se bojí, že třeba se jich budete na něco vyptávat, tak první řada je menší a menší, až je nejmenší na celém světě. A nesmíte se bát, musíte dát díky mikrofonu důvěru. Ještě hezčí je, když připravujete nějaký rozhovor s výtvarníky. To jsou bojácní lidé. Sedí tady pan Franta a jsou tady další výtvarníci. A já mám musím říct, že na rozdíl od pana Komárka a pana Franty s výtvarníkama to je velká potíž. My jsme organizovali výstavu panu Stejskalovi. Vynikající výtvarník z Olomouce, člověk, kterému bylo tak 35 let. A řekli jsme, hele Jirko, my v Praze ti uděláme výstavu. Bude to pěkný, bude to krásná výstava, ty přijedeš za námi, tehdy to bylo Mikroforum, přijedeš do Mikrofora, řekneš, já jsem Jirka Stejskal, tady v Praze mě udělali výstavu, já je mám moc rád a moc se na to těším. A Stejskal říkal, no jo, ale to je těžký, člověče. Já jsem říkal, co na tom je těžkýho. Řekneš, já jsem Jiří Stejskal, jsem z Olomouce, vy jste mě udělali výstavu, já se na to moc těším. Tak já jsem udělal to, co běžně nedělám, to vy dobře víte. Řekl jsem, Jirko, pojď a naučíme se to. A tak jsme vám chodili po chodbě toho rozhlasu. První jsem byl já a za mnou chodil Stejskal a já jsem říkal, já jsem Jiří Stejskal a Stejskal říkal, já jsem Jiří Stejskal. Oni mě v Praze udělali výstavu a já jsem moc rád, že mě udělali výstavu. Já jsem říkal, vidíš, jak to jde, tak ještě jednou a zase. Já jsem Jiří Stejskal. V Praze mě udělali výstavu. Moc se na to těším. A když už to celý takhle uměl, tak jsme šli dolů do toho studia, tam se objevilo červený světýlko. Tak jak jsem byl sám spanikařenej, z toho, jak jsme chodili po té chodbě, tak jsem řekl, to je Jiří Stejskal, má výstavu, on se na to moc těší a Stejskal byl namydlenej. On neměl co říct v podstatě. Tak já jsem chtěl, aby se to nějak dokončilo, že jo, tak jsem řekl, no, tak Jirko, aspoň nám něco řekni. A Stejskal srdnatě vstal a jako správnej Moravák řekl, ať žije život. To byla celá věta, kvůli které jel z Olomouce až do Prahy.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Přátelé, dámy a pánové, u rádia začíná další souboj. Můžete hlasovat pro Tomáše Slámu anebo Lubomíra Kostelku. Vyberte si sami humor podle vašeho gusta. SMS-kou humor mezera A nebo B. Číslo 90 011 04 pro SMS. Telefonujete na 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje. V tuto chvíli na výběr pro vás, naši drazí u rádia, Tomáš Sláma nebo Lubomír Kostelka. Miroslav Hanuš už má sluchátka a určitě si vás poslechne. Jak budete hlasovat? Dobré odpoledne.
2: Dobrý den, tady Jana a já bych...
1: Ano.
2: Dávala Béčko.
1: Béčko, Lubomír Béčko, Kostelka.
3: Dobře.
1: Děkujeme.
3: Ano, pan Kostelka, dík.
1: Naschledanou. Dobrý den.
4: No, dobrý den, tady je Vojta z Plzně. Já zdravím pana Hanuše,
3: ano.
4: A se mi líbala ta historka, když ves na tom skutru tu ze záběhli.
3: Ano, Věru Nerušilovou. Nedávno a nás opustila.
4: Já vám dva, chtěl bych ten Béčko, prosím vás.
1: Děkujeme. Kočka ze Záběhlic, slavný to hit Věry Nerušilové.
3: Ano.
1: Vzpomínáme na ně. Díky ano. Za připomínku.
3: Ano, ale no? Jak pan říkal, že zdraví oba dva, to myslel mě a Věru, ne?
1: Ne, nás dva. Jsme zase ve studiu. Zpátky. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavým. Zdravím vás, Pavle, i pana Hanuše.
1: Dobrý
5: den. A já bych hlasoval, chlapi, pro pana Slámu.
1: Děkujeme za váš hlas, Honzo. Naslyšenou.
5: Zbytek ne, zarec.
3: Čau, chlapi.
1: Dobrý den. Haló. Tak, ještě jednou. Dobrý den.
6: Dobrý den, při.
1: Výborně.
3: Ano.
1: Kdo pak je s námi?
3: Dobrý den.
6: A mám takový dotaz.
3: Ano.
6: Jestli už ví, kdo to je paní Kvitová.
3: Ano, už jsem se to dozvěděl. A když jsem se to dozvěděl, tak jsem zjistil, že už se jmenuje nějak jinak teďka.
6: Jasně.
3: A víte, jak se jmenuje?
6: To... Ano.
3: Jak?
6: Tak hlasu pro Béčko.
3: Tak jo.
1: Tak to byl prýma rozhovor.
6: Teďka jsem moc hezky.
3: Díky.
1: Milané, děkujeme. Tak snažím se to všechno pochopit. Je to něco mezi hostem a posluchačem?
3: No, to u Karla Šípa jsem,
1: jo.
3: Jsem neznal Kvitovou slečnu, tehdy Kvitovou a teď, když ji znám, tak už se jmenuje jinak, takže ji zas neznám. Ona se vdala.
1: Mhm. Takže přejeme jí hezký rodinný život. Jo. Dobré odpoledne. Haló?
7: Ano, dobrý den. Zdravím vás oba dva ve studiu a prosila bych pana Slámu.
1: Děkujeme za váš hlas. Mějte se hezky.
3: Děkujeme.
1: Naschledanou a ještě vy. Dobrý den. Haló.
8: Dobrý den.
1: Dobrý den.
8: Karas Bojkovic, zdravím pana Hanuše i vás, Pavle. A já bych si přál pokračování s panem Slámou.
3: Dobře. Ano, díky.
1: Děkujeme pěkně. Naslyšenou. Tak přátelé, sečteno, potrženo, přičteme i SMS a výsledek je, že pokračuje pan Sláma tentokrát na téma, jak uváděl zlatého Slavíka. A to si pamatuju i já.
9: Děkuji, Zoltánovi, ale nezlobte se, já se ještě k té kapitole vrátím. Já jsem v roce 82 a 83 uváděl zlatého Slavíka. Dneska bych to neudělal, ale tenkrát jsem to bral, jakože to je taková podsta pro mě uvádět zlatého Slavíka, tak jsem si nechal ušít smoking. Bylo to v přímém přenosu i rok 82, i 83. Moc se bojím, že to někdo vytáhne a ukáže v televizi, jak jsem vypadal. Bude to strašný, ale nicméně stalo se. A po prvním zlatém Slavíkovi jsem dostal jenom jeden jediný dopis za to, nádherný, protože měl 8 stran a na každé straně formátu A4 bylo vyznání jisté paní, která nám psala, jak si ona představuje zlatého Slavíka. A začínalo to krásným motem. Karel Gott má 18 zlatých Slavíků, Valdemar Matuška má malého Valdíka, kdo má víc? Tak to jsem znejistil. Paní to ale na dalších řádcích krásně vysvětlila a psala tam, podívejte se, pane Slámo, Karel Gott má 18 zlatých slavíků, ale Valdemar Matuška založil rodinu, splnil požadavky vůči státu, ten má být zlatý slavík, Gott nic. A otevřel bych kapitolu, která se jmenuje Naše rodina.

0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak uvidíme, jaká budou vaše přání, dámy a pánové, vyberte si v závěru. Vracíme do hry. Tentokrát proti sobě stojí Miloslav Šimek a Lubomír Kostelka. Připomenu spojení, SMS-kujete humor mezera A nebo humor mezera B. Telefon 731 800 900. A ještě, abychom se dozvěděli o tvůrčí současnosti pana Hanuše. Na čem teď pracuje?
2: No, teď zrovna se snažím trochu odpočívat, protože skoro každý den hraju, ale mám zkoušku na Vyšehradě, na toho svého, na ten svůj opus o Mickey Volkovi, na ten rock'n'roll, protože v létě to budeme hrát v rámci Studia 2 na Vyšehradě, což je taková rock'n'rollová show, kdo ho měl rád, tak se klidně přijďte podívat. A teď se snažím jako odpočívat a ono mi to nejde, protože mi přichází nějaký další nabídky a já už teď hraju 28 představení měsíčně.
1: Kam to dát?
2: No, kam to dát, že důchod se blíží a práce se zvyšuje, tak já nevím, co s tím budu dělat, tak možná si nechám místo toho operovat koleno, to mě bolí a tím se to vyřeší.
1: Zdraví je nejdůležitější, ano, samozřejmě, ale jinak přejeme, ať se rozhodnete dobře, ať si vyberete dobré nabídky.
2: Jenom napadlo tady, jak ten Tomáš Sláma říkal, že ten pan Matuška, že měl toho Valdemara a ten nic, tak dnes víme, že jak je ten pořad starý, že Karel Gott taky pilně pracoval, zakládal rodiny,
1: tak ale nechtěl naštvat faninky, tak
2: jo, nechtěl, no, pak to zveřejnil, ale čestně všem přispěl, že on taky, no už nevím, jestli žije ještě ta paní, co psal ten dopis, ale že prostě Karel Gott taky na tom pilně pracoval, ale že pracoval v ilegalitě tenkrát.
1: Ano, tak dáme si teď paní zpěvačku, která také byla ilegální, teď už je legální, takže paní Marta může zpívat.

0: více osobně?
1: No, to je těžký, protože pan Kostelka vždycky je s Vladimírem Menčíkem, že jo, stěžejní přátelé, a to se to hraje vtipný. Ale pak zase vidím, že Miroslav Šimek má návštěvu cirkusu a zrovna tuhle povídku mám rád, tak ne, já beru všechno, já jsem jak smrt, já beru všechno.
0: Jo, zvítězilo to první, co jste jmenoval, jo, což bylo to druhé, cirkusu. Čili Bčko.
1: To je klaun volaný děti. Aha.
0: Bečku. To první, co jste teď říkal, čili Lubomír Kostelka s Vladimírem Menšíkem.
1: Aha,
0: jo?
1: No vidíte.
0: Cirkus,
1: no tak
0: bude
1: poslouchejte,
0: příště.
1: Já zatím se pokusím pochopit ty pravidla.
2: Ano, ano, pane nadlesní, opakuji po vás. Hajnej má být chlap jako hora, no to pak to bych byl. A štíhlej jako prut, tak to už tedy nejde. Pane nadlesní, já vám to řeknu upřímně. To už je dávno prý, když jsme běhali po lese, já teď furt něco vyplňuju. No ano, to je obezita, ale obezita nevinej. Ale já skoro, to byste museli vidět tamhle fafejtu. Ten se furt spěje jako lun. No, já už si tolik věcí otrhávám od huby a podívejte se. No, jestli se přitom do mě dostává falešný luft, nebo co? Víte? Ne, pane Nadlesky, opravdu, já to zkusím. Já asi mám dispozice k tloustnutí. Já jsem jednou po koupání vles na váhu, ukázalo to 90. Vzal jsem do ruky bušta, který předtím byl odvážený, měl 5 deka, ukázalo to 90 a 5 deka. Já ho zbodnul, ukázalo to 100. No jo, no. Já vím. Prosím. No to nás poděš bambu. Jaká revize? K nám do lesa na Vysokou? Pane nadlesní, to bychom museli dát jezevcům chůdy. No ano, máme tady registrovaný dva jeleny, ale jeden nám zdrhnul. Ježiš, dobře, ještě. Ano, ano, ano, spolehněte se. Ano a nakonec žranici. Samozřejmě zařídí. Ano, dobu zdar. No tak se. Poslíš, kdo to byl? Nadlesní, kamaráde, ten mi dal, proto tě volám.
3: No.
2: Fafejta.
3: Co pak?
2: Podívej se. Přijde komise a bude malér. Máme vedený dva jeleny. A Pepa nám zahnul.
3: Pepa zahnul?
2: Ano.
3: No Pepa je světák, to přece víš.
2: No světák, nesvěták. Proč tady může zůstat Venca v oboře a Pepa nám zahnul? To je tvoje vina.
3: To neříkej.
2: Ano, ty sporáplej, půjčte Pepu ochotníkům. Prej jen na takovou pohádku. Vosmolíčkovi, pacholíčkovi. Koho napadlo, že ho budou jezinky, bezinky obtěžovat.
3: Ale přesto říkám, že Pepa je světák.
2: Pepa je...
3: Vzpomínáš si, jak klofnul jednu turistku jenom proto, že měla na sobě jelenicovej kabát a jak šel za ní až do Dvora Králového?
2: To mě povídej, to mělo ještě do hru.
3: Jakou?
2: On tam tu bábu opustil. Tam si namluvil žirafu jen proto, že se jmenovala Jelena. Víš, kvůli tomu skoro rozpustili safari, kamaráde.
3: Já ti říkám, že Pepa je světák.
2: No, to je pěkný, Pepa je světák, samozřejmě. Pepa teď někde tamhle prohání laně na světí prachu, aby jsme váhají.
3: Jak to?
2: Přece komise pozná jednoho jelena od dvou, ne? Proto tě volám fafejta, ty budeš dělat toho druhýho.
3: No tak to teda ne. Takový taškařiny po mně nechtěj. Ty víš dobře, že mám kruček do důchodu.
2: Sedni si, fafejta. Co seš? Seš zaměstnanec státních lesů, je to pravda?
3: To jsem.
2: Ano. A pro svůj podnik to jsou taškařiny? A tamhle pročetok si mohl dělat blbce a strašidlo na křivokrátě?
0: Tak tolik závěrečná scénka dnešní humoriády, tolik také náš dnešní host Miroslav Hanuš. Děkujeme, krásný den,
1: naschle.
0: Hezké léto, mějte se hezky, vážení posluchači, dobrý poslech dalších pořadů, přeje Pavel Kučera, naslyšenou.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 17 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Šumperk vyhlásí veřejnou zakázku na stavbu 90 obecních bytů. Novinkou programu Nová zelená úsporám je zavedení renovačních pasů. V muzeu v Jeseníku začne už za hodinu výstava zaměřená na stará řemesla. Zítra čekejte velkou oblačnost a teploty do 17 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Šumperk vyhlásí soutěž na stavbu 90 městských bytů v areálu bývalé textilní továrny Hedva. Rozhodli o tom tamní radní. Podle místostarosty Karla Hoška za Šumperáky jde o jednu z největších investic města za poslední roky. Náklady na stavbu bytů, garážových stání pro rezidenty a veřejného parkoviště se 120 místy před soutěží odhadují odborníci na téměř 700 milionů korun. Dalších 150 bytů na místě bývalého hotelu Moravan plánuje ve městě postavit majitel hotelu Perk. Na konci června bude spuštěn příjem žádostí do nově upraveného programu Nová zelená úsporám. Ten umožní získat podporu na úsporná energetická opatření, a to buď formou dotace nebo bezúročného úvěru. Jednou z novinek je i zavedení takzvaného renovačního pasu. Jeho význam přiblížil v naší velké radioporadně odborný poradce Centra pasivního domu Michal Čejka.
4: Obecně to má být dlouhodobý plán rekonstrukce nemovitosti a ten renovační pás by měl skrze odborníka dát každému vlastníkovi rodinného domu pohled na to, co lze technicky, ekonomicky zrealizovat na tom rodinném domku, vytvořit jakýsi renovační plán na dalších 25 let, tak, aby se ten dům dostal, řekněme, do energetické třídy A nebo B.
2: Renovační pas by měl zároveň poskytnout informace o nákladech na investice a očekávaných energetických úsporách. Celou velkou radioporadnu si můžete poslechnout na webu radioporadna.cz. Tradiční způsoby obživy na Jesenickou mapuje nová výstava ve vlastivědném muzeu v Jeseníku. Návštěvníkům představuje například práci dřevorubců, včelařů nebo sběračů lesních plodů. Vernisáž expozice s názvem Stará řemesla jesenických hor začíná už za necelou hodinu. A co zájemci uvidí, popisuje její autor Matěj Matela.
5: Ve výstavě je množství sbírkových předmětů, převážně ze sbírek vlastivědného muzea Jesenicka, od starých pil po různé oblíky, ale návštěvníci tam budou mít k dispozici i řadu interaktivních prvků, ať už v podobě herní části, kde si budou moct vyzkoušet, jak se dělaly svíčky z vosku například, tak také QR kódy, kde se dozví doplňující informace. Sport.
2: Tenistka Barbora Krejčíková úspěšně vstoupila do turnaje v nizozemském Hertogenboschi. Na travnatém povrchu porazila Mexičanku Zarazovou 2-0 na sety. Sára Bejlek naopak v prvním kole podlehla Ukrajince Jastremské 0-2 a vypadla.
3: Počasí.
2: Zítra čekáme v Olomouckém kraji velkou oblačnost a občasný déšť nebo přehánky. Teploty 13 až 17 stupňů, v Jeseníkách 7 až 11 stupňů Celsia. A foukat má slabý, postupně mírný, severní až severovýchodní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zdržení očekávejte v Třebovské ulici v Mohelnici, když budete přijíždět ve směru od Olomouce. Stojí tam kamion a nejde projet. A pozor také na silnici 35 u Velké Bystřice. Osobní auto tam vjelo do svodidel.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
0: Pěkné odpoledne, přeje Tomáš Kedzior. Budeme hodně mluvit o velké vodě a opatřeních proti ní. Podíváme se v této souvislosti do troubek a rapotína. Kyberkriminalita je naše stálé téma. Jak se podvodníci pokoušejí získat peníze na Jesenicku, to je další téma. A před obdobím dovolených budeme mluvit také o důležitosti odběru krve právě před odjezdem do ciziny. Přeji pěkný poslech.
3: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc s přehledem událostí ve studiu Honza Faltýnek.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Olomouckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Vodohospodáři představili obyvatelům Troubek na Přerovsku konečnou podobu protipovodňových opatření, která by je měla ochránit až před stoletou vodou. Obyvatelé na ně čekají už od roku 1997, kdy řeka Bečva v obci zničila více než polovinu domů a způsobila smrt 9 lidí. Více už za chvíli v našem vysílání. Česká armáda převzala další novou techniku. Dodávka 8 tanků Leopard 2A4 dnes ráno dorazila z Německa do kasáren v Přáslavicích na Olomoucku, kde působí mechanizovaný prapor. Nahrazují zastaralé stroje T-72. Aktuálně prapor disponuje 36 novými tanky. Do konce června jich bude mít k dispozici 42. Potvrdil to velitel Tomáš Suchý. Dopravní komplikace dnes a ve středu čekají řidiče na novém úseku dálnice D1 u Přerova. Dělníci tam musí odstranit nerovnosti, které vznikly při běžném provozu, sdělil to mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
3: Částečná uzavírka ve formě zúžení D1 pouze ve směru do Ostravy bude platit v úterý a ve středu vždy od 7 ráno do 22. večer.
2: V panelovém domě v Jánského ulici v Olomouci zachvátil požár jeden z bytů. Zraněna byla jedna osoba, hořelo ve druhém patře. Hustý černý dým silně zakouřil i sousední prostory. Hasiči z domu podle jejich mluvčí Lucie Balážové zachránili dalších 14 lidí. Radnice v Litovli plánuje v červenci začít s dlouho připravovanou opravou svatojánského mostu. Do jeho konstrukce totiž několik let zatéká. Obnova nejstaršího funkčního kamenného mostu na Moravě zabere zhruba 4 měsíce a vyžádá si jeho uzavření pro automobilovou dopravu, řekl to starosta Litovle Viktor Kohout. Vedení Velké Bystřice na Olomoucku zahájí v létě zkušební provoz služby Senior Taxi. V první fázi ji budou využívat obyvatelé města. V budoucnu by ale mohla být k dispozici taky lidem z okolních obcí. Sdělil to nezávislý starosta Marek Pazdera.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Dnes má službu meteorolog Petr Drobek. Přeji hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Pane Drobku, jak se počasí vyvíjelo v Olomouckém kraji dneska? Zdá se, že se trošičku ochlazuje a také, že přicházejí nějaké ty mraky. Jak to vidíte?
2: Jsme vlastně ještě pořád před studenou frontou, ale i před tou studenou frontou už se tvořily nějaké přehánky, byly spíš jenom ojedinělé na Olomoucku například a konkrétně teďkom prší spíš v těch severních částech kraje, na Jesenicku, na Šumpersku. No, teploty ještě vystoupily na nějakých 23 až 27 stupňů a vítr zpočátku foukal mírný jihozápadní, ale teď už fouká většinou od severozápadu s rychlostí třeba 7 metrů za sekundu.
1: No, fouká docela čerstvě a když jsem šel teď do rozhlasu, tak opravdu to bylo znát. Co večer a v noci, jaké to bude?
2: Tak předpokládáme, že stále bude poměrně dost oblačnosti a místy se taky v průběhu noci bude vyskytovat buď přehánky nebo občasný slabý déšť. Pravděpodobně i potom k ránu bude ten výskyt jakoby četnější. No a teploty klesnou na 14 až 10 stupňů. Vítr zeslábne z toho mírného až čerstvého větru, tak v průběhu noci bude postupně už jenom slabý, proměnlivý.
1: Rozumíme, co potom počasí zítra?
2: A zítra bude chladněji než dneska, předpokládáme teploty od 13 do 17 stupňů, stále velká oblačnost, tak tomu se přidá občasný déšť nebo přehánky. Vítr ráno slabý, ale v průběhu dne se rozfouká mírný severní až severovýchodní s rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu.
1: Počasí s meteorologem Petrem Drobkem.
0: Český rozhlas Olomouc, písně.

0: roce 1972 byla skupina T-Rex skladatele, kytaristy a zpěváka Marka Bolena na vrcholu. Měla nejprodávanější britské album, singly na vrcholu hitparád a nová v pořadí už sedmá deska The Slider v tom úspěšně pokračovala. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc se skupinou T-Rex.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc a jedna důležitá zpráva. Vodohospodáři představili obyvatelům Troubek konečnou podobu protipovodňových opatření. Měla by je ochránit až před stoletou vodou. Obyvatelé na ně čekají od roku 1997, kdy Bečva v obci zničila více než polovinu domů a způsobila smrt 9 lidí. Projektanti Povodí Moravy chtějí kolem obce vybudovat soustavu hrází a zídek. Náklady mají dosáhnout 850 milionů korun. Stavět by se mohlo začít až v roce 2028.
1: Jsme vypracovali povodňový model, máme model proudění podzemních vod a na základě toho bylo optimalizované to technické řešení.
2: Tomáš Bilaška, investiční ředitel Povodí Moravy, mi na tabletu ukazuje soustavu železobetonových zídek a zemních hrází. Postavit je chce kolem obce a dlouhá bude 5,5 kilometru.
1: Máme tady i mobilní hrazení, které bude nasazováno právě při těch povodňových událostech v délce asi 90 metrů.
2: Součástí té investice jsou i vztlakové studny.
1: Protože se nacházíme na štěrkovém podloží, kdy v průběhu povodně vznikají poměrně tlaky a narůstá nám hladina podzemní vody, tak aby nám nedošlo k takzvanému prolomení toho izolátoru té zeminy, tak budeme budovat zhruba 21 protivztlakových studen.
2: Na projektu spolupracoval i nezávislý starosta Martin Frgal.
3: Z pohledu vlastně těch možností, které nám dlouhodobě byly představovány, to znamená od Povodí Moravy, od správce dotačního titulu a vodoprávního úřadu, je to asi jediný možný projekt, který je životaschopný.
2: Je nejvyšší čas, shodují se obyvatelé Troubek. Dům Miloše Vidrmana voda zaplavila dvakrát.
4: Tak něco určitě je nutné udělat, ale jestli zrovna takto, řekl, nedovedu to tak posoudit.
2: Paní Hana v Troubkách žije od narození.
5: Vzalo nám to dům.
2: Takže jste stavili nový?
5: Částečně.
2: Příští rok to bude 30 let, kdy vlastně voda tady smetla Troubky.
5: Nejvyšší čas. Už je pozdě.
2: Obci se zatím smluvně podařilo zajistit 2/3 potřebných pozemků, potvrzuje Klára Němčáková, majetková referentka obce.
6: Chybí nám vlastně dořešit nějakých 25%, což je nějakých 57 pozemků. Teď bych řekla, že to tak jako víceméně tak nějak stojí, protože jsou to už lidi, s kterými už se hůř domluvá, kteří už se toho právě moc zdat nechtějí, takže tam už potom právě jsme se bavili s Povodí Moravy, tam už se to pak bude řešit tím vyvlastňováním.
2: Náklady na stavbu jsou stanovené na 850 milionů korun. Starosta Frgal věří, že většinu zaplatí stát.
3: Obecní rozpočet máme nějakých 50 milionů, pokud to bude 10%, jednoduše spočítatelný 85 milionů. My si s tím samozřejmě budeme muset nějakým způsobem poradit.
2: Povodí Moravy chce žádost o stavební povolení podat letos v červnu. Zahájení stavby pak předpokládá v roce 2028. Z Troubek Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.
0: Ovšem vodě a opatřením se budeme věnovat v dnešním pořadu ještě jednou. Podíváme se do jiné části našeho kraje, do Rapotína, který leží pod soutokem horských řek Merty, Desné a Losinky a patří tak mezi obce nejvíce ohrožené povodněmi. Bude to až v závěru Dne v kraji. Za chvíli se vydáváme na Jesenicko a zajímat se budeme o případy kyberkriminality.

0: nás cítí.
1: Tady je Český rozhlas Olomouc a Den v kraji. Kyberpodvodníci se často vydávají za policisty, pracovníky bank nebo vojáky, aby z lidí vylákali citlivé údaje i úspory. Zvýšený počet těchto trestných činů zaznamenali také kriminalisté z Jesenicka. Jen v květnu tamní obyvatelé přišli kvůli kyberpodvodům nejméně o 1 200 000 korun.
2: Před 2 měsíci nebo 3 zpátky si mě přidal na Instagramu muž, s kterým jsme vlastně navázali takový jako hodně kamarádský vztah.
3: Popisuje Jana, jedna z podvedených. Muž, který kontaktoval, se vydával za amerického vojáka.
2: Postupně to teda přerostlo i v něco víc. Ta konverzace byla úplně normální a až ke konci po mně začalo udít prostě nějaké částky. Dohromady to dělalo asi 300 tisíc.
3: Říká Jana. Podle mluvčí krajských policistů Terezy Neubauerové kyberkriminalita na Jesenicku roste.
4: Útoku přibývá. Za prvních 5 měsíců máme o 13 případů více než v loňském roce.
3: Rostoucí počet kybernetických útoků neevidují pouze policisté na Jesenicku. Podle mluvčího policejního prezidia České republiky Jakuba Minčálka jde o celorepublikový trend.
5: Trestná činnost v kyberprostoru tvoří již 12,5% celkové kriminality. Z této oblasti dochází v meziročním srovnání k nárůstu o 14,5%.
3: Oběťmi kybernetických podvodů se stávají lidé napříč celou společností. Jak upozorňuje Neubauerová, podvodníci při svých útocích využívají řadu různých taktik.
4: Tady na Jesenicku jsme v květnu teda zaznamenali téměř všechny způsoby těch podvodů. Nejčastějším je určitě podvod falešný bankéř a falešný policista. Ten podvodník manipuluje s tím člověkem, aby se dostal k jeho penězům.
3: Mezi další časté podvodné scénáře patří takzvaný falešný voják, pokračuje Neubauerová.
4: Tito podvodníci hrají hodně na city své oběti a samozřejmě po nějaké době, kdy si získají vlastně tuto oběť, tak mají nějaký problém, většinou finanční samozřejmě, když chtějí poslat nějaké peníze, aby tento problém vyřešili.
3: Obětí této taktiky se stala i paní Jana.
2: Aby se sem ke mně dostal. A hlavně i jakože něco tam našel hodnotného, tak aby to mohl prostě sem poslat a přivést. To bylo hodně bolestivé, o ty peníze člověku ani tak nějak extrémně jde, jako spíš o to, že si někdo zahraval s vašimi city extrémně.
3: Podvodníci také často pracují s pocitem naléhavosti. Upozorňuje mluvčí Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost Jakub Neštivera.
6: Společným znakem těchto útoků je především snaha vyvolat v oběti pocit naléhavosti a přimět jí k rychlému rozhodnutí. Právě v takových situacích je nejdůležitější zachovat klid.
3: Zatímco loni v květnu přišli obyvatelé Jesenicka kvůli podvodníkům zhruba o 1 000 000 korun, letos byla škoda ještě vyšší, říká Neubauerová.
4: V letošním roce během toho jednoho jediného měsíce přišli o 200 tisíc ještě více, takže je to 1 200 000 korun.
3: Policisté proto lidem doporučují, aby byli při komunikaci na internetu obezřetní a jakékoliv podezřelé požadavky si vždy ověřili. Z Jesenicka Sabina Millerová, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Cesta do zahraničí může člověka na několik týdnů až měsíců vyřadit z dárcovství krve. Podle destinace dokonce i až na půl roku. Jde o preventivní opatření, které má omezit riziko šíření infekčních nemocí. Zdravotníci proto každý rok připomínají, aby si lidé plánovali odběry pokud možno ještě před odjezdem na dovolenou.
1: Nechte ruku takhle volně, vám to hodně zatáhnu a jenom pěstí mi zacvičte, jo? Můžete povolit. Budete chtět balónek? Nepotřebujete.
2: Zdravotníci na transfuzním oddělení Olomoucké fakultní nemocnice za měsíc běžně evidují asi 1200 odběrů. V létě bývají počty nižší, říká zdejší primářka Dana Galušková.
3: Když jsou prázdniny, tak je to o 15-20% méně.
2: Dárci totiž jezdí na dovolené. Po návratu z některých zemí navíc musí z preventivních důvodů s darováním krve na čas počkat.
3: Když se někdo vrátí z nějaké exotické země, Afrika nebo některé asijské státy, bývá tam měsíc, ale u některých třeba i půl roku.
2: Lidé by si tak podle primářky měli odběry ideálně naplánovat ještě před dovolenou. Krátce před odletem do zahraničí na olomoucké transfuzní oddělení přišla třeba i paní Naďa. Pravidelná dárkyně má za sebou už více než 30 odběrů.
4: Naplánovala jsem si to, aby jsem mohla jít na odběr a za týden na dovolenou a pak zase dlouho nemůžu, takže si to takhle plánuju vždycky.
2: Provoz v nemocnici se nezastavuje ani o prázdninách. Krev je tak podle primářky Galuškové potřeba celoročně.
3: V létě nám přibývají úrazy, traumata a samozřejmě třeba onkologičtí pacienti potřebují léčbu, která souvisí i s hemoterapií, s aplikací transfuzních přípravků. Operační výkony jedou pořád dál, takže ta potřeba krve je pořád vysoká i v létě.
2: Hlásit se tak můžou i noví dárci krve. Zájemci by měli mít mezi 18 a 65 lety a dobrý zdravotní stav. Z Olomouce Josef Čermák, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.

0: úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.
1: Dvoustý koncert série Živě Českého rozhlasu Olomouc bude v rámci Moravského divadelního léta a bude velký. Ve středu 17. června od 17 hodin zahrají v letním kině Alibaba, Malina Brothers a jako Zlatý hřeb Robert Křesťan a Druhá tráva. Bude se křtít deska a oslavíme nedožité 70. Sandyho Noska. Vstupenky za 200 korun kupujte na pokladně divadla na Horním náměstí nebo na stránkách www.moravskedivadlo.cz. Co zbyde, bude v letňáku. Přijďte za 200 na dvoustý koncert 17. od 17.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: vodě jsme už v dnešním Dni kraji mluvili, ale podíváme se na ní ještě jednou. Předloňské ničivé povodně zasáhly tok Desné. Obce v jejím povodí ovšem přežily bez větších škod, například Rapotín, který kvůli poloze na soutoku tří řek patří k nejrizikovějším místům v oblasti. Obec přesto plánuje pokračovat v investicích do protipovodňové ochrany. Jaké změny čekají řeku i samotný Rapotín, vysvětluje starosta obce Bohuslav Hudec z hnutí ANO.
1: Díky bohu se podařilo v rámci první etapy přírodě blízkých protipovodňových opatření ochránit životy, zdraví a majetek obyvatel nejen Rapotína, ale samozřejmě i sousedních obcí Vikýřovic, Petrova. V některých částech došlo k přelití, ano, ale bavme se i o tom, jaká povodeň nás postihla. Ty průtočné profily, které byly v září roku 2024, byly v mnohem podobné s rokem 1997 a samotná protipovodňová opatření jsou stavěna na Q50, nikoliv na Q100. Samozřejmě mostovky byly na Q100, tam se ukázalo, že ty obstály. Co se týče opatření Q50, tak ty budeme moci do budoucna zlepšit výstavbou zaprvé dalších protipovodňových opatření a v neposlední řadě na to navazujících poldrů, které věřím, že povodí Moravy v čase postaví.
2: Protipovodňová opatření jsou kombinací jak technických opatření, to znamená takových těch klasických ohrazování a podobně, ale jsou to i třeba rozšíření toku někde vlastně, řeknu zdrsnění toku, vím tady třeba na soutoku vznikl takový docela zajímavý jakoby vlastně prostor, který v současné době je i docela třeba pro děcka, vím, že se tam chodí hrávat a na druhou stranu, když pak je ta povodeň, tak vlastně je tam dost prostoru na to, aby se ty řeky mohly setkat. Čili půjdete dál touhle cestou, že vlastně půjdete tady touto vlastně kapacitněním toho koryta, přírodě blízkým opatřením. Teď se vlastně dokončuje tuším most ve Vikýřovicích u Jirzáka, u hospody, takže takhle by to mělo být.
1: Přesně tak, pokračujeme. Hovořil jste o takzvaných povodňových parcích v rámci první etapy. Máme vybudovaných 5 povodňových parků a oni ulehčí při té povodni tomu korytu řeky tím, že se část toho hlavního proudu dostane do toho povodňového parku, který jímá tu vodu, která do něj natéká, tím pádem zmenšuje ten průtočný profil toho hlavního proudu. Ad 1 a 2, co se týče druhé etapy přírodě blízkých protipovodňových opatření, tak ta se již realizuje. Měla by být dokončena koncem roku 2027.
2: Mluvil jste o poldrech, ty by měly vzniknout nad Rapotínem, měly by pojmout jak řeku Mertu, tak i řeku Desnou. V současné době tuším, že jsou navrženy 2, vy jste původně uvažovali o 3, jak tam to vidíte časově?
1: Ano, máte pravdu, původně se počítalo se 3 poldry, v tuto chvíli jsou na stole 2. Časově to bude po dokončení druhé etapy přírodě blízkých protipovodňových opatření v roce 2027. Bychom rádi jako obec Rapotín, jako generální investor společně s partnerem Petrov nad Desnou, po případě povodí Moravy, zahájili 3. etapu přírodě blízkých protipovodňových opatření, která by měla proti proudu řeky Desné od soutoku Merty s Desnou jít až po čističku odpadních vod ve Velkých Losinách. Tuto chvíli připravujeme podklad pro projektanta a následně po zrealizování té 3. etapy přírodě blízkých protipovodňových opatření, řekněme v horizontu 5-6 let, by měla začít výstavba těch poldrů. Generálním investorem již nebude obec Rapotín, ale věřím, že to bude povodí Moravy.
2: Asi to vyplyne z toho projektu, nelze to říct přesně, ale máte třeba aspoň odhad, kolik by ty poldry mohly zadržet té vody?
1: Nebudu se tady pouštět na tenký led, samozřejmě to je otázka spíše na hydroanalytiky, kteří by vám sdělili přesná a konkrétní čísla, ale samozřejmě protipovodňová opatření měly by být komplexními, proto ty poldry doplní tu protipovodňovou ochranu po toku níže a samozřejmě i v kombinaci s vybudovanými dlouhými stráněmi bychom byli to schopni tu ochranu protipovodňovou pokrýt natolik, aby ty povodně hrozící nebyly tak ničivé.
2: Z Rapotína Mirekop za Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Úterní den v kraji Českého rozhlasu Olomouc končí, je tu pozvánka na zítřek. Obec Velký Újezd řeší problémy s nedostatkem vody. Aktuálně například pořídili přístroje na dálkový odečet vody, aby odhalili, kde konkrétně je problém. O tom uslyšíte zítra.
1: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
0: Ale další vysílání Českého rozhlasu Olomouc přinese hned po zprávách další hodinku pro vaši radost. Budeme hrát dechovou a lidovou muziku a budeme v tom pokračovat i v 19 hodin.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Proč se v Česku tak daří internetovým podvodníkům s láskou? Nový publicistický pořad Rozpleteno, lov na osamělá srdce. ČT2. Strhující příběh fotbalové hvězdy. O splněném snu slavného českého fotbalisty v dokumentu Jan Koller, příběh obyčejného kluka. A ČT Art. Portrét geniálního a neskrotného malíře v premiérovém dokumentárním cyklu Picasso. Úterní večer s Českou televizí.
1: Je 18 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Olomouc bude v sobotu hostit tradiční půlmaraton. Samospráva Velké Bystřice investuje do nákupu elektromobilů. Moravská Třebová zahájila letní sezónu akvaparku. Zítra čekejte velkou oblačnost a teploty do 18 stupňů. Hezký podvečer u zpráv Českého rozhlasu Olomouc. Přeje Honza Faltýnek. Zhruba 12 tisíc běžců se zúčastní v sobotu v Olomouci tradičního půlmaratonu. Kromě sportovců z Česka se postaví na start taky Slováci, Poláci, Němci, Britové, Francouzi nebo Američané. Ze známých osobností je na startovní listině například dvojnásobný mistr v ledním hokeji Václav Varaďa. Podle primátorky Miroslavy Ferancové z Hnutí ANO závod poběží taky zástupci partnerských měst Olomouce.
3: K nám přijede 20 běžců z 11 partnerských měst, takže to je velká výprava. Naši běžci zase na oplátku jezdí na podobné běhy do těchto měst, do Francie, do Antony nebo do Krakova. Je to taková trošku sportovní diplomacie a doufáme, že ti, kteří přijedou z partnerských měst, si to tady užijí. Užijí si ten sportovní zážitek, ale užijí si Olomouc jako takovou.
1: Do nákupu elektromobilů se rozhodla investovat samospráva Velké Bystřice na Olomoucku. První auto, elektrickou dodávku, už dostali pracovníci technických služeb. Další dva vozy dorazí do konce měsíce. Jedno bude sloužit pracovníkům městského úřadu, druhé zaměstnancům domova seniorů, říká nezávislý starosta Marek Pazdera.
4: Pořídili jsme je díky dotaci z operačního programu Životní prostředí, kde vlastně byla 50% dotace. A celkový náklady na pořízení všech tří aut byly necelý 2 miliony korun. To znamená, z našeho rozpočtu tam šla částka zhruba necelý 1 milion korun.
1: Akvapark v Moravské Třebové zahájil letní sezónu. Návštěvníky čeká letos několik novinek. Město do nich investovalo přes 1 milion 300 tisíc korun, říká mluvčí Lucie Krčmářová.
5: Největší a zásadní novinkou letošní sezóny je kompletně modernizovaný odbavovací systém. Návštěvníci se mohou těšit na plně integrovaný proces od možnosti objednávání vstupenek na samoobslužné pokladně přes nové plavenky až po moderní samoobslužné turnikety.
2: Sport.
1: Na jubilejním 65. ročníku atletické Zlaté tretry se představí aktuálně nejlepší světová půlkařka Švýcarka Audrey Verová. 22-letá závodnice přijíždí poté, co zaběhla ve Stockholmu třetí nejrychlejší čas historie v běhu na 800 metrů. Na mítinku se představí i elitní sprinteři Američan Lyles a Australan Goat, nebo česká rekordmanka v běhu na 100 metrů a rodačka z Nového Jičína Karolína Maňasová.
2: Počasí.
1: Zítra čekejte na střední Moravě velkou oblačnost, ráno místy s občasným deštěm. Během dne se postupně na celém území objeví déšť nebo přehánky. Teploty 14 až 18 stupňů, v Jeseníkách 7 až 11. Povane slabý, postupně mírný, severní až severovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zpomalte na dálnici D46 na kilometru 20 u Žešova ve směru na Olomouc. Stojí tam porouchané nákladní auto.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: To je padá s tou porcí srážek, že možná někde lehce zapršelo, po Moravsku zatrbolilo možná dokonce, ale teď hodně severně od nás, pak západně od nás, ale tedy ve východních Čechách, a pak hodně jihovýchodní, východní Morava, a pak hodně Slovensko. Tak pěkně obkroužily zatím ty srážky Olomoucký kraj. Teď po 18. hodině možná zaprší ještě štěstí, však to také předpovídá předpověď. u nás ve zprávách Českého rozhlasu Olomouc. A my už hrajeme pro radost po zprávách v 18 hodin a bezmála do hodiny 19. Třeba pro vás na lince 221 555 444, potažmo pro všechny Stanislavy Staňky a také mohou slavit všichni Feliciánové. No a ještě rádi vyřizujeme pozdravy, dostal se k nám, ač velmi čerstvý, z webových stránek olomouc.rozhlas.cz a je to krásné poděkování a my děkujeme paní Marušce do Prostějova, ta ovšem srdečně zdraví pana Jiříčka z Litovle a moc mu děkuje za polední přání k narozeninám, moc ji potěšilo, až prý i slzička štěstí ukápla. Přeje panu Jiřímu jenom to nejlepší, hlavně hodně zdraví, pohodu, hodně lásky a boží požehnání. Hezký večer všem od Marušky z Prostějova.

0: Český rozhlas Olomouc a Bořek Volný.
1: Pěkná porce polek pro všechny, pro paní Marušku a od Marušky určitě příjemně potěšila taky tahle ta směska s Kubešovkou pana Jiřího. Teď ovšem s panem Jiřím uvidíme, uslyšíme, kam zamíříme v pozdraveních, ale taky půjdeme k cymbálu a do Vinohradu. Pane Jirko, pěkný dobrý podvečer, vítejte.
2: Já vás pěkně zdravím, pane moderátore, krásný dobrý podvečer vám přeji a přeji to i všem posluchačům Českého rozhlasu Olmos, kteří nás poslouchají. Já bych chtěl teďka poslat hudební pozdravení zase druhé půlce mojich milovaných přátel, které mám a které si velice vážím. Tak vážená moje druhá polovičko milovaných přátel, přeji vám krásné prožití úterního podvečera, pěkné dobré noci a dalších dnů, které budou následovat. Ve zdraví, ve štěstí, ve spokojenosti a v lásce. A posílám to paní Lidunce do Olomouce, paní Janice s Jiřím do Roštění, Marušce do Prostějova taky, Marušce do Kroměříže, a Zdeničce do Prostějova. Snad jsem na nikoho nezapomněl. A Marušce z Prostějova, děkuji za velice krásné a milé pozdravení. Paní Maruško, rád dělám lidem, jak se říká, dobrou národu a chci je potěšit na srdíčku. Pokud se mi to podařilo, jsem rád a ještě jednou dodatečně všechno nejlepší a děkuji vám. A všem vám přeji krásnou, nerušenou, pěkný večer a dobrou noc. Těšila mě a naslyšenou. Děkuji
1: nás.
2: Vám, pane Božku.
1: Děkujeme. To byl pan Jirka a dál třeba vy. A telefonní linka připomenuta v zápětí. Hned tu bude a my budeme hned u vás. A ještě jsme tu také s přáními z čísla 7 2 3 70 33 51 a míříme za paní Staňkou do Sučan, tedy tam míří pozdravení od rodinky. Zahrajte pro naši sestru Staňku do Sučan. Hodně štěstí, hodně zdraví, každodenní radost a pohodičku přejí sestry z Moravy s rodinami. A posíláme pořádnou vzpomínku přes Český rozhlas Olomouc. Zdravíme moc paní Staňku a všechno krásné k dnešnímu 9. červnovému dni. Do Mohelnice rádi zahrajeme paní Sokolce Staně Zatloukalové. Hodně štěstí, hlavně zdraví a pohodový svátek od Aničky. Sokolce Staňce Zatloukalové rádi zahrajeme též mi, no ale teď už tělocvik a vzhůru do Vinohradu okopávat, ale hlavně obdivovat révu.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc.

0: To byla krása, tentokrát od Brolnu a pana Kružíka Vinohrady. A teď v 18.17, 9. červnového podvečera, možná i u vás už tedy pořádně zakaboněného, tak možná s deštíkem, možná s očekáváním deště, to je tak ideální čas zahrát si další jednu takovou bublavou písničku, ať se nám ty potučky ale moc nerozbublají a nerozvodní. Pěkně zdravíme do Beděho Štěpana Toníčka. Dobrý den.
1: Dobrý den, příjemný podvečer přeji všem věrným posluchačům i rádiu Olomouc. Následující hudební dárek rád a ze srdce věnuji mé povzbuzovatelce paní Evě Smocic. Dále všem lidem dobré vůle. Neď vám neustále žehná nebeský otec. Mějte přepevné zdraví. Toť vše od nemocného vdovce Antonia Svedioště. Na závěr pozdravuji pracovník rozhlasu Olomouc a vyjadřuji pán Bůh zaplať. Nashledanou.
0: Děkujeme pěkně a ještě pěkně zdravíme všechny jmenované i volající a ty další rádi přivítáme postupně. To byl pan Antonín a my už míříme s pozdravy z Přáslavic od Milatky pro Helenku z Uhelné, Lidušku Loňčkovou z Olomouce, Antonínovi do Beděho Štěpana snad už akorát zase naladěn se zesíleným přijímačem nejenom pro písničku, ale hlavně pro pozdravy. Jste tam uveden v Přáslavicích, na vás taky myslí paní Milatka. Stejně tak na Ladíka s Kanárkama, Františka od Brna, Jirku z Olomouce. Zdraví vás všechny ve spolek Milada z Přáslavic. A pozdravy pošleme z díky za krásné setkání o víkendu široké rodinky z celého světa. Moc zdravíme, už jsme přáli několikrát a taky hráli, tak ještě zahrajte s poděkováním celé rodince, že se krásně sešla. Moc je zdravíme do celého světa a třeba po internetu opravdu mezinárodně, internacionálně. Ta pozdravení jsou od Brázdových, Janečkových a veškerého osazenstva. Pěkně zdravíme do celého světa.

0: Jak to vypadá, když v Sazovicích zavládne tradiční hanácký právo? Jaké písničky a tance oživí letošní folklorní festival v Přerově? A kterým dvěma souborům z úrodné roviny budeme letos gratulovat? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle se tentokrát zaměří na to, co se právě děje nebo bude dít na Hané. Naleďte se s námi na vlnu festivalového či hodového veselí a pojďte společně s námi hudebně oslavit významné akce v regionu i výročí hanácké mozaiky z Litovle či folklorního souboru Cholinka v úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
1: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: U žlučníků, ale samozřejmě hodně. U štítné žlázy, u cukrovky, u stále častějších střevních zánětů nebo při poruchách příjmu potravy hraje pochopitelně zásadní roli výživa a také nutriční terapeut. Na obecnější nastavení klinické výživy při diagnózách i konkrétnější typy do jídelníčku se můžete ptát nutriční terapeutky Kristýny Bechníkové v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Snad si vzpomínáte, milá Mileno, paní Zbroubova, třeba máte nějakou pěknou vzpomínku na Hvězdy nad Splitem. Jsme rádi, že vám je můžeme zahrát. Pěkně vítáme teď v Českém rozhlasu Olomouc. Dobrý podvečer.
4: Dobrý podvečer, Jana. Děkuji za vaše pěkné přivítání. Samozřejmě, že nějaké vzpomínky na Jugoslávii bývalou jsou. A jsou to vzpomínky velice pěkné, dá se říct úplně nejlepší. A jinak jako jsem si tak na to vzpomněla v tom našem deštivém počasí tady v Broumově, že by se to mohlo trošku vylepšit touhle písničkou. Děkuji vám, pane Božku, za vyhledání, moc krát vám děkuju. Jinak jako zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Olomouc. Ale hlavně bych chtěla pozdravit pana Laďu Dotovačova, který na mě nezapomíná a myslím si, že já bych na něj taky neměla zapomínat. Proto mu tuhle písničku posílám, ať ho to taky trošku potěší a hlavně, ať je spokojený se svýma kanárkama, kteří se mu tak pěkně množí, až říkal paní Zorce, že už toho je trochu moc, ale myslím si, že tu radost z těch kanárků má pořád. Tak hodně zdaru, pane Láďo. No, moc na vás myslím a vždycky jsem ráda, když mi nějakou písničku pošlete. Je to takové jako krásné, takový u srdíčka, mě to hezky potěší. Tak jo, a jinak jako ještě bych to poslala panu Františkovi do Javorníku, panu Petrovi do Přerova. No a to by bylo asi tak všechno. Děkuju.
3: Děkujeme, hezké vzpomínání na to Jugoslávii, na to Chorvatsko. Já se tady dívám, neodolal jsem, krásné obrázky tady mají z jednoho rybářského institutu, zrovna připlouvá v 18.26 do přístavu do Splitu jedna z krásných loděk, západ slunce, nádhera. Ale pozor, vzduch 16 stupňů, moře 15 stupňů, zrovna na tomto místě, tedy skoro už na otevřeném moři. Tak, do Splitu aspoň pro všechny teď v písni, ale také z pozdravy pro babičku Jarču, kterou zdraví Verunka, mamka Verča a určitě taky strejda z druhé strany republiky, kterému moc přejeme k nadcházejícím krásným narozeninám, půlkulatinám a ještě se určitě ozvěte. Také budeme rádi, když vyřídíte, prosím, vzkazy pro nejhodnějšího kamaráda Miloška, kterého zdravíme do práce, skvělý řidič, skvělý závozník, spolehlivý řidič. Všechno nejlepší, hodně šťastných kilometrů od kolegů, kamarádů a zasloužené volno a pěknou dovolenou už mu též přejeme. No třeba ve Splitu. A teď ty Hvězdy nad Splitem.
1: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Moravskoslezském kraji mají na 14 stovek nositelek jména Stanislava. Myslím, že můžeme přivítat jednu z nich počase paní Staňku z Rýmařovska. Dobrý den.
1: Dobrý den. Zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu a všem, kterým nikdo nezahraje. Tuhle písničku bych chtěla nechat zahrát Libuši Kvapilové a její rodině do Bludova, Ludmily Schneiderové Vrahovice, Františce Maturové Vrahovice a dále bych to prosila nechat zahrát Lidušce z Jeseníku Pohádkové Babičce, Jiřímu a Janě z Roštění a Zdeníčce z Holubic za krásné básničky a moc děkuji a prosila by ještě Ladislava Stováčova s Kanárkama. Děkuji vám.
0: Děkujeme, všechno nejlepší, Stanice do Lomnice, děkujeme pěkně a pozdravení ještě přidáváme, ta písemná, a to pro Marušku, Jiříčka, taky ale skvělou báječnou vnučku Kačenku, bude mít vezi krásné 30. narozeniny a je to nejšikovnější kočka na světě. Tak zdraví děda, babi a zdravíme celou rodinku. Pozdravení, rádi vyřizujeme ještě i pracantům, tentokrát Ilče do práce, do obchodního nákupního centra až do 9. pozdní večerní, jeď opatrně, vypadá to, že se ještě rozprší. A pořád to u nás vypadá, že, a potvrdili to třeba posluchači, řekněme západně od Olomouckého kraje, že ano, taky severněji, že jo, tam teda prší trošku míň, víc potom na východ od nás do Zlínského kraje, do Moravskoslezského kraje na Slovensko. Tak uvidíme, jak se to ještě vyvine, jak se to ještě vyloupne. A teď míří

0: Chvilinku zabubla ještě znovu ten potuček, minis městska tentokrát, vzpomínka na orchestr slávy Kunsta a samozřejmě byl tam Pepíček Zima a hlavně na Šumavě Dolina. A teď pokračování a progres pro paní Janu. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, pane Bořku, já vás srdečně zdravím. Zdravím celý rozhlas Olomouc a chtěla bych zahrát celé mojí velké rodině tuto písničku vám do rozhlasu a ještě vnoučatům a pravnoučatům a jeden pravnouček. Přeju jim všecko nejlepší zdraví a spokojenosti. A to je tak asi všecko. Děkuju moc.
0: Stačilo, to bylo to krásné. To byla paní Jana a zdravíme rodinku. A pozdraví ještě pošleme taky od tety a babičky pro Frantíka, Milušku a taky děkujeme za krásné navštívení teď v sobotu. Těšíme se příště. Pozdraví ještě pošlete všem, kdo si taky dneska moc, moc krásně hrají pro radost. Však to je taky popis, náplň, anotace, definice tohoto pořadu Hrajeme pro radost ve všední dny nově, relativně nově, mezi 18. a 19. svátky, víkendy po 17. hodině. No a teď v 18.38, 9.6. ještě jednou Staňka, taky ale paní Janičce podle jejího výběru zvesela s progresem.

0: Dnešní společnost potřebuje hodně povzbudit. Jak na to, jak aktivizovat lidi v každém věku, kde brát naději i tam, kde se zdá, že žádná není. Na tyto otázky hledá a snad i nabízí odpovědi národní koordinátor rozvoje cyklistické dopravy České republiky, cyklista a běžec tělem i duší, dětmi vnímán jako čert první kategorie s hodností Vraníka, Jaroslav Martínek z Chomoutova. Bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc ve středu v 10 dopoledne.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: kukadla, zrcadla, 18.50 a ještě bychom se mohli podívat třeba, no co třeba za loštickou veselkou do Loštic a třeba ještě za nějakou mou pěknou, krásnou písničku a ohlednout se trošku za víkendem těmito směry. Zdravíme teď do Moravičan a taky do Moravice všechny i do Mohelnice, ale teď už to necháme na lidušce. Dobrý podvečer.
1: Krásný dobrý podvečer, ještě jednou pane Bořečku vám přeju a děkuju za milý přivítání a chtěla bych dnes poslat hudební dárek včerejším narozeninám paní Jiřince Melhubové z Moravičan. Všechno nejlepší přeji, hlavně pevný zdraví, štěstí, lásky se svou rodinou, pohody, spokojenosti a ještě pěkný dlouhý život, aspoň do té stovky. A kdyby byla moje maminka Lidka Svačinová mezi námi, ráda by se připojila, protože byli spolu takový kamarádky, dělali spolu práci v továrni Moravičanek a tak to byli takový, jak kdyby sestry. A taky její sestra, paní Mařenka Pelikánová, taky by se připojila. A písnička je taky pro její dcery, které se o ní starají, pro Marušku Melhubovou a Mirečku z Moravičan. Děkuji jim taky za všechno, že se o ní pěkně starají. A chtěla bych taky ještě poslat za krásný sobotní slunečný den. No, bylo to v Moravičanech, bylo výročí 770 let obce Moravičany a také den mikroregionu Mohelnicko 2026. A tak bych chtěla poslat písničku všem, kteří se zúčastnili, jak Sokolům, všem účastníkům, kteří se teda zúčastnili toho krásného dne, cvičili hasiči a poděkovat hlavně paní starostce, milé, upřímné, no hrozně hodné děvčici paní Jarmile Saňákové z Moravičan, která o všechno se starala a má za to velké, velké poděkování a také všem zaměstnancům obecního úřadu z Moravičan, kteří se taky o všechno starali, připravovali. No a všem, kteří na to měli velký úspěch, všem složkám a fotbalistům, hasičům, všechnem. Děkuju, už nevím, co mám říct.
0: Tak poděkování.
1: Byla jsem tam a panu Aleši Skurnému taky za všechno a panu Jaromírovi Martincovi, které tam měl vystavený auto.
0: Autisko Dakarové, ano, děkujeme. Přenosu jsme slyšeli a teď ještě tady kousíček za tou loštickou veselkou. Děkujeme pěkně a pozdravení ještě rádi posíláme dalším pracovníkům a to na cestu domů, řidičovi Mirovi, kterého zdraví tradičně jeho dvě děvčata, čekatelky, kuchařky, těš se. A pak ještě pozdravení pošleme úplně všem, ale především naší babičce k nedávným narozeninám a doufejme, že brzy oslavíme i krásné dědovo jubileum a vaše společné výročí. Zdraví za rodinku Verča a mamka.
2: Posloucháte Podvečer s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Je 19 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Do kasáren v Přáslavicích dorazilo dalších 8 tanků Leopard. Ve Velké Bystřici začne jezdit senior taxi. Na Jesenicku přibývá kyberpodvodů. Zítra čekejte velkou oblačnost a teploty do 18 stupňů. Pěkný večer u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Česká armáda převzala další novou techniku. Dodávka 8 tanků Leopard 2A4 dnes ráno dorazila z Německa do kasáren v Přáslavicích na Olomoucku, kde působí mechanizovaný prapor. Nahrazují zastaralé stroje T-72. Aktuálně prapor disponuje 36 novými tanky. Do konce června jich bude mít k dispozici celkem 42. Potvrzuje velitel Tomáš Suchý.
2: Finišujeme, vlastně blížíme se k celkovému početnímu stavu Leopardu. Samozřejmě to není jenom o tom, že nám fyzicky dojedou tanky, ale je to o tom, že musíme projít celým tím procesem, zejména při školení osádek. A je to ten krásný mezistupeň mezi přechodem z té východní na tu západní techniku.
0: Vedení Velké Bystřice na Olomoucku zahájí v létě zkušební provoz služby senior taxi. V první fázi budou využívat obyvatelé města. V budoucnu by ale mohla být k dispozici taky lidem z okolních obcí, říká nezávislý starosta Marek Pazdera.
3: Jako pilotní program to rozvíjíme tak, že to chceme nabídnout důchodcům a lidem se zdravotním postižením, tak aby vlastně mohli zajíždět do Olomouce k lékaři tady v rámci Velké Bystřice.
0: Kriminalisté z Jesenicka evidují nárůst počtu případů kyberpodvodů. Pachatelé se lidem často představují jako policisté a bankéři. Jen v květnu podvodníci připravili obyvatele regionu o 1 200 000 korun, říká mluvčí krajských policistů Tereza Neubauerová.
4: Bohužel se na Jesenicku kyberkriminalita vyvíjí stejně jako v celé České republice. Útoku přibývá. V loňském roce v květnu občané z Jesenicka přišli o 1 milion korun a v letošním roce během toho jednoho jediného měsíce přišli o 200 tisíc ještě více. Takže je to 1 200 000 korun.
1: Sport.
0: Cenu Jiřího Guta Jarkovského za nejhodnotnější sportovní výkon roku 2025 získal rychlobruslař Metoděj Jílek. Zlatý a stříbrný olympijský medailista z únorových olympijských her v Miláně uspěl v hlasování sportovců a členů českého olympijského týmu. Jílek v loni na mistrovství světa v Hamaru vybojoval stříbrnou medaili na 10 kilometrech a připsal si premiérová dílčí vítězství v závodech světového poháru.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme na střední Moravě velkou oblačnost, ráno místy s občasným deštěm, během dne se postupně na celém území objeví déšť nebo přehánky. Teploty 14 až 18 stupňů, v Jeseníkách 7 až 11 stupňů Celsia. Povane slabý, postupně mírný severní až severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Pozor na 281. kilometru D1 u Dluhonic ve směru na Ostravu. Kvůli záručním opravám je tam uzavřený levý pruh, a to dnes do 22. hodiny a zítra od 7. opět do 22. hodin.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Veselit se, radovat se a třeba i zavřít okno, neposlouchat déšť, nestrachovat se, kolik toho naprší, můžete teď na necelou půl hodinku po 19. hodině v tradiční čase vysílání pořadu Cymbál a husle. Veselit se, radovat se s cymbálkou, možná i dechovkou, doporučuje průvodce Honza Žurek speciálně v tomto téměř hodovním pořadu.
6: Krásný a pohodový úterní večer, vážení a milí posluchači Českého rozhlasu Olomouc. U mikrofonu vás srdečně vítá Honza Žurek a jsem opravdu moc rád, že jste si i v tento čas naladili náš pravidelný pořad Cymbál a husle. Dnešní díl jsem nazval hezky od podlahy, co se děje na Hané aneb Starý Hanácký právo, folklorní festival a dvě výročí k tomu. Čím jiným bychom měli začít než pořádným rachotem. Hned na úvod totiž začnu bubnováním za humnama. Nebojte se, ale tentokrát se nebude verbovat na vojnu. Důvod je mnohem radostnější. Před chasou v Sazovicích totiž stál po dlouhých 10 letech opět velmi významný úkol. Dát dohromady slavné Staré Hanácké právo. A k tomu, možná to už víte, je potřeba hodně šikovných tanečníků, zpěváků a vůbec musí se do toho zapojit úplně celá dědina. Takže starosta bobnuje za homnama, Hanácký mužský sbor Rovina z alba Hana Čko Děvečko.

Sazovice ožily o víkendu úžasnou atmosférou a všechny nás zajímalo, jak to tam vlastně nakonec po těch letech vypadá. Můžu vám s klidným srdcem říct, že naprosto báječně. Všechno do sebe skvěle zapadlo, i tolik důležité počasí nakonec krásně vyšlo a sluníčko nám všem přálo už od samého rána. Věřte mi, že nikdo si moc nepospal, ještě totiž ani neodbyla 8. hodina ranní a už se slavnostně zahajoval bohatý úvodní program, který všechny přítomné hned od začátku vtáhl do děje a naladil na tu správnou folklorní notu. Jak taková ranní nálada a přípravy vypadají, si můžeme přiblížit i hudbou. Poslechněme si teď společně soubor Klas a jejich ostatkovou zábavu, kterou najdeme na CDčku s názvem Na jaře a ve které stárka mluví kolega Jiří Vrba.

Milá chaso, hanáckýmo právo musíme každé dělat česť. Beďte veselí jak hříbiacká a nebeďte trkaví jak jalůvke. Vy, děvčata, sokrojte jak hrdlečke a neštěpejte jak hosev hosáko. A ty, sklepníko, čepuj malvas a ne roso nebesko ani hastrmanovi slze. Když nebudeš čepovat poctivo miro, nemine tě véplata ferolona spodníka tiska. Oředně teď vyhlašojo, že přespolní neostatníci letos nebodo přepoštění dokola. Ledaže by toť mozice jedno a chase drohy štěně zaplatili. Tož mozekanti, hrete!

Když ovšem místní hasiči, kteří byli pro tentokrát velmi netradičně a slavnostně oblečeni v nádherných hanáckých krojích a celá početná chasa ze Sazovic převzali od stávající paní starostky a celého zastupitelstva to absolutně podstatné, tedy vysněné právo nad celou dědinou, začaly se dít věci. Právě v ten moment se totiž začaly pečlivě sčítat všechny hříchy a bez milosti se začalo vyplácet provinilcům. Musím se vám upřímně přiznat, že ani já jsem tomu trestu neunikl a dostal jsem pořádnou ferulo na gatě. Ale stálo to za to. Rád bych tady při té vzpomínce připomněl nahrávku místní cymbálové muziky Luňák, kterou jsme pořídili do našeho rozhlasového archivu jen před pár lety. Zaspívají nám Zlá Sanečko, Zlá rada. Současně s těmi předchozími zážitky ještě musím na dálku po rozhlasových vlnách co nejsrdečněji pozdravit taky skvělý sbor z nedalekých Mysločovic a se slovutným panem Michalem Minářem jako sbormistrem v čele. Přátelé a milí muzikanti, bylo u vás opravdu neuvěřitelně krásně a moc rád na to setkání budu vzpomínat. Dnešní vysílání samozřejmě patří i vám. Z kompilace setkání Hanáků z roku 2014, která je plná podobných folklorních perel, si teď pustíme sbor Hlahol z Mysločovic a v jejich podání písničku Pověs mě, má milá rozmilá.

Každopádně pak celý uplynulý víkend měla Chasa v Sazovicích opravdu co dělat. Získat právo je sice velká čest, ale taky pořádná dřina, protože poctivě bylo potřeba obejít úplně celou vesnici, dům od domu a rozdávat radost. Co následovalo pak, když měli konečně hotovo? No samozřejmě, že se v tom velkém letním parnu, které je provázelo na každém kroku, zasloužili pořádnou odměnu a hlavně jedno pořádně vychlazené. Jak se totiž o takové osvěžující odměně spí? Nám za malý okamžik ukážou brněnští gajdoši. Píseň se příhodně jmenuje Píte pivo a najdeme ji na hudebním albu, které nese trošku vtipný název Z cibule paličky z Kódele buben.

upoutávce na náš dnešní folklorní díl jsem vám, milí posluchači, za radostí slíbil taky dvě významná výročí. A protože sliby se mají plnit, je to tady. Letos totiž slaví úctyhodných 25 let od svého založení Hanácká mozeka Litovel. A aby toho slavení nebylo málo, tak už tuto sobotu bude jubilovat také národopisný soubor Cholinka z Choliny. Ti si pro změnu připíjí na neuvěřitelných a krásných 40 let společného tancování, zpívání a udržování našich tradic. Z alba, které vyšlo v roce 2014 u příležitosti setkání Hanáků, vybírám další krásnou písničku a všem jubilantům do éteru hlasitě volám živio, ať vám to hraje, zpívá a tančí dál ještě spoustu dalších let. Na zdraví vám hraje Hanácká mozeka Litovel.

Pomalu se blížíme k samotnému závěru našeho dnešního setkání s lidovou písničkou, ale rozhodně bychom nebyli kompletní, kdybych vás v tento podvečer srdečně nepozval taky na první velký folklorní festival této sezony na Hané. Uskuteční se v Přerově už tento pátek a sobotu a v malebném prostředí Přerovského parku Michalov vás bude čekat nesmírně pestrý program. Těšit se můžete na špičkové tuzemské i zahraniční soubory, polský ze spolupěsní i tanca Přotko, folklorní soubor Jitřenka z Dolní Čermné, chybět nebude práchenský soubor Strakonice nebo folklorní soubor Pentla z Boršic. Rozhodně se máte na co těšit a zapomenout nemůžu ani na to nejdůležitější. Kromě folklorního souboru Haná Přerov, který celý festival pořádá, určitě totiž nebude chybět ani domácí cymbálová muzika Primáš. A právě jejich svižnou písničkou Ančulenka, Ančulenka z CDčka Poprvé se s vámi pro dnešek rozloučím. Děkuju, že jste strávili dnešní hudební putování s Českým rozhlasem Olomouc, klidný zbytek úterního večera, hodně zdraví, dobrou náladu a naslyšenou zase příští úterý se těší Honza Žůrek. Mějte se krásně.

0: roce 1972 byla skupina T-Rex, skladatele, kytaristy a zpěváka Marka Bolena na vrcholu. Měla nejprodávanější britské album, singly na vrcholu hitparád a nová v pořadí už sedmá deska The Slider v tom úspěšně pokračovala. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc se skupinou T-Rex.
1: Český rozhlas Olomouc na Facebooku. Staňte se našimi přáteli, prohlédněte si fotky z natáčení, pojďte si s námi povídat. Jsme na Facebooku s vámi. Český rozhlas Olomouc, vaše moravské rádio.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Dobrý večer. Mangal Savorenge Lacerat. Dnes představíme taneční soubor Street Flow a studenta Ježkovy konzervatoře Jana Hrona. Tak zůstaňte s námi.

0: Takto se nám představila kapela Ritmo Gitano. Pěkný večer. Jan Hron je studentem třetího ročníku Ježkovy konzervatoře. Vedle studia se věnuje solovému zpěvu a skládá vlastní hudbu i texty. Je stipendistou programu Romea, v jehož rámci se spolu s dalšími studenty zapojuje do motivačních besed zaměřených na význam vzdělání. Na Ježkově konzervatoři studuje hru na klasickou a latinskou kytaru.
1: Odmala jsem začala hrát na klasiku, jsem tomu byl nějak jako vedený, jsem dlouhý léta hrál jenom klasiku, pak jsem právě objevil na škárně jako nějaký další styly. Já rád teda zpívám, takže už teďka víc se snažím spíš dělat svoji hudbu a zpívat, než jako jenom tu kytaru.
2: Máte tedy možnost při studiu se věnovat ještě té romské kultuře? Hrajete?
1: No, to je hodně těžký, no. Cokoliv, co chci dělat k té škole, ať už do koncertování, nebo právě rád i vypomáhám takhle na akci, jako je právě Camoro.
2: A vychází vám škola vstříc?
1: Zatím jo, zatím to nějak tak trošku prochází. Jsem rád, že tam jsem, takže si je nechci úplně znepřátelit. No, já si myslím, že hudební škola je celkově hrozně jako jiná než normální střední školy. To mnohem jako hůř se to omlouvá tyhle věci, nebo tyhle akce. Já třeba dělám i motivační besedy na školách, takže třeba s tím je taky trošku problém to omlouvat.
2: Motivační besedy, to znamená, že sedíte s mladými lidmi, s mladými studenty?
1: Určitě. Máme pražský tým, chodíme na základní školy, komunitní centra obcházíme a tam vlastně jsou to různé věkové kategorie a snažíme se nějak tak jako motivovat děti romský převážně, aby studovali, vysvětlím jim tam, proč je dobrý studovat, proč neopustit tu školu, co je čeká, na co potřebují peníze, kolik potřebují peníze, jak žít vlastně, takže.
2: Tyto děti na vás reagují, když tam přijdete, vy máte za sebou hudební zkušenost, studujete. Co říkají?
1: No, na nějakých školách je to někdy docela složitý. Já si myslím, že to není jenom chyba těch dětí nebo jejich rodičů. Já si myslím, že hodně dělají i učitelé a ty lidi, kteří s nimi pracují. Bylo pár škol, kde to bylo takový složitější i třeba s učitelama nebo i jako s dětkama. Že i hodně dětí má právě talent. Třeba je něco baví, ale úplně právě to berou tak, že třeba stydějí to říct, čím by chtěli být. Většinou dáme dvouhodinovky, takže a jdeme tam třeba jenom jednou za tu školu, takže je to takový taky těžký něco změnit za ty dvě hodiny a změnit pohled na nějakou věc, ale já si myslím, že už jenom to, že se snažíme, že třeba vidí právě nás, my jsme vlastně v podstatě ve stejné věkové kategorii, takže spíš to je tak jako, že si jdeme kamarádsky popovídat.
2: A to jezdíte po školách v Praze nebo i mimo Prahu?
1: Spíš jako po Praze a okolí.
2: Dostudujete příští rok konzervatoř. Budete dělat absolutorium?
1: Určitě, že bych tam chtěl zůstat těch 6 let, pak bych chtěl, ještě se rozhodu teda, jestli zůstanu na Vošce pak tam, anebo třeba ještě na Vysokou. To uvidíme, jak se rozhodnu ještě, ale určitě bych se chtěl pohybovat spíš jako v koncertování, baví mě nahrávání, skládání, takže by mě i třeba bavilo psát texty pro někoho, že hlavně koncertovat a když jsem byl teda mladší, tak já jsem moc ani jako romskou hudbu nějak tak moc nevnímal, nikdy jsem si to neuvědomoval, jak moc to je důležitý. A čím jsem starší, tak si uvědomuji víc a víc, že bych měl právě, se měl snažit tu romskou hudbu prostě, mělo by to tam v té tvorbě nějak jako vyznít, mělo by to tam prostě nějak jako vidět. Jak to říct, takový
2: jako
1: to...
2: Aby v té hudbě byla cítit ta romská
1: určitě,
2: identita.
1: Určitě. Myslím, že to je důležitý.

0: Taneční tanec označuje taneční styly, které nevznikaly v tanečních sálech, ale přímo v ulicích, parcích nebo klubech. Jde o dynamické taneční techniky s kořeny v afroamerické kultuře, které si získaly popularitu po celém světě. V Liberci se tomuto tanečnímu směru věnuje Andrea Brezani. Vede taneční soubor Street Flow, kde působí jako choreografka i trenérka. Se svým týmem pravidelně vystupuje a účastní se prestižních tanečních soutěží. Andreu Brezani oslovila Iveta Durdoňová před jejím vystoupením na Dětském dni v Praze.
1: Vy nejste tradiční romský soubor, vy tancujete na hip-hop. Konkrétně nový taneční styl afrodance, který pochází z Afriky a jsou tam prvky hip-hopu a house-u. Já jsem tuto skupinu založila v roce 2018, takže to bude už skoro 10 let a na afro jsme přešli tak před 4-5 lety. Hlavních tanečníků, těch pokročilých, jsme tak 15 a teď jsme otevřeli novou pobočku v Tanvaldě a v Hamru.
2: Zúčastňujete se i soutěží?
1: Ano, profesionálních tanečních soutěží. Někteří tanečníci si i odnesli už i tituly mistrů České republiky.
2: Jakou máte sestavu, když jdete soutěžit?
1: Každý rok máme na nový téma. Loni jsme měli z filmu Black Panther a letos máme Safari.
2: Vy současně i s mladšími dětmi soutěžíte stejně?
1: Malinký ještě ne, ty musí projít nějakými základními vystoupení a tak a poté si taky stoupnout na soutěž. Na taneční soutěže si člověk musí už stoupnout s nějakou přípravou. Takže až budou pokročilejší, určitě budou reprezentovat taky Romy na tanečních soutěžích. Protože vlastně my vždycky na každý taneční soutěži jsme jediný romský taneční soubor, který tam nějak reprezentuje. Skoro nikdy se nestává, že si neodnáší náš tým medaily, skoro vždycky si odnáší.
2: Kolik soutěží tento rok vás čeká?
1: Už jenom nějaký takový festivalový letní akce a od září zase začíná Czech Dance Masters, kde vlastně soutěžíme hlavně v tom našem městě, ale solově a hiphopově, takže to zase musíme přejít na jiný taneční styl.
2: Co je nejtěžší se naučit, nebo jak dlouho ty jsi v souboru?
3: Jasmína Kováčová. Já jsem v souboru 3 roky. Pro mě bylo nejtěžší se naučit ty rychlý tance, jak je kelebu, ozeba a takový africký tance rychlý.
2: Co se vám, děvčata, nejvíce líbí na kostýmech?
4: Sukně a chlupáče.
5: Nejještší doplněk jsou vlasy.
2: Vy jste tančila a soutěžila v kolika letech?
1: Já jsem chodila do profesionální taneční školy X-Dance v Jablonci nad Nisou a tam jsem závodila, ale až když mi bylo asi 15, protože jsem neměla na to dostatek financí od rodičů, mě moc v tom nepodporovali, tak jsem si brigádně na to vydělávala a platila. Tak jsem se tomu začala věnovat profesionálně a potom jsem založila i tuhle taneční skupinu pro romské děti. I přesto, že nemají dostatek financí, prostředků a podpory, tak aby prostě mohli se věnovat tomu, co je baví a mohli to dělat i profesionálně.
2: Jaká je nejznámější taneční soutěž v České republice?
1: Tak asi taneční skupina roku, na kterou jsme se bohužel nedostali, protože byly nějaké komplikace z mé strany i vlastně ze strany tanečníků, protože je škola, učňáky a tak, což má vždycky přednost, ale určitě bych je chtěla dostat na tu taneční skupinu roku a je to vlastně titul mistrů České republiky. Chtěla bych, aby viděli tu dřinu těch ostatních tanečníků, co to obnáší ten tanec, že to není jenom o tom, že přijít na trénink, ale je to o tom opravdu makat, ale zároveň tě to musí bavit. Zatím jsme byli na Czech Dance Masters, kde jsme skončili třeba 5., 6., 7. Pořád to bylo náročné, ta konkurence tam je obrovská.
0: Děkuji, že jste dnes byli s námi. Manga Budbacht, Zorte Sastipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: je 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Skupina koaličních poslanců chce zmírnit zákon o střetu zájmu. Příbram dokončila úpravu jiráskových sadů. Zítra čekáme zataženo a teploty pod 20 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková. Dobrý večer. Zákon o střetu zájmu by mohl být mírnější. Takzvaný Lex Babiš, který zakazuje

0: dotace, investiční pobídky a veřejné zakázky pro firmy členů vlády navrhuje upravit skupina koaličních poslanců. Nově by je společnosti nemuseli dostat jenom od rezortu, který řídí daný ministr. Podle předkladatelů je současná úprava příliš přísná. Ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD řekl, že detaily návrhu nezná. Novou definici střetu zájmu ale podporuje.
1: Dlouhodobě já za sebe kritizuju současné znění zákona o střetu zájmu. Myslím si, že je velice nejasný, že jsem vítal i tu novelu, kterou připravoval pan poslanec Michálek v minulém období, aby jasně byly vyjmuty ty nárokové dotace vlastně z toho paragrafu 40.
0: Opoziční poslanci novelu kritizují. Třeba podle Ivana Bartoše z Pirátů to koncernu Agrofert zjednoduší získávání dotací. Dělníci dokončili úpravu jiráskových sadů v Příbrami. Součástí prací byla výměna vodovodního a kanalizačního potrubí, obnova chodníků, autobusového zálivu a parkoviště. Město zároveň upravilo zeleň, instalovalo nový mobiliář a veřejné osvětlení. Technici také osadili polozapuštěné kontejnery, říká starosta Jan Konvalinka za ANO.
2: Celá ta investice je tady v jednotkách desítek milionů korun, ale nejde čistě jenom o úpravu vzhledu, ale v podstatě nejdražší byla obnova těch vodovodních sítí, které jsou tady pod povrchem.
0: Lidé v Praze si můžou vyzkoušet let do vesmíru. Umožňuje to speciální simulátor na Mariánském náměstí, který využívá virtuální realitu. Jde o zhruba 18 metrů dlouhý tubus ve tvaru rakety, ve kterém zájemci uvidí i planetu Zemi z Mezinárodní vesmírné stanice. Simulátor v podobě kosmické rakety bude před budovou magistrátu do zítřejšího odpoledne. Sport. Čeští fotbalisté se ve Spojených státech připravují na start mistrovství světa. Zítra ráno tamního času odletí do mexické Guadalajary, kde o den později vstoupí do šampionátu zápasem s Jižní Koreou. Na první turnaj se reprezentačním A týmem chystá brankář Lukáš Horníček, který se v předstihu dozvěděl, že bude za Matějem Kovářem golmánskou dvojkou.
3: Určitě to je dobrý, protože aspoň víme, na čem jsme, ale i tak samozřejmě chci předvíst to, co ve mně je, to, co jako mě zdobí, chci jako ukázat trénům a třeba jim dát brouka do hlavy. Tady na něm přemýšleli, ale jako samozřejmě jako jednička snažím se dělat co nejlepší servis, aby byl připravený na první zápas.
0: Utkání českých fotbalistů s Jižní Koreou začne v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času. Počasí. Zítra bude převážně zataženo, občas déšť a v severozápadní polovině Čech místy přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 14 až 18 stupňů. Na horách bude kolem 10 nad 0.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Opatrně na D1 na příjezdu z Brna do Prahy před sjezdem na Chodov na 3. kilometru odtahují kamion. Neprůjezdný je pravý jízdní pruh a prudce se brzdí. V pražské Libně v ulicích Českomoravská a Poděbradská je silný provoz, v okolí O2 arény kvůli koncertu čekejte zdržení směrem do centra. Přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Teď je tu repríza pořadu Alex a host.
4: Alex a host.
5: Patří k našim předním sopranistkám, 20 let je členkou Národního divadla, hostuje na světových scénách a je laureátkou řady ocenění. Operní pěvkyně Kateřina Kněžíková je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den.
4: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijala operní pěvkyně, ostatně jsme ji teď mohli před malinkou chvílí slyšet pět, ale teď ji uslyšíme mluvit. Kateřina Kněžíková, ještě jednou vítejte u nás. Už jste si dneska broukla? Už jste se rozespívala?
1: Ještě jsem si dneska nebroukla, myslím si, že dneska mám den volna, tak to ani, myslím, nenastane. Já se snažím, když mám volno, vůbec skoro nemluvit, když nemusím. Šetřím hlasivky, co se dá, protože když ten den je plný mluvení a zkoušení v divadle nebo představení, tak ty hlasivky jsou prostě docela dost namáhané. Tak se snažím využít toho, že nemusím některý den vůbec nic.
0: Vůbec nic, ale tady s dovolením poprosím, přeci jenom bude potřeba váš hlas a bude potřeba ho trochu namáhat. Když máte unavené hlasivky, jak se to projevuje u vás a co děláte?
1: Tak unavené hlasivky se projevují, myslím, u každého stejně, akorát ti, kteří nejsou hlasoví profesionálové, si toho úplně nevšimnou. Chraptíme, nemáme ten hlas tak volný v těle. A já mám ráda, když si najdu čas na kryokomoru, jezdím do Modřan. Tam jsou úžasní lidé, kteří vždycky všecky přivítají a pomůžou jim. Tak ty 4 minuty, já tomu říkám razák, v tom razáku jsou blahodárné, takže já si myslím, že to je jedna z možností a ideálně dobře se vyspat, to je taky skvělá záležitost, a nemluvit.
0: A nemluvit, no ale pokud mám správné informace, tak vy máte 2 menší děti, ne úplně malé, ale menší právě, že už tam nastupuje ta výchova a občas i zvýšený hlas, nebo ne?
1: No samozřejmě to taky. Já když jsem teda, mám takovou metodu, že když jsem unavená, oni to poznají, oni jsou tak hrozně hodné, že poznají, když jsem unavená nebo když potřebuju mlčet, ale když už to nejde, tak tleskám. Tak já, nebo si vezmu píšťalku, to jsem taky jednou udělala. Je to takové trošku spartianské, ale já když opravdu potřebuju před představením si odpočinout, tak jsou holky zlaté a nechají mě vyspat. Já si nemůžu stěžovat, teď už mají 8 a 12, tak to není tak strašné. Kdysi to bylo hodně o vysvětlování, o tom permanentním mluvení, ale to se taky dá, všechno se dá.
0: Všechno se dá, takže pečují o maminku?
1: Pečují, jo, jo, jo, to určitě.
0: Půjdou ve vašich šlépějích?
1: Já doufám, že ne. U té starší, u Adelky, se to docela očekává, ta má takové umělecké sklony, ale ta mladší bytí hudba baví a sama k tomu přistupuje hezky a s takovou vášní sobě samou, že si vezme flétnu nebo si něco pinká na klavír, tak s železnou pravidelností usíná na všech koncertech jakýchkoliv decibelů, takže to je její takový jev, ale ona tu hudbu má ráda jako konzument, teda do té doby, než usne. Ale Adelka, ta starší, je prostě, má tu uměleckou duši.
0: Ale asi jste i s tím tak trochu počítali, nebo s tím počítáte, protože přeci jenom ty geny, jak maminka, tak tatínek, operní pěvci světového formátu, tak jste na to připravená? Povedete dceru tomu?
1: No, když si to samozřejmě bude moc přát a budu vidět nějaký jako progres, tak samozřejmě, že ji podpořím, ale ani jeden z nás dvou, jako rodiče, my nemáme rodiče umělecky založené, nejsme z hudebních rodin a podívejte se, kam jsme se dostali. Takže myslím si, že člověk má spoustu talentů, je důležitý je podchytit, myslím, v ten správný čas a motivovat je a rozvíjet to. A tak se tak nějak u nás u obou stalo a když to třeba nebudeme tolik rozvíjet a tolik podporovat, tak třeba se stane, že Adélka bude mít, jak můj tatínek vždycky říká, krásné normální povolání.
0: Kateřina Kněžíková je naším hostem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Povídám si s operní pěvkyní Kateřinou Kněžíkovou, která absolvovala Pražskou konzervatoř a také hudební a taneční fakultu AMU, Akademie muzických umění v Praze. Vy jste zmiňovala v tom minulém vstupu, že vaši rodiče nebyli hudebně nadaní, že to vy jste prorazila tento směr. Jak jste, řekněme, se prosazovala doma? Aby umožnit, protože ta poznámka o tatínkovi, že vnučka bude mít normální školu, tak asi to nemuselo být úplně jednoduché.
1: No, na jednu stranu já jsem měla rodiče, kteří mě podporovali, protože já jsem od asi 5 let hrála na klavír, takže u nás ta hudba byla vždycky všudy přítomná, ale vždycky jenom jako prostě věc pro zábavu. Nikdy jsme nepřemýšleli, že bych se mohla tím živit, že by to mohlo být moje povolání. A pamatuju si právě jednu cestu s tatínkem, když mě odvážel z klavíru domů, říká, nechceš si vybrat nějaké normální povolání, že ani sám on nevěděl, co si pod tím vším má představit a myslím si, že já jsem taky nedohledla tak daleko, jak bych třeba teďka z perspektivy rodiče mohla dohlédnout. A maminka vždycky byla taková podporující v tom slova smyslu, že mi nekladla žádné, co kdyby to nevyšlo, nebo zkrátka to byl tak neuchopitelné moje rozhodnutí pro veškerou rodinu, že byste to hezky teda nazvala, že jsem prorazila. Já tomu říkám jinak, já jsem ta černá ovce, která dělá úplně něco jiného než všichni ostatní. A to, tahle vaše perspektiva se mi líbí víc.
0: Tak je to svým způsobem, že jste vlastně průkopníkem toho oboru, nebo vůbec asi uměleckého oboru ve vaší rodině?
1: Asi ano. Ale já bych řekla, že opravdu jsem k tomu vždycky inklinovala, byla jsem vždycky extrovertní dítě, takové velmi živé, pořád jsem se do něčeho strojila, brala jsem mamince ty boty na podpatku, pořád jsem se natřásala, pouštila jsem si tady pana Žbírku doma a paní Rotrovou a různé vlastně další popové zpěváky a pořád jsem jako tancovala, takže jsem k tomu vlastně projevu před lidma měla vždycky blízko. Tak se nějak sešly okolnosti, že se to potom projevilo, takže jsem si to vybrala jako své povolání, ale nikdy by mě to, ještě když jsem se hlásila na střední školu, tak by mě nenapadlo, že bych mohla být operní pěvkyní, protože jsem se hlásila úplně kam jinam a chtěla jsem dělat úplně něco jiného.
0: A co jste chtěla dělat?
1: Já jsem chtěla dělat laborantku farmacie, protože moje sestra je magistra farmacie, má lékárnu a moje naivní utkvělá dětská představa byla, že budu stále se svojí sestrou a budu prostě jenom s ní dělat to, co mně přišlo v jejich očích jako skvělé, nebo i v tatínkových očích, protože my máme takovou, jako moje babička byla taky magistra farmacie, takže tak jsem se chtěla takhle otisknout podobně a stalo se úplně pravý opak.
0: Stal se pravý opak, ale pop nebo popový zpěv vás minul a šla jste rovnou studovat operní zpěv, nebo jak to bylo tě rozhodnutí?
1: Já jsem vždycky, vlastně byla jsem učena na základní umělecké škole takovým tím klasickým způsobem a nikdy mě nenapadlo, že bych mohla zkusit popový zpěv. Moje paní učitelka mi třeba dávala zpívat nějaké muzikálové písně, ale pořád to byl klasický muzikál. Takovou nějakou přirozenou formou jsem to konzumovala, ty hodiny zpěvu, až potom jsem viděla to, čemu já se jako v malé míře učím, tak jsem viděla potom na tom představení svém prvním a to mě úplně jako uchvátilo. A tam nastal ten přerod, že jsem prostě druhý den přišla a řekla, viděla jsem prodanou nevěstu a já jednou teda budu Mařenka, tak moje paní učitelka málem dostala infarkt. Ale od té doby jsme vlastně pracovali velmi systematicky, aby mě poprvé na konzervatoř nevzali v 16 nebo 17, tak nějak v tom, myslím, po prvním ročníku na Gimplu, tak potom už já vždycky, když se mi něco nepovede, tak podřadím a jedu ještě rychleji. Tak to je můj projev doposavat, že mě jenom tak něco nebrzdí.
0: A to se vám vyplácí?
1: Mně se to vyplácí nějak, to, že jsou nějaké překážky, mě vlastně jako nezastrašuje a snažím se je teď už s věkem, s takou grácí překračovat. V mladším věku jsem, prostě to byl turbo diesel, jela jsem nevidět vpravo vlevo.
0: Kateřina Kněžíková je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijala operní pěvkyně sopranistka Kateřina Kněžíková, která je už rovných 20 let členkou Národního divadla. Slavíte takové kulaté výročí?
1: No já si totiž nikdy nemůžu vzpomenout, když jsem tam začala jako v angažmá, protože já jsem předtím už měla, myslím, sezonu až dvě v Národním divadle jako host. A myslím
0: jsi
1: si,
0: stálá
1: že
0: stálá členka.
1: Ano, teď jsem stálou členkou 20 let a to je teda už nějaký číslo.
0: To ano, to jste tam pomalu nastupovala v dětském věku.
1: No to
0: pomalu. Pomalu. Vybavíte si ty začátky?
1: Jako by to bylo včera, na některé inscenace si strašně ráda vzpomínám. Mám pocit, že veškerá práce, která ke mně přišla, já jsem ji nevnímala jako práci, ale jako zábavu. Takže to byla taková jedna velká jízda a radostná, musím říct. I když jsem se cítila takzvaně neohroženě, protože jsem měla opravdu, myslím, 23 nebo 4 let, když jsem nastupovala do Národního divadla, tak člověk je vybaven takovou neohrožeností, což je velmi potřeba, protože myslím, že člověk, když by vnímal v tom věku to, co se všechno může stát a jak těžké povolání, obzvláště psychicky to je, tak by asi do toho molochu nikdy nevlezl, ale taková ta neohroženost, no, nebo neinformovanost člověka možná ještě více popouzela k lepším a lepším výkonům. Strašně ráda jsem chodila do divadla. Já pořád chodím ráda do práce. Trošku s těmi dětmi je to jiné, ale já to vlastně neberu jako práci. Ještě jsem stále nedošla do toho, že by to měla být jako taková ta práce. Jsem pyšná na to, když si vezmu ten klavírní výtah pod paži a jdu do divadla. Spousta lidí mi teda říká, že jsem hrozná konzerva, protože bych měla si koupit tablet a mít to jednodušší a šetřit svá záda. Ale nějak mě ta vůně té knihy pořád baví.
0: Pořád vás baví, pořád to není pro vás práce, to je velké štěstí, velká radost v životě, když profese je zároveň koníčkem. A vy jste říkala, byla jsem vybavena nějakou neohrožeností, ale také silným hlasem, zvlášť v Národním divadle.
1: Já si myslím, že jsem díky těm rolím, které jsem tam dostávala v tom začátku, což nebyly úplně veliké role, ale bylo dost malých, tak jsem se prospívala, musím říct, do toho stavu, ve kterém jsem teď. Asi z mého subjektivního pohledu bych neřekla, že by ten hlas byl nějak velký, ale rozhodně byl nosný a zkrátka jsem dokázala utáhnout ten prostor Národního divadla nebo Stavovského divadla, kde jsem zpívala asi nejvíc, protože jsem začínala v operách klasicistních, čili Mozart, nejčastěji nebo baroko. A díky tomu typu oper jsem se, myslím, vyspívala do toho Janáčka, Dvořáka, Smetany, Pučínyho, co teď vlastně je mým denním chlebem.
0: A je nějaká operní postava, kterou byste chtěla stvárnit a ještě jste nedostala tu příležitost?
1: Já bych strašně chtěla stvárnit postavu Taťány v Evženu Oneginovi a tu příležitost bohužel nedostanu. Byť se taková příležitost naskýtá v Národním divadle, ale můj pan šéf se zkrátka rozhodl obsadit někoho jiného, což mě opravdu moc mrzí, protože si myslím, že přesně ten typ postavy je takzvaný šitý na míru tomu mému hlasu. Ten slovanský repertoár mi dělá velice dobře, ale jak já říkám, když se některé dveře zavírají, další se otvírají, asi už si říkám, že se nebudu trápit něčím, co není v mé moci.
0: Co není ve vaší moci a třeba to přinese něco právě jiného, třeba možná ještě lepšího.
1: Třeba.
0: Je něco takového?
1: Já nevím.
0: Nebo už se vám takhle, už se vám otevřel nějaké dveře?
1: Určitě. Já jsem strašně šťastná, že jsem dozrála do toho janáčkovského repertoáru, protože ty hrdinky Janáčkovy jsou absolutně úžasné. Já mám štěstí, že můžu zpívat Janufu, Káťu Kabanovou, Lišku Bystroušku. To mě činí obrovskou radost a potěšení a taková Rusalka, to je přeci za odměnu. Takže já nemám na co si stěžovat. Těch úkolů krásných mám dost, mám nádherný koncertní příležitosti, takže tak, jak to je, tak je to správně.
0: Kateřina Kněžíková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: skladba, jeden bůh a dva interpreti, náš dnešní host Kateřina Kněžíková a Štefan Margita. Čí to byl nápad ostatně si spolu dát duet?
1: Ostatně jako vždy Štefánka, pana Margity, protože on vždycky přijde s něčím netušeným a já se mu bojím říct, že na to nemám, protože je tam ta hranice toho operního crossoverového světa a já si vždycky myslím, že na to zkrátka nejsem dobrá interpretka, ale on mi dá svůj čas, vždycky mě tak nějak poponouká, hezky to zabalí do hezkého balení ten dáreček a já potom vždycky řeknu samozřejmě Štefánku, budu hrozně ráda, když tam u toho budu moc být s tebou, protože já hrozně ráda se Štefanem trávím čas, nejenom na jevišti mimo něj, je s ním obrovská legrace, je to ryzí člověk, velký srdce, takže já ho mám hrozně moc ráda.
0: Umíte vlastně říkat ne Štefanovi Margitovi, tedy neumíte říct ne,
1: tomu
0: to jsem
1: ne,
0: pochopila?
1: Ale umím, čím jsem starší, tím víc to umím a nečítí mi to vlastně to moje rozhodnutí problém. Kdysi, když jsem řekla ne, tak jsem ještě zaváhala, ale teď už opravdu jsou věci, u kterých je potřeba říct ne a nějak si vymezit ten svůj prostor a čas.
0: Jak to vlastně vypadá, když studujete skladbu, třeba tu, kterou jsme teď právě slyšeli?
1: No, je otázka, jak ta skladba je dlouhá, náročná. Samozřejmě, když máme skladbu nebo operní roli, tak to jde, to jsou diametrálně odlišné záležitosti. Tuto skladbu jsme natáčeli na CDčko, myslím, Xmas. No, teď už to nebudu počítat, to bych nespočítala hrozně moc dávno, ale když potom přijdu k operní roli, tak to jde do několika měsíců. Já nejsem ten člověk, který by se připravoval během 14 dnů na roli. To já neumím. Čeká mě vlastně, když se naučím roli, tak čeká nás všechny to zkušební období, které je těch 6 týdnů a potom je teprve premiéra, ale já než dojdu do toho stavu, že odložím ty noty a jdu na ansámblovou nebo aranžovací zkoušku, režijní zkoušku, tak už to prostě umím. A neobtěžuje mě to, že furt musím myslet na nějaký text nebo kde jsem co zapomněla interpretačně. Takže já se snažím naučit co nejlépe tu roli dřív, než se to začne zkoušet a mít na ní názor.
0: No, musím se zeptat, jestli třeba i roli probíráte s Adamem Plachetkou, vaším mužem, rovněž operním pěvcem.
1: No, my máme takové pravidlo, když se někdo nezeptá, tak se nikdo nedoptává. Takže já, kdybych se ho nezeptala, tak on mi neřekne a naopak. Máme takové nějaké nepsané pravidlo, ale my se hrozně rádi bavíme na téma hudba obecně, takže nám nečiní problém se zeptat na, jestli třeba, co si myslíš, že je vhodná tahle role nebo tamta pro mě, nebo ten horizont, protože to je taky strašně těžké se pohybovat v tom horizontu, protože ten náš časové, myslím, ten náš nástroj každým rokem je jiný, obzvlášť mezi 40. a 50. rokem u dam, u žen s vyšším hlasem, to je tam opravdu velký rozdíl mezi ženským a mužským. Takže se tak jako ptáme, ale že by to byl hlavní můj poradní hlas, to rozhodně ne. Já mám svého kouče, který se mnou probírá potom už ty konkrétní věci hudebního ražení. Chodím za ním, takže to není... Adam zkrátka není ten první a poslední člověk, to určitě ne.
0: Tak to zní hrozně, ale víme,
1: já si
0: že
1: myslím,
0: to je
1: že to
0: ve vztahu
1: je i tak
0: k opeře,
1: naopak, ono to tak, to je prostě jako práce, jako studium, takže každý má i jiný způsob, jak se učí, tak v tom je spousta takových jako záludností, na které je potřeba mít i další ucho.
0: Vy jste zmiňovala to, že se mění ten váš nástroj pracovní, tedy hlas. V jednom rozhovoru jste říkala, že se vám změnil po porodu dcery a jednou tedy po 40. Jak se to potom projeví ve vašich rolích nebo v tom, co zpíváte?
1: Tak když to vezmu v tom kontextu těch 20 let, tak já jsem začínala na komických rolích, takového jako hlasově lehčího typu, které se pohybovaly vysoko, byly vlastně, ty notičky byly rychlé, byly tam jako koloratury, takový prostě typická komická role. Teď jsem více charakterní, už tak jako neběhám, tedy myslím hlasově. Člověk má trošku barevnější ten hlas, více usazený v těle, možná i nižší, to si můžeme jenom jaksi se podívat na to, jak mluvíme třeba, když nám je 20 nebo když nám je třeba 60, že ten hlas zkrátka jako takzvaně jde dolů. Tak to jsou všechno věci, které, když je člověk zpěvák, tak s tím musí počítat a ten repertoár je tomu uspůsobený. Takže člověk, který třeba sopranistka, která začne liricko-koloraturním sopránem, jako já, tak postupem doby třeba jde do lirického nebo dokonce dramatického, mladodramatického. Takže ono se to opravdu jako mění, vyvíjí a člověk by to měl respektovat a netlačit se někam, kde prostě co mu nepřísluší.
0: Kateřina Kněžíková je naším hostem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex a host je s námi operní pěvkyně, sopranistka Kateřina Kněžíková. Mluvili jsme o změně hlasu, říkal jste, že změna je přirozená, změna hlasu, změna barvy hlasu je přirozená věc pro zpěváka. Nicméně, ještě se vás to dlouho týkat nebude, ale máte připravenou variantu, že ten hlas jednou nebude fungovat tak, jak funguje nyní?
1: Samozřejmě, že mám připravenou, já už docela i realizuju, ne v tom slova smyslu, že bych nebyla schopná zpívat, ale mě hrozně baví učit. Takže já už teďka jsem se jela, já si myslím, že teďka, to už je takových dobrých 8 let, možná 10, co předávám nějaké zkušenosti. Já tomu úplně neříkám, že učím, protože ta skvadra těch lidí, kteří ke mně docházejí, jsou vlastně buď mi kolegové, nebo lidi, kteří třeba mají po škole, tak to nejsou úplně neznalí oboru. Tak mě to hrozně baví. Myslím si, že to bude ten můj a ta moje další cesta, kterou třeba po 50 nebo v 55, uvidíme, jak to půjde, no, to člověk nikdy nemůže vědět, kdy ho ten život překvapí.
0: Takže zadní vrátka máte připravená, ano. Ale že byste přišla třeba k činohře jako Soňa Červená, tak nic takového nemáte v plánu.
1: Ne, to nemám. Já se nejradši se upozadím a budu sledovat, jak někdo jiný se trápí. Zkrátka, jak někdo jiný, někomu jinému se daří aplikovat to, co třeba já mu radím a dělá mu to radost.
0: A jeviště a potlesk by vám nechyběl?
1: Já už se teďka přiznám, musím říct, že když koukám na nějaký koncert nebo představení svých kolegů, tak jsem ráda, že tam třeba nejsem a hrozně moc si to užívám. Už jsem tak málo, nevím, v takovém asi věku, že mě to jako netrápí, že u toho nemusím být u všeho, a tak je to asi taky dobře.
0: Má to tak i váš manžel? Myslím, tak uvažuje, že jednoho dne prostě.
1: Já nevím, jestli on teda bude učit. Ale dokážu si ho představit v nějaké jako agentuře, manažerské pozici s jeho zkušenostma, hlavně s jeho povahou. On je velký realista na rozdíl ode mě. Já bych nemohla v životě vést žádnou instituci, to by byl rozklad v přímém přenosu za pár týdnů. Takže nebo aspoň nemám ještě ty zkušenosti, neumím se v té pozici vůbec vidět. Já radši ještě budu zpívat nějakou dobu a potom to žezlo předám mladším. Už teď máme úplně úžasnou generaci mladších zpěváků.
0: Takže máme talenty.
1: Ano, samozřejmě.
0: Operní svět nezůstane osamocen.
1: Ne, ne, ne.
0: Je někdo konkrétní, kdo se rýsuje?
1: No, se už vyrýsoval. Těch vyrýsovaných, teď to zní hrozně pejorativně, je celá řádka z těch žen. Můžu jmenovat Jarmilu Vantuchovou, Tamaru Morozovou, to jsou už vlastně ostřílené pěvkyně v Národním divadle. Daniel Matoušek, to je skvělý mladý tenorista. Raman Hasimau, další tenorista. A to je celá generace 30+, a Matouškovi teda ještě ani 30 není a už debutoval v Královské opeře v Londýně. To je takový přírodní ukaz, bych řekla, na jeho věk. Asi něco podobného, jako když já jsem byla v jeho věku a měla jsem přesně takovou krásnou kariéru plnou hezkých úkolů, tak on to taky tak má. Myslím si, že ještě už je daleko přede mnou, co se týče toho srovnání. Takže spousta úžasných vlastně pěvců, kteří tu operní scénu už teď táhnou a je to tak správně.
0: Kateřina Kněžíková je s námi ve vysílání.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Kateřina Knižíková, operní pěvkyně, sopranistka, která je také maminkou dvou dětí, dvou dcer, z nichž zřejmě jedna tady půjde ve vašich šlépějích. Vy jste dříve někde uvedla, že dělat něco pravidelně v současné době je pro vás sci-fi, ale kdybyste přeci jenom mohla dělat něco pravidelně, tak co by to bylo?
1: To je krásná otázka. Fakt, že jo. Já si totiž s tou svojí nepravidelností vůbec neumím samu sebe představit, že něco dělám pravidelně. Já bych chtěla zařadit do svého života pravidelně sport. Lépe řečeno sport, protože vlastně to na to vůbec nemám čas. Mně se hrozně líbila doba, kdy jsme s mým mužem ještě bezdětní chodili hrát badminton s přáteli. To bylo vždycky krásné se s nimi vidět. A bylo to vlastně každý týden, ta pravidelnost tam byla. Jediné, co já teď dělám pravidelně, je, že se pravidelně učím své role, aby toho na mě nebylo najednou hodně. Ale ta pravidelnost v tomhletom ohledu sportovním by se mi třeba do budoucna kolíbila, že bych měla každý čtvrtek třeba večer volno a šla si zatancovat s kamarádkou, se kterou to teda plánujeme už asi měsíc a pořád ne a ne to doplánovat, protože všechno je nějakým způsobem daný v nějakých škatulkách a já s železnou pravidelností ty škatulky obcházím ze všech světových stran, takže to prostě pro mě vůbec není.
0: Tak ale prozradila jste mi, že teď vlastně vám končí sezona a že přeci jenom v létě si trochu času najdete, tak krátká pravidelnost tam třeba bude.
1: Ano, já miluji zahradu, na té se budu učit nové role, až si teda odpočinu. Čekají mě krásné vystoupení v další sezóně. V Litni, na to se úplně ohromně těším, tam v zámeckém areálu. Bude prodaná nevěsta jako koncertní oslava 15. výročí, tak na to se hrozně moc těším. A potom už přijde nová sezona s dalšíma výzvama, tak důležité bude, aby si člověk odpočinul a načerpal nové síly, protože jsem měla dvě sezony v kuse a to zkrátka není úplně ideální.
0: Tak, ale přitom zmiňujete práci, myslím koncerty.
1: Ano.
0: Tak máte tam někde, řekněme, rezervovaný čas vyloženě pro dovolenou, ano, bez zpěvu?
1: Celý červenec je rezervován proto, abych si užila nejenom svého volna, ale i rodiny. Budeme ve Znojmě. Pojedeme na Sardinii, budeme mít prostě společný čas a potom ten srpen už je takový připravující se na nejenom operní a koncertní role, jedu taky do Kroměříže na masterclass, kde jsem už asi taky desátou sezónu. Tak je to pořád, jak se říká, busy, pořád se něco děje, ale je důležité, aby člověk tam našel. A já už si i můj muž, oba si dáváme ten volný čas do diářů a neměníme to, nebo úplně s krajní nelibostí.
0: Tak, ale na dovolenou jedou dva operní pěvci. Projevuje se to tam nějak na té dovolené? Nebo vůbec?
1: Myslím
0: si, není o vás slyšet, takzvaně.
1: Je o nás slyšet, když mluvíme, to stačí. Ono, máme trošku posazenější hlasy a naše děti teda taky nejsou úplně tiché vody, protože jak obě dvě rády říkají, my za to nemůžeme, že jste nám nadělili tak velký hlas, když je okřikuju, aby byli sticha. Takže to je jejich kontra.
0: Ano, je potřeba ho využít. Já moc děkuju, že jste tu dnes s námi byla a hezké léto. Kateřina Knižíková.
1: Já moc děkuju za pozvání, hezký den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Pojišťovny v Česku přestaly pojišťovat turisty při cestě na Kubu. Mladá Boleslav už hledá vánoční strom. Zítra čekáme zataženo, mohou se objevit přehánky. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Většina pojišťoven v Česku přestala pojišťovat turisty, kteří cestují na Kubu. Reagují tím na doporučení Českého ministerstva zahraničních věcí, podle kterého je teď Kuba oblastí se zvýšeným bezpečnostním rizikem, hlavně kvůli častým výpadkům elektřiny. Pojistné krytí neposkytuje turistům například Česká podnikatelská pojišťovna, Unika nebo Generali Česká pojišťovna, jak říká její mluvčí Pavlína Adámková.
3: Generál Česká pojišťovna se dlouhodobě řídí doporučeními ministerstva zahraničních věcí, které v současné době doporučuje cestovat na Kubu pouze ve zcela nezbytných případech. Proto se cestovní pojištění na tuto destinaci nevztahuje.
2: Naopak Ergo pojišťovna žádná opatření

0: ní nezavedla a její pojištění je platné. Mladá Boleslav začala s předstihem hledat vhodný vánoční strom. Ten tradičně ozdobí staroměstské náměstí. Na výběr chtějí mít úředníci dostatek času, aby mohli všechny nabízené dřeviny osobně prohlédnout, vysvětluje mluvčí města Šárka Charouská.
1: Vhodný stromek by měl být zhruba 15 až 20 metrů vysoký, ideálně rovný. Preferujeme smrky, případně jedle, nebo nebráníme se jakémukoliv jinému druhu. Strom bude stát na staroměstském náměstí a rozsvícen bude první adventní neděli.
0: Stromy můžou lidé magistrátu nabízet do konce září. Lidé můžou po rekonstrukci opět využívat sportovní hřiště v Belušově ulici na Lužinách v Praze 13. Je na něm nový víceúčelový povrch ve žluté a zelené barvě, které vycházejí ze znaku městské části. Práce za víc než 1 milion korun zahrnovaly také terénní úpravy pro zvýšení bezpečnosti. Vstup na hřiště je pro veřejnost zdarma, říká mluvčí Prahy 13 Lucie Steinerová.
2: Postupně rekonstruujeme jednotlivá hřiště a sportoviště ve všech částech Prahy 13. Víceúčelové plochy s bezpečným moderním povrchem nahrazují ta původní, asfaltová nebo betonová, což přinese všem uživatelům vyšší komfort a snížení rizika úrazů. Sport.
0: Tenista Jakub Menšík se díky účasti v semifinále Roland Garros posunul na 17. místo světového žebříčku. Po svém nejlepším grandslamovém výsledku kariéry si polepšil o 10 příček. Ani tak není Menšík nejlepším českým mužem. Tím zůstává 12. Jiří Lehečka. Z českých tenistek je v singlovém pořadí nejvýš 10. Karolína Muchová. V tom deblovém zůstává jedničkou díky vítězství na Roland Garros Kateřina Siňaková. Počasí. Zítra bude převážně zataženo, občas déšť. V severozápadní polovině Čech místy taky přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 14 až 18 stupňů Celsia. Na horách bude kolem 10 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: V Praze máme hlášenou nebezpečnou situaci v Brněnské ulici ve směru k D1 do Brna. V okolí nájezdu od Spořilova na prvním kilometru někdo postrácel balíky polystyrenu, tak jeďte opatrně. Na D1 z Prahy do Brna buďte opatrní za Humpolcem. Na 98. kilometru stojí nákladní auto s defektem v odstavném pruhu. Místo už je označené kužely a šipkou. Přejeme vám klidnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Startuje country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Bahamská lidovka Sloopjan B, spopularizovaná v roce 66 kalifornskými Beach Boys, tak jak o dva roky později otevírala gramofonovou historii pražských Rangers. O dalších 9 let později, tedy před rovnými 45 lety, nabídla parta Tondy Hájka své v pořadí už 8. album Chvála písni.

Dobrý dál. Rangers 1977 a nejprve titulní chvála písni Tondy Hájka a Milana Dufka a pak Milan do Česta solově a jako ty. Nápaditě do češtiny transformovaná hitparádovka Rogera Billera z roku 1965 Do Waka Do.

Neplač malá ze zpěvníku party New Christy Minstrels v novém zkráceném aranžmá Tondy Hajka z alba Chvála písni. A takhle je Milan Dufek uvedl v premiéře na prvním albu v roce 69.

Další z 13-dílné skládanky alba Chvála písni, které vyšlo před rovnými 45 lety. Působivá zpráva Tondy Hajka Láska končí. Naprosto stejně jako originál Gingera Boatwrighta, dávno zapomenuté formace Red, White and Bluegrass z roku 1973 The Lovin's Over.

Nezapomenutelná pětka Tonda Hájek, Milan Dufek, Jirka Weiser, Mirek Řihošek, Honza Vančura, tedy Rangers 1977 a pod názvem Najdi tón, sympaticky sugestivní text tehdejšího konferenciéra Luďka Nekudy na mimořádně populární Ramaju mozambického Afrika Simona. Luděk je podepsaný i pod textem na písničku Tak či tak trinidadského vyznavače Kalypsa, působícího pod pseudonymem Sir Lancelot, kterou si sám s chutí jemu vlastní zaspívala.

0: Všechny jsou sestry tvé, což matka neví.
1: Už se stává, už se přihodnilo.

píseň. Tvůj otec není otcem tvým, však on to neví.

Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: celém.
1: Vytrvale populární Chtěl by být medvídkem Michala Tučného a Zdeňka Rytíře mělo svoji premiéru v roce 1985, ale nejspíš málo kdo tuší, že dávno před nimi je k nám přivedl z vrcholu hitparády o celých 8 let dříve Tonda Hájek jako kouzelníka.
2: Když jsem měl bratru asi tak 5,5,

Originál Barbry Feicheldové, The Teddy Bear Song z roku 1973, potvrdil, že hrdinou téhle písničky byl medvídek a nikoli kouzelník. A teď zamíříme do Apalačských hor. Právě tam, patrně v úvodu 20. století, zapustila kořeny původní skotská písnička Shady Grove. Rangers je nabídli před 45 lety jako žárlivost.

návod na přípravu populární luziánské kejdy známé jako jambalaya v autorské nahrávce Henka Williamse, která vznikla před rovnými 70 lety. O čtvrt století později se s výzvou Honzy Vančury Květy Day objevila na 8. albu skupiny Rangers Chvála písni.

Chvíle přelétavá Petra Zkoumala a Honzy Vodňanského s Milanem Dufkem právě ukončila naši dnešní téměř kompletní procházku albem Chvála písni, které skupina Rangers vydala před rovnými 45 lety. Přidám ještě folkovou romanci 16. léta, poděkuji všem, kteří i dnes jeli se mnou, popřeji hezký zbytek večera a klidnou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Pražské letiště Václava Havla minulý rok odbavilo skoro 18 milionů cestujících. Praha společně se Středočeským krajem začala hledat provozovatele bateriových vlaků. Zítra bude zataženo teploty do 18 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Letiště Praha mělo loni čistý zisk 3 miliardy 200 milionů korun. To je o 800 milionů víc než v předcházejícím roce. Výsledky hospodaření podle mluvčí společnosti Denise Hejtmánkové pozitivně ovlivnila pokračující obnova leteckých spojení a taky nárůst počtu odbavených cestujících. Ten na letišti Václava Havla stoupl meziročně o 1,5 milionu lidí, říká Hejtmánková.
2: V loňském roce jsme odbavili celkem 17,8 milionů cestujících. V letošním roce dle aktuální situace očekáváme, že odbavíme celkem 18,6 milionů cestujících.
1: Ministryně financí Alena Schillerová z ANO řekla, že stát jako jediný akcionář letiště Praha ponechá společnosti 80% loňského zisku. Praha se Středočeským krajem vypsala soutěž na pořízení a provoz bateriových vlaků. Jezdit mají od roku 2030 na trati z hlavního města přes Vrané nad Vltavou do Čerčan a také z Prahy do Dobříše. Takzvané akutrolejové jednotky BEMu by měly mít 140 míst k sezení. Předpokládaná cena zakázky na 15 let je 15 miliard a 800 milionů korun bez DPH. Nabídky přijímá hejtmanství s magistrátem do 10.

0: 10. srpna, říká Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a jejím okolí.
1: V rámci tohoto kontraktu by mělo být pořízeno 13 bateriových jednotek, které umožňují jezdit zároveň na tratích, kde není trolejové vedení a dobíjejí se v úsecích, kde jsou troleje nad kolejemi.
0: Kolínská radnice pořídí dva výtahy do bytových domů v Hrnčířské ulici. Ve čtyřpatrových budovách výtahy chybí 20 let. To komplikuje některým obyvatelům pohyb. Za práce město zaplatí necelé 2 miliony korun. Hotové by měly být v prosinci. Sport. Čeští fotbalisté se ve Spojených státech připravují na start mistrovství světa. Zítra ráno tamního času odletí do mexické Guadalajary, kde o den později vstoupí do šampionátu zápasem s Jižní Koreou. Na první turnaj se s reprezentačním A týmem chystá brankář Lukáš Horníček, který se v předstihu dozvěděl, že bude za Matějem Kovářem gólmanskou dvojkou.
2: Určitě to je dobrý, protože aspoň víme, na čem jsme, ale i tak samozřejmě chci předvíst to, co ve mně je, to, co jako mě zdobí, chci jakoby ukázat trénům a třeba jim dát brouka do hlavy, tady na něm přemýšleli, ale jako samozřejmě jako jednička a snažím se dělat co nejlepší servis, aby byl připravený na první zápas.
0: Utkání českých fotbalistů s Jižní Koreou začne v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času. Počasí. Zítra čekáme převážně zataženo, občas i déšť. V severozápadní polovině Čech místy přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 14 až 18 stupňů. Na horách bude kolem 10.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: V Praze je nebezpečná situace v Brněnské ulici ve směru k D1 do Brna. V okolí nájezdu od Spořilova na prvním kilometru někdo postrácel balíky polystyrenu. Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně za Jihlavou na kilometru 109 stojí dodávka kvůli poruše. Pozor na vybočující vozidla. Přejeme vám bezpečnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná divadlo pro vaše uši.
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Dobrý večer, vážení a milí. Nedávno jsem si tu liboval, jak je to pěkné, když se host našeho divadla představí hned na úvod první písničkou. Jenomže, když jsem dnes pozval spisovatele a humoristu, jak se říká, muže od pera, tak raději nechám ten začátek na Martě Kubišové, která, jak ještě uslyšíme, našeho hosta poznala v mládí v jednom literárním kabaretu.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se řekne Miloslav Švandrlík, většina z nás asi hned doplní Černí baroni. A nebo si vzpomeneme na obrázky kresleného humoru na stránkách někdejšího dikobrazu s nepraktovou až ladovsky tlustou nebo silnou černou linkou. Švandrlík, neprakta. Ale abychom si hosta dnešního divadla pana Miloslava Švandrlíka trochu blíže představili, on totiž zdaleka nebyl jen autorem těch Černých baronů a textové části nepraktových vtipů, pojďme teď na chvíli mezi diváky do Šemánovic u Kokořína, kde byl svého času Miloslav Švandrlík hostem Ondřeje Suchého.
2: Pane Švandrlíku, začínám vždycky u dětství. Jak to bylo u vás? Kdo z vašich rodičů a prarodičů eventuálně vás nakazil svým humorem? Po kom jste?
3: No tak můj tatínek byl takový ochotnický komik, který si do kabaretu sám psal kuplety a vždycky mi to předčítal. A říkal, tak co, jaký to je? Já jsem řekl, blbý. To ráno jsem dostal facku a říkal, a teď to napíšeš sám. A to byly moje začátky.
2: Než jste se stal spisovatelem, tak jste chtěl jste hrát divadlo, dostal jste se ke hře na flétnu, dělal jste asistenta režie slavnému Alfredu Radokovi a to ještě zdaleka nebylo všechno. Zoufal jste si, anebo jste se tím bavil vším, čím jste byl?
3: Já jsem jako Neruda byl všim rád.
2: Jo.
3: Něčím sice radši, ale, ale celkem jsem byl vždycky spokojený.
2: Proč jste si vybral takovou klikatou cestu?
3: No já jsem si nevybral, mě bude všeť vyhodit.
2: Ale zkoušky na divadelní fakultu jste...
3: No to byla taky legrace hrozná, protože já jsem v té době nějak recitovával a to, ale byl jsem zaměstnaný v Regule Národní podnik. Kde jsem zametal dílnu. A teďka jsem šel z té továrny a uklouz jsem po takovým tom mříži na kanálu a porazil jsem pána. Hlavou jsem mu drc do břicha. A pán vstává, já se omlouvám, a říká, hele, ty jsi recitoval, já tě znám, já jsem osvětový inspektor na Praze 3 a já scháním lidi z dělnických profesí, kteří by šli študovat na AMO. Tak jsem šel dělat zkoušky asi druhý den hned nebo třetí.
2: A zkoušel jste toho Sirána? Nebo...
3: Ne, to bylo ne. Dřív, to jsem se pokoušel kdysi na konzervatoře.
2: A tam byl ten pan Heger?
3: Tam jsem ho málem připravil o život, ano, protože, protože Karel Heger hrál v té době Sirána, slavná to figura. No já jsem tam přišel ve skautských kalhotkách, těch manchesterákách, místo meče jsem měl v ruce větev a teď jsem tam začal umírat. No a Heger zrovna svačil, měl mlíko a housku a zaskočilo mu. Jak se chytal, že?
2: Takže kolegové potom pomohli a...
3: Pomohli. Ale vzali mě, vidíte to.
2: Ale tam na tu divadelní vás vzali.
3: No pak mě vzali.
2: A jak jste se dostal k té režii?
3: No zase jsem měl problémy v tom herectví. Protože no to, já jsem byl přes ten kabaret a přes takový ty srandičky, no a teďka jsem dostával třeba Seriožu Tulenina v Mladý gardě a takovýhle role, tak
2: to... Takže oni vás přeřadili
3: na režii,
2: ale ještě mě tam nefalíruje ta flétna, jak jste si zvolil.
3: To jsem chodil do hudební školy, no. Ale to předtím já jsem chodil do dramatického oddělení městské hudební školy, který zrušili, protože si řekli, že jedna konzervatoř stačí. Na tu naši zrušili, já jsem šel za ředitelem a říkám, co mám dělat? On říká, jděte do dolů nebo do hutí. No, to se mi nechtělo. A on říká, no podívejte, nám nechali ještě pedagogické oddělení, kdybys to vystudoval, byl bys z vás učitel hudby, pokud ovšem na něco hrajete. Já říkám, no hraju na housle trochu. On vytáhl z futrálu housle, já předveďte. Jsem to vzal, spustil jsem lapalomu, on mě nechal zahrát asi šest tak, to říká, to by nešlo. No a pak na mě hlížel si mě a říkal, ale poslouchejte, vy máte krásné masité rty a my nemáme flétnisty. No tak jsem souhlasil s tím, že budu hrát na flétnu.
4: Co říkal tatínek k tomu?
3: No, žasl? Tatínek žasl velice.
2: A zahrajete si ještě dneska tak
3: na... Ne, mám.
4: Na flétnu.
3: Tatínek říkal, to jsi to dopracoval. Bude z tebe pastevec, budeš foukat na fujaru.
2: Vy se dodnes umíte dívat na léta 50. s ohromným humorem. Byla to pro vás opravdu taková sranda i tenkrát?
3: No já musím říct, že...
2: Byla.
3: Tenkrát, jo. Protože... jsem si neuvědomoval ani v plný šíři, co se kolem mě děje. Tak vždycky to nějak dobře dopadlo.
2: Vy jste byl dělnického původu, takže jste měl...
3: Já jsem byl dělnického původu.
2: To jste ještě mohl obrazit různé další školy, že jo? To by vás brali...
3: No všude by mě vzali.
2: No a jeden čas jste byl také vychovatelem mládeže. Aha. To je úžasná epizoda ve vašem životě. Já si myslím, že u toho se musíme zastavit, protože jste byl dvakrát, pokud vím jednou, totiž po druhé jste byl dokonce vychovatelem korejských sirotků.
3: Ano, to bylo v 50. letech, jsem přijeli sirotci z korejské války.
2: No, jaké jste měl výchovné metody a jaké jste měl výsledky s prací s korejskými sirotky?
3: Měl krásný výsledky. Třeba jsme šli na procházku a najednou slyším soudruh. Tak koukám a 8 metrů nad zemí na větvi visí Koreječek a křičí soudruh, korejský člověk trochu jako opice, že?
2: Měli vás rádi, malí Korejčata?
3: Strašně, no.
2: Jo. Vzpomínáte si ještě na nějaký jména nebo na někoho konkrétně?
3: No, ano, můj oblíbenec se jmenoval Kim Munzo, ale teďka, když jsem podepisoval knížky, tak najednou připochodoval krásný Korejec obličený v nádherném šatu. Nechal si podepsat knížku a říká, já Liběšice u Úštěku, nyní Chicago.
2: No, na konci 50. let už to začalo, už se začaly objevovat první divadla malých forem, to je takové moje oblíbené téma. Jak vás ta vlna těch divadel malých forem oslovila a kde a čím vším jste do téhle zlaté éry jako autor přispěl?
3: No, mě oslovila moc, hlavně písničky vašeho bratra. To si vzpomínám, že jsem s šéfredaktorem Dikobrazu Šafránkem byl na dovolený a teď jsme tam chodili po břehu Lužnice a zpívali jsme si to a teď byla už půlnoc, my jsme byli trochu ovíněni a zpívali jsme ty písničky, včera neděle byla a tak. A najednou tam z nějakých chaty vyrazil chlap a říkal, vy si čáci hned přestaňte, nebo to dám do Dikobrazu.
2: No tak vy jako flétnista jste musel hezky zpívat hezky, taky, hezky, že jo? Se konečně dostáváme k Černým baronům. Já věřím, že tady spousta lidí už je na to natěšených. Pane Švandrlíku, vlastně ze všeho nejdřív vzhledem k vašim knížkám a i k těm, v nich se vracíte k době Černých baronů. Píše se vám líp v první osobě anebo ve třetí osobě, kdy se jmenujete Kefalín?
3: No tak já tohle to zase tak moc nerozlišuju. Ale to s tím Kefalínem byl problém, jak pojmenovat toho hrdinu. Že? Tak jsem nad tím jsem moc dumal. A v té době já jsem chodil k Linkům pro Kofol, jestli víte, co to ještě bylo.
2: Kofola, no jistě.
3: Kofola. A mě to chutnalo, protože jsem vylemtal se mi hrozně.
2: S rumem nebo bez?
3: Ne, bez rumu.
2: Promiňte.
3: Ale stejně jsem si ublížil s tím. Nachodil jsem k Linkům vždycky s dvěma taškama, tam jsem si koupil 10-20 kofol, až jel jsem do Chodova zase. A teď jsem tam přišel a slyším, jak jedna prodavačka druhý říká, hele, ten Kofolín už je tu zase.
2: Tak vzniknul Kefalín jméno. Já mám tady poznámku, že Stop kabaret nebo Stop divadelko v Pardubicích uvádělo nějaký muzikál dokonce, nebo...
3: No, krvavýho bylo a violu. A jenže to už přišlo nějaký avize tyhle divadla likvidovat. Nechali ten semafor, který to zavinil, tak ten jakž takž nechali. Ale ty ostatní divadla likvidovali. A moc se mi líbilo, když přišlo to oznámení, že teda to nemůže být, protože se tam neobjevil ani jeden talent. Přitom tam zpívala Kubišová a hudbu dělal Petr Hapka.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: No, nevím, jak jsou na tom ti dnešní mladí. My jsme třeba četli a hltali svého času knížky Jaroslava Foglara, Foglarovky, nebo právě neuvěřitelné příběhy nezvedných žáků Kopita a Mňouka, které si vymýšlel a psal Miloslav Švandlík. Jako ilustrátor ani tady nechyběl Jiří Winter Neprakta. Ti dva se znali tak dobře, že si kápli do noty, respektive i do obrázků na stránkách těch společných knížek. A dost možná jsou ty příhody Kopita a Mňouka stejně psané pro generaci, která s nimi nějak zestárla. Takže do našeho divadla rozhodně patří.
2: Zachraň se, kdo můžeš! Už jsme tady!
3: My oba hrdinové neuvěřitelných příhod.
2: Žáci Kopito a Mňou.
4: Pan učitel pianička zabavil při vyučování Mňoukovi knížku Vražda v zeleném domku. Vlastně to ani nebyla knížka, ale starý, oškubaný sešit, který se válel u Mňouků na půdě. Pedagog se zamračil a pravil. Mňouku, Mňouku, v učení vázneš, chování máš neuspokojivé a místo toho, aby ses snažil, čteš při vyučování literární brak. Co pak nemáme dost krásné a hodnotné literatury? Řekni mi, prosím tě, co se ti na tom krváku tolik líbilo?
3: Hlavně ta mrtvola ve sklepě, jak ten starý pán zabil svou ženu a udělal jí tajný hrob ve sklepě.
4: Což pak nevidíš, jaký to je nesmysl? Zlobil se pedagog. Jednak se domnívám, že máš na mrtvoli ještě dost času, nebo ti nevíš, co je příčestí minulé trpné. A za druhé, schovávat mrtvolu ve sklepě je pošetilost. Ve skutečnosti by občané uvědomili policii, že žena se již delší dobu neobjevila na veřejnosti. A první místo, kam by se policie odebrala, by byl právě sklep. Mňouku, Mňouku, co z tebe bude? Zdali pak si již přečetl veškerou povinnou literaturu?
3: Prosím, ještě ne.
4: A učitel pokračoval. Zde to vidíte, žáci. Mňouk je odstrašující příklad toho, kterak i nadaný žák může hluboce klesnout. Nesměj se, Benecká, ty nejsi o nic lepší. Jste zvlčelá třída, z které nic nebude. A Mňouk mě velice zklamal. Číst literaturu, jakou je Vražda v zeleném domku, to je totéž jako hrabat se v hnojišti. Uvědom si to, Mňouku, a styď se. Když se odpoledne sešli žáci Kopito a Mňouk, aby podnikli novou výpravu za dobrodružstvím, byl Kopito bez nálady.
3: Ty jsi tomu zase dal. Já se těšil, že mi tu knížku půjčíš a teď leží u pěničky ve stole.
2: Mám nápad. Vrátíme se do třídy a kdyby něco namítala školnice, vymluvíme se na nějaký kroužek. Katedra nejde zamykat a tak se knížky klidně zmocníme. Ty si ji rychle přečteš a zase ji vrátíme na původní místo. Vsadím se, že pěnička nic nepozná.
3: To by šlo, tak jdeme.
4: První etapa prošla bez nejmenších nesnází. Na chodbě sice potkali paní Školníkovou, ale ta si jich ani nevšimla. Znala Kopita a Mňouka dobře a věděla, že škole se spíš vyhýbají a nelezli by sem dobrovolně, kdyby nemuseli. Žáci proběhli chodbou a otevřeli dveře do třídy. Vrhli se dovnitř a strnuli.
2: Pěnička.
4: Ano. Seděl za katedrou v prázdné třídě. Žáci si rychle začali vymýšlet nějakou výmluvu, ale pak si všimli, že je učitel vůbec nevnímá. Skláněl se nad otevřenou knížkou.
2: To je ona. Vražda v zeleném domku.
4: Ano. Četl jí s takovým zaujetím, že pro něj nic jiného neexistovalo. Žáci tedy tiše vycouvali ze třídy.
2: Tady ho máš. Mně to sebere, protože to je brak. A sám to hltá, že nevidí a neslyší.
3: No jo, ale tím pádem si to nepřečtu já. Můžeš mi to aspoň vypravovat?
2: Beze všeho.
4: A Mňouk začal přednášet obsah toho literárního klenotu, jehož zlatým hřebem byla právě ta mrtvola ve sklepě, o které tak nadšeně hovořil s panem učitelem pěničkou. Zdálo se, že barvitý děj uchvátil i jeho kamaráda. Hluboce se zamyslel a pak se zatvářil spiklenecky.
2: Člověče, Tak mě napadá, proč starý Mazánek chodí ustavičně do sklepa? Už párkrát jsem ho viděl, že sebou nesl motičku a kýbl hlíny.
3: Snad si nemyslíš, že starý Mazánek...
2: Je už 3 neděle doma sám. Sousedům řekl, že jeho dcera s ženou odjeli k tetičce a ta, že je těžce nemocná.
3: A hele, to jsou věci.
2: To bych řekl. A jestli je moje teorie správná, tak jsou u Mazánka ve sklepě 2 hroby.
3: Ty myslíš, že je zabil obě?
2: Samozřejmě. A my mu to musíme dokázat.
3: To není jen tak. Chytat zloděje je jedna věc a začít si něco s vrahem je druhá. Takový vrah nezná slitování.
2: To bych řekl, že ne. A právě proto ho musíme včas zneškodnit. Četl jsem v jedné detektivce, že jedna vražda plodí druhou. Chceš, aby starý Mazánek vyvraždil úplně všechny u nás v městečku?
3: Ne, to nechci. Jen si myslím, že mu nemusíme strkat hlavu přímo pod sekeru.
2: Taky nebudeme. Budeme ho nenápadně sledovat a až někam odejde, vleze jeden z nás do sklepa. Několik minut bude stačit, aby zjistil, co a jak. Buď jsou ve sklepě hroby, nebo tam nejsou.
3: A když tam ty hroby budou?
2: V tom případě vnikneme do sklepa oba a vezmeme sebou motičky. Hroby rozkopeme a odhalíme strašnou pravdu.
3: No dobře, když chceš, tak se teda do toho dáme.
4: Odešli k domku občana Mazánka a nenápadně se tam začali procházet. Dlouho se nic nedělo, ale za nějakou dobu přijelo auto s uhlím. A teď to přišlo. Když se uhlíři nabídli, že mu náklad odnesou do sklepa, Mazánek to odmítl a chtěl schodit uhlí jen tak ven před kůlnu.
2: Slyšel jsi? Mazánek nechce mít ve sklepě uhlí. To znamená, že tam ty hroby určitě jsou.
3: Tak to tam ani nemusíme lézt. Byla by to zbytečná práce.
2: A to zase ne. Naše podezření zesílilo, ale absolutní jistotu přece jen nemáme. Jak se starý Mazánek vzdálí z domku, musíme jeden z nás do sklepa.
3: Ale kdo?
2: Kdybys byl hrdina, přihlásil by ses dobrovolně. Takhle budeme losovat.
3: Stejně to prohraju. Já nevím, čím to je, ale vždycky všechno odskáču já. Mně se ještě nestalo, aby se mi nějaká nepříjemnost vyhnula.
2: Mně taky ne. Ale teď se losuje. Pana nebo orel?
3: Pana. Jestli jsem to neříkal, mě ta smůla neopustí ani na chviličku. A ty se tak spokojeně necul.
2: Buď hrdina to, že můžeš splnit důležitý úkol.
4: Žáci čekali, kdy se starý Mazánek hne z chalupy, a měli štěstí. Za slabou půlhodinku vyšel ven, v ruce třímal velký džbán a mířil k hospodě. A jen zmizel za rohem.
2: A teď fofr do sklepa. Kdyby něco, tak pískni.
4: Mňouk kývl, přeběhl dvůr a okénkem vlezl do sklepa. Ale neuplynulo ani 5 minut a byl zpátky. Chvíli nebyl schopen slova. Marně kopyto naléhal, až konečně...
3: Jsou tam 2 hroby, fakticky. Nemůže to být nic jiného. Ve sklepě jinak není vůbec nic. Akorát u stěny stojí necky. Ale ty hroby vypadají strašně. Jsou velikánské a z černé hlíny.
2: To jsem čekal. 2 hroby, 2 vraždy. Kdyby nebylo nás, kdo ví, jestli by se na to vůbec někdy přišlo.
3: Určitě ne. A ani nás by to nenapadlo, nebýt té knížky Vražda v zeleném domku.
2: To je fakt. Ta knížka nám otevřela oči.
3: Ano.
2: Ale takového kapitána Ošmeru by to stejně nenapadlo, i kdyby ji přečetl 4krát.
3: Ten by ji mohl číst od rána do večera, protože jemu chybí fantazie.
2: Ale teď rychle pro motičku, protože musíme být ustavičně připraveni k zásahu.
3: Motičky jsou na dvoře, přímo u okýnka do sklepa.
2: Dobře, zůstaneme tady a budeme sledovat, co se bude dít.
4: Starý Mazánek se právě vracel s pivem a zmizel v baráčku.
3: Ten už asi dneska nevyleze. Teď bude dlabat, pít pivo a z domova se ani nehne. A my se tady uhržeme nudou.
2: Trpělivost přináší růže, kamaráde. Velcí detektivové vítězili tím, že uměli čekat často i celé hodiny.
4: Mňoukovi nezbylo, než se podvolit. A ukázalo se, že dobře udělal. Netrvalo dlouho a z domku vyšel starý Mazánek. Měl nové šaty, čistou košili, kravatu a klobouk.
2: Někam jede. Když se takhle vystrojil, tak určitě nejde jen do krámu nebo k holiči.
3: Jenom jestli něco netuší. Třeba si všimnou, že tady hlídkujeme, podezírá nás a tohle na nás jen tak nafilmoval.
4: Nebezpečí bylo velké a proto nesměli naletět na nějakou léčku. Pověsili se tedy Mazánkovi na paty a dávali pozor, kam má namířeno. Ale ten se ani neohlédl a zabočil na cestu vedoucí k nádraží.
2: Jasňačka, za chvíli jede vlak, jde se na věc.
4: Žáci se rychle vrátili k domku a nepozorovaně vnikli na dvůr. Popadli motyčky a okénkem se spustili do sklepa. To, co uviděli, na ně mocně zapůsobilo. Hlavně na kopyta, který tady byl prvně. Mňouk s uspokojením pozoroval, jak se mu roztřásly nohy. V prázdném a poměrně prostorném sklepě byly navršeny dva veliké hroby z černé hlíny. Každý byl asi tak 2,5 metru dlouhý a skoro 2 metry široký.
2: No, tak se asi do toho dáme, co? Je to nejstrašnější dobrodružství, co jsme kdy zažili. Ale pravda musí ven.
4: Rozmáchl se a motička dopadla na hrob. Mňouk si stoupil vedle a také on se pustil do práce. Hlína lítala na všechny strany, byla měkká a kyprá, takže nemohla odolat jejich nadšení a touze po spravedlnosti. Netrvalo dlouho, oba hroby byly překopány a kopce hlíny navršeny uzdí sklepa. Žáci zírali na holou cementovou podlahu.
2: Kde jsou mrtvoly? Tohle je zajímavé. A v podlaze nejsou stopy po kopání. Je tu jediná možnost. Starý Mazánek mrtvoly spálil nebo pohřbil jinde a tady navršil hroby, aby se měl kam chodit modlit a kát. No jo, ale co když...
4: Mňouk však nemohl svou myšlenku dokončit. Nahoře se ozvaly kroky a dveře do sklepa se otevřely. Dolů sestupovalo několik lidí. Na útěk nebylo ani pomyšlení a tak se oba žáci ukryli za necky stojící u stěny.
2: Mazánek.
4: To jsem rád, že jste zase doma, slyšeli žáci hlas podezřelého vraha. Už se mi po vás stýskalo. Ale přichystal jsem vám překvapení. Udělal jsem ve sklepě záhony přesně podle receptu a nasadil do nich žampionové kultury. Zítra nebo pozítří už můžeme mít smažené žampiony. Ale co to má znamenat? Který darebák? Začal křičet starý Mazánek a jeho žena s dcerou, které právě přijeli vlakem, k němuž jim šel naproti, ho marně chlácholili. Tolik práce mi to dalo a teď je všecko pryč, bědoval. A v tu chvíli potvrdil Mňouk, že je opravdu smolař. Chtěl se podrbat na nose, loktem strčil do necek a ty se poroučeli.
2: Zachraň se, kdo

0: Tady vidíte, žáci, řekl jim druhý den učitel Pěnička, kam vede čtení brakové literatury. Z vašeho činu nehodlám vyvozovat závěry, neboť vaše matky slíbily, že vás strestají mimořádně důkladně.
1: A prosím, nemohl byste mi tu vraždu v zeleném domku vrátit? Chtěl jsem jí půjčit?
0: Vrátím ti ji v pondělí, mňouku, odpověděl rozpačitě pedagog. Mám ji totiž ještě rozečtenou.
2: Když soumrak vcházel těšit svět, snídal si 7 cigaret, blečí než utopený švéd, hlas lodních píštěl Titaniku. Nebo jak hodně křáplý zvon, přesto kam jsi přišel, nastal zhon, davem se neslo, to je on, miláček žen a vetešníků.

samý dluh. Bože můj, kdo je bez poruch, ptal se z mě, no já nejsem Bůh, takže jsem řekl jen, ty máš kliku takovou, až to není fér, štosuješ malér na malé.

Mačka žel a ve tešníku. Veteš jen převlečený typ, koukni se znova, koukni líp. Tak si to říkal od hrncí, každý den objev Ameriku. Krásu, co křičí, pozná hned, kde jaký vůl, kdo ale svet najít tu němou pravý z.

každou stajně krásných dam. Složil si píseň strašný klam, bezlstnou pravdu, řekl si mámo, od lásky štempl na muziku. Prachy jsou dobrý, hlavně cash, sláva snad taky, ale chci.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Trochu ve stínu a stranou vedle Černých baronů a těch dvou zmiňovaných Kopita a Mňouka zůstávají vtipné povídky Miloslava Švandrlíka. Navazuje v nich na to nejlepší z humoristické prózy v české literatuře. A nakonec, jak to říká Zdeněk Svěrák, povídka je vlastně takovej malej román. A je velké umění příběh, postavy, poentu vtěsnat na pár stránek. V případě Miloslava Švandrlíka skoro na pár řádek. Tak jsou jeho většinou novinové povídky stručné a krátké. Ale o to někdy zase víc ta poenta pobaví. Vybral jsem pro vás dnes na závěr dvě a přečtou je zcela v duchu Švandrlíkova vyprávění a možná i typu postav pánové Arnošt Goldflam a Norbert Lichý. Já už se jen rozloučím s tím, že se zase brzy těším s vámi naslyšenou.
2: Tento poučný příběh je téměř moralitou. Přihodil se herci oblastního divadla, který sněl o metách nejvyšších. Je třeba přiznat, že k ním neměl daleko. Měl talent, byl přiměřeně pracovitý a doufal, že si na něj jednoho dne sedne štěstí. Před divadelními prázdninami to tak vypadalo. Ředitel a současně režisér si ho zavolal, aby mu sdělil závažnou novinu. Jaroslave, děl slavnostně, rozhodli jsme se nasadit na příští sezónu Hamleta. Mělo by to být stěžejní představení, které vyznačí, kam až jsme došli. A titulní úlohu budeš hrát ty. Herec se málem zapotácel. Po Hamletovi samozřejmě toužil a nyní ho měl na dosah ruky. Je tu jenom jeden malý problém, pokračoval ředitel, a to je tvoje váha. Jsi přece jen na prince dánského příliš hromotný. Chtělo by to zhodit nejméně 10 kilo. Ale to jistě nebude zásadní problém. Máš na to přece celé prázdniny. Samozřejmě, vydechl Jaroslav. To hravě zvládnu. Dám si dietku a budu běhat v lese štreky. Každý den 5 kilometrů. Po prázdninách mě vůbec nepoznáš. Hamlet, to je motivace. Ředitel přikývl a tak se rozešli. Jaroslavovi se chtělo samým nadšením zpívat vítězný chorál. Všechno je jasné. Prožije prázdniny v ustavičném pohybu a pak vstoupí do své nejúspěšnější sezóny. Takový Hamlet, jak ho zahraje on, ještě po českých jevištích nechodil. A s tréninkem začne hned. První den dovolené. Žádné váhání nebo otálení. Příležitost se musí popadnout rovnou za pačesy. Své předsevzetí Jaroslav skutečně dodržel. Oblékl se do vytahaných tepláků a vyrazil na první štreku. Po ostrém startu nastal rozvážný, ale úporný běh. Jaroslav supěl jako lokomotiva. Obličej měl zalitý potem a tak se stalo, že přehlédl kořen stromu. Zavrávoral a padl. Vyjekl, protože cítil, jak mu v noze chruplo. Potom několikrát zaklel, k čemuž měl dostatečný důvod. Nemohl se postavit na nohu, pravý kotník ho šíleně bolel. Se vzdycháním, hekáním a dalšími projevy úpění se belhal, ba přímo plazil k silnici. Šlo o závažný úraz. Lékař konstatoval zlomeninu nohy v kotníku a Jaroslav se domů vracel v sádře. Jeho nálada se pohybovala na prahu zoufalství. Aby tento práh nebyl zdolán, zavolal herec bývalé milence ženě nadmíru dobrosrdečné. Jmenovala se Dáša a byla ochotna pomoci. Přijela si pro Jaroslava v Mazdě a odvezla ho na chatu, odkud se jí podařilo vyštvat manžela. Uložila herce do postele a slíbila, že o něj bude láskyplně pečovat. Jaroslav nedokázal vzdorovat. Dáša se opravdu snažila. Vařila s kuhrajícímu umělci vynikající pochoutky a přidávala k ním laskavá slova. Jaroslav neměl sílu se bránit. Nepostavil se kriticky k útoku na svou linii a místo toho proléval slzy vděčnosti. Nazýval pečovatelku strážným andělem a pomlaskával nad plnými talíři. Na Hamleta si téměř nevzpomněl. Tím spíše, že noha se hojila velice pomalu. Takže všechno dopadlo jinak, než mělo. Na konci prázdnin vážil Jaroslav o 15 kilo víc, než na jejich začátku. Už se s tím nedalo nic dělat. Když se Jaroslav dostavil do divadla, pokusili se o ředitele Mdloby. ale rychle se vzpamatoval. Jaroslave, řekl trochu zklamaně, Hamleta hrát rozhodně nemůžeš. To by byla veselohra. Ale přesto si myslím, že jsi výborný herec a jako takový si zasloužíš hlavní roli. Dostaneš ji. Souběžně s Hamletem nastudujeme osudy dobrého vojáka Švejka.

Nebezpečný podnájemník. Jsou věci, které lze těžko odmítnout. Přijel za mnou švagr z Pelhřimova, který mi půjčil 20 000 na MBčko a povídá, syn mého šéfa by potřeboval v Praze podnájem, asi tak na 5 na 6 měsíců. Ty máš prostornou vilku, co kdybys mu poskytl na tu krátkou dobu útočiště? No, radost jsem neměl, ale co jsem měl dělat? Řekl jsem, že mi bude nesmírným potěšením a pro celou rodinu to bude přímo vyznamenání. S tím jsme se rozešli. Krátce na to jsem zalarmoval manželku. Tak a tak se věci mají, vysvětlil jsem jí, a nedá se proti tomu nic dělat. Teď ovšem nejde o podnájem, ale o Světlanu. Světlana je naše vzorně vychovaná 17letá dcera. Střežím ji jako oko v hlavě a vím o každém jejím kroku. Vyvedla se nám. Vyrostla do krásy a proto nedovolím, aby se spustila s nějakým halamou. Světlana je slušná dívka, ale vím já, co se může stát, když se dostaví nízké a temné pudy. Bereš si to moc k srdci, mínila manželka. Vždyť si toho člověka ještě vůbec neviděl a nevíš, jak dalece může být nebezpečný. Třeba není vůbec hezký a přitažlivý. Musíme být připraveni na všecko, řekl jsem rezolutně. Kdyby ti dva začali už spolu flertovat, pozdě bychom honili bycha. Je třeba vypracovat plán, jak by Světlana tomu člověku vůbec nepřišla na oči. Dumali jsme, kombinovali a pak jsme se dohodli, že manželka bude za Světlaninu ctnost zodpovídat dopoledne, já odpoledne. Večer a v noci ji budeme střežit oba. Budeme-li oba důslední a nekompromisní, nemůže se našemu krásnému dítěti nic zlého přihodit. Jde jen o to, abychom nepolevili ani na okamžik a nepřipustili nějakou koketérii, která by mohla přerůst v něco vážnějšího. Jest nám známo, jak vynalézaví dovedou být mladí lidé, když po sobě touží. Ale my víme, na čem jsme. Pak jsem si vzal na paškál Světlanu. Mám s tebou velké plány, řekl jsem jí, a ty se proto nesmíš chovat jako Květa Hubaštová, která strávila noc s důchodcem Schreibrem za 2 velkopopovické dvanáctky. To už snad ani není morálka, to je přímo spoušť. Vezmi si to k srdci a k podnájemníkovi, pokud se s ním vůbec sejdeš, se chovej chladně a odmítavě. Dcera mi to slíbila, jen se jí poněkud dotklo, že jí srovnávám s Květou Hubaštovou. O několik dní později se dostavil podnájemník. Byl to ryšavý pořízek a slyšel na jméno Emanuel Houně. Přijal jsem ho přátelsky a odvedl ho do pokojíku s balkónem. To je přesně na opačné straně domu, než je ložnice mé dcery Světlany. Dospěl jsem k názoru, že Emanuel Houně není vyložený krasavec ani zřejmý chlípník. Budu-li Světlanu usilovně střežit, nemůže se nic strašného přihodit. Přesto jsem zůstával ve střehu.
a ačkoliv se Emanuel houně neprojevoval jako uchvatitel a lamač srdcí, odváděl jsem systematicky Světlanu z jeho dohledu. Jednoho dne, kdy podnájemník údajně studoval ve svém pokoji, rozhodl jsem se, že Světlanu odvedu na výstavu angorských koček. Nejprve spolu posvačíme v nějaké slušné restauraci a pak se pokocháme pohledem na ušlechtilá zvířata. Světlana jako vždy souhlasila. Opustili jsme domov ve znamenité náladě a zamířili jsme do prvotřídní cukrárny u Myšáka, abychom si poněkud osladili život. Šlehačkové speciality byly skutku znamenité. Ale když došlo k placení, zjistil jsem, že tento úkon není v mých silách. Zapomněl jsem si doma peněženku. Světlana u sebe neměla peníze z výchovných důvodů, aby nedopadla jako Hana Loutnová, která prodala rodinné šperky a stržených 11 000 korun prohýřila s nezbedným studentem za sobotu a za neděli. Zůstaň zde sedět jako zástava, přikázal jsem dceři. Já se vrátím domů pro peněženku. A nekoukej tady po mužích, nebo to s tebou dopadne jako s Alžbětou Tuhou, která se seznámila v cukrárně se sexuálním vrahem Varhaničkem a ten ji pak uškrtil punčochou. Co nejrychleji jsem zamířil k domovu. Ve svém pokoji jsem našel peněženku. V ložnici pak manželku v náručí ryšavého podnájemníka Emanuela.

0: Nutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na okurky, aby vám nezhoskly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody, marně, a poradíme s výbavou pro náročné grilování.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Kolik slavíků v historii dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Dobrý večer, vážení přátelé, vítejte při poslechu Noční linky. Odbyla 23. hodina, začínají 2 hodiny, možnosti vstoupit do vysílání se svým vlastním příběhem na určité téma. Někdo by možná řekl, že cokoliv jiného než čistá a 100% pravda je prostě lež a jakékoliv přívlastky na tom nic nezmění. Ti, kteří nemají takhle binární vidění, možná říkají, že milosrdná lež nemusí být vždycky škodlivá. Výstižně definuje téma dnešní noční linky internetová Wikipedie. Dovolím si citovat. Milosrdná lež, někdy označovaná jako takzvaná bílá lež či altruistické lhaní, je nepravdivá informace, která má za cíl chránit city druhého člověka, vyhnout se zbytečnému konfliktu nebo přinést krátkodobý užitek, aniž by dotyčnému způsobila újmu. Konec citátu. Jenže i ona, tedy ona milosrdná lež, může na krátkou chvíli ulevit, avšak při odhalení naruší důvěru. Byli jste vždy jen pravdomluvní? A nebo jste například vedeni snahou neporanit city druhých, nepřitížit blízké osobě v její nemoci, či utlumit partnerskou hádku, sáhli k takové lži? Lhal někdy někdo milosrdně vám? A poznali jste to? Tak na to se vás budu dnes v noční lince ptát, no dnes, vlastně i zítra, až tedy do 1 hodiny, 10. června, na telefonu 731 800 900. A ptám se vás na to i proto, takto v úvodu, abyste mohli už teď psát na web rozhlas.cz/linka svá témata, své příběhy, své postřehy, své glosy na téma milosrdná lež. U mikrofonu je Borek Kapitánček, zdravím vás z potemnělého brněnského rozhlasového studia, dávám slovo Jiřímu Schillingrovi a po holubím domě, doufám, uslyšíme první příběh na téma milosrdná lež.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer a nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu. Začala před několika málo minutami a už teď můžu konstatovat, že milosrdná lež ve vás, tedy tohle téma našeho povídání, ve vás vyvolala zřejmě potřebu telefonovat, protože v tuhle chvilku jsou dokonce hned tři linky připraveny přijmout váš hovor. Nicméně je to vždy jen jeden či jedna z vás, který mezi písničkami bude slyšet. Tradičně. A je to Libuše, která otevírá dnešní noční linku svým příběhem na téma milosrdná lež. Dobrý večer, Libuše.
1: Dobrý večer, já vás zdravím srdečně, vás hlavně a všechny posluchače, co jsou napřímo. Ono se říká, lež má krátký nohy, a mi se stalo, že jedna známa jako mě tvrdila do očí a ona to pravda nebyla.
0: Co vám tvrdila? Prosím.
1: No, něco bylo, já už nevím, ale tvrdila, že to jako je pravda a ona to pravda nebyla.
0: Škoda, že si nepamatujete, co to bylo. Bylo by to ještě lepší. No, ale pokračujte.
1: No, to nevím. No. A tak jako tohle to se mi nelíbí, když takhle proti vám a třeba řeknu, jo, je to pravda, to není pravda. A jako jsou lidi, kteří jsou opravdu zlí,
0: Libuže, vy mě odcházíte od telefonu a není vás slyšet. Teď už je to dobrý.
1: Já se to vždycky... No, takže ty lidi, někteří jsou jako zlí, nebo jako nejsou upřímní, tak lžou vám do očí. Není to pravda.
0: Vy jste to vzala spíše z toho obecnějšího pohledu, což samozřejmě respektuju, ale teď budu tady já o něco konkrétnější. Jestli pak jste někdy vy sama použila milosrdnou lež, třeba abyste někomu nepřítížila?
1: Ne, já jsem to nepoužila, žádnou lež nebo někomu, protože já to nemám ráda a ne, nepoužila jsem to.
0: Držíte se toho, že neděláte to, co nechcete, aby dělali ostatní vám, ani vy druhým. Je to tak?
1: Ano.
0: Vždy pravdomluvná Libuše nám otevřela noční linku Českého rozhlasu. Jak říkám, škoda, že jste si nespomněla na to, jak to bylo s tou vaší známou, abychom byli trošku konkrétnější. Já se snažím vyhnout těm vulgaritám v našem vysílání, aby ten příběh měl takzvaně koule. No, tak děkuju, ano. Libuše. Mějte
1: se hezky. Jsem ráda, že se vás se dovolila. Mějte se hezky, hodně zdraví, hezko dovoleno vám přeju.
0: O, děkuju, už se to rozneslo. Naslyšenou. Naše posluchačka Monika napsala na rozhlas.cz/linka následující. Rozhodně hlasuji pro nevinné lži. Neškodné nepravdy pronesené s dobrými úmysly, jako je například šetření něčích citů, zdvořilost nebo vyhýbání se nepříjemným společenským situacím. Zajímalo by mne, co by řekl král etikety pan Ladislav Špaček. Myslím, že je vhodné užívat neškodné lži k hladkému procházení sociální dynamiky, k šetření citů. Není hřích říci příteli, že jeho novorozené dítě je krásné, i když se vám ve skutečnosti příliš nelíbí. Být zdvořilý, pochválit jídlo, které hostitel připravil, i když sami byste ho uvařili mnohem lépe. A rozhodně je milé slyšet, vypadáte mladě. Taková lichotka je povolenou lží. A staršího člověka určitě potěší víc než fér konstatování, tedy kamaráde, zub času tě opravdu hodně pokousal. Fér lidi kolem sebe a možná i trošku těch milých, laskavých lží. Pevné zdraví a krásné dny všem přeje posluchačka Monika. Je na vás, abyste tvořili noční linku na téma milosrdná lež na tomto telefonu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu a téma Milosrdná lež by mělo spojovat vaše příběhy, které zavoláte na číslo 731 800 900 a nebo napíšete na webovou stránku rozhlas.cz/linka. Mám tady pár vašich psaných příběhů, postřehů, vzkazů, glos a vůbec vašeho psaní na tohle téma, ale já teď dám přednost naší posluchačce Janě, která čeká na telefonu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Borku, i všem posluchačům.
0: Za všechny děkuju. Někdy jste byla donucena donucena. Přiměli vás okolnosti někdy k milosrdné lži?
1: No, tak mám jednu takovou historku a ta se váže k jednomu mému bývalému zaměstnání, kdy jsem pracovala jako pracovnice v sociálních službách pro jednu organizaci známou. No a tam se jednalo o to, že já jsem měla jednu klientku a nabízela jsem jí potravinovou pomoc, tam se dávala naší organizaci a ona ji odmítala, tak jsem se ptala proč a ona řekla, že jí vadí, že by jí tu potravinovou pomoc vydávali Romové, kteří tam pracovali. No a pak se mě, když jsem se vrátila od té klientky, tak se mě zeptala přímo ta pracovnice, co tu pomoc vydávala, proč ta moje klientka pro tu pomoc nechce chodit. Mm-hmm. A já jsem jí tenkrát zalhala, protože mi to bylo samozřejmě trapné jí to říkat, no ale udělala jsem jenom takovou blbost a to, že jsem se podřekla před jedním kolegou o tomhle případu a ten jí to bohužel vykecal, no a ta kolegyně se na mě naštvala a říkala, proč si mi to prosím tě neřekla a já jsem jim právě řekla, mě to bylo takový trapný, nechtěla jsem tě ranit, no, protože jsem nechtěla, aby zde došlo k rasismu, no. Takže to si myslím, že je takový pěkný příklad.
0: Tím jste vlastně ilustrovala pravdivost rčení, lež má krátké nohy. Ono se to většinou vždycky prokecne.
1: Ano. No a pak mám ještě takový úsměvnější, takové lži z milosrdenství a ty musím říct, že občas vyžaduju já a to po svém kamarádovi, když mu třeba pošlu na Facebooku nějaké takové videa ohledně zvířátek. On to zrovna bohužel moc nemusí a já mu vždycky říkám, hele, tak mě to neříkej, jestli ti to nelíbí, mě pak tím zkazíš náladu. On mi řekne, tak to ti mám lhát. Já říkám, ano, to mě radši lži. To bude taková lež z milosrdenství, to není žádná špatná lež, tím neuděláš nic špatného.
0: Aha. Já už nevím, kdo to říkal, ale jakoby mi zněla v hlavě věta, svět touží být klamán. Takže vy taky toužíte občas po nějaké milosrdné lži. V tomto případě tedy.
1: Ano? Ano, no. Protože to si myslím, že na to není nic špatného, než aby vám to zkazilo třeba náladu, tak to si myslím, že tohle je lepší takový, no.
0: Mm-hmm. Já si nedělám statistiku o tom, který z našich posluchačů, který se dovolá, je pro a který je proti milosrdné lži, ale vy jste se postavila na stranu té milosrdné lži s určitým důvodem, což tedy by měla mít vždycky takový důvod, milosrdná lež, řekl bych já.
1: Za sebe tvrdím, když to má dobrý důvod, tak proč ne, no. Když to by to někoho ranilo nebo ponížilo, tak proč ne.
0: Jaké máte vztahy s tou spolupracovnicí, které jste nejdřív zatajila skutečný důvod odmítnutí potravinové pomoci? Jaký s ní teď máte vztah? Po té, co to prasklo takzvaně.
1: Tak já už té organizaci nepracuju, ale paní byla taková, no já se s ní vycházela dobře, no, ale byla taková, dá se říct, i falešná, no. Vytvářela teda jako hodně drby té organizaci, ale...
0: A tu se nám to pěkně zamotává, to vám povím, paní Jano. Děkuju moc krát a přeju vám dobrý večer.
1: Já taky. Hezký večer, pane Borko, naslyšenou zase někdy.
0: Naslyšenou. Milosrdná lež, téma, okolo kterého se bude točit celá noční linka, kterou právě posloucháte. Nejen telefonáty, ale i vaše psaní. A jsem připraven i na to, co napsala Eva z Litvínova. Cituju. Je to smutné vzpomínání. Když maminka odcházela z tohoto světa, jezdila jsem do nemocnice každé odpoledne. Jednou mě zavolali, ať přijedu hned, že se stav moc zhoršil. Ale jezdila jsem ještě týden. Jedna sestřička mě řekla, že to nechápou, ale že maminka ve světlých chvilkách stále říká, ona mu neodpustí. Ano, je člověk, který ublížil. Kdyby jen mě, tak to zvládnu, ale rodičům a mým dětem to se špatně odpouští. Tak jsem se vrátila na pokoj a řekla jsem mamince, že jsem mu odpustila. Až pak maminka našla svůj klid. A dá se říct, že jsem to odpuštění už za ty roky zvládla zpracovat. Těch roků bylo 13. A je mi spíš jej líto. On s tím svědomím musí žít. Je mu 75 let a snad už má jiné myšlení. Potud Eva z Litvínova. Milosrdná lež a vaše příběhy v Noční lince Českého rozhlasu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer nejen vám, kteří posloucháte. Nechci říct, že je na tom něco špatného, když posloucháte pasivně, ale takhle nějak to asi může být. Tedy dobrý večer vám, kteří posloucháte jenom pasivně a dobrý večer i vám, kteří jste hodně aktivní a třeba už i telefonujete na číslo 731 800 900 ten svůj příběh na téma milosrdná lež. Tou další, která takový příběh řekne vám všem i těm pasivnějším, je paní Božena. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady Božena z Uherského Brodu. Já vás srdečně zdravím a zdravím všechny posluchače, kteří jsou na lince.
0: Kteří jsou ještě vzhůru. Ano, správně. Paní Božena, milosrdná lež, vy jste někdy někomu milosrdně lhala?
1: Můžu se přiznat. Mm-hmm. No tak, ale je to, víte, už dávno, to už je celý život, protože já jsem ročník 1937, víte. Mm-hmm. No a tehdy jsem, mohlo to být asi na 50. roku. Já jsem pracovala na zaletavacím oddělení v letu. Mm-hmm. No a tož to víte, když takto celý, vždycky se plnil plán, ne, vždycky, aby se splnilo. Mm-hmm. A třeba některý den během měsíca dělalo se 30 mašin, že během C11 se tehdy dělali. Mm-hmm. To byly ty cvičné jaky. Mm-hmm. No a tak 30, a teďka některý den měsíci, víte, nebylo počasí, nedalo se létat. A tak se to nahrnulo až kolem toho měsíce a vždy bylo potřeba nějakého pomocníka. Já jsem pracovala na kontrole, no a tož potřebovali, aby jim šel z montáže nějaký kontrolor pomoc, jako přebírat tu mašiny kontrolor, tak kolem toho práce, no. No a tož také však byl to nějaký pán Sedlák, už tu dávno není, můžu jméno říct. A měl dceru Jindřišku, ta měla myslím 8 roku a byly pololetní prázdniny. A on mě prostě vyřízené, že bude mít dovolenou a že pojede z malou na Lopenik, protože tam sníh byl. Důle nebylo, v Kunovici ani ňo. No a tož říká, že ho budou oni potřebovat. No a tož bylo 8 hodin, tak vedoucí výrobní kontroly k nám došel a to, a že odvolat Sedláka z dovolenej a poslání mě pro něho. No tak jsem jela vláčkem, co byla tovární večka z nového do starého závodu, ještě kousek s ním potom, jako od toho starého závodu z té zastávky. Dojdu, tam bývali na činžáku, no ba, pán Sedlák auto venku, nakládal líže na auto, Jindřiška už byla v oteplovačkách nastrojená, no a já mu došla sdělit tady tuto zprávu. Mm-hmm. A on tak ostal, dívá se na mě a říká, Božka, prosím vás, a co kdybyste řekla, že už jsem nebyl doma? No já říkám, beze všeho. Tak jsem se vrátila, já jela mašinka zpátky, tak jsem jela jako do závodu, do nového. Mm-hmm. Přišla jsem tam na pracoviště. Říkám, už byl odjetý, už je pryč. No, tak nedá se nic dělat, plán se splnila bez něho.
0: Takže no. Nikomu jste vlastně neuškodila?
1: No, neuškodila, to však, dívajte se, děvčička se těšila a takto. No a druhý případ, tam byl jako jeden z těch mechaniků leteckých, takový fajn kluk to byl, no tož kluk už měl skoro 27 roku. A ráno byl takový šoufli, víte, přebral někde, bylo mu blbě. No a tam jsme měli takový, jak když mezi skládek, tam byly náhradní přístroje, takové věci, co se bylo někdy za provoz nutné vyměnit. A regál byl ode zdi, tam asi metra půl a tam byly naskládané potahy prostě, co se navlékali na letadla, které byly na stojánce venku. Mm-hmm. Takové z té celty, víte?
0: Ano, ano.
1: A mu bylo tak zlé a blbě a říká, Božka, co by se stalo, kdybych já si tady mezi ty celty lehl a ty mě jednou přikryla, chvíli se tady prodřímal. Já říkám, klidně, lehni, zakrý se, zamkla jsem sklad. No a to zkracovala se normálně a to a teďka a furt ptali, kde je Mirek Sedláčku, kde je ten Mirek, kde je, já nevíš, kde je, já říkám, nevím, nic. No, tož potom, myslím, za hodinu a půl jsem šla za ním, říkám, stávaj, už půjdeme na oběd, no, takže to byla další taková milosrdná lež, nic se nestalo, ale já bych vám řekla jednu, třeba je taková spíš nemilosrdná ta lež. Můžu?
0: Samozřejmě.
1: Ta Takže to vám řeknu z domu, to je asi tak 40 roků, nebo tam nějak v 87. moja dcera začala stavit, stavili. My jsme měli zahradu, sad, ten ty durancie, každý rok se pálilo, takových 50-60 litrů slivovice. No a to zásoba vždycky jako byla, aj proti stavebníky. No a to jsme potom jeden rok také pálili, bylo to ve 25-litrových demionoch, manžel to dovezl dom, zanesl to do sklepa, položil to naprostřed toho sklepa a tam to stálo, ta slivovica. No a myslím, já vám nevím, jestli za měsíc nebo jak, co si jsme šli spolem z práce a co si jsme šli do toho sklepa dělat, no tak jsme to otevřeli, ho ten sklep, a on říkal, co tady ty demiony, to je prázdné, a já jsem chtěl jest, ano, ale jsem se zadržela, říkám, no ne, já jsem chtěla říct, ne, no blbneš, tak. A já mu říkám, ano, je to prázdné, to nic, šli jsme dom, zas čas běžel, on v sobotu obyčejně vypadl, došel až večer, tak já vždycky po troše, košterem jsem natahovala tu slivovicu, do litru, já jsem to cechovala, všecko jsem to rozléla. A pane kapitánci, myslíte si, o mě co chcete, a já jsem tu slivovicu všecku prodala a on neměl o tom ani ponětí. Vůbec žádné starosti nad tím, prostě to bylo nesledovat, tím to pro něho skončilo. A moja slivovice, to jsem já měla zas kamarádku takovou, však z Havříc, odkud je můj manžel, a to šla mě poradila. Tak do Rakouska šla jedna várka, myslím 5 litrů, jedna šla do Švýcarska a jedna dokonce až do Izraele.
0: No, tak teda, takové... vy jste vlastně dělala propagaci, propagaci krásné úrodné Moravy.
1: No byla dobrá, byla opravdu velice dobrá, ale víte, takovou neřez já jsem udělala. Ale víte, co jsem udělala? Tak jako naši jako stavili a to. A já jsem za ty peníze koupila jim lino do jedné místnosti, protože oni jako nedávali parkety, tolik peněz neměli, tak lepili gumu, lino. Takže to stálo, myslím, 17, tak to jsem ještě musela něco přidat, protože tehda byla ta slivovica tak za 120 korun.
0: To jsou dávné doby, to jsou dávné doby. No. Paní Boženko, moc krát děkuji za tyhle vaše příběhy a u toho posledního vlastně můžu říct jenom jedno, budiš vám odpuštěno.
1: No.
0: Udělala jste dobrou věc pro někoho dalšího.
1: Pane Borko, to už je promlčeno a já to tak zadřím toho, jak to říkala Květa Fialová. Já už jsem v takových rokoch, že já můžu na veřejnosti říct, co chci.
0: Víte, že máte pravdu, já se k tomu no, taky blížím.
1: Tak, jsem ráda, že se mě to odkýval, mějte se pěkně.
0: Děkuju a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Blížím se k tomu, ale dokud budu na veřejnoprávní vlně, tak si dám pozor. No, co není lež, píše Sváťa z Brna, je to, že zdravím srdečně všechny linkaře. A myslím, že na dnešní téma, pokračuje, také platí, chceš-li někoho přesvědčit o pravdě, musíš i trochu lhát. Podepsán Sváťa. No, zajímavý pohled. Jak jste na tom s milosrdnou lží? Někdy jste ji použili? Někdo milosrdně lhal vám? Zavolejte. Tohle je číslo do Noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. Dnes na téma milosrdná lež. A než dostane slovo další posluchač, bude to Jaromír, který telefonuje. Dovolím si ocitovat to, co napsala na jednom řádku na webu rozhlas.cz/linka Dana. Zdravím a těším se na Noční linku dnes. Nemám ráda lži a cením si upřímnosti. Milosrdná lež není pravda a poznám dříve či později intuitivně lež i přetvářku, ať milosrdnou či nemilosrdnou. Těším se na příběhy a všechny vás zdravím. Tak s tím dalším příběhem možná Jaromír čeká. Dobrý večer, Jaromíre.
1: Dobrý večer, pane.
0: Zdravím vás srdečně. Poslouchám.
1: Já vás taky. No a teď můžu jako začít, je?
0: Ano, jsme ve vysílání, ano.
1: Já jsem rodák z Krnova, dalo by se říct, že tam křižím vždycky, že pan Vrastička z Krnova a tak dále, ten pan se Olomouce, tam volá vždycky a tak dále, že nechci říct jako toto, to a teď chci říct jako způsobem říct, že jsem chodil do školy, že my všichni chodili do školy a teď chodil jsem do 7. třídy jsme byli a teď byl tam, jako byli spolužáci, že a tak dále, a teď byli tam v Trnově, byl okruh Bezřicha Smetany, jako druhá ZDŠka, tak jsem chodil do té školy, že, se spolužákama. No a jedno, měli jsme ranní, odpolední, a byl tam pan učitel, náš, jako, že, pan Ostrčil, Roman, a potom jsem ho potkal, no to jako aj potkávám ho teď, jako že ještě žije. A teď se stala věc, kdy pan ředitel byl u nás, pan Žižka nějaký, jo? Nějaký tato, nevím to, no, jako jméno, ale Žižka byl. No a teď jsme normálně jako byli, no byla ta doba, že ta komunistická, že dalo by se říct, že a teď prostě jsme zažili, jsme šli na odpolední, měli ranní odpolední tělocvik, no a ten pan otočil, bylo to z těch, že, v parku, byly ty tělocvičná, tam byla tak dále, tak jsme šli, že, nedíci jat na tu odpolední, no a teď tam byly takové jezírko a byl tam pomník ruských vojáků, že, sovětských, že, a tak do památník, že, a tak dále, už tam není, a teď prostě, teď tam byla, na tým jezírku byla tačenka prostředku, byl kruh, jo, 6x6 metrů rybník, a teď prostě můj spolužák, nějaký, jako Jiří Kaban, jako Kaban, on byl potom, tak jsem čarovník, jako oborem, a to on byl, jako ten, jako můj spolužák, který seděl v tom v lavici a teď přišli jsme a on hodil kamen na tu kačenu. Teď přišla ta paní od toho ředitela Žižky, přišla jako jeho manželka, která byla učitelka jako v tím, že ve školce, teď přišla s těma dětkama k tomu pomníku a tak dále a teď to viděla, že ta kačena toto, já jsem přicházel a se to stalo. A teď ona na týto, a teď ty kluci, jak to rozbilo, tak se rozutekli, že?
0: Co se rozbilo?
1: A utíkali to svičný, a já jsem tam přicházel a toto, a ona na mě, že no, a to jste udělali vy, a vy jste rozbili toto, a toto tady je památník, vy jste zhanobili, jako ten, že, úsek, který dám to nebo nevím, jak to mám říct, a teď, a jak se jmenuješ? A já říkám, já se jmenuji jiná, že jako, jak, no, já jsem mi říkal, že jsem se zalékl, že jsem zalékl, to tak jsem zelhal, říkám, Špaček, a, jo, Jaromír Špaček. A ona, a nevím, já se jmenuji jiná, že, a teď to, no, zaléteru, ten to, no, možu to říct, a mě znají kluci Benny, že, a teď prostě, a i Krnova, teď si to slyší, tak mě, moji maminku a všetky platníka znali, byl instalátor a tak dále, a tak dále, a, no, a teď prostě ona mi říká, no, tak teď to, a teď, prostě, ona, já jsem řekl Špaček, a ten učitel, jako ten pan Ostrčil, jako ten Roman, vyběhl, To byl jako komouc, že? No a dokonce dělal v SCB a tak dále, jsem se potom dozvěděl a prostě zavolal moje jméno to pravé na mě. A ta, a ty se zelhal, a teď půjde, a teď mu to říkal ten, že velice, že důležitý byl a tak dále. No a říkal tak, a teď půjdeš tomu učitelovi, ředitelovi, před toto ředitel druhý den. Ano, že moje sestra, jo, Hanka, která jako dělala, jako byla v Gimpel a tak dále, dělala jako souboru jako zpěvnen, jo, perfektně jako to byl, že tento a prostě a ta Žižková Šárka, jako to byla od toho ředitela, dcera a tak dále a teď moja, teď toto přišlo jako toto, že on mě jako, že narčil, že jsem měl hal, že jsem hal, že to jméno, no a prostě teď ona brečela a říkala tatínkovi, že to je od, oni byli dobré kamarádky, nejlepší, jako je zpěvačky, nejlepší a tak dále a teď ona říká souboru, že to a říká mu tému ředitelovi, jako jo, tému tatínkovi, prosím tě a toto a teď ta Žižková a to byla, ona byla jako obezřetná, že komunistka, zarděla, že a tak dále, no a a prostě no, jsou po smrti, no to je všechno jako přijíženo, ale způsobem, že se to dostalo, že tady tato verze, jo, že jsem prostě ona brečela ta a zastávala jsem toto te, a říkala, te, že to je od kamarádky jako ten bratr a tak dále, aby mi neoblížovali, jo. No a takže ta doba jako jo, byla, že, no, takže se to stalo tady tato věc. A moc věcí takových, když já jsem jako, aj ve Zlíně jsem zažil tady tato, že jsem musel, hadce, pane Borku.
0: Já vás poslouchám, já si užívám tu košatost vašeho příběhu. Snažím se v tom zorientovat, takže jestli tomu správně rozumím, vy jste se nejprve představil cizím jménem, poté, co zřejmě váš kamarád chtěl hodit po kachně, ale něco tam rozbil, nevíme co. Potom se na to přišlo a jaký to mělo, prosím, konec?
1: To mělo, že nic se nestalo.
0: No, konec dobrý, všechno dobré.
1: Ano, perfektně a tak dále.
0: Nevím, co bylo horší, jestli jste to zhanobení pomníku osvoboditelům, anebo to, že jste se představil jiným jménem. No, myslím, že to první.
1: A Špaček.
0: Špaček, budu si vás pamatovat. Jaromíre, děkuju, mějte se hezky a dobrou noc.
1: Pane, a vždycky vás rád, ale vždycky a všetci lidi to říkají, ale toto je všechno pravda o vás. Já bych vás chtěl osobně poznat, já znám pana Bolka, Polívku, jo, pana Donutila, všetci tyto, jako ty, nebo Čmaňa, víte, co byl Čmaňa?
0: No jistě.
1: No, Denníček, že?
0: No ano.
1: Nebo pan Hrachový, jo?
0: No. No tak to máte pěknou sbírečku. Jaromíre, aby došlo i na ostatní z jejich příběhy, poděkuji vám a popřeju dobrou noc. Mějte se hezky.
1: Já jsem vás velice rád slyšel. Díky. A já jsem se normálně, kurva, že to musím tak říct, dovolal.
0: Mějte se pěkně. Raději dobrou noc. Naslyšenou.
1: Já vás vždycky...
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posluchači a posluchačky Noční linky a jejich příběhy. To je to, co tvoří tyhle dvě hodiny našeho povídání. Vždy je to jisté téma, které by mělo spojovat vaše příběhy. A s tím dalším se teď možná někdo přihlásí na čísle 731 800 900. Ovšem, já ještě zkusím ocitovat to, co napsala Petra z Pardubic na téma Milosrdná lež. Myslím si, že říct pravdu je lepší, než říkat milosrdnou lež. Ale v případě nemoci je říkat citlivě. Já mám od konce dubna mámu v nemocnici, v Neratovicích, na jipce. Je v komatu. Když jsem tam naposledy volala, tak mi doktor řekl, že stav je stále stejný. A když jsem se zeptala, co s ní budou dělat, tak mi řekl, že ji budou polohovat a že jednoho krásného dne dostane zápal plic a že pak zemře. V tu chvíli jsem na mobil zůstala nevěřícně koukat a něco jsem si o něm myslela. Dál už tento vzkaz nepokračuje. Jen podpis. Petra Fuňková. Petro, děkuji i za tenhle malý střípek dnešní noční linky na téma Milosrdná lež. A jsem zvědavý, kdo přidá svůj příběh na telefonu 731 800 900. Dobrý večer, tady je Borek.
1: Dobrý večer, tady Václav.
0: Zdravím vás, Václave, jsme ve vysílání a my posloucháme, tedy my, co máme našpicované uši, posloucháme váš příběh na téma Milosrdná lež.
1: No, mě to docela zaujalo, tohle téma. A milosrdná lež byla na mě použita, když jsem byl malej kluk a nechtěl jsem jíst králíka. Když jsem mi tak jako ekloval v krku a máma upekla králíka a táta říkal, víš, to je kuře. No a já jsem ho zbaštil úplně bez problémů, že jo. A pak táta přišel a jak ti to chutnalo? Říkám, no bylo to výborný to, ale bylo dobrý kuře, viď? A víš, co si jed? No, a já říkám, no kuře ne, ty jsi to říkal, no, byl to král.
0: Že vy jste, Václave, od té doby tak úplně všemu, co vám rodiče říkali, nevěřil?
1: No, tak...
0: Na mátku Ježíšek, Mikuláš, jak se rodí děti, že?
1: Hodně jsem pochyboval, no, pochyboval.
0: Kolikže vám bylo let, prosím, s tím králíkem, když jste tedy měl tady...
1: Helejte, já si myslím, že tak 6-7.
0: Jo, no tak aspoň hezkých 6 roků života, kdy jste věřil 100%. No a pak už jste vstoupil mezi dospělé.
1: No, bylo to takový trošku zklamání, ale já jsem to tak nějak tenkrát nebral. A k toho králíka jen do dneška. Ale já jsem si potom vzpomněl i na sebe, že používat milosrdnou lež je někdy, ne někdy, ale i potřebný.
0: Buďte konkrétní. Protože,
1: jo, mám takový příběh. Já jsem se vždycky zajímal o takový tajemné věci, třeba o předpovídání z karet, chiromantie a takovýhle ty věci mě od malička nebo od mladých let hodně zajímalo a když jsem se dostal do puberty, tak jsem na to balil holky, protože vždycky, když jsem jim předpovídal z ruky, jo, tak jsem je vzal za ruku a no a ten kontakt, byl to úžasný a měl jsem to štěstí, že moje teta chiromantii ovládala a já jsem teda byl učenlivý žák a snažil jsem se teda pochytit ty věci od ní. Ona byla taková fajn, že ty zkušenosti předávala hodně ráda a já jak jsem teda byl takový mladej, učenlivý a horlivý a v pubertě a tak ty holky, že jo, a jsem balil na to a oni chtěli vědět, jak dlouho budou žít. Většina lidí nebo většina těch holek tenkrát mladých nebo holek i kluků, že jo, mělo jako dotaz, ale ty předpovídáš ruky a já bych chtěl vědět, jak dlouho budu žít. A já tenkrát, že jo, trouba taky jsem byl, no, že jo. Takže já jsem udělal jednou chybu a jedné holčině jsem řek, měla krátkou čáru života a řekl jsem jí pravdu. A ona potom asi za měsíc zemřela. Zemřela na nehodu, což jsem i tam viděl tenkrát v té ruce.
0: To jste skutečně četl z její dlaně, ano?
1: No, dělám to do dneška. Takový věci. Protože opravdu ten osud v těch rukou máme napsaný. Ten osud je vlastně v tom člověku a vyzařuje to. A pokud se na to trošku napojíte, tak dokážete číst i z toho člověka. Ale potom jsem udělal tu chybu, teda, že jsem jí to říkal a ona fakt zemřela a moje teta mi tenkrát poměrně dost, nechci říct vynadala, ale důrazně mi řekla, že nesmíš nikdy říkat nikomu, jak dlouho bude žít. Protože ten člověk si to může vzít jako svoje a teď bych mu mohl říct pravdu, že má krátkou čáru života, že tady dlouho nebude a ten člověk třeba podvědomně, že jo, si to zapíše a nemusí, může to brát jako bernou minci a tak tady dlouho není, opravdu.
0: Že to je vlastně taková sebe naplňující se předpověď.
1: Ano, přesně tak, přesně tak. A já od té doby prostě zakázal jsem si to a už to neříkám a vždycky, když se mi někdo zeptá na délku svého života, tak řeknu 99,5. Takže tu milosrdnou lež tady v tomto případě vždycky používám, protože není to dobrý to prostě říkat v tomhle směru pravdu.
0: Řekněme, je to neetické od chiromantika.
1: Přesně tak, přesně tak.
0: Já teď sám trošku odbočím, co je druhý nejčastější dotaz při věštění budoucnosti nebo čtení, zdraví. Čtení z dlaně. Zdraví.
1: Zdraví. Nejčastěji se teda vždycky ptají lidi, jak dlouho budu žít a druhý teda to zdraví, no potom následuje děti, štěstí, peníze, parce, láska a takové věci, ale nejčastější teda ta délka života. Ale chiromantie není o tom, aby jsme předpovídali, nebo aby ten člověk dotyčný předpovídal tomu druhému tu délku toho života, to už jsem dneska pochopil. Je to o tom osvětlit některé věci a vysvětlit jim některé věci, proč se tak dějou, jak se dějou v jejich životě.
0: Děkuji vám za nový pohled, třeba i na tu chiromantii. Václave, děkuji a přeju dobrou noc.
1: Taky děkuji, protože já si osobně myslím, že to je docela jako zajímavá věc. A mohlo by to zajímat i ostatní lidi.
0: Máme stejný názor. Mějte se hezky. Tak. Dobrou noc.
1: Díky, naschle.
0: O milosrdné lži si můžeme povídat i v té příští hodině Noční linky, ale to už bude pod jiným datem. Zatím ještě pořád platí, že máme 9. června, že svátek mají všechny Stanislavy. Samozřejmě gratuluju. A zítřek, tedy ten 10. červnový den, ten bude začínat opět otázkou, jestli vám někdy někdo milosrdně lhal, anebo jestli naopak vy jste někdy použili třeba pro úlevu, anebo abyste někoho neurazili, milosrdnou lež. Posloucháte Noční linku? Za chvilku bude nový den.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Vážení posluchači, vážené posluchačky, už jen pár vteřin a bude tady 10. červnový den. Začínáme jej ovšem v tom pásmu noční linky, ve které si jako vždy povídáme na určité téma. Povídáme není v tomto případě tak úplně dokonale přesné, protože nejenom to, co zavoláte na číslo 731 800 900, ale i to, co napíšete na web rozhlas.cz/linka, může odeznít, pokud se to samozřejmě týká tématu. Od mikrofonu vás z brněnského rozhlasového studia zdraví Borek Kapitančik a první vteřiny tohoto dne, tedy 10. června, věnuju hned trojici vašich psaní, vašich vzkazů, vašich glos na zmíněném webu. Nejprve to, co napsal, jako už tradičně konec konců, František, cituju, oni jsou to vlastně dva vzkazy a začínají oba dva úplně stejně, ale ten druhý je dokonce i dopsaný. Takže dobrý večer, většina mojich debat, čtu jak je psáno, je pravdivá. V hospodě, když vedu nějaké debaty o mojich zážitcích, tak ti moji kamarádi mě nějak moc nevěří. A to mě štve. Musím říct, že takových 80% je všechno pravda. O těch dalších 20% vůbec nehovořím. Mně se špatně lže, pokračuje František. Neumím to. Tam bych se do všeho brzo zamotal. A lhaní by mě bylo málo platný. A i moje příspěvky do noční linky nejsou vymyšlené. Hlavně musím vždycky zalovit do minulosti. Františku, lovte klidně dál. Ten druhý vzkaz je o hodně kratší, napsal Bedřich, a i to je vlastně u tohoto posluchače zvykem, že se příliš nerozepisuje. Dobrý večer, nemám rád, když někdo lže. No a do třetice od pana France. Žena v pokročilém již věku má syna, který se umí nosit jak šafář. On o sobě říká, že je workoholik a bez práce prý nemůže být. Řeči se vedou a voda teče. Nemohu přece té ženě říct, že má syna, který i v práci musí být zadarmo drahý. Ona to ví, ale je to její dítě a drží to v sobě. Z chaloupky pod lesem v Bílých Karpatech zdraví noční linku pan Franc. Ne, to ještě není konec. Pan Franc vždycky ještě něco dodá. Já jí jej pochválím a věřím na zázrak, že se v jejím synovi probudí dobrý hospodář. Má zkušenost se životami, ale říká, zázraky se nedějí. Tak abychom si to upřesnili, tématem nejsou zázraky, tématem našeho povídání v noční lince, ale milosrdné lži. Museli jste je někdy použít? No, možná, že slovo museli nebylo zcela přesné. Byli jste přitlačeni okolnostmi k tomu, abyste použili milosrdnou lež? A lhal někdo milosrdně vám? Napište nebo volejte. Číslo je 731 800 900.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A i takové věci se stávají, tedy to, že někdo zavolá, jenom sdělí svůj názor a nechce vstoupit do vysílání, což je přesně ten případ, který se udál zatímco vám zpíval Karel Gott. Dovolím si tedy aspoň v úvozovkách vydestilovat to nejpodstatnější, co náš posluchač říkal. Podle něj by lidé vůbec neměli lhát. Podle něj jakákoliv lež je lží a ať už je milosrdná nebo jakákoliv, lidé by neměli lhát. Tak doufám, že jsem to neskreslil přes příliš. Ale teď už je čas na někom dalším z vás, který třeba nemá problém s tím vstoupit do vysílání a říct svůj příběh na téma milosrdná lež. Ano, byla tady už několikrát ta možnost na tohle téma promluvit v Noční lince, ale ani zdaleka se nikdy nedostane na vás na všechny. Takže berme to tak, že teď dostává šanci třeba někdo, kdo ještě o milosrdné lži v Noční lince nemluvil. Ještě nevím, kdo to je. Dobrý večer, tady je Borek.
1: Dobrý večer, tady Jana z Prahy. Pane Borku, už jsem vás dlouho neslyšela.
0: To je zvláštní, já jsem tady každý týden minimálně jednou. Ale dobře.
1: No, já se nedovolám.
0: Jo, takhle. Jakože jste se nedovolala, ne? Ale že jste mě neslyšela. Jo, jo.
1: Není to lež, je to příběh mého syna, když lezl do puberty nějak. Hele, on byl strašný rošťák, on se nenechal nic líbit, rád se pral, hezky se učil, chytrý kluk. A on než byl hál, tak vymyslel takovou krásnou věc, to se usmějete. Něco ve škole rozbil, já už nevím co. A pak jsem se to dozvěděla od toho, on měl spolužáka užalovaného. Tak jsem se to dozvěděla a on šel a vytahoval z kasičky peníze, protože oni si museli šetřit, když něco rozbili, museli to zaplatit. Uh-huh. No tak si šel a já říkám, Václave, co tam hrabeš, ale mám nějaké prostě poptávky, musím to...
0: Nějaké závazky, tak...
1: Nějaké závazky. Tak jsem se nevyptával, protože jsem viděla, že má někde něco. No kolik mu mohlo být, 10 let, víc mu nebylo. A já říkám, hele, víš co, vybal toho, co si proved. Já se to stejně dozvím. Tak mi to řekne. On, mami, já si to řeknu. Ale počkej chvíli. Tak mi řekl, že rozbil dveře u vchodu do školy. A že to musí zaplatit. A že byly na to dva, ale prostě on šel do té kasičky a že to zaplatí. Jo, ale neřekl mi to takhle celý. Řekl mi, že jenom rozbil dveře. Mm-hmm. A vůbec nic neříká. A já mu říkám na slova. Řekni mi to znova a celý. Tak mi řekl celou pravdu. A mami slib mi, že dostanu poloviční trest. Ještě řeknu já celou pravdu. Jo? Tak jsem mu to slíbila. Jsem říkala, tak to už jo, jsme se dohodli. Tak mi to od těch dveří řekl. Ale mami, ne, abys to šla za mě vyřizovat, my jsme na to byli dva. Já říkám, vyřiďte si to sám. Ať ti ten druhý dá druhou půlku, protože tenkrát ty dveře byly drahý. V jeho věku. No, tak jo, ale já jsem se pak stál, to jsme se tak tomu smáli, jak ten kluk na to přišel. Já, on měl strach, aby nedostal celý trest, tak mi řekl půlku jenom, jo. Já se říkám, jak on na to mohl přijít, takový malý kluk.
0: To je ta nepopsatelná chemie mezi rodičemi a dětmi. A obráceně samozřejmě. No, to bych se vás taky mohl zeptat, jestli jste na svých dětech, nebo na svém synovi, vždycky poznala, kdy mluví pravdu a kdy, řekněme, pravdu mírně ohýbá.
1: Ne, ne? To jsem nepoznala, mm-hmm. Protože u nás bylo zakázané lhát, radši říct pravdu, anebo říkat nic. Mm-hmm. A dcerka nebyla tak chytrá jako on a ona neměla potřebu lhát, taky říkat. Ta udělala tak jednu usmělnou věc. Vymalovali jsme jim pokojíček, oni měli psací stůl u zdi. Každý měl půlku toho stolu, protože tři pokoje by tak oni měli každý půlku. A dcerka si dávala do plnícka novou náplň. Víte, jak byly ty bombičky, mm-hmm. Do plnících.
0: Ano.
1: Tak seděla u stolu. dostal a ono jí to došlo, tak to tam naplňovala a nahnul cík.
0: Cák.
1: Cíklo to a udělalo krásnou velkou kaňku na zdi, na ty nový zdi.
0: No, to člověka naštve, no, ale tak určitě to neudělala na schvál. Já to říkám záměrně, protože já jsem dost často používal technická pera a ta se musela, nebo aspoň ta, která jsem měl, já jsem musela občas takzvaně rozklepat. A potom, když to tu tuš vzalo prostě, jo, ten pohyb, tak rov, už to bylo na zdi.
1: No
0: taky,
1: ne, no. Ale představte si, co ona provedla. Ona věděla, že dostane. Protože dva dny předtím jsme malovali ten pokoj. A ona měla strach z trestu. Tak nic neříkala, já přišla do pokoje se podívat, jak mají poklizinu a najednou vidím nad tím stolem modrou, krásnou želvičku. Ona z toho udělala zvířátko z té kaňky.
0: Kreativní, jo? Kreativní děvče.
1: No, ona krásně malovala od jak živa. A já říkám, co to má znamenat, tohleto, ty jsi malovala. No, malovala. Musela jsem, aby to nebylo tak ošklivé.
0: Takže řekla pravdu.
1: Řekla pravdu, aby jsme se to usmáli. No, to tam měla dlouho, dokáž chodila do školy.
0: No, ale to je nakonec ten nejlepší možný závěr. Paní Jano, já vám děkuju, mějte se hezky a jsem rád, že jste se dovolala.
1: Tak jsem si vzpomněla po letech, když syn už je v důchodu a dcera jde do důchodu teď taky. Ale po letech jsem si na to vzpomněla.
0: Pořád hezky maluje, jen tak mimochodem?
1: Krásně maluje. Ona no, je šikovná.
0: Stačilo akorát vymalovat. No.
1: A ona malovala, když byla dospělá, tak malovala. My jsme si malovali sami, tak nám pomáhala malovat. Ale...
0: Děkuji za váš příběh, paní Jano, a přeju vám krásný červen. Naslyšenou.
1: Vám taky, hlavně on bude hodně teplej, strašně se vypotíme, třeba i při tom spocení s hubnem.
0: No, to jste ani nevíte, jak narazila na jedno z budoucích témat noční linky, které budeme vysílat z Brna. Bude to v pátek 26. června, kdy bude tématem Kila dolů, nejen do plavek. Tak dobrou noc, naslyšenou.
1: Taky mějte se moc fajn.
0: To byla naše posluchačka na téma Milosrdná lež a vy můžete být těmi dalšími na tomhle telefonním čísle po písničce, kterou vám zaspívá Jana Chládková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer při poslechu noční linky Českého rozhlasu, anebo dobré ráno, protože už máme po půlnoci a byť se tomuto, řekněme, pozdravu po půlnočnímu někteří brání, já jej přece jenom občas budu používat, protože zase každý máme trošku jiné biorytmy. Ale teď jsme vlastně ještě pořád na začátku té druhé části noční linky, takže stojí za připomenutí, že tématem je milosrdná lež. A ten svůj pohled na tohle téma, možná, že i s příběhem, pevně tomu věřím, přináší do našeho vysílání Radek. Vítám vás, zdravím do Uherského Hradiště.
1: Dobrý večer, pane Borku, vám i všem posluchačům. Já jsem mluvil, že nemám úplně konkrétní příběh, ale mám spíš takovou tu životní zkušenost. Jak říkám, jsou už jako 35 let ženat.
0: Kolik řekněte to ještě jednou, prosím vás, zřetelně, jo?
1: 35 let.
0: 35 let. No tak to musíte ano, mít zkušeností až nad hlavu.
1: Ano, ale to není, jo, tak ono by to řekl i pan Špaček, že v podstatě je taková ta diplomacie, třeba nejenom vůči ženám, ale vůči komukoliv, neurazit, no tak prostě, no tak někdy neřeknu úplně tu pravdu, i když to vidím těma očima, tak to tak toho neřeknu. A kdo je ženat, pardon, třeba tak jak jsme my.
0: Někteří jsme, někteří už nejsme, ano. Tenhle pohled mi totiž moc chyběl, já sám jsem se o něm zdráhal příliš hovořit, protože na mých příbězích zase tolik nezáleží, ale jsem rád, že se na to díváte právě z téhle pozice. No, řekněte mi to takhle, když se vás žena zeptá, před dovolenou to tak bývá.
1: Kamkoliv jdeme do společnosti, takže no, má minimálně třeba tři modely, nebo dva. A teď tenhle, jo.
0: Co myslíš, sluší mě to?
1: Ale samozřejmě.
0: Jo.
1: A ona se mě ptá, jo. A ta milosrdná lež, že ani jeden není úplně OK, jo. Ale samozřejmě, že vyberu, popravdu, jakože takto, a řeknu, no jasné. Super, ale opravdu říkám třeba milostná lež, protože třeba moje žena má jiný vkus i po těch letech, když jsme stejný ročník, jo, že já mám takovou představu asi o té módě jak ona, ale no tak jo, vlastně, ne, to je super, to je taky ještě super, no a ne, to je bomba, ne, tak v tento běž, jo.
0: Tak přesně, protože, ano, ten třetí je úplně nejlepší.
1: A ona se potom ta žena cítí dobře celý ten večer.
0: Jo.
1: Jestli mě rozumíte. Jo,
0: pokud se ovšem najde někdo, kdo nemá sklon k milosrdným lžím a řekne jí potom na plese pravdu, tak to je potom doma průšvih. Ty jsi mě lhal, že jo?
1: Nějaká, ale to se zatím nestalo asi. Nějaká třeba jiná žena. Ale že tak toto mě jedině napadlo, že když jsem to použil mnohokrát, jo, že říkám ano, jo, protože ona, ta žena to potřebuje slyšet, že toto opravdu ne fakt, to je dobré. Tak jsem vybral z těch třech možností to nejlepší, jo, a to se mi úplně vychválil a ona se potom cítila dobře.
0: No, já vám naprosto rozumím. Takže pro zachování domácího klidu musí být člověk, řekněme, diplomat.
1: Pane Marku, to nebylo pro zachování domácího klidu. To bylo pro pocit té ženy, aby ona se cítila dobře někde v té společnosti.
0: No tak ono to vlastně, ano, máte pravdu, ale vemte to až úplně do samotného konce. Kdyby se necítila dobře, tak není doma klid. No. Doufám, že rozumíte.
1: Furt nerozumíte. Já bych to udělal jako člověk, jo? Protože já jsem to udělal pro ní, aby se fakt ta žena cítila dobře, tak jakože ano, no tak to je bomba, jo? I když jsem úplně o tom nebyl přesvědčen, takže jsem vědomně trošku, o tom je ta dneska ta debata, že jsem trošku zhalahal, jo? Že to byla ta milosrdná lež.
0: No já jsem nezačal s diplomací, to vy jste na začátku začal s diplomací a s tím neurážením citů druhých. No tak ano, máte pravdu, já s vámi souhlasím.
1: Byla to milosrdná lež.
0: Byla to milosrdná lež a doma byl klid. No.
1: Ne, hlavně, ne, Tak o tom to nebylo, že on to mám, to máš mít furt, my jsme jakože super partneři, no tak, ale že žena se čistila dobře.
0: Tak, dobře, vy jste člověk čistého srdce.
1: No, vy taky.
0: Díky, mějte se hezky a dobrou noc.
1: Vám taky děkuji a všem posluchačům.
0: Za všecky děkuju. A ještě to, co napsala Helena na rozhlas.cz / Linka. Ze zásady bych nikdy nikomu nelhala, protože si myslím, že i to, co se může zdát krutou pravdou, se dá říci tak, aby to nebolelo, nezranilo, neublížilo. Jen se to musí říct s empatií, s citem a třeba i s vysvětlením, proč je pravda lepší. Ale je vidět, že výjimky musí být ke všemu, že záleží na situaci. Třeba ta paní, která neskazila tatínkovi a holčičce lyžování. To je nádherný případ té takzvané bílé lži. O milosrdných lžích si můžeme povídat ještě 35 minut. Zavoláte? Číslo je 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu, ve které si dnes povídáme o tom, jestli vám někdy někdo milosrdně lhal, nebo jestli vy jste někdy použili tu milosrdnou lež. A v tuhle chvíli nám to přichází říct pomocí telefonu 731 800 900 Jirka. Zdravím vás, Jiří.
1: Dobrý večer, zdravím vás, pane kapitánčí.
0: Děkuji. Nápodobně. Je to na vás, je to na vás. Řekněte, jestli vy jste někdy někomu milosrdně lhal?
1: Já jsem tu milosrdnou lež použil ve chvíli, kdy můj bratr onemocněl nádorem na mozku.
0: Vy jste měl informace přímo od jeho lékaře zřejmě, nebo se jenom špatně dohadu?
1: Jo, já to přímo od bratra, že měl nějaký nádor na hypofýze, to je podvěsek mozkový.
0: Mm-hmm. To jste věděl od něj, od bratra?
1: Mm-hmm. Od bratra jsem to věděl.
0: Mm-hmm.
1: A on se mě tenkrát ptal, jestli vypadá jako na umření, že vlastně to se před tou operací nedá zjistit, jaký ten nádor je a jak dlouho ten člověk může žít, nebo prostě ta prognoza se nedá zjistit před tou operací. A on se mě tenkrát ptal, jestli vypadá tak, že by třeba umřel. A v té době on používal makrobiotiku, to byla tenkrát takový směr jako výživý právě v těch případech nějakého onkologického onemocnění. A na základě toho vůbec nevypadal zdravě. A ptal se mě teda, jestli vypadá jako na umření. A já jsem mu řekl, že rozhodně ne.
0: Mm-hmm.
1: Slyšíme se ještě?
0: Já vás slyším, ano, slyším. Nechci vás příliš přerušovat, protože to je příběh, který bych si rád vyposlechl až do konce.
1: Aha, jo, takže to zkrátím. Dopadlo to úplně skvěle. Prostě nádor mu ve vojenské nemocnici v Praze odoperovali, zjistili, že to byl nezhoubný nádor. Ta hypofýza, prostě když onemocní, tak onemocní většinou nádorem. A to může být zhoubný nebo nezhoubný.
0: Mm-hmm.
1: Takže tenkrát tomu bratrovi jsem milosrdně zalhal, i když vůbec v tu chvíli zdravě nevypadal, že teda na umření nevypadá a že si myslím, že tady bude ještě dlouho. Jo? Ale dopadlo to tak, že prostě bratr má mozek odoperovaný a žije dodnes a dneska nám je bratrovi je 62 let.
0: Jestli můžu, tak ho vaším prostřednictvím zdravím. A vás se ptám, Jirko, vy jste potom litoval té milosrdné lži, nebo ne?
1: Nikdy jsem toho nelitoval.
0: Děkuju. Stačí
1: nikdy
0: mi to.
1: Jsem toho nelitoval a jsem rád, že to tak skvěle dopadlo.
0: Kdo ví, možná jste ho vlastně povzbudil. A
1: je to možné.
0: Možná jste přispěl i k tomu,
1: jo.
0: Jak to dopadlo. Byť, jak říkáte, to byl benigní nádor. Děkuju, Jirko, a mějte se hezky.
1: Jo, přeju
0: vám i bratrovi hezký červen. Naslyšenou.
1: Jo, děkujem.
0: O milosrdné lži si ještě chvilku povídat můžeme, anebo můžete napsat rozhlas.cz/linka. To je adresa webu, kam se vaše příběhy, vaše poznámky rozhodně vejdou. A tady je číslo. To můžete zvolit, chcete-li o tom, jak někdo vůči vám použil milosrdnou lež, anebo to bylo možná naopak, popovídat všem, kteří poslouchají.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Kdo ví, možná, že některým už se pomaličku klíží víčka. Ale ještě chvilku tady bude noční linka na téma milosrdná lež. Tou další, která se dovolala na číslo 731 800 900, je paní Alena. Přeju dobrý večer.
1: No, dobrý večer.
0: Nebo dobré ráno.
1: Nebo to už je jedno.
0: No, takže máte pravdu, ale zdravím všemi možnými způsoby. Paní Aleno, někdo vám někdy milosrdně lhal? A nebo jste to byla vy, kdo použil tu milosrdnou lež?
1: No, byla jsem to já, samozřejmě. Takhle. Jednou se tady ve vesnici objevil pejsek, kterýho jsme si vzali, jsme v životě psa neměli, takže jsme si ho vzali a strašně jsme ho milovali. Byl to takový ten...
0: Pouliční směs.
1: Ale jako prostě zlato. No a jednou byli jsme ho asi 4 roky a on strašně miloval bouřku, jo. To jak to, že se zablesklo a hromy, tak on úplně tomu šel naproti a jako prostě a s tou bouřkou tenkrát jako taky jsme si ho vzali v té době, jo. Bylo to takový, prostě s tou bouřkou jsem přišel. A při té jedné bouřce bylo to takhle v srpnu, prostě najednou dostal strašný záchvat, jo. Prostě začal se kroutit na zemi a prostě tohleto. Takže jsme prostě ho odvezli na veterinu večer, oni nám, doktor ho jako prostě uklidnil injekci nějakou a říkal, přijďte ráno, prostě to zřejmě dostal nějaký epileptický záchvat, to zítra vyřešíme. No ráno to, co bylo ráno, to bylo něco hroznýho. Manžel byl v práci, jak já jsem poprosila souseda, tak jsme ho prostě vzali do deky, že jo, odvezli jsme ho na veterinu a oni prostě, že si ho tam nechají, jako v nemocnici. No a když vy máte zvířata, vy víte určitě, pro vás je veterinář pán Bůh, samozřejmě, že jo, to je prostě to, no takže si ho necháš v nemocnici, já jsem tam každý den volala. No ale teď k tématu. Moje dcera zrovna jako odjížděla na dovolenou, byla těhotná poprvé, jako už po 30 letech byla těhotná a odjížděli s manželem na dovolenou do Řecka. A to bylo prostě v pátek, oni v sobotu odjížděli a doktor mě řekl, ráno si, přijďte si pro něj ráno, my už vám ho dáme domů. I když já jsem tam každý den chodil a on byl nějaký prostě pod injekcema a ani mě nepoznával, tak na mě koukal divně a tohle. No nic, takže prostě to. No a já jsem tam ráno volala a on mi řekl prostě, že uhynul. Jo, že měl strašný záchvat a že ho museli prostě uspat. A teď ta dcera, ona ho strašně milovala, prostě to. Ona mu dala jméno prostě a jako to bylo prostě zlatíčko naše. A oni odjížděli, já jsem říkal, no já ji prostě nemůžu zkazit vůbec dovolenou, jo. No takže jsem říkal, Martí, odjedete a my si pro něj přijedeme a bude to dobrý a jako prostě to, no tak ona tomu věřila, odjeli na dovolenou a teď ty SMSky její prostě z ty dovolený, jo, prostě jako posílá sluníčko, aby se prostě už jako zrekrovala, uzdravila, aby byl v pořádku a tohleto. Já měla takovou hrůzu, až přijedou po tom týdnu. Prostě my jsme jí celý týden prostě lhali, že ten pes prostě žije a že je v pořádku a že už se rekreuje z toho a že mu dáváme práčky prostě na tu epilepsii a že to je dobrý a to jako. Takže prostě to byla taková ta moje milosrdná lež, jo, kterou prostě se mi nechtěla zkazit dovolenou. A věděla jsem, že teda až přijede, že to bude prostě hrozený, jo, což teda bylo.
0: A
1: jo.
0: Bylo.
1: Bylo. Tak já prostě, ale ten týden prostě dovolený se mi prostě neskazila. Vím to, že jako ona by asi bývala se snad sebrala a jela domů, nebo já nevím co, jo. Prostě by tam nebyla dál, protože jako to bylo opravdu, jako. A já od té doby jsem úplně psychicky na tom tak strašně, že už si bych si ani jako žádný zvíře já mám 5 koček, že jo, samozřejmě, že tady na vesnici vždycky něco přijde, já si to nechám, takže mám 5, ty tady kolem mě ležejí všichni, samozřejmě já stojím, protože je mám na židli, no takže.
0: Paní Aleno, ale já naprosto rozumím tomu, co jste udělala, tedy tomu důvodu, kvůli kterému jste vlastně milosrdně své dceři lhala. A budíš vám odpuštěno. Zeptám se vás, jak se ten pejsek jmenoval?
1: Jmenoval se Balín. Balísek. To bylo něco z Pána prstenů, nějaký Balín tam byl, Martina ho pomenovala Balín, jako prostě Balísek to. On byl něco jako Jack Russell, ale takový, jako, on byl i kupírovaný. Yeah. Třeba jsem tenkrát pro něj dělal, já jsem objela všechny vesnice, všude jsem dávala, jako prostě, abych ho vrátila majitelu, všude jsem lepila jako inzeráty a to a nakonec nám zůstala, byli jsme rádi, a protože to bylo něco úžasného, co to bylo za zvíře. To nebylo zvíře, to bylo prostě...
0: No, o tom není vůbec pochyb. A já si myslím, že teď nám rozumí hlavně ti, kteří doma pejsky, anebo kočičky, nebo jakékoliv zvířátko mají. Ostatním se to těžko vysvětluje a já říkám, ano. Udělala jste dobře. Paní Aleno, děkuju.
1: Se mě uklidnil. Tak jo, mějte se hezky a dobrou
0: mějte
1: noc
0: se pěkně.
1: Posluchačům.
0: Dobrou
1: noc. Nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: O tom, jestli jste někdy někomu takzvaně milosrdně lhali, nebo jestli někdy někdo takzvaně milosrdně lhal vám, jsme si povídali a vlastně ještě pořád povídáme v noční lince Českého rozhlasu. A je to pan Franta, který teď čeká na telefonu a který k tomu má co říct. Pěkný večer, dobré ráno.
1: Dobré ráno, nebo dobrý večer ještě. Tady Franta, slyšíte mě dobře?
0: Slyším vás výborně, nebudu vás přerušovat. Každému dávám čas, i vám.
1: Takže já, můj příběh, já jsem ročník 55, takže už mám 70 let a mám příběh z mládí, že jsem tenkrát měl, ještě za Komančů, jsem měl štěně boxera za 850 Kč s papírama, perfektní pejsek, vžíhané boxer, jo. A ten, já jsem si pak udělal knížku, jsem si našel a jsem moc cvičil. Oni ty boxery jsou málo ovladatelní, protože jsou milí, oni aj čichají a všechno, jo. A on ten pes se mu tak jako v 8. třídě vycvičil, že on pak jsem šel na střední školu a on mě vždycky, když byl pátek a jsem přijel ze střední školy, ze Znojma, tak on už mě otec musel pustit a on mě čekal na zastávce.
0: Franto, já mám takový pocit, že vy jste inspirován tím předchozím telefonátem chtěl popovídat svůj příběh o pejskovi, nikoli o milosrdné lži, že je to tak?
1: Taky o milosrdné lži, protože on pak začal být nemocný a teď mi říkal vždycky, je v pořádku, jenže on pak pomale, už někdo ho asi otrávil, on pak pomale
0: ale ne,
1: umíral.
0: Ne,
1: jo.
0: Ne, to
1: jo.
0: Ne.
1: No, to bylo. Jako byl v nejlepších letech, 3 leté, 4 leté a já jsem měl tu strašnou výhodu, rozumíte, že když jsem přijel z střední školy, tak otec ho musel pustit, on čekal na zastávce, já musel jsem mu dát kabelu do čumáku a on nesel mě tu těžkou kabelu, mě nesel dom, rozumíte, jo? A on se tam je tak těšil vždycky a pak už začal jako být špatné. Otec vždycky říkal, on je dobrý, já jsem vždycky volal, tak co, ten Arol. A on říkal, jo, je dobrý. Když jsem přišel do říkám, taťko, když mě lhal, jo. Takže mě nechtěl zkazit ten týden, že jsem byl pryč, rozumíte? Že on pak chřadl. A já jsem pak už mě nepoznal, jo. A tak vždycky jenom kňučel a říkám, Arole, prosím, tak já jsem pak, už nebylo jiný vyhnutí, tak já jsem ho pak musel, rozumíte, mě to bylo až, ale musel jsem, že mu se trápil hrozně. Musel jsem pistolu na prase ho zastřelit a mám ještě hrobeček na něho. A od ty,
0: tohle neraz slyším.
1: A od té doby, od té doby jsem pak měl rád strašně boxery, rozumíte, jo, a pak ještě byl taková příběh zase o boxérovi, že manželka mě tenkrát jela na dovolenou, na zájezd, dělala jako ona byla lékařka, jela dozor s jedním klukem, mám dva kluky, a říkala, jestli chceš boxéra, tak známá je jedna, má ve Znojmě boxéra. Rozumím, ale budu říkat podrobnosti, říkala, tak já se na něho půjdu podívat. Jo, tak jsme tam šli se podívat a my jsme šli po schodek a já jsem si vzal sebou, říkám, no tak za toho boxera dám tak 1000 Kč, maximálně 1500, jo, tenkrát v té době, ten druhý klub byl malý, tak my jsme jdem po schodech a paní už nás čekala, jsme tam zvonili dole a já jdu tak po těch, říkám, to byl zase žlutý boxer, jo, říkám, no ten je pěkný a tam přijdeme a ona říká, tak kolik za něho mě chcete, že ona, manželí koupil boxera prostě a ona ho nezvládá, ale vždycky musí někomu půjčit, to je taky dlouhý vykládání, to zkrátím, rozumíte, a ona říká, tak pane, kolik mě za něho dáte, a kluk řekl, no taťka říkal 1500, nebo až 2000 maximálně, jo, ale člověk neřekl, že jsem chtěl jako snížit, a ona říkala, je, tak to já vám k němu dám všechno, všechny ty, co máme, obojek, řeminek, misky, všechno vám dá, tak jsme to všechno měli a měli jsme ho doma, rozumíte, jo, pak jsme postavili barák, okál, to je jedno, rozumíte, tak v rychlosti. A ten pes, on se bál všeho, my máme doma i zvířata, kusy měli koně, jezdili na koních a on se jich bál, když se uviděl, tak se jich bál a pak byl už s nima běhal jako za koníma perfektní, se mnou jezdil s traktorem, vždycky se těšil, že jeden s traktorem hrozně.
0: No vy jste pejskař už od prvního poslechu.
1: No a takže zase jsme pak museli klukům lhát, že ten pes měl právě, jak ta říkala paní, tu epilepsii, taky ten náš to taky měl. No taky měl. A my jsme kopali vzadu, jako na zahradě, jsem skopil zahradu a na to postavili jsme okál, a to je v rychlosti, jsme kopali základy, jo, a on chodil furt za mnou, vždycky byl všude v patách, já říkám, Done, to se jmenuje pes Don, jo, říkám, prosím tě, neotravuj, tady furt, tady, my jsme tam kopali s klukama ty základy na ten chlív, pro ty koně.
0: No, to jsou vedlejší věci, ano, pojďme k věci.
1: Vedlejší věci. A pak on najednou šel, ten pes dolů, říkám, prosím tě, neodběž si tam lehnout dolů. Tak on šel, jo, a pak tam šel, pro něco jsem ho poslal a on na mě křičí, taťko, Don má nějaké zase záchvat. A já říkám, prosím tě, jo, a manželka, prosím tě, žádný záchvat, ten kluk, že zase, jo. Tak já jsem tam ani nechtěl jít a pak tam šel druhý kluk a fakt má, mámka říkal, že, jo, že to byl můj pes, jako, jo, jo. A tak já jsem utíkal dolů a ten pes, rozumíte, ještě, jo, se na mě podíval a vyplázal jazyk a vybídechal naposled, jako, rozumíte, jo.
0: No. Něco podobného se stalo mému známému, no. Ano. A řeknu vám, to se neposlouchá zrovna dobře. Ale Franto, i tak vám děkuju za váš telefonát a snad někdy příště s něčím veselějším.
1: A teď od té doby už mám, že máme statek velké, mám už teď třetího Dona, ale vlčáky mám. A to jsou perfektní psi teda. To je, ty tady vedle mě leží, jo, za těch pedu ze statku, to je dom a on se jezdit se mnou, anebo béky mě nahání, všechno, rozumíte, umíš, dáváme dodávku béku, já ho pustím a říkám, Done, nažeň béky a vonovali a už jen říkám, a na vocas, rozumíte, tak vyžede mě až na vůz, šukno. A ten druhý kluk se mu hospodaří, říká, nepouště toho psa, já říkám, bez psa to neuděláme, rozumíte.
0: Franto, děkuji vám moc krát za váš telefonát. No, ale protože už se blíží závěr noční linky, budu muset ukončit naše telefonování a jsem rád, že jste uzavřel, byť trošku smutným příběhem, částečně naši dnešní noční linku. Mějte se hezky.
1: Naschledanou.
0: Ta příští noční linka za 22 hodin začíná. Pro vás bude mít další téma. Jitka Lukešová připravila téma My a životní prostředí. I jí budete moci volat na číslo, které jste využívali dnes, tedy 731 800 900. A budete moci samozřejmě i psát na web noční linky rozhlas.cz/linka. Takže pro jistotu ještě jednou kouknu, jestli se tam objevilo nějaké nové psaní právě na téma milosrdná lež, kterým jsme se dnes v úvozovkách zabývali. A protože všechno již bylo řečeno, všechno již bylo citováno, ano, dívám se, jo, tak to je František Švaříček, který děkuje za uveřejnění jeho vzkazu. Pak je tady zvláštní, to je zvláštní, někdo se za Františka vydává a píše se jako František Škvaříček ze Židlechov. A už vidím, to je posluchač, který se zabývá mým osobním vzhledem. No, děkuju moc krát za rady, určitě nevyužiju, ale i tak díky za všechna vaše psaní. Příště se na vás budu těšit tenhle pátek a to další téma, které pro vás budu šířit během 2 hodin noční linky z brněnského rozhlasového studia, bude téma stopaři, stopařky. Kdo ví, možná, že v době levných letenek a sdílených automobilů ten fenomén, zejména letního stopování, jakoby mizel. Jestli ano nebo ne, tak o tom si budeme moci povídat v pátek 12. června. S přesahem do soboty 13. Takže přece jenom ta sobota tam tak trošku slyšet bude. Teď už ale opravdu dobrou noc, sladké sny a naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí. Přiznám se vám, že scénáře pro naše večerní setkání mě často zavedou někam hodně daleko ve vzpomínkách. Dnes například na společné besedy, které jsem uváděl a měl tu čest se ptát, ale hlavně naslouchat. Vyprávění herce, kterému, ano, pravda, jedna role v televizním seriálu zásadně změnila život, ale on sám vždycky zůstával sám sebou. Miloval létání na větroních, miloval svou hereckou profesi a nad jiné si rozuměl taky s rozhlasovým mikrofonem. Pan Vladimír Brabec.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Už jsem tu svého času připomínal, že zatímco spisovatel Václav Lacina měl sbírku satirických povídek Slyš a piš, v září roku 1961 se u nás na rozhlasových vlnách objevil pořad, který se jmenoval přesně obráceně, totiž Piš a slyš. A světe div se, poprvé v něm bylo hodinové vysílání složeno z krátkých a komentovaných příspěvků a taky hraných scének spojených hudbou. Takový originální magazín zajímavostí a kuriozit. No a mezi jeho průvodci byste v té době našli i mladého herce, takto Benvolia z Krejčova Romea a Julie v Národním divadle, Vladimíra Brabce.

0: 오리리나리띠.
1: Arabský král Saud dosáhl zajímavého světového rekordu. Během jediného dne se stal 6x otcem, 6 jeho žen z celkového počtu 80 totiž v týžden porodilo. Pokud vás to zajímá, tak to bylo 5 kluků a 1 holčička.

Babang Singh, 87-letý prorok jedné náboženské sekty v Dillí, si předpověděl, že zemře 7. září v 10 hodin dopoledne. Dal si vykopat hrob a lehl si do něj čtvrt hodiny před očekávanou smrtí. 6 000 věřících se s ním přišlo rozloučit. Čekali až do 11. Smrt ne a ne přijít. Po další půl hodině vstal prorok z hrobu a oznámil, že se tedy nedá nic dělat a že to pravděpodobně byl omyl. Dnes leží Babang Singh v nemocnici. Léčí ho tam ze zápalu plic, který si přivodil tím, že dlouho ležel na studené zemi.

0: Oldřich Fikejs z Častolovic se ptá, jak vzniklo úsloví zná své papenheimské. Kdo to byli ti papenheimští a kdo je to tak dobře znal?
1: To si vezmu na starost, ano.
2: Posaďme se, pánové. Prosím, pane Vevodo.
3: Děkuji.
2: Tak, mistře, vy třeba tady?
4: Děkuji vám.
2: Prosím, prosím. A pan generál tady?
3: Děkuji.
2: No. Pánové, dneska jsme vás pozvali, abyste nám vysvětlili, jak to bylo s papenheimskými. Kdo to byl nám jistě nejlépe může říci, pan generál hrabě Papenheim?
5: Samozřejmě, velmi rád. Kdo to byl?
2: Ano.
5: Byli to vojáci kyrisnického pluku, který nesl moje jméno. Pluk, to byste měli vědět, bojoval ve vojsku jeho milosti rakouského císaře Rudolfa II. Ve 30leté válce.
2: Ano.
5: Zúčastnil se například známé bitvy u Lícenu. Byli to stateční, spolehliví hoši, jak tady vévoda z Valdštejna jistě rád potvrdí.
3: Ano, jistě. Znám své papenheimské. Válčili pod mým vrchním velením proti Švédům.
2: A z té války proti Švédům pochází ten váš výrok, pane vévodo, že?
3: Kdo by si pamatoval, co kde řekl před více než 300 lety?
2: Ovšem.
3: Zeptejte se tady pana dvorního rady Schillera. Jen mě ta slova vložil do úst.
2: Ovšem, pánové se vlastně setkávají poprvé. Vy, pane Vevodo, jste byl v roce 1634 zavražděn v Chebu. A mistr Friedrich Schiller, dramatický spisovatel, se narodil teprve 125 let po vaší smrti. To je jistě zajímavé setkání. Mistře, teď je na vás, abyste vysvětlil, jak ten výrok vznikl.
4: Ano, velice rád. Tak tedy, když jsem psal historii 30leté války...
2: Ano, to jste byl tenkrát profesorem dějin na univerzitě v Jeně, že?
4: Ano, správně. Tak tehdy mne zaujala osoba vévody Albrechta z Valdštejna a jeho tragický osud. Zvolil jsem ho za ústřední postavu trilogie, kterou jsem potom napsal a pojmenoval po něm Wallenstein. Jo, a ten výrok, na který se ptáte, tak ten je z posledního dílu.
2: Mohl byste nás několika slovy uvést do situace,
4: ano,
2: za které byl pronesen?
4: Prosím, pane Brabče. Albrecht z Valdštejna byl od malička ctižádostivý, možno říci, no, kariéristický. Ano?
3: No, pane dvorní rado, to si vyprošuji.
4: Promiňte, říkám to v zájmu historické pravdy. On tedy touží po bohatství, sní o moci, o slávě. Toho všeho se mu dostane. Velí císařské armádě, získá přízeň panovníka, ale opět ji ztratí. V době, která vás tolik zajímá, ano, stojí znovu v čele císařova vojska proti Švédům. Hraje ale dvojí hru. Tajně se Švédy jedná a doufá, že s jejich pomocí získá pro svoji hlavu českou královskou korunu. Vídeň se dovídá o jeho spojení s nepřítelem a prohlašuje ho za zrádce. Valdštejn chce vojsko převést na druhou stranu, ale pluky jeden za druhým ho opouštějí. Papenheimští nechtějí uvěřit, že jejich vojevůdce zradil císaře, kterému přísahali, volí delegaci a posílají ji k Valdštejnovi. Valdštejn je v kritické situaci. Věrnost kyrisníků si musí udržet.
2: Ano, děkuji, mistře, to stačí.
4: Ano.
2: Z výňatku ze Schillerova dramatu, který jste slyšeli, by vyplývalo, že výroku se užívá o někom, koho dobře známe, můžeme se spolehnout na jeho věrnost a přízeň, děj se, co děj. Ale papenheimští Valdštejna opouštějí, když se přesvědčí, že Valdštejn chce císaře skutečně zradit, aby dosáhl svých osobních cílů. Z tohoto hlediska je smysl výroku už poněkud jiný a smysl, ve kterém se ho užívá dnes, se daleko posunul od původního významu. Znát někoho jako své papenheimské není vůbec žádná lichotka.

0: Ich?
1: Aslisch.
2: Pořad zajímavostí a kuriozit na přání posluchačů. Připravují Ivo Fischer a Miroslav Kratochvíl.
3: Anekdoty. Vypráví je Zdeněk Jirotka.
4: Tak nejdřív jednu starou a naši. Je to vysvětlení, jak vznikl název Roztěž. Vypráví se, že tam kdysi král Václav se svou družinou lovil v hlubokých lesích a při tom honu družina narazila na dvojici milenců. Někteří páni z králova průvodu se rozhořčovali, hlavně kněží, ale dobrý král Václav kynul rukou milencům a řekl jim: Roztěž a množte se. A od té doby se tam říká Sedlec u Kutné hory.

jiné dvě jsou cizí. Četl jsem, že byl jakýsi pilot britské společnosti potrestán distancí 4 týdnů za to, že vyděsil cestující. V plné pilotní uniformě se procházel kolem fronty lidí čekajících na letadlo a ostentativně si četl v příručce nazvané Jak se naučím řídit letadlo.

A konečně třetí. Jakási dáma hodlala strávit svou dovolenou v malém hotelu u moře. Protože neměla ráda psy, těsně před odjezdem poslala ještě dotaz, jestli do toho hotelu smějí psy být voděni. Vedoucí hotelu měl psy rád a sám dva nebo tři měl, a tak předstíral nepochopení a té dámě odpověděl. Ano, do našeho hotelu psi mohou. Jsem v hotelovém podnikání 28 let a ještě nikdy jsem neměl důvod, abych si stěžoval na psy. Nikdy jsem nemusel mezi druhou a třetí hodinou ranní volat policii, protože by opilý pes rozbíjel hotelové zařízení. Psi nekradou lůžkoviny ani příbory. Nezahazují nedokouřené cigarety a tedy nezaviňují požáry. Váš pes bude v našem hotelu srdečně vítán. S úctou vedoucí. Dodatek. Jestliže se váš pes zaručí za vás, můžete přijet taky.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Vladimír Brabec má na svém hereckém kontě v rozhlase pěknou řádku postav a jak už to pro něj, nebo vůbec jeho hereckou generaci obecně platilo, ti nejlepší byli ve své době na Vinohradské u mikrofonu jako nebo možná i víc než doma. Jen si to vezměte. Brabčáka, jak mu kolegové familiárně přezdívali, jste mohli slyšet v rozhlasové zábavě, v kabaretu, stejně jako ve velkých rolích světového a domácího repertoáru. No a někde mezi tím jsou i povídky. A povídky takového humoristy, jako byl třeba Stephen Leacock, tak to je pro dobrého herce u mikrofonu vždycky chuťovka a majstrštyk.

Jsou boháči šťastní? Dovolte, abych se hned na začátku téhle úvahy přiznal, že k ní nemám patřičné podklady. Nikdy jsem žádné opravdové boháče neznal, ba ani neviděl. Nejednou jsem si myslel, že jsem nějaké objevil, ale ukázalo se, že jsem se mýlil. Nebyli vůbec bohatí, byli úplní chudáci, byli na tom špatně. Pořád měli nedostatek peněz. Nevěděli, kde vzít 10 000 dolarů. Ve všech případech, které jsem studoval, jsem se dopustil stejného omylu. Často jsem si představoval, že když někde mají 15 sluhů a služek, jsou určitě bohatí. Předpokládal jsem, že paní, která si zajede do centra města v limuzíně, aby si koupila klobouk za 50 dolarů, musí být při penězích. Omyl. Při bližším zkoumání se ukáže, že tihle lidé vůbec bohatí nejsou. Musí se omezovat. Říkají to sami. Žijí ve stísněných poměrech. Když vidím v operní loži skupinku 8 elegantních lidí, vím, že jsou všichni ve stísněných poměrech. Okolnost, že pak jedou domů v limuzině, s tím nemá vůbec nic společného. Jistý můj přítel, který má ročně 10 000 dolarů, si mi nedávno s povzdechem stěžoval, že je pro něj naprosto nemožné udržet se na stejné výši s boháči. Při svých příjmech si to nemůže dovolit. Jedna moje známá rodina, která má ročně 20 000, mi řekla totéž. Nemohou se udržet na stejné výši s boháči. A nemá prý význam se o to pokoušet. Jeden muž, kterého si velice vážím a který má ročně 50 000 dolarů ze své advokátní praxe, se mi s největší upřímností svěřil, že udržet se na stejné výši s boháči je pro něj absolutně vyloučené. Je prý lepší smířit se s brutálním faktem, že je chudý. Prý mě může pozvat jenom na prostou večeři, které říká domácí strava. K jejímu servírování je třeba pouze 3 mužů a 2 žen. A prosil mě, abych se s tím spokojil. Pokud si vzpomínám, nikdy jsem se nesetkal s tím milionářem panem Carnegiem, ale vím, že kdybych se s ním setkal, řekl by mi, že je pro něj naprosto nemožné udržet se na stejné výši s panem Rockefellerem. Pan Rockefeller má nepochybně stejný pocit. Na druhé straně je jisté, že někde existují a musí existovat nějací bohatí lidé. Pořád narážím na jejich stopy. Vrátný v budově, kde pracuji, mi pověděl, že má v Anglii bohatého bratrance u jihozápadní železniční dráhy, který dostává 10 liber týdně. U té dráhy by prý nevěděli, co by si bez něho počali. Podobně ta paní, která v domě, kde bydlím, chodí lidem prát, má bohatého strýce ve Winnipegu. Ten tam má svůj vlastní dům bez hypotéky a 2 dcery na studiích. Jenže tyhle případy bohatství znám jenom z doslechu. Nemohu se za ně osobně zaručit. Když tedy mluvím o boháčích a rozebírám otázku, jestli jsou šťastní, rozumí se, že dospívám ke svým závěrům pouze na základě lidí, které vídám a které znám. Z toho usuzuji, že boháči prožívají kruté zkoušky a trpké tragédie, o kterých chudí lidé nemají ani zdání. V první řadě shledávám, že boháče ustavičně sužují finanční nesnáze. Znám například jednoho člověka, jmenuje se Spak, který minulý měsíc přebral ze svého soukromého bankovního konta 20 000 dolarů. Řekl mi to u oběda ve svém klubu s omluvou, že se nějak necítí ve své kůži. Sdělil mi, že ho to otravuje. Že prý pokládá od své banky za neslušné, že ho na to vůbec upozornila. Mohl jsem s jeho pocitem jistým způsobem soucítit. Měl jsem tehdy ze svého vlastního konta přebráno 20 centů. Věděl jsem, že když se banka začala dožadovat přebraných částek, může to příště postihnout i mne. Spak řekl, že nejspíš bude muset ráno zatelefonovat svému sekretáři, aby prodal nějaké papíry a vyrovnal to. Připadalo mi to strašné. Chudí lidé nejsou nikdy dohnáni k něčemu takovému. Znal jsem případy, že někdy museli prodat nějaký kousek nábytku, ale představte si, že byste museli prodat dokonce i papíry ze svého psacího stolu. Takhle trpkou nutnost chudý člověk nikdy nepozná. Právě s panem Spagem jsem často hovořil o problému bohatství.
Je to muž, jenž se vypracoval vlastním úsilím a ten mi znovu a znovu opakoval, že bohatství, které nashromáždil, pociťuje pouze jako břemeno. Býval prý mnohem šťastnější, když měl jenom prosté a skromné životní potřeby. Nejednou mi říká, když spolu sedíme u oběda o 9 chodech, s jakou radostí by dal přednost obyčejnému kousku vařeného vepřového s trochou tuřínové kaše. Říká, že kdyby bylo po jeho, dal by si nejraději k obědu párek s kouskem chleba. Už jsem zapomněl, co mu v tom brání. Viděl jsem Spaga, jak odstrkuje svou číši šampaňského, nebo svou číši, když to šampaňské vypil, s jakýmsi opovržlivým výrazem. Vzpomíná prý na bublající potůček za farmou svého tatínka, kde lehával v trávě na břehu a pil z něho, co hrdlo ráčilo. Šampaňské prý nikdy nemělo takovou chuť. Navrhl jsem mu, aby si lehl v klubu na břicho a napil se minerálky. Odmítl to. Vím dobře, že můj přítel Spak by se vůbec rád zbavil svého bohatství, kdyby to bylo možné. Dokud jsem tenhle problém nepochopil, domníval jsem se, že bohatství se lze snadno zbýt. Ale ukazuje se, že to není možné. Je to břemeno, které bohatý člověk musí nést. Ale potíže pana Spaga, který je svobodný mládenec a stravuje se ve svém klubu, jsou konec konců v jistém smyslu sobecké. Snad teprve v domácnostech, nebo spíš v rezidencích boháčů, dochází denně k těm největším, tichým tragédiím, k tragédiím, o kterých šťastní chudí nic nevědí a vědět nemohou. Zažil jsem takový případ docela nedávno, když jsem byl na večeři v domě Ashcroft Fowlerových. Když jsme kráčeli do jídelny, paní Ashcroft Fowlerová se tiše zeptala manžela, říkal už něco Meadows? On sklíčeně zavrtěl hlavou a odpověděl ne, ještě neříkal nic. Viděl jsem, jak si vyměnili pohled tichého soucitu a vzájemné pomoci, jako dva lidé v nesnázích, kteří se milují. Jsou to moji staří přátelé a ze srdce s nimi cítím. Po celou dobu večeře, kdy Meadows, to byl jejich vrchní komorník, naléval víno ke každému chodu, jsem pociťoval, jak se nad hlavami mých přátel vznáší nějaké neštěstí. Když paní Ashcroft Fowlerová povstala a opustila nás, zůstali jsme sami u Portského. Přitáhl jsem si křeslo blíž ke křeslu Fowlerovu a řekl jsem, můj drahý Fowlere, jako svému starému příteli mi doufám odpustíte, že si dovolím něco poznamenat. Vidím, že vy a vaše paní jste v nějakých nesnázích. Ano, řekl velice smutně a tiše. To jsme. Promiňte, ale povězte mi, člověku se ulehčí, když si o tom s někým promluví. Týká se to nějak Meadows? Na chvíli se rozhostilo mlčení a já už tušil, co Fowler řekne. Vznášelo se to přímo ve vzduchu. Meadows, řekl konečně, snaže se nedávat příliš najevo své pohnutí, nás opouští. Chudáku, brachu, stará, politoval jsem ho a vzal jsem ho za ruku. Je to tvrdá rána, že? Řekl. Franklin odešel minulou zimu. Bez našeho zavinění. Dělali jsme všechno, co jsme mohli. A teď Meadows téměř přitom zavzlíkal. Nevyjádřil se ještě definitivně, pokračoval Fowler. Ale sotva se dá doufat, že by u nás zůstal. Má k tomu nějaký důvod? Otázal jsem se. Nic určitého. Meadows nás nemá rád, zakryl si dlaní obličej a zmlkl. Odešel jsem velice tiše, o chvilku později bez rozloučení s paní v saloně. Po několika dnech jsem se pak doslechl, že Meadows od nich odešel. Ashcroft Fowlerovi to prý v zoufalství vzdali. Najmou si jen malé apartmá o 10 pokojích a 4 koupelnách v Grand Hotelu a protlučou tam nějak tu zimu.
Člověk si však nesmí malovat boháče v naprosto ponulých barvách. Najdou se mezi nimi případy nefalšovaného bezstarostného štěstí. Pozoroval jsem, že je to zejména případ těch boháčů, kteří měli to štěstí, že se zrujnovali. Absolutně a naprosto zrujnovali. Uvedu příklad. Šel jsem nedávno s jedním svým přítelem a proti nám jelo auto s elegantně oblečeným mladým mužem, který vesele švitořil s hezkou ženou. Můj přítel smekl klobouk a bujaře jim zamával. Chudák starý Edward Rozmara, poznamenal pak, když automobil zmizel z dohledu. A co pak se mu stalo? Zeptal jsem se. To jste ještě neslyšel? Opáčil můj přítel. Je zrujnovaný. Úplně na mizině. Nezůstal mu ani měďák. Bože můj, lekl jsem se. To je strašná rána. Bude nejspíš muset prodat to krásné auto. Můj přítel zavrtěl hlavou. Ale ne, řekl. To sotva. Jeho paní by je, myslím, prodávala nerada. Přítel měl pravdu. Rozmarovi neprodali svůj automobil. Neprodali ani svou velkolepou rezidenci. Přirostla jim nejspíš příliš k srdci, než aby ji prodali. Někteří lidé mysleli, že se Rozmarovi budou muset vzdát své lože v opeře. Zdá se však, že ne. Jsou příliš muzikální, než aby se té lože vzdávali. Mezitím se všude rozneslo, že Rozmarovi jsou úplně na mizině. Fakticky už nemají ani měďák. Můžete celého Rozmaru koupit, jak jsem informován. Ano, za pouhých $10. Ale Rozmara, jak pozoruji, pořád ještě nosí svůj tulení kožich, který má cenu přinejmenším 500.

0: Krásnou hereckou příležitost dostal Vladimír Brabec i v rozhlasové hře Ludvíka Aškenaziho Bylo to na váš účet. K pohledu na sebe sama v zrcadle předchozích let využil režisér Jiří Horčička jistou hlasovou podobnost Vladimíra Brabce a jeho velkého hereckého vzoru pana Karla Hegera. Ostatně dřív, než se dnes rozloučím právě ukázkou z Horčičkova režijního opusu, přidávám ještě navrch Vladimíra Brabce jako skvělého imitátora vážených hereckých kolegů z Národního divadla. Tak všechno dobré a při další zkoušce v rozhlasovém archivu zase naslyšenou.
1: My jsme jednou tady s Božou Bezouškou dělali jednu, to byla vůbec moje první estráda v životě, od té doby jsem estrádu nedělal. A byla ku podivu dobrá tenkrát, ne protože jsme v tom my účinkovali. Ten ďábel Vladimír Dvořák mě chytil a teď mě začal ždímat, jako... Jo, ale Vladimíre, my jsme tady, to víš, to se tak různě prolákne z divadel, ty taky umíš pivce. No a tam tedy já jsem se svěl, živý vysílání, žena doma, ta už utírala všechno, že jo, děti řvali smíchy, kam o mě až dovedno. A já jsem tam, teď mě vyždímal, říkal, musíš něco říct z toho co umíš jako pivec. A to jsme tenkrát dělali paničky Vincorský, jak už tady bylo poznamenáno, má velerole Fenton, že jo. Bylo mě to trapný, jo, pustit do etéru, teda co mě ten pivec řekne, co si bude o mně myslet. No tak jsem začal, no tak to víš tedy, Vladimíre, to je totiž tak. Jsou věci, které se můžou říkat a taky, které se nesmí. Že jo, a teď jsem něco si vymyslel šílenou hovadí. A říkal, no a jo, teďka on se smál, to je ohra, a ještě něco s paníšek. Já říkám, no jo, ale teď ještě nebyla premiéra, mě kolega, a teď jsem strašně, jak si, jsem to házel na toho pivce, abych zítra si sedem na té zkoušce, tak aby mě nedal pár facek, že jo, že to je taky, člověk, který měl sílu a ten, když s těma nohama něco udělal, tak jsem proletěl do víka. No a on říkal, no něco z těch paníček neznáš. A já říkám, no tak, paní Vodičková, ale no tak, já jsem, to se vyštěte, no tohle to někdy, to fajá. Jo, a teďka takhle, no, odešel jsem. A teď jsem říkal, pro Krista pána, ráno přijdu do zkoušky. Všichni tak teď už od té vrátnice pozorují a každý už se dělá jenom takový. No tak běžte tedy, pane. Říkal, pro pána, vylezu nahoru, pleskot, jo, takhle na mě. A přijížděl se ke mně, pivec říkal, poslyš tady, Brabčáku, to ti bylo pohromný, to bylo pohromný, ty si se mnou vyděláváš. Ale to dělej dál, kamaráde, to dělej dál, ty jsi, a co ses tak pomlouval, co pak já jsem nějaký usurpátor. Ty můžeš, já ti to dovolím, to je pohromný, kamaráde, to je pohromný, jen dělej, máš rodinu, jen si vydělej na mě, vydělej si.
2: Já jsem jednou byl na představení, tam hrál hlavní roli Heger, že jo, smrtokojního testujícího, a ty si hrál jeho syna. Já jsem najednou s důzou koukal, já jsem nemohl rozeznat hlasy.
3: Jak byl tatínkovi podobný.
2: Tatínkovi podobný.
3: A jsem dělal kvůli tobě tenkrát.
2: Jo, takhle.
4: Bífy, ty chlapči, to není možné.
2: Jo, ano. A ty jsi mu takhle odpovídal, ale tatí.
4: Ale tatí to... No my jsme to tak nemysleli.
5: Divadlo pro vaše uši.
6: Je to 22-76-75?
7: Ano.
6: Pan Jaroslav Pokštefl?
7: Jo.
6: Pane Pokštefl, dám vám nový jičín.
7: Ne, slyšno, já nechci žádný nový jičín.
6: Okamžik.
7: Haló, slično, jste na drátě.
6: No prosím.
7: Neříkala jste něco jako nový jičín?
6: Pane, tak se probuďte, máte tu bleskově nový jičín.
7: Kočičko, já chci spát, já mám dneska narozeniny, já nechci žádný nový jičín, tak buďte tak hodná. Kočičko.
6: Pane, já pro vás nejsem žádná kočička.
7: Žádný nový jičín.
6: Haló, jičín spojují. Haló. Je tam Jaroslav Pokštefl?
7: Snad nevím.
6: Jarinku, jsi to ty? Mluvíte? Jarinku, já jsem teta Anna.
7: To snad ne.
6: Haló, víš, kdo tě volá?
7: Ano, teto, ano, promiň, teto, já jsem trochu to. Včera mě bylo totiž 40 a byli tu spolužáci. Nepláče tam někdo za tebou?
6: Ne.
7: On to ještě to tam za tebou pláče nějaký dítě, nebo je to kočka? Promiňte to, já jsem hroznej.
6: Jarinku, pan Kohoutek je mrtvý.
7: Jo, tak to pláčeš ty, to nepláč, je to hrozně drahý plakat bleskově z Jičína do Prahy.
6: Jarinku.
7: No tak, já vážně nevím, co bych ti řekl. To slovo soustrast je hrozně blbý, tak mám ti říct soustrast?
6: Ty jsi mu měl aspoň jednou zavolat, Jarinku, aspoň jednou za těch 20 let, aspoň jednou. No víte?
7: Teto, tak kdy je ten pohřeb? Halo, slečno, byli jsme přerušeni. Halo, slečno, byli jsme...
2: Tak já budu muset do toho Jičína volat zpátky a musím jet na ten pohřeb. Ale ne, nepojedu. Kde to je ten nový Jičín, pane Pokštefl? Máte mapu? Nemáte. Dneska já mám 40 a nemáte ani mapu. No tak co máte? Co máte, pane Pokštefl?
7: Jo, máte. Dva obleky, z toho jeden večerní, košile, ponožky, knihy, lampu, lodičky pana Zezavého. Jo, kapesník, jo, klobouk, jo, místo ve státním statistickém úřadě, jo, a tetu. Já budu muset volat do toho Jičína zpátky. No ale kam? Teď já ani nevím, kde bydlí. A bolí mě hlava, a je mi 40 a nic. Když umřel ten Kohoutek, uvařím si vajíčko na měko. Co tu mám? Čaj? Dobrý. Uvařím si čaj, naliju si do něj ten včerejší rum a tu smrt abstinenta zapiju. Tak koho jsem tu včera měl? Kandr, jo, Huml, jo, Řepka, jo, Frič. Byl tu Frič? Byl, spolužáci. Co jsme to pili. Nevyprávěl jsem jim o tom Kohoutkovi, jak jsem mu dodával tu rakev. Ano, všichni jsme dávali něco k lepšímu. No, k lepšímu to zní dobře. Nasmáli jsme se, hoši. Nakonec jsem vlastně nikoho neměl na světě tak rád jako pana Kohoutka, ačkoliv jsem ho vlastně neznal. Tetu Anu jsem měl taky rád, teta bývala krásná, co krásná, kusanec. A proč jsem ji nenáviděl? Jo, protože chodila s tím Němcem, jo tak. A co mi to říkala tenkrát? Jarinku, sedni si, já jsem si nesed, hrozně mě bolely nohy, ale já si nesed, no, jsem ještě býval hrdina. Jednoho jsem sfackoval, druhého jsem nezdravil, za třetího jsem dával ruku do ohně. No ohně, jo, oheň. Oheň, bejvávalo. Bejvalí. Tyhle Čecho. Popel, pak oheň. Popel, oheň. No, 40. narozeniny Jaroslava Pokštefla, úředníka. Tak, co teď udělám? Zavolám nový Jičín, nezavolám nový Jičín. Moment. Zavolám. Je neděle, ležme. Relaxujme. Je nám 40 a jsme sami. Udělejme si znovu zectnost. Ať je ticho. Ať jsme sami. Sama se děla. No jo. Halo, teto. Tak, kdy bude pohřeb?
0: Nevím, Jarinku.
7: Prosím? Kdo volá?
0: To jsem já, Jarinku. To jsem já, Jarinek.
7: Kdože?
0: No přece já.
4: ty.
8: No to jako, že si volám sám?
4: No ano.
8: Já že volám sobě?
4: No ano.
8: Ale dí, nepovídej, já jsem nikdy takový hlas neměl. A odkud voláš?
4: Z budky na Pankráckém náměstí.
8: Ale dí, já jsem nikdy takový hlas neměl.
4: Nikdo nezná svůj hlas, Jarinku.
8: Ty že voláš z budky na Pankráckém náměstí, přísahej.
4: Jarinku, tak formálně, to už nevěříš ani sám sobě?
8: Sobě určitě ne.
4: Tak na co ještě věříš, Jarinku? Na co věříš?
8: Kdo to tam vzadu za tebou brečí? Co je to tam, kočička nebo kočárek?
4: Jarínku, to se ti zdá.
8: Tak ty se mně zdáš.
4: Ano. A ty mě?
8: A jak se ti zdám?
4: No, nemitý.
8: Jo.
4: Nejsi mrtvý, Jarínku?
8: Ne. To, co tě to napadá, to bych přece nemohl telefonovat. Mrtví přece netelefonují.
4: Ale telefonují.
8: Ty mě strašíš.
4: Jo, ještě strašíš lidí.
8: A ty, že voláš z budky na Pankráckém náměstí?
4: Ano.
8: Jste, jak jsme volávali pana Kohoutka?
4: Ano.
8: A jste, jak jsme volávali Hanku?
4: Ano.
8: A máš vpředu vylomenou jedničku?
4: Mám.
8: A krásného Havla jako blouznivý italský básník.
4: Mám.
8: A co máme v pravý kapse?
4: Okamžik. 4,60 Kč, cigarety, fotku a papírek s číslem telefonu pana Kohoutka.
8: To jsme se navolali, viď? Bylo to 99.3.17. Souhlasí.
4: Na to jsme přece nemohli zapomenout. Poslyš, ten zkusil ten Kohoutek, viď?
8: A proč jsme volávali právě jeho?
4: Proč? Zavřeli jsme jednou oči, otevřeli jsme seznam a řekli jsme si, že to bude šesté jméno Sezora.
8: Sezora. Jo, představ si, Kohoutek umře.
4: No, vidíš, a proto tě volám.
8: Asi jako můj hlas, a nebo co? No, teda, já ti věřím, rád ti věřím, protože mně se to hodí. Jarinku, představ si, že jsem toho Kohoutka už od konce války nevolal, jak jsem se tehdy na něj rozlobil, víš, jak jsem vyhodil to vajíčko oknem. Prý nás měl hrozně rád, Kohoutek. Říká teta Anna, tebe a mě snad taky, říká teta Anna. Jarinku, si tam?
4: Ano.
8: Jarinku, víš, že bych to ještě jednou rád zažil, jak jsme volali pana Kohoutka? No, Jarinku, proč mlčíš? Jarinku, buď tak hodnej, předveď mi, jak jsme volali pana Kohoutka. Jde to?
4: Všechno jde.
8: A právě že ne. Všechno nejde. Kolik je ti teď, Jarinku? 17?
4: No, téměř.
8: Tak to řekni ještě jednou, to. Všechno jde.
4: Všechno jde. Všechno jde. Všechno jde.
8: No, tak mi to zahraj. Jak jsme volali Kohoutka.
9: Prosím, tady Kohoutek.
4: Máte, prosím, doma slepičku?
9: Nikoliv, tady Kohoutek, studente.
4: Nesměj se, Haničko. Počkej, ty to teprve přijde. A snesla vám včera vajíčko?
9: Nikoliv nesnesla. Vy máte vajíčka rád, studente.
4: Ale ne, vejce z duše nenávidím. Tak to bude asi omyl.
10: Já úplně pláču, Jarinku.
8: Haló, Jarinku. Haló. Ještě jednou, Jarinku. Prosím tě, ještě jednou.
9: Prosím, tady Kohoutek.
11: Zde pohřební ústav Concordia.
9: Aha.
11: Máte u nás objednanou rakev, pane.
9: To si zas ty.
11: Prosím, netykejte, nepásli jsme spolu ovce. Máte u nás objednanou rakev, natáhněte si rubáš a čekejte v leže.
9: Ještě tě to neomrzelo, uličníku.
11: Právě že ne, Kohoutku, já se ve škole nudím.
9: Dobře ti tak, propadni. To mě budeš volat každý pátek, do smrti.
11: No, do smrti. Buď tak hodný, Kohoutku. Zavolej slepičku, je doma?
9: Tak dobře, šla nakoupit. No, a dál?
11: Kohoutku, nemáte tam hezký vajíčko?
9: To taky znám, to tu bylo. Ty nemáš fantazii.
11: promiň, Koutku, promiň, já to musím položit. Maminka jde. Koutku, papa, papa, z Vratiny mám pětku.
9: Fuj, s pětkama mě nevolej. A víckrát mi neříkej, natáhněte si rubáš, já se pak bojím.
11: Je, to je prýmá, Koutku, to je prýmá. Boj se, ahoj.
12: No, že by to byl zrovna dobrý vtip.
9: Byl.
8: To jsi ho vymyslel, počkej, v kvintě?
12: V kvartě.
8: No, kvartu to jde. Ve 40 to úředníka už nenapadne.
12: To je smutný.
8: To není smutný.
12: To je smutný.
8: Vlastně je.
11: A ty, dal ti někdo něco k narozeninám?
12: Já jsem toho vždycky dostal.
8: Ne.
11: Ne?
8: Ne. Ty máš něco pro mě?
11: Tak, co bys chtěl?
8: Tvůj hlas. Já bych chtěl mít tvůj hlas.
11: Ten máš stejně. Člověk má všechny svý hlasy najednou. Mám ti to říct? O hlasech?
8: Řekni mi o hlasech, Járinku, k narozeninám.
11: Tak. Člověk má jarní hlas a letní hlas. Podzimní hlas a dva zimní hlasy, teplý a studený. Má hlavní hlas a vedlejší hlas. A hlas, kterého se bojí, protože...
8: To neříkej.
11: A rozvitý hlas a vzkříšený hlas. A puklý hlas a slepený hlas. A zamrzlý hlas. Žena má svůj mužský hlas. A muž má svůj ženský hlas.
8: Jarinku, to je od tebe hezký dárek. Děkuju ti, Jarinku. To se mi zdáš k narozeninám, viď?

oceánu. Padl jsem na dno světa, níž než umím říct. A v lidských očích